a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až bože kdeže. A já na to, že kdeže, až bě. A já na to, že kdeže, až budu. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Kdeže, až budu jednou spát.

Až jednou zaklepu na nebeskou bránu.

ani to sáčko na míru, až budu jednou spát, to sáčko na míru, až budu jednou spát na míru, až budu jednou spát, až budu jednou spát na pořád, až budu jednou spát na pořád.

0: Až jednou zatluču
1: na ty velký,
0: až jednou zatluču
1: na ty velký dveře,
0: jednou zatluču
1: na ty velký dveře,
0: ču
1: na ty velký dveře,
0: zeptaj se
1: na ty velký dveře,
0: na ty velký dveře,
1: zeptaj se chlapký dveře,
0: zeptaj se chlapče zlobil
1: dveře,
0: zeptaj se chlapče zlobil si,
1: zeptaj se chlapče zlobil si,
0: a já na to,
1: zeptaj se chlapče zlobil.

0: Poctivej český festiák no. Poctivej český festiák nonstop. Poctivej český festiák nonstop. Ale jistě jak si. Poctivej český festiák nonstop. Ale jistě jak si. Poctivej český festiák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Poctivej český festiák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Festiák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Stop. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nej... Jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapel. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami, hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáku zdami světového roku. To nejlepší z festiáku světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rok roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Lepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíte. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lač. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage. Nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dabu. Jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dabu. Slyšíš. Lač. Rock Radio Stage v dabu. Lač. Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Název.
0: Stage v dabu.
1: Rock Radio. Název. Opravdová
0: v dabu.
1: Rock Radio. Název. Opravdu vás. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví.
2: Líbil se.
1: Název. Opravdu vás pobaví.
2: Líbil se ti to.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Líbil se ti to.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Líbil se ti to.
3: Jsem po tobě celá.
1: Baví.
2: Líbil se ti to.
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Líbil se ti to.
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer. Líbil se ti to.
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer. Ti to.
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jaký večer? Stává se snad ráno. Jaký večer? Stává se snad ráno.
2: Ráno.
3: Jaký večer? Stává se snad ráno.
2: Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty...
3: Stává se snad ráno.
2: Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš toho mýho babá? Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš toho mýho babá? Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš toho mýho babána, co? Proto svojí bem...
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš toho mýho babána, co? Proto svojí bembeřici.
4: Jakýho bam...
3: Vstávej.
2: Počkej, ty myslíš toho mýho babána, co? Proto svojí bembeřici. Počkej, ty myslíš toho mýho babána, co? Proto svojí bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Víš, toho mýho babána, co? Proto svojí bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Mýho babána, co? Proto svojí bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Co? Proto svojí bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Jsi žáni? Bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Jsi žáni?

0: Už na tebe čeká.
1: Jakýho bambána?
0: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
1: Norendána?
0: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
1: Noren...
0: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
1: Norene?
2: Norendy.
0: Žáni? Už na tebe čeká.
1: Norene?
2: Norendy.
0: Už na tebe čeká.
1: Norene?
2: Norendy.
1: René.
0: Proto...
1: Norene?
2: Norendy.
1: René.
0: Proto svojí bembeřit.
1: Norene?
2: Norendy.
1: René.
0: Proto svojí bembeřici.
1: Norene?
2: Norendy.
1: René.
0: Proto svojí bembeřici.
2: Norendy.
1: René.
0: Proto svojí bembeřici.
1: Máš tato? René.
0: Proto svojí bembeřici.
1: Máš tátovi pomoc bam...
0: Proto svojí bembeřici.
1: Máš tátovi pomoc bam...
0: Bembeřici.
1: Máš tátovi pomoc bam...
0: Sestři.
1: Máš tátovi pomoc bam... Sestři. Máš tátovi pomoc bam... Sestromečkem. Máš tátovi pomoc bam... Sestromečkem.
3: Rock Radio.
1: Tátovi pomoc bam... Sestromečkem.
3: Rock Radio.
1: Sestromečkem.
3: Rock Radio.
1: Sestromečkem.
3: Rock Radio. Konec.
1: Mečkem.
3: Rock Radio. Konec legrace.
1: Mečkem.
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se. Je tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Léto na našem turné 8 divokých. Turné 8 divokých. 8 divokých.

0: do toho bouchal...
1: Pavel, nejtek.
0: Já jsem do toho bouchal kladivem...
1: Nejtek.
0: Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem... Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem...
1: Tohle?
0: To zvětšovalo. Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem...
1: Tohle?
0: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to bouchal kladivem a omylem...
1: Tohle?
0: To zvětšovalo a zvětšovalo... To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo... A zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo... Já si vemu nové,
1: se roz...
0: až se to zvětšilo, rozpláclo... Já si vemu nové,
1: se...
0: jo, rozpláclo. Já si vemu nové.
1: Taky se rozklipávají nejtky, co?
0: Rozpláclo. Já si vemu nové.
1: Taky se rozklipávají nejtky, co?
0: Já si vemu nové.
1: Taky se rozklipávají nejtky, co?
2: Koudelko.
1: Já sklipávají nejtky, co?
2: Koudelko. Já ti sleduju už dlouho. Já ti sleduju už dlouho. Já se kolikrát dívám jinam, ale pořád ti sleduju už dlouho. Já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím, ty jsi na nejlepší cestě Chochouškovi.
3: Rock Radio.
2: Ty jsi na nejlepší cestě Chochouškovi.
3: Rock Radio.
2: Nejlepší cestě Chochouškovi.
3: Rock Radio. Konec legrace.
2: Chochouškovi.
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Legrace.

0: Vyznáte se? Vyznáte se v holandských? Vyznáte se v Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má sa? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou barvu? V holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček leguána? V holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenuje ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček leguána? A jak ství? Víte jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do na slunci. Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A po C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A po krádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli soutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. A muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš? Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Nahlas.
2: Rozklepával nejtek. Rozklepával nejtek.
1: Já jsem
2: rozklepával nejtek.
1: Já jsem

0: co má za lubem? Že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Kdo ví, co má za lubem?
1: To on jestli...
0: Kdo ví, co má za lubem?
1: To on jestli třeba...
0: Má za lubem.
1: To on jestli třeba... To on jestli třeba... To on jestli třeba... Jestli jsem... To on jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte. To on jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte. Třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte.
0: Myslíte?
1: Jestli se mu třeba nelíbíte.
0: Myslíte?
1: Jestli se mu třeba nelíbíte.
0: Myslíte? A že nic neřekne?
1: Třeba nelíbíte.
0: Myslíte? A že nic neřekne? Myslíte? A že nic neřekne?
1: Třeba...
0: Myslíte? A že nic neřekne?
1: Třeba je... Třeba...
0: A že nic neřekne?
1: Třeba je... Třeba...
0: A že nic neřekne?
1: Třeba je... Třeba se vás...
0: Řekne.
1: Třeba je... Třeba se vás... Třeba se vás... Plachej.
2: Konec legrace. Konec legrace.

0: Máte rádi Máte rádi Rock Rádio? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší... A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. Chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka... Všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka... Za vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka... Zavináč rokový rádi... Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka... Zavináč rokový rádio... Rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovyradio.cz a my vám ji samolepka@rokovyradio.cz a my vám ji pošleme www.rokovyradio.cz a my vám ji pošleme www.rokovyradio.cz a my vám ji pošleme www.rokovyradio.cz Rok a my vám ji pošleme www.rokovyradio.cz My pošleme www.rokovyradio.cz Rock Radio www.rokovyradio.cz Rock Radio Rock je slušný Radio.cz Rock Radio Rock je slušná muzika CZ Rock Radio Rock je slušná muzika Rock Radio Rock je slušná muzika. Rock Radio. Na. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Na zes. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Na zes. Slušná muzika. Rock Radio. Na zes. Opravdu váska. Rock Radio. Na zes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Na zes. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli...
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: Co s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Dělat.
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden
2: ne, každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí...
2: Chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý... To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za...
2: Chce.
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. To já nevím, co chce, ale říká... Že za 10 korun drobný. Říká, že za 10 korun drobný.

letadlo stoupá nad mraky, mě čtyři muži. Letadlo stoupá nad mraky, mě čtyři muži. Stoupá nad mraky, mě čtyři muži. Spadá nad mraky, mě čtyři muži. Spadáky, tvář mraky.

jeden z nich, skok poslední z poslední. Vešla smrt, skok poslední z poslední. Vešla smrt, kad poslední z poslední. Vešla smrt, kad dál bez pozvání z poslední.

0: Každý večer od 10. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10. startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a leková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Má rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví ka a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru.
0: Vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru.
1: Prosím. Můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru.
1: Prosím.
2: Strkal. Už si někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru.
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párátko. Strkal jsi někdy párátko. Do jícnu sopky.
1: Cože?
2: Ty párátko. Do jícnu sopky.
1: Cože?
2: To nicko. Do jícnu sopky.
1: Cože?
2: To nic. Do jícnu sopky.
1: Cože?
2: To nic. Prostě jen opky.
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. To nic. Prostě jenom tak žertuji. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic.
2: Tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se.
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se.
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude
2: asi... Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi...
2: Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys... Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gej.
2: Mil?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gej. Omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gej.
0: Rock Radio.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gej.
0: Rock Radio. Konec legra. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušných Rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Rocková noc. Českých zkušeben i garáží. Rocková noc. Od 10 večer až do rána. Zkušeben i garáží. Rocková noc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Garáží. Rocková noc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rocková noc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rocková noc. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Rocková muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Nářez. Opravdu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Těžko se taky.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Když usnou lesy hluboké a kolem. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roknou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka Němý kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka Němý a jest. Je tu roková noc a Jirka Němý a s ním je tu

0: Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream, není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný pro vás. Nalaďte si náš slušný stream. Nalaďte si náš slušný stream. Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Elisin. Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Elisin Chains. Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Elisin Chains po White. Slušný stream Alternative Rock od Elisin Chains po White Stripes. Alternative Rock od Elisin Chains po White Stripes. Alternative Rock od Elisin Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě. To je Stream Alternative Rock na Rokový rádio CZ. Stream Alternative Rock na Rokový rádio CZ. Rock Radio Alternative Rock na Rokový rádio CZ. Rock Radio nářez. Rokový rádio CZ. Rock Radio nářez. Opravdu vás pio CZ. Rock Radio nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol.
0: U vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10.
0: Pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10 600 čistých.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
1: Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku. Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock
2: Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Radio
2: 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Radio konec
2: čistýho náčelníku.
0: Rock Radio konec legrace. Rock Radio konec legrace. Rock Radio konec legrace. Radio konec legrace.

Jen mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosí. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není plave s proudem.

brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

DABu i FM nebo na radia.cz. V kuchyni DABu i FM nebo na radia.cz. V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte váku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte si apku Rádia Teč, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte si apku Rádia Teč, poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte si apku Rádia Teč, poslouchejte Rock Radio v mobilu, stáhněte si apku Rádia Teč. V mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Stáhněte si apku radia.cz. Apku radia.cz. .cz.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

zábav, to je Rock Radio Stage. Víc čků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Nikde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu.

Poctivej český festák nonstop, ale jistě. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si rač. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si rač. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. Nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock.

0: Máte málo roku ve svým městě? My vám ho Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg. A Trádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg. A Traktor, 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DAB. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: teď pozor, extrémně výhodný. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivo. Výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě. X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20. Odměním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Na 10 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. A pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Housebrand Café.
0: Na u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Housebrand Café per favore.
0: Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sí, signora.
1: Café per favore.
2: Sí, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
1: Favore.
2: Sí, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Sí, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tepít. Housebrandkáva.cz.
4: Spotřební
3: CZ.
4: Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Daň tvoří 14% státního rozpočtu. Státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci spí.
4: Pro bohatší Česko.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají.
4: Čí Česko.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš. Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co? Zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee.
6: Slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok. Vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting.
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování. Rafting, skok padákem, flybonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení, jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších za rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Užít ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si
5: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
5: zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný.
5: Užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere, úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za
5: úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší.
6: Když se netrefíte, nevadí.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou
0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
0: měnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: A možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Jen do konce je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Jen do konce června.
2: Na zážitky.
0: CZ. Jen do konce června zakoupíte permanentku. CZ. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově zrovna zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, mang permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller. Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pál a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. CZ. Nabídka platí jen do konce června.
3: Ratatadadadada, trička rata.
0: Nabídka platí jen do konce června.
3: Ratatadadadada, trička ratatadadada.
0: Do konce června.
3: Ratatadadadada, trička ratatadadada, potisk. Ratatadadadada, trička ratatadadada, potisk, potisk, trička. Trička ratatadadada, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela. Ratatadadada, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, belce. Ratatadadada, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, belce. Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, belce. Tisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, belce.
4: Nemáš
3: trička bela bel bela bel bela bel CZ.
4: Nemáš co na sebe?
3: Bel bela bel bela bel CZ.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
3: bel CZ.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu. Si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky. Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu Rockový Radio CZ, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na VZ, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www, rokový ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www, rokový radio CZ. Dalšího. Slušný hadry na www, rokový radio CZ. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Hledáte práci, která
4: www.rokovýradio.cz.
5: Hledáte práci, která
4: www.rokovýradio.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl
4: radio.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze, hledáme

0: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky dáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na klici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Ceny rostou digitální.
0: To se vyplatí.
1: Ceny rostou digitální. Čísla mizí.
0: To se vyplatí.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. Toto čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vy... A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté... Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vaš... Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako... Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečičky. Jistota ve vašich rukou. A u jako... Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. To portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Zažijte jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
2: Zažijte emoce za volantem
1: a u portál.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
1: Portál.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion.cz. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat užíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také sky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a přesné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PI. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ.

0: Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz. Jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: na ped2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 21. ped2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 26.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem na Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra. Již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra. Fenestra let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Tra? Ano. Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.

0: které přitom byly hrazené, požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Informovala o tom mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hajková. Uzavřel se státním zástupcem schválenou dohodu. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala v pondělí v Lucemburku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno bude jasno až střely na branku.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno bude jasno až polojasno v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké úterní.
0: Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké úterní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké úterní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí tu zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i obětkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty sekce Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty sekce. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce mluvit o stavbě jaderný s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce mluvit o stavbě jaderný bloku nebo setkání se starosty, se kterými chce mluvit o stavbě jaderný bloku elektrárny v Dukovanech, se kterými chce mluvit o stavbě jaderný bloku elektrárny v Dukovanech. Lékař z pražské jaderný bloku elektrárny v Dukovanech. Lékař z pražského armádního ústavu leteckého zdraví elektrárny v Dukovanech. Lékař z pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů pražského zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze 50 pacientů převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které

0: Slušná muzika do každého počasí. Rock muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock rádio počasí. Rock rádio doprava. Rock rádio doprava.
1: Na D6 osobní auto.
0: Rock rádio doprava.
1: Na D6 osobní auto srazil.
0: Rock rádio doprava.
1: Na D6 osobní auto srazil.
0: Jo, doprava.
1: Na D6 osobní auto srazil srnu ve směru na Prahu na 30.
0: Doprava.
1: Na D6 osobní auto srazil srnu ve směru na Prahu na 30. Na D6 osobní auto srazil srnu ve směru na Prahu na 32. a půl tém. D6 osobní auto srazil srnu ve směru na Prahu na 32. a půl tém kilometru. Osobní auto srazil srnu ve směru na Prahu na 32. a půl tém kilometru. A to srnu ve směru na Prahu na 32. a půl tém kilometru. A bouralo se taky v Brně na směru na Prahu na 32. a půl tém kilometru. A bouralo se taky v Brně na 32. a půl tém kilometru. A bouralo se taky v Brně na tém druhém a půl tém kilometru. A bouralo se taky v Brně na Kohoutově ulici kilometru. A bouralo se taky v Brně na Kohoutově ulici, kde se srazily dva osoby. A bouralo se taky v Brně na Kohoutově ulici, kde se srazily dva osobáky a je tam uzavřený pravý. A taky v Brně na Kohoutově ulici, kde se srazily dva osobáky a je tam uzavřený pravý jízdní. Na Kohoutově ulici, kde se srazily dva osobáky a je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Kde se srazily dva osobáky a je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Dva osobáky a je tam uzavřený pravý jízdní pruh.
2: Viditelný
1: zavřený pravý jízdní pruh.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.očniklinika.horní.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.očniklinika.hp Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rokovej rozjezd. Rock rádio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno.
0: Rock rádio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
0: Rádio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
0: Rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Pěkný úterý vám.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Pěkný úterý vám přeje Honza.
5: Anabel.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Pěkný úterý vám přeje Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 3 minuty po 6.
3: Čumáci.
4: Pěkný úterý vám přeje Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 3 minuty po 6. 16. Pěkný úterý vám přeje Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 3 minuty po 6. 16. června. Úterý vám přeje Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 3 minuty po 6. 16. června, jak jsem říkal. Přeje Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 3 minuty po 6. 16. června, jak jsem říkal. A jak jsem říkal v úterý. My vám všem přejeme dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Úterý, my vám všem přejeme dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Já ještě nesnídám, mám hlad. My vám všem přejeme dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Já ještě nesnídám, mám hlad. Přejeme dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Já ještě nesnídám, mám hlad. Dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Já ještě nesnídám, mám hlad. Pokud zrovna snídáte. Já ještě nesnídám, mám hlad.
6: Já na půl snídám.
4: Dobrou chuť. Já ještě nesnídám, mám hlad.
6: Já na půl snídám.
4: Dobrou chuť.
1: Já mám hrozný hlad.
4: Já ještě nesnídám, mám hlad.
6: Já na půl snídám.
4: Dobrou chuť.
1: Já mám hrozný hlad.
4: Snídám, mám hlad.
6: Já na půl snídám.
4: Dobrou chuť.
1: Já mám hrozný hlad.
4: Já mám taky hlad, tak.
6: Já na půl snídám.
4: Dobrou chuť.
1: Já mám hrozný hlad.
4: Já mám taky hlad, tak si dáme něco spolu.
6: Půl snídám.
4: Dobrou chuť.

0: chuť.
1: Já mám hrozný hlad.
0: Já mám taky hlad, tak si dáme něco spolu. A vy s dobrou chuť.
1: Já mám hrozný hlad.
0: Já mám taky hlad, tak si dáme něco spolu. A vy...
1: Já mám hrozný hlad.
0: Já mám taky hlad, tak si dáme něco spolu. A vy se...
1: Hlad.
0: Já mám taky hlad, tak si dáme něco spolu. A vy se můžete naskýdat aspoň do uší. Hlad, tak si dáme něco spolu. A vy se můžete naskýdat aspoň do uší. Co spolu? A vy se můžete naskýdat aspoň do uší. Dáme si muziku, třeba. A vy se můžete naskýdat aspoň do uší. Dáme si muziku. A vy se můžete naskýdat aspoň do uší. Dáme si muziku, třeba.
2: Skvělej nápad.
0: Můžete naskýdat aspoň do uší. Dáme si muziku, třeba.
2: Skvělej nápad. Offspring.
0: Aspoň do uší. Dáme si muziku, třeba.
2: Skvělej nápad. Offspring.
0: Dáme si muziku, třeba.
2: Skvělej nápad. Offspring.
0: Dáme si muziku, třeba.
2: Skvělej nápad. Offspring.
0: Třeba.
2: Skvělej nápad. Offspring. Skvělej nápad. Offspring.
3: Rock Radio.
2: Offspring.

0: Ladíte rokovej... Lajčiu pokaždý, když se na tebe podívám, chci si do očí nakapat savo. Přátelé, dnes, když se na tebe podívám, chci si do očí nakapat savo. Přátelé, dneska je úterý, jak jsem čí nakapat savo. Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den na to. Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si třeba... Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si třeba dali dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si třeba dali ovarový koleno, a nebo nám napsali, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si třeba dali ovarový koleno, a nebo nám.
1: Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš.
1: Tato klima
0: říkat já něco. Můžeš.
1: Tato klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu a
0: to.
1: Tato klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu a to i... Tato klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu a to i v těch největších vedrech. Tato klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu a to i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají. Přinese úlevu a to i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají venku je 9 největších vedrech, který nás údajně čekají venku je 9 stupňů.
0: Má několik funkcí.
1: Vedrech, který nás údajně čekají venku je 9 stupňů.
0: Má několik funkcí, kromě toho, že
1: údajně čekají venku je 9 stupňů.
0: Má několik funkcí,
1: venku je 9 stupňů.
0: Má několik funkcí, kromě toho, že umí chladit, tak umí
1: stupňů.
0: Má několik funkcí, kromě toho, že umí chladit, tak umí i odvlhčovat. Má několik funkcí, kromě toho, že umí chladit, tak umí i odvlhčovat a dokonce několik funkcí, kromě toho, že umí chladit, tak umí i odvlhčovat a dokonce kromě toho, že umí chladit, tak umí i odvlhčovat a dokonce čistit vzduch. Chladit, tak umí i odvlhčovat a dokonce čistit vzduch.
1: No a navíc
0: umí i odvlhčovat a dokonce čistit vzduch.
1: No a navíc díky kolečku
0: i odvlhčovat a dokonce čistit vzduch.
1: No a navíc díky kolečku mi můžete odsunout kamkoliv. No a navíc díky kolečku mi můžete odsunout kamkoliv, například k vaší tchýni do ložnice. Kolečku mi můžete odsunout kamkoliv, například k vaší tchýni do ložnice, kdybyste ji chtěli. Můžete odsunout kamkoliv, například k vaší tchýni do ložnice, kdybyste ji chtěli v noci zmrazit. Kamkoliv, například k vaší tchýni do ložnice, kdybyste ji chtěli v noci zmrazit.
0: Nebo ze Sudet.
1: Například k vaší tchýni do ložnice, kdybyste ji chtěli v noci zmrazit.
0: Nebo ze Sudet.
1: No, kdybyste ji chtěli v noci zmrazit.
0: Nebo ze Sudet. No a taky díky mobilní...
1: V noci zmrazit.
0: Nebo ze Sudet. No a taky díky mobilní aplikaci... Nebo ze Sudet. No a taky díky mobilní aplikaci můžete ovládat... Ze Sudet. No a taky díky mobilní aplikaci můžete ovládat přes Wi-Fi. No a taky díky mobilní aplikaci můžete ovládat přes Wi-Fi. A taky díky mobilní aplikaci můžete ovládat přes Wi-Fi.
1: A navíc
0: přes Wi-Fi.
1: A navíc má velmi tichý provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může. A navíc má velmi tichý provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může jet i přes noc. Má velmi tichý provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může jet i přes noc.
0: A to
1: velmi tichý provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může jet i přes noc. Provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může jet i přes noc.
0: A tuhle tu krásnou
1: nezbudíte a může jet i přes noc.
0: A tuhle tu krásnou klip...

0: Klimošku nám může jet i přes noc.
1: A tuhletu krásnou klimošku nám věnovala do dnešní rozdávačky
0: noc.
1: A tuhletu krásnou klimošku nám věnovala do dnešní rozdávačky značka Senkor přední výrobek. A tuhletu krásnou klimošku nám věnovala do dnešní rozdávačky značka Senkor přední výrobce klimatizace. Krásnou klimošku nám věnovala do dnešní rozdávačky značka Senkor přední výrobce klimatizací. A šmošku nám věnovala do dnešní rozdávačky značka Senkor přední výrobce klimatizací a široký lá do dnešní rozdávačky značka Senkor přední výrobce klimatizací a širokého portfolia. Značka Senkor přední výrobce klimatizací a širokého portfolia spotřební elektroniky. Přední výrobce klimatizací a širokého portfolia spotřební elektroniky.
0: Pokud byste jich
1: kýho portfolia spotřební elektroniky.
0: Pokud byste jich chtěli, tak nám klasicky napište na náš Instagram nebo Facebook do Messengeru, připište telefonní číslo a dneska pište na náš Instagram nebo Facebook do Messengeru, připište telefonní číslo a dneska výjimečně rozdáváme nebo Facebook do Messengeru, připište telefonní číslo a dneska výjimečně rozdáváme už Messengeru, připište telefonní číslo a dneska výjimečně rozdáváme už v půl osmé.
1: Protože Senkor to je chytrý řešení pro komfortní let.
0: Dáváme už v půl osmé.
1: Protože Senkor to je chytrý řešení pro komfortní let.
0: Osmé.
1: Protože Senkor to je chytrý řešení pro komfortní léto. Protože Senkor to je chytrý řešení pro komfortní léto. Senkor to je chytrý řešení pro komfortní léto. Aby jsme se zase trošku zapotili s nějakou muzikou, tak si ti dáme vypsanou fixu.
0: 19.
1: Vypsanou fixu a 1982.

me Gaia. Repeat me Gaia. Repeat me Gaia.

Rokovej rozjezd s Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: Kulendárium.
1: Máme 20
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 20 minut po 6. a úterý 6. června. Svátek dneska slaví Zbyněk, případně Zbyňka, nebo Zby. Svátek dneska slaví Zbyněk, případně Zbyňka, nebo Zbyhněv. Slaví Zbyněk, případně Zbyňka, nebo Zbyhněv. Chtěla, případně Zbyňka, nebo Zbyhněv. Chtěla bys,
2: jméno.
1: Případně Zbyňka, nebo Zbyhněv.
2: Chtěla bys, jméno.
1: Nebo Zbyhněv.
2: Chtěla bys, jméno.
1: Jo?
2: Mít syna Zbyhněv.
1: Nebo Zbyhněv.
2: Chtěla bys, jméno.
1: Jo?
2: Mít syna Zbyhněva.
1: Zbyhněva. Zbyhněve.
2: Jo tam tať.
1: Nech to Zbyhněve.
2: Jo tam tať.
1: Nech toho pána. Zbyhněve.
2: Jo tam tať.
1: Nech toho pána. Úplně to vidím, jak bych...
2: Jo tam tať.
1: Nech toho pána. Úplně to vidím, jak bych, ježišmarja, to... Nech toho pána. Úplně to vidím, jak bych, ježišmarja, to by bylo... Nech toho pána. Úplně to vidím, jak bych, ježišmarja, to by bylo hrozný jméno. Úplně to vidím, jak bych, ježišmarja, to by bylo hrozný jméno. To by... Úplně to vidím, jak bych, ježišmarja, to by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně... Jak bych, ježišmarja, to by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou... No, to by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou... No nic, jinak... To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou... No nic, jinak dneska...
2: Zbyněv.
1: To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou... No nic, jinak dneska...
2: Zbyněv Danda.
1: Strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou... No nic, jinak dneska...
2: Zbyněv Danda.
1: Zbyněv dítěti, kdybych náhodou... No nic, jinak dneska...
2: Zbyněv Danda.
1: Zbyněv Danda. Náhodou. No nic, jinak dneska...
2: Zbyněv Danda.
1: Zbyněv Danda. To je roz... jinak dneska...
2: Zbyněv Danda.
1: Zbyněv Danda. To je hrozný, viď?
2: Zbyněv Danda.
1: Zbyněv Danda. To je hrozný, viď? Já bych si Zbyněv Danda. To je hrozný, viď? Já bych si představoval Danda. To je hrozný, viď? Já bych si představoval nějaký
2: prosím,
1: jako...
2: Měj si na...
1: Já bych si představoval
2: prosím,
1: nějaký
2: prosím,
1: jako...
2: Měj si na Zbyněva z Dandy, prosím.
1: Já bych si představoval
2: prosím,
1: nějaký
2: prosím,
1: jako...
2: Měj si na Zbyněva z Dandy, prosím.
1: Co za to?
2: Prosím,
1: nějaký
2: prosím,
1: jako...
2: Měj si na Zbyněva z Dandy, prosím.
1: Co za to? Mě nějakou nevěstu, s kterou udělám.
2: No.
1: No, právě. No, jinak dneska má krásně, kterou udělám.
2: No,
1: právě. No, jinak dneska má krásný kulatý 60. třeba český oštěp. No, právě. No, jinak dneska má krásný kulatý 60. třeba český oštěpař a železný. No, jinak dneska má krásný kulatý 60. třeba český oštěpař a železný. No, jinak dneska má krásný kulatý 60. třeba český oštěpař a železný. Podle toho, co tu mám napsaný. Má krásný kulatý 60. třeba český oštěpař a železný. Podle toho, co tu mám napsaný. Nebo má dneska výročí 60. třeba český oštěpař a železný. Podle toho, co tu mám napsaný. Nebo má dneska výročí český oštěpař a železný. Podle toho, co tu mám napsaný. Nebo má dneska výročí apačský náčelník a železný. Podle toho, co tu mám napsaný. Nebo má dneska výročí apačský náčelník Jeronýmu, podle toho, co tu mám napsaný, nebo má dneska výročí apačský náčelník Jeronýmu, ten by se ti napsaný, nebo má dneska výročí apačský náčelník Jeronýmu, ten by se ti taky líbil určitě.
2: Fakt?
1: Neznam. Nebo má dneska výročí apačský náčelník Jeronýmu, ten by se ti taky líbil určitě.
2: Fakt? Neznám,
1: jo.
2: Ale...
1: Apačský náčelník Jeronýmu, ten by se ti taky líbil určitě.
2: Fakt? Neznám,
1: jo.
2: Ale...
1: Jeronýmu, Jeronýmu, ten by se ti taky líbil určitě.
2: Fakt? Neznám,
1: jo.
2: Ale...
1: Jo. Ten by se ti taky líbil určitě.
2: Fakt? Neznám,
1: jo.
2: Ale...
1: Indián, že jo?
2: Neznám, tak... ale vygooglím si.
1: Taky líbil určitě.
2: Fakt? Neznám,
1: jo.
2: Ale...
1: Indián, že jo?
2: Neznám, ale vygooglím si. Fakt? Neznám,
1: jo.
2: Ale...
1: Indián, že jo?
2: Neznám, ale vygooglím si. Neznám, ale...
1: Indián, že jo?
2: Neznám, ale vygooglím si.
1: No a jinak... Indián, že jo?
2: Neznám, ale vygooglím si.
1: No a jinak, co se týče muziky...
2: Neznám, ale vygooglím si.
1: No a jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva.
2: Vygooglím si.
1: No a jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva. No a jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva. 75 let by oslavil. No a jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva. 75 let by oslavil už nežijící americký zpěvák. Co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva. 75 let by oslavil už nežijící americký zpěvák. Dneska to jsou jenom dva. 75 let by oslavil.

Byl už nežijící americký zpěvák Charlie Dominici, zemřel před 75 let by oslavil už nežijící americký zpěvák Charlie Dominici. Z 5 let by oslavil už nežijící americký zpěvák Charlie Dominici, zemřel před 3 rokama a zpíval na první. Byl už nežijící americký zpěvák Charlie Dominici, zemřel před 3 rokama a zpíval na první desce Dream Theater. Zpěvák Charlie Dominici, zemřel před 3 rokama a zpíval na první desce Dominici, zemřel před 3 rokama a zpíval na první desce Dream Theater. A zpíval na první desce Dream Theater. První desce Dream Theater.

Další je Čák. Další je Čák. No a 76 let by... Další je Čák. No a 76 let by oslavil... Další je Čák. No a 76 let by oslavil dneska irský kytarista Gary Roberts. Další je Čák. No a 76 let by oslavil dneska irský kytarista Gary Roberts. Z kapely Boomtown. No a 76 let by oslavil dneska irský kytarista Gary Roberts z kapely Boomtown Rats. 76 let by oslavil dneska irský kytarista Gary Roberts z kapely Boomtown Rats. Dneska irský kytarista Gary Roberts z kapely Boomtown Rats. Gary Roberts z kapely Boomtown Rats. Z kapely Boomtown Rats. Boomtown Rats.

0: Rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz No s kódem Rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz
1: Atención!
0: Zítra máš. Trenýrkárna.cz
1: Atención, señoras y señores.
0: Trenýrkárna.cz
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Park.
0: Trenýrkárna.cz
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět.
0: CZ.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích. La Tropical Party opět roztančí smích. Tropical Party opět roztančí smích.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všech opět roztančí smích.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce smích.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, americké zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na ký super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na party na terase Smíchov. Více na www. La Tropical terase Smíchov. Více na www. La Tropical.cz.
1: Awarašarašar.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus. Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům. Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplň přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplň. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX 500. Nyní navíc třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX 500. Nyní navíc dostane pěny pro stavební výplně Dek Foam MX 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Výplně Dek Foam MX 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebním MX 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. A, tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný. Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu. Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
4: Krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten.
4: Děkuju, Leničko.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten led bal.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A proto.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
7: Chcete také zažít nezapomenutelný led balónem?
8: Tak ho nem.

0: Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý. Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday

0: chcete také zažít nezapomenutelný led balónem?
1: Tak honem ať vám! Právě teď je na Allegrii led balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se.
1: Právě teď je na Allegrii led balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad
1: led balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady
1: korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyber. Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
0: Českými, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
0: nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.
0: Desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.
0: Celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.
1: CZ. Více o akci na
2: firma na zážitky.
1: CZ.
3: Tahle nabídka
1: je na
2: firma na zážitky.
1: CZ.
3: Tahle nabídka na vás nepočká.
1: CZ.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný.
1: CZ.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od K na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 100. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. 99 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. 9 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skoč rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do na jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone. Neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Hledáte
3: na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Hledáte práci, která dá
3: Z. Vodafone.
4: Hledáte práci, která dává
3: Vodafone.
4: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny
3: Vodafone.
4: Hledáte práci, která dává smysl pro Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Máme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vy.

0: Happy birthday to you.
1: Teď už nenávidím.
0: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Teď už nenávidím i úterý.
0: Happy birthday to you.
1: Teď už nenávidím i úterý. Za chvíli si dáme
0: Happy birthday to you.
1: Teď už nenávidím i úterý. Za chvíli si dáme Bryana Adams.
0: Day to you.
1: Teď už nenávidím i úterý. Za chvíli si dáme Bryana Adams, garantuju. A vidím i úterý. Za chvíli si dáme Bryana Adamse, garantuju. Za chvíli si dáme Bryana Adamse, garantuju.
2: Trénírka.
1: Si dáme Bryana Adamse, garantuju.
2: Trénírkarna.cz.
1: Adamse, garantuju.
2: Trénírkarna.cz.
3: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a procent, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a jede to. Trenirkarna.cz, napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. .cz, napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš? Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem radio.

0: Kup si auto v direct.
1: Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
1: Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun.
1: To se vyplatí.
0: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 100 auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Prácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz
2: Ceny rostou.
0: direct-auto.cz
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale z
0: auto.cz
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
0: CZ
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generál.cz Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jisto hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál s rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU PU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. To portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Rok brána k bezpečí a u portál.cz Rok rádio k bezpečí a u portál.cz Rok rádio a u portál.cz Rok rádio portál.cz

DABu i FM nebo na radia.cz.

0: 7. Přesně, teď už ne. 30 vteřin před 6:30, protože je to 30 vteřin před 6:30 přesně, teď už ne. Před 6:30, protože je to 30 vteřin před 6:30 přesně, teď už ne. Tak si, protože je to 30 vteřin před 6:30 přesně, teď už ne. Tak si dáme se Zuzkou krátký vteřin před 6:30 přesně, teď už ne. Tak si dáme se Zuzkou krátký 6:30 přesně, teď už ne. Tak si dáme se Zuzkou krátký, teď už ne. Tak si dáme se Zuzkou krátký. Tak si dáme se Zuzkou krátký, rychlý, zpráví, rychlý, zprávy.
1: Tak hoši,
0: rychlý, zprávy.
1: Tak hoši, rozcvičit, poklusem klední.
0: Zprávy.
1: Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco. Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč předpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč? Před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč? Jsme v tom zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč? Jsme v tom s vám ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč? Jsme v tom s váma. Všechny zásadní, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace, jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalu, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený, informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všeho šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na tu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jaky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jak to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový, když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořit, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Hřištěm je celý svět. Rock Rádio, co se svět. Rock Rádio, co se děje? Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno je.
1: Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno je půl sedmé.
1: Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy.
1: Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobního a nákladu.
1: Co se děje?
2: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobního a nákladního. Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u. Je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u. Tu krátké zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6. Nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku.

Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně ta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně za Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič osobního vozu. Dálnice Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič osobního vozu. Dálnice se podle národního vážně zraněný je řidič osobního vozu. Dálnice se podle národního dopravního informačení je řidič osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na šest osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 6. vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity a uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic 120. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Připojení exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Při pondělní u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Při pondělní nehodě amerického strategického bomba 32 u Nového Strašecí. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardového Strašecí. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru na letecké základně v Kalifornii zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo a po zhlédnutí záběrů havárie zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo a po zhlédnutí záběrů havárie bylo zjištěno, že nikdo nemohl přežít. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saúdskou Arábií. Saudové v dalším zápase vyzvou Španělsko a Uruguay narazí na ostrovní africký stát. Na západě Čech večer na Moravě a ve Slezsku až večer.

0: místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech až večer místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia na jižní Moravě až 25. Rock Radio. Doprava. Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky na Rock Radio. Doprava. Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky na D2 ve směru na Radio. Doprava. Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky na Doprava. Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky na D2 ve směru na Brno, máme tam hlášenou. Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky na D2 ve směru na Brno, máme tam hlášenou nehodu. D6 si dejte pozor taky na D2 ve směru na Brno, máme tam hlášenou nehodu na půl. Pozor taky na D2 ve směru na Brno, máme tam hlášenou nehodu na půltém kilometru, kde se srazily dva. Na D2 ve směru na Brno, máme tam hlášenou nehodu na půltém kilometru, kde se srazily dva osobáky. Ve směru na Brno, máme tam hlášenou nehodu na půltém kilometru, kde se srazily dva osobáky. Máme tam hlášenou nehodu na půltém kilometru, kde se srazily dva osobáky.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky, jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Stavíte.

Brian Adams a jeho Run to you, běžím k tobě na Rock Rádiu 30 vteřin před a jeho Run to you, běžím k tobě na Rock Rádiu 30 vteřin před půl sedmou, protože je to Run to you, běžím k tobě na Rock Rádiu 30 vteřin před půl sedmou, protože je to 30 vteřin před půl sedmou, běžím k tobě na Rock Rádiu 30 vteřin před půl sedmou, protože je to 30 vteřin před půl sedmou, protože je to 30 vteřin před půl sedmou, protože je to 30 vteřin před půl sedmou.

0: Beastie Boys a jejich Fight for Your Right, bojuj za svoji pravačku. Beastie Boys a jejich Fight for Your Right, bojuj za svoji pravačku v 6 hodin. A jejich Fight for Your Right, bojuj za svoji pravačku v 6 hodin. Fight for Your Right, bojuj za svoji pravačku v 6 hodin a 39. Máte o víkendu do čeho nebo do koho píchnout a rádi byste na někou hezkou? Tak tady máme tip na jeden nebo vlastně dvojitej festival a to Rock In.
1: Ano, tentokrát v Pardubicích.
2: Takže
0: pokud nemáte v pátek 19.
2: Jednoho z vás opět máme 10 lupení.
0: Tak není nic jednoduššího.
2: Než napsat. Ano, důležitý nafotit snímek vás a vaší party, ze kterou byste případně chtěli vyrazit a poslat nám to na studio@rockovyradio.cz. Samozřejmě čím originálnější, tím lepší.
0: Čas na to máte do tohohle čtvrtka 18. do 15. hodin, potom Mezinárodní porota nevědomých vybere ten nejkrásnější, co nahmataj, a šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v rokovém rozjezdu.
3: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od

0: Už za chviličku nás čeká německý...
1: Matrace za hubičku CZ.
0: Už za chviličku nás čeká německý skvost...
1: Hubičku CZ.
0: Už za chviličku nás čeká německý skvost...
1: Red.
0: Už za chviličku nás čeká německý skvost Rammstein. Už za chviličku nás čeká německý skvost Rammstein zigzag. U nás čeká německý skvost Rammstein zigzag.
1: Kdo šetří?
0: Německý skvost Rammstein zigzag.
1: Kdo šetří, má za tři.
0: Skvost Rammstein zigzag.
1: Kdo šetří, má za
0: tři. Zigzag.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500.

0: 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slexy za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale po v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super.
0: Na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super.
0: Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupí.
0: Června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo. Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízknet. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždyť nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Využijte slev.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Využijte slev.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60%. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v na stylových kouscích, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co se oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival? Procent nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Toto vysílání je...
2: Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Toto vysílání je přísně...
2: Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Toto vysílání je přísně tajné.
2: Zalando.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Ne. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete... Agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnatvat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ Mode. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete... Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ. Srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000. Zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ, agent a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ, agent s povolením ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ, agent s povolením se...
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI.

0: motorem a pohonem Quattro. Zavím Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou. Přijďte si vybrat Audi a špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
1: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
1: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží.
3: Poslední 20 představení. S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná.
2: Vše pro bagr.

0: CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné obědy pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagrce
0: na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagrce.
0: Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagrce.cz.
0: Objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagrce.cz.
0: Rychlé dodání.
1: Vše pro bagrce.cz.
2: Biznis začnete nápadem.
1: Vše pro bagrce.cz.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar.
1: Technik.cz.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik.plast. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Ten nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technik plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Technikplast.com.
3: Stavebniny Dek přináší megaakci.
2: .com.
3: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivelač. Stavebniny Dek přináší megaakci. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapek. Stavebniny Dek přináší megaakci. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Maší megaakci. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapej za superci. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapej za supercenu. Od nás nyní dostanete tuhnoucí samonivelační stěrky Mapej za supercenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5litrovou penetraci Mapej zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. Červnovou penetraci Mapej zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijď. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapej. Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapej. Platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapej zdarma. 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapej zdarma. Více na Dekcna. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapej zdarma. Více na Dek.cz. Si přijďte pro profesionální penetraci Mapej zdarma. Více na Dek.cz. Profesionální penetraci Mapej zdarma. Více na Dek.cz.
4: Rokrády.
3: Si Mapej zdarma. Více na Dek.cz.
4: Rokrádio.
3: A více na Dek.cz.
4: Rokrádio.
3: Dek.cz.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Už za chvíli.
0: Dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Nemusíš být mánička, aby... Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker.

0: rodiče. Spadl do 6metrové hloubky a zaklínil se mezi na střeše. Spadl do 6metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejny. Spadl do 6metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejny a spadl do 6metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejny a sousedního kina. Hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejny a sousedního kina. A zaklínil se mezi zdi prodejny a sousedního kina.
1: Tomu se říká...
0: Zdi prodejny a sousedního kina.
1: Tomu se říká karma, ale...
0: Sousedního kina.
1: Tomu se říká karma, ale velmi rychlá, člověče.
0: Někdo šílený.
1: Tomu se říká karma, ale velmi rychlá, člověče.
0: Někdo šílený.
1: Nestíhat nic šlohnout.
0: Tomu
1: se říká karma, ale velmi rychlá, člověče.
0: Někdo šílený.
1: Nestíhat nic šlohnout.
0: Museli 15 hodin, než ho tam tu dostali.
2: Oni ho museli jako probourat a...
0: Jo, jdi dokonce, protože se dostal doopravdy do místa, kde byl zaklíněný a nešlo ho tam tu dostat.
1: A to měli hlubokou prodejnu.
2: Ano, dřív se lidi mohla do morny, to bylo skoro peklo, že jo, to bylo taky hluboko, tam tě hodili, ty jsi si zlomila nohy, ruce, pak ses tam chvíli plazila,
1: Ano, ale karma hezká. Líbí se mi.
2: Ať je moderní.

0: svět.
1: Ano, ale karma hezká, líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko.
0: Dobrý svět.
1: Ano, ale karma hezká, líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko, krásné to bylo. Ano, ale karma hezká, líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko, krásné to bylo.
0: No, muziku 100 zvířat, který zpívají o tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo. Narokrát. Který zpívají o tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo. Narokrádiu. O tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo. Narokrádiu.
2: Nikdy si nebyla a naše...
0: Bylo, že nikdy nic nebylo. Narokrádiu.
2: Nikdy si nebyla a naše seznámení proběhlo...
0: Nic nebylo. Narokrádiu.
2: Nikdy si nebyla a naše seznámení proběhlo...
0: Narokrádiu.
2: Nikdy si nebyla a naše seznámení proběhlo má milá předky... Nikdy si nebyla a naše seznámení...

A ne, že bych se šklebil před kinem, který není, nepil jsem tekilu. A ne, že bych se šklebil, netlačil na pilu v tom baru, nepil jsem tekilu. A ne, že bych se šklebil, netlačil na pilu v tom tekilu. A ne, že bych se šklebil, netlačil na pilu v tom baru, který nebyl. Nikdy jsem... A ne, že bych se šklebil...

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Co se nevešlo do... Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut...
0: Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut...
0: Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut do 7. Zuzko, je to...
0: Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut do 7. Zuzko, je to tvoje.
0: Nevešlo do zpráv.
1: 9 minut do 7. Zuzko, je to tvoje.
2: Nevšední úlovek si dopřáli po...
0: Práv.
1: 9 minut do 7. Zuzko, je to tvoje.
2: Nevšední úlovek si dopřáli policisté...
1: 9 minut do 7. Zuzko, je to tvoje.
2: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v Kalifornii, když si šli policisté v Kalifornii, když si šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc v Kalifornii, když si šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Když si šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas, který den předtím údajně vyrazil za lupem, ale uklouzl na střeše. Spadlo do 6 metrové hloubky, ale uklouzlo na střeše.

nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi. Nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný že vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný že jsem brečel, kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný že jsem brečel, prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš, je to jen chiméra. A žádný že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš, čel. A měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš. Scénář se nekoná, my dva ho nem hysterák, ty už mi neutečeš.

0: Dum-dum-dum. Dum-dum-dum. Motorheads, Eich. Dum-dum-dum. Motorheads, Eich, Iron. Dum-dum-dum. Motorheads, Eich, Iron Fist. Dum-dum-dum. Motorheads, Eich, Iron Fist. Železná. Dum-dum-dum. Motorheads, Eich, Iron Fist. Železná pěst dohrála na Rock Radio. Motorheads, Eich, Iron Fist. Železná pěst dohrála na Rock Radio. Motorheads, Eich, Iron Fist. Železná pěst dohrála na Rock Radio. 2,5. Iron Fist. Železná pěst dohrála na Rock Radio. 2,5 minuty. Iron Fist. Železná pěst dohrála na Rock Radio. 2,5 minuty před 7. Železná pěst dohrála na Rock Radio. 2,5 minuty před 7. hodinou raní.
1: To zní jako něco perverzního, tak si pojďme radši dát zprávy.
0: No to nezní, to je. To by bolelo.
2: Nejlepší. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradraze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
3: Jen do konce června za
2: bene.cz.
3: Jen do konce června za
2: CZ.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku. Jen do konce června zakoupíte permanent. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richardské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller. Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková, blíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další, zde vystoupí od Jirznis, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další, zde vystoupí od 11. Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Svět není jen samé slunce.
3: Nabídka platí jen do konce června.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný.
3: Června.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneu.cz.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人型的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人型的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条。

0: Rokovej rozjezd s Honzou Dandou.
1: A předtím taky ani jednou.
0: Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fat.
1: Taky ani jednou.
0: Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fat. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: 人信，不闻多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkt.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluj a všude tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíš. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty a od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v
6: cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD, v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme 7.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme 7 hodin, jsou tu další.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme 7 hodin, jsou
0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Předseda Hezké ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny. Hezké ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Městský soud Brně se dnes začne zabývat případem vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romanátní zástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. Ojhyďhově napadení tedy informoval server aktuálně.cz. Voják podle serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku. Aktuálně CZ

0: Voják podle serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku. Prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimir Zelenský jsou otevřeni krokům k vyřešení války na Ukrajině. Pondělí to podle agentury Reuters prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Ten přicestoval do Francie na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Největší domácí hvězdou ostravského mítingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů.
1: V Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť a 20 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměříme až 25.
2: Ať už prší nebo paří slunce. Rok napsání slušnej rok si můžete diktovat každý den.

0: startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rokka do každého počasí. Rok rádio do počasí. Rok rádio doprava. Rok rádio doprava.
1: D6 je momentálně.
0: Rok rádio doprava.
1: D6 je momentálně.
0: Rok rádio doprava.
1: D6 je momentálně.
0: Rok rádio doprava.
1: D6 je momentálně uzavřená.
0: Doprava.
1: D6 je momentálně uzavřená ve směru na Karlovy Vary. D6 je momentálně uzavřená ve směru na Karlovy Vary se bouralo na. D6 je momentálně uzavřená ve směru na Karlovy Vary se bouralo na 26. Je momentálně uzavřená ve směru na Karlovy Vary se bouralo na 26.5. Uzavřená ve směru na Karlovy Vary se bouralo na 26.5. Karlovy Vary se bouralo na 26.5. kilometru, srazil se tam nákladňák s osobou. Na Dražní ulici a taky na D2 se bouralo ve směru na Brno na 0.5 kilometru. Na Dražní ulici a taky na D2 se bouralo ve směru na Brno na 0.5 kilometru. Na D2 se bouralo ve směru na Brno na 0.5 kilometru. Bouralo ve směru na Brno na 0.5 kilometru. Brno na 0.5 kilometru.
0: Instagram Rock Rádia.
1: Kilometru.
0: Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte. Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Rokovej ze zdi vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 7 v úterý 16. Zdi vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 7 v úterý 16. Za.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 7 v úterý 16. června.
1: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 7 v úterý 16. června. Já si myslím, 3 minuty po 7 v úterý 16. června. Já si myslím, že kdyby ten zloděj 7 v úterý 16. června. Já si myslím, že kdyby ten zloděj měl do 16. června. Já si myslím, že kdyby ten zloděj měl doma mobilní klimatizaci 16. června. Já si myslím, že kdyby ten zloděj měl doma mobilní klimatizaci senkurvivna. Já si myslím, že kdyby ten zloděj měl doma mobilní klimatizaci Senkurvif. Já si myslím, že kdyby ten zloděj měl doma mobilní klimatizaci Senkurvif, tak by nikam nezapadl. Že kdyby ten zloděj měl doma mobilní klimatizaci Senkurvif, tak by nikam nezapadl, protože to je tak široký. Zloděj měl doma mobilní klimatizaci Senkurvif, tak by

0: nikam nezapad, protože to je tak široká, že by tam se mobilní klimatizaci senkur Wi-Fi, tak by nikam nezapad, protože to je tak široká, že ty senkur Wi-Fi, tak by nikam nezapad, protože to je tak široká, že by tam se nevešla do té díry. Wi-Fi, tak by nikam nezapad, protože to je tak široká, že by tam se nevešla do té díry. Nikam nezapad, protože to je tak široká, že by tam se nevešla do té díry.
1: To je možný, každopádně mi tady,
0: že to je tak široká, že by tam se nevešla do té díry.
1: To je možný, každopádně mi tady jednu máme pro vás,
0: že by tam se nevešla do té díry.
1: To je možný, každopádně mi tady jednu máme pro vás, přátelé.
0: Tam se nevešla do té díry.
1: To je možný, každopádně mi tady jednu máme pro vás, přátelé, stále si u ní ještě půl hodiny. To je možný, každopádně mi tady jednu máme pro vás, přátelé, stále si u ní ještě půl hodiny. Můžete psát na náš Messenger Facebook. Každopádně mi tady jednu máme pro vás, přátelé, stále si u ní ještě půl hodiny. Můžete psát na náš Messenger Facebook, Instagram. Máme pro vás, přátelé, stále si u ní ještě půl hodiny. Můžete psát na náš Messenger Facebook, Instagram. Připište telefonní. Stále si u ní ještě půl hodiny. Můžete psát na náš Messenger Facebook, Instagram. Připište telefonní číslo a půl hodiny můžete psát na náš Messenger Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po půl na náš Messenger Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po půl osmé zvedejte telefon. Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po půl osmé zvedejte telefon. Připište telefonní číslo a po půl osmé zvedejte telefon.
0: Držíme palce.
1: Číslo a po půl osmé zvedejte telefon.
0: Držíme palce.
1: A po půl osmé zvedejte telefon.
0: Držíme palce. A držíme palce. A teď si zahrajeme AC Blesk DC. A držíme palce. A teď si zahrajeme AC Blesk DC. A Hells Bells. Blesk DC. A Hells Bells.
2: Rock a Hells Bells. Rock Radio. Rock Radio.

0: spojili s Marvelem a vyjde ještě další limitovaná edice, bude celkem brázdí pódia, tak se spojili s Marvelem a vyjde ještě další limitovaná edice, bude celkem pět ještě jiných. Tak se spojili s Marvelem a vyjde ještě další limitovaná edice, bude celkem pět, spojili s Marvelem a vyjde ještě další limitovaná edice, bude celkem pět ještě jiných designů, kde bude Spider-Man, ještě další limitovaná edice, bude celkem pět ještě jiných designů, kde bude Spider-Man, Thor edice, bude celkem pět ještě jiných designů, kde bude Spider-Man, Thor, Kapitán Amerika, bude celkem pět ještě jiných designů, kde bude Spider-Man, Thor, Kapitán Amerika, Hulk anebo Wolverine, ještě jiných designů, kde bude Spider-Man, Thor, Kapitán Amerika, Hulk anebo Wolverine, Kapitán Amerika, Hulk anebo Wolverine a fanoušci komiksů a Marvelu a zároveň Stonů, Hulk anebo Wolverine a fanoušci komiksů a Marvelu a zároveň Stonů si můžou koupit speciální Wolverine a fanoušci komiksů a Marvelu a zároveň Stonů si můžou koupit speciální fanoušci komiksů a Marvelu a zároveň Stonů si můžou koupit speciální obrázek speciálu a zároveň Stonů si můžou koupit speciální obrázek speciální vinyl.
1: To bude krásný.
0: Stonů si můžou koupit speciální obrázek speciální vinyl.
1: To bude krásný, škoda, že nemám přehrávat.
0: Koupit speciální obrázek speciální vinyl.
1: To bude krásný, škoda, že nemám přehrávat.
0: Obrázek speciální vinyl.
1: To bude krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: Obrázek speciální vinyl.
1: To bude krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: A máš ráda komiksy nebo nemáš speciální vinyl?
1: To bude krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: A máš ráda komiksy nebo nemáš?
1: To bude krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: A máš ráda komiksy nebo nemáš ráda?
1: Mám ráda komiksy, škoda, že nemám přehrávač.
0: A máš ráda komiksy nebo nemáš
1: ráda? Mám ráda komiksy, no.
0: Tak a
1: škoda, že nemám přehrávač.
0: A máš ráda komiksy nebo nemáš
1: ráda? Mám ráda komiksy, no.
0: Tak a máš ráda komiksy nebo nemáš
1: ráda? Mám ráda komiksy, no.
0: Tak a ty komiksový, a máš ráda komiksy nebo nemáš
1: ráda? Mám ráda komiksy, no.
0: Tak a ty komiksový filmy, takový ty. Komiksy nebo nemáš
1: ráda? Mám ráda komiksy, no.
0: Tak a ty komiksový filmy, takový ty.
1: Hele, že jako nejsem takový ten psycho. Mám ráda komiksy, no.
0: Tak a ty komiksový filmy, takový ty.
1: Hele, že jako nejsem takový ten psychopat, co by musel
0: komiksy, no. Tak a ty komiksový filmy, takový ty.
1: Hele, že jako nejsem takový ten psychopat, co by musel.
0: A ty komiksový filmy, takový ty.
1: Hele, že jako nejsem takový ten psychopat, co by musel na každý díl jít jako do
0: komiksový filmy, takový ty.
1: Hele, že jako nejsem takový ten psychopat, co by musel na každý díl jít jako do kina, já to tak jako do. Hele, že jako nejsem takový ten psychopat, co by musel na každý díl jít jako do kina, já to takový ten psychopat, co by musel na každý díl jít jako do kina, já to tak jako doháním ve svém stařenském věku, že postupně by musel na každý díl jít jako do kina, já to tak jako doháním ve svém stařenském věku, že postupně vždycky lít jako do kina, já to tak jako doháním ve svém stařenském věku, že postupně vždycky, když to jako já to tak jako doháním ve svém stařenském věku, že postupně vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám, doháním ve svém stařenském věku, že postupně vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám, v stařenském věku, že postupně vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám, já jsem bejval, že postupně vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám, já jsem bejvalýho přítele, vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám, já jsem bejvalýho přítele, někde zahlídnu, jak se na to podívám, já jsem bejvalýho přítele, který ze kterým jsme chodili, to podívám, já jsem bejvalýho přítele, který ze kterým jsme chodili, protože on do toho byl docela velký ho přítele, který ze kterým jsme chodili, protože on do toho byl docela velký fanatik, ale já osobně až tele, který ze kterým jsme chodili, protože on do toho byl docela velký fanatik, ale já osobně až tak moc velký fanatik, že on do toho byl docela velký fanatik, ale já osobně až tak moc velký fanatik do toho nejsem. Docela velký fanatik, ale já osobně až tak moc velký fanatik do toho nejsem.
0: A
1: tvůj fanatik, ale já osobně až tak moc velký fanatik do toho nejsem.
0: A tvůj oblíbený superhrdina?
1: Já osobně až tak moc velký fanatik do toho nejsem.
0: A tvůj oblíbený superhrdina?
1: Přemýšlím, tak moc velký fanatik do toho nejsem.
0: A tvůj oblíbený superhrdina?
1: Přemýšlím,
0: kromě
1: fanatik do toho nejsem.
0: A tvůj oblíbený superhrdina?
1: Přemýšlím,
0: kromě
1: který
0: mě?
1: Z nich.
0: A tvůj oblíbený superhrdina?
1: Přemýšlím,
0: kromě
1: který
0: mě?
1: Z nich.
0: Tvůj oblíbený superhrdina?
1: Přemýšlím,
0: kromě
1: který
0: mě?
1: Z nich.
0: Hrdina?
1: Přemýšlím,
0: kromě
1: který
0: mě?
1: Z nich. Mně se docela líbí. Přemýšlím,
0: kromě
1: který
0: mě?
1: Z nich. Mně se docela líbí Thor.
0: Thor, kromě
1: který
0: mě?
1: Z nich. Mně se docela líbí Thor.
0: Thor.
1: Z nich. Mně se docela líbí Thor.
0: Thor. Dobře, já nevím.
1: Mně se docela líbí Thor.
0: Thor. Dobře, já nevím, který to je.
1: Mně se docela líbí Thor.
0: Thor. Dobře, já nevím, který to je, ale
1: Thor.
0: Thor. Dobře, já nevím, který to je, ale určitě
1: hezky. Já vím.

0: Macbeth a ich Galaxy na rok rád. Macbeth a ich Galaxy na rok. Macbeth a ich Galaxy na rok rádiu v 7 hodin. Macbeth a ich Galaxy na rok rádiu v 7 hodin a 12 minut. Je úterý a ich Galaxy na rok rádiu v 7 hodin a 12 minut. Je úterý. Galaxy na rok rádiu v 7 hodin a 12 minut. Je úterý. Rádiu v 7 hodin a 12 minut. Je úterý. A já tu 12 minut. Je úterý. A já tu mám teďka při úterku jednu novinku. Je úterý. A já tu mám teďka při úterku jednu novinku. My už jsme mluvili. A já tu mám teďka při úterku jednu novinku. My už jsme mluvili o tom, že já tu mám teďka při úterku jednu novinku. My už jsme mluvili o tom, že 10. července vychází úterku jednu novinku. My už jsme mluvili o tom, že 10. července vychází nový album. Mluvili o tom, že 10. července vychází nový album Rolling Stones Foreign. Že 10. července vychází nový album Rolling Stones Foreign Tongues. Už jsme taky říkali, že vyjde speciální edice vinylů v barvách mistrovství ve fotbale. Speciální edice vinylů v barvách mistrovství ve fotbale. Ale teď Rolling Stones edice vinylů v barvách mistrovství ve fotbale. Ale teď mistrovství ve fotbale. Ale teď Rolling Stones spolu s vydavatelstvím Marvel oznámili
1: Tak se spojili s Marvelem a vyjde ještě další limit, že ještě pořád jako brázdí pódia. Tak se

0: Thor. Dobře, já nevím, který to je, ale určitě je hezky. Já vím. Dobře, já nevím, který to je, ale určitě hezky.
1: Já vím. Má velké kladivo.
0: Já nevím, který to je, ale určitě hezky. Já vím.
1: Má velké kladivo, tak ten se mi páčí.
0: Ten má
1: velké kladivo, tak ten se mi páčí. Kladivo. Má velké kladivo, tak ten se mi páčí. Má velké kladivo, tak ten se mi páčí.
0: Dá do tebe kladivo, ten má velké ten kladivo. Dá do tebe 4 rány a už ten velké kladivo. Dá do tebe 4 rány a už bude hotovo. Dobře. Dá do tebe 4 rány a už bude hotovo. Dobře. Dá do tebe 4 rány a už bude hotovo. Dobře. Tak kdybyste chtěli náhodou 4 rány a už bude hotovo. Dobře. Tak kdybyste chtěli náhodou si koupit to rána nový. Bude hotovo. Dobře. Tak kdybyste chtěli náhodou si koupit to rána nový. Dobře. Tak kdybyste chtěli náhodou si koupit to rána nový desce. Kdybyste chtěli náhodou si koupit to rána nový desce Stounu, tak si to museli náhodou si koupit to rána nový desce Stounu, tak si to musíte objednat online, ale vychází to. Koupit to rána nový desce Stounu, tak si to musíte objednat online, ale vychází to 10. července. Rána nový desce Stounu, tak si to musíte objednat online, ale vychází to 10. července. Máme desce Stounu, tak si to musíte objednat online, ale vychází to 10. července. Máme jdem na další muziku. Stounu, tak si to musíte objednat online, ale vychází to 10. července. Máme jdem na další muziku. Dáme si Clash. Si to musíte objednat online, ale vychází to 10. července. Máme jdem na další muziku. Dáme si Clash. Online, ale vychází to 10. července. Máme jdem na další muziku. Dáme si Clash. Should I stay or should I go? Července. Máme jdem na další muziku. Dáme si Clash. Should I stay or should I go? Mám zůstat nebo jít pryč? Máme jdem na další muziku. Dáme si Clash. Should I stay or should I go? Mám zůstat nebo jít pryč?
1: Já bych šla pryč.
0: A čau. Muziku. Dáme si Clash. Should I stay or should I go? Mám zůstat nebo jít pryč?
1: Já bych šla pryč.
0: A should I stay or should I go? Mám zůstat nebo jít pryč?
1: Já bych šla pryč.
0: A čau. Or should I go? Mám zůstat nebo jít pryč?
1: Já bych šla pryč.
0: A čau.

rozjezd s Honzou Rokovej rozjezd s Honzou Anabel Fárovou.

0: Ne kafe a ich, keď odchádza niekto, niekto odchádza, keď ti dohraje pieseň. Keď odchádza niekto, niekto odchádza, keď ti dohraje pieseň a my budeme niekto, niekto odchádza, keď ti dohraje pieseň a my budeme teďka zase o niečem mluvit, ale ti dohraje pieseň a my budeme teďka zase o niečem mluvit, ale vezmeme si jejich kolegy z jiný slovenský a my budeme teďka zase o niečem mluvit, ale vezmeme si jejich kolegy z jiný slovenský. Budeme teďka zase o niečem mluvit, ale vezmeme si jejich kolegy z jiný slovenský party. Chce o něčem mluvit, ale vezmeme si jejich kolegy z jiný slovenský party. A to od bláznů z Horký Žeslí. Ale vezmeme si jejich kolegy z jiný slovenský party. A to od bláznů z Horký Žeslí. Kolegy z jiný slovenský party. A to od bláznů z Horký Žeslí, který se po pěti letech slovenský party. A to od bláznů z Horký Žeslí, který se po pěti letech vracejí z party. A to od bláznů z Horký Žeslí, který se po pěti letech vrací. A to od bláznů z Horký Žeslí, který se po pěti letech vracejí z novým z Horký Žeslí, který se po pěti letech vracejí s novým albem. Ty se s nima potkáváš, že který se po pěti letech vracejí s novým albem. Ty se s nima potkáváš po pěti letech vracejí s novým albem. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech, vracejí s novým albem. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech, hrají s novým albem. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech, už hrajou něco s novým. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech, s nima potkáváš na Rock Inech, hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové.
0: Na Rock Inech, hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové.
0: Inech, hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové pěsně.
0: Nové. Hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové pěsně.
0: Nové.
1: Z nové desky, ano.
0: Co z nový desky?
1: Hrajou aj nové pěsně.
0: Nové.
1: Z nové desky, ano.
0: A prozradili ti už něco?
1: Hrajou aj nové pěsně.
0: Nové.
1: Z nové desky, ano.
0: A prozradili ti už něco o albu?
1: I nové pěsně.
0: Nové.
1: Z nové desky, ano.
0: A prozradili ti už něco o albu?
1: Nič. Pěsně.
0: Nové.
1: Z nové desky, ano.
0: A prozradili ti už něco o albu?
1: Nič.
0: Nič, tak to je tak dobře.
1: Z nové desky, ano.
0: A prozradili ti už něco o albu?
1: Nič.
0: Nič, tak to je tak dobře, tak já v tom případě...
1: Pesky, ano.
0: A prozradili ti už něco o albu?
1: Nič.
0: Nič, tak to je tak dobře, tak já v tom případě...
1: Nič.
0: Nič, tak to je tak dobře, tak já v tom případě to prozradím sám. Album se jmenuje... Nič, tak to je tak dobře, tak já v tom případě to prozradím sám. Album se jmenuje... Tři tečky, tak já v tom případě to prozradím sám. Album se jmenuje... Tři tečky a... To prozradím sám. Album se jmenuje... Tři tečky a... To prozradím sám. Album se jmenuje... Tři tečky a čarovné slovíčko. A otázkám. Album se jmenuje Tři tečky a čarovné slovíčko. A ano. Otazník, což je geniální. Album se jmenuje Tři tečky a čarovné slovíčko. A ano. Otazník, což je geniální název. Tři tečky a čarovné slovíčko. A ano. Otazník, což je geniální název. A čarovné slovíčko. A ano. Otazník, což je geniální název. Pro Čechy samozřejmě. Slovíčko. A ano. Otazník, což je geniální název. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné. Ano. Otazník, což je geniální název. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Geniální název. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Má tam být 16 nových pecek. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Má tam být 16 nových pecek. Deska a kouzelné slovíčko, že? Má tam být 16 nových pecek. Deska se má křtít 28. slovíčko, že? Má tam být 16 nových pecek. Deska se má křtít 28. srpna u nich. Má tam být 16 nových pecek. Deska se má křtít 28. srpna u nich. 16 nových pecek. Deska se má křtít 28. srpna u nich doma vnitřně na jejich vnicek. Deska se má křtít 28. srpna u nich doma vnitřně na jejich vnitře. Deska se má křtít 28. srpna u nich doma vnitřně na jejich vnitře. Vnitřně, určitě. Má křtít 28. srpna u nich doma vnitřně na jejich vnitře. Vnitřně. 28. srpna u nich doma vnitřně na jejich vnitře. Vnitřně, určitě. Ale u nich doma vnitřně na jejich vnitře. Vnitřně, určitě.
1: Tak vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček.
0: Na jejich vnitře. Vnitřně, určitě.
1: Tak vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček.
0: Vnitřně, určitě.
1: Vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne, to bych se
0: ne. Určitě.
1: Tak vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne, to bych se ne. Tak vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne, to bych se nebála.
0: Musíš pochev.
1: Panáček proběhne, to bych se nebála.
0: Musíš pochev

0: vnitře na festivalu Slížovica.
1: Ne, to bych se nebála.
0: Musích pochev vnitře na festivalu Slížovica. Musích pochev vnitře na festivalu Slížovica. Zajímavý vnitře na festivalu Slížovica. Zajímavý je, že jsem se dočetl, že kapela se na festivalu Slížovica. Zajímavý je, že jsem se dočetl, že kapela se prý vrátila Slížovica. Zajímavý je, že jsem se dočetl, že kapela se prý vrátila k tradičnímu sca. Zajímavý je, že jsem se dočetl, že kapela se prý vrátila k tradičnímu způsobu práce, že dřív. Zajímavý je, že jsem se dočetl, že kapela se prý vrátila k tradičnímu způsobu práce, že dřív si posílali nápady. Tradičnímu způsobu práce, že dřív si posílali nápady, že jo, vzájemně do svých studií doma. Způsobu práce, že dřív si posílali nápady, že jo, vzájemně do svých studií doma. Práce, že dřív si posílali nápady, že jo, vzájemně do svých studií doma. Dávali to dohromady. Teď se zase posílali nápady, že jo, vzájemně do svých studií doma. Dávali to dohromady. Teď se zase sešli, že jo, vzájemně do svých studií doma. Dávali to dohromady. Teď se zase sešli hezky ve zkušebně a postaru do svých studií doma. Dávali to dohromady. Teď se zase sešli hezky ve zkušebně a postaru to tam má. Dávali to dohromady. Teď se zase sešli hezky ve zkušebně a postaru to tam všechno dali dohromady. To dohromady. Teď se zase sešli hezky ve zkušebně a postaru to tam všechno. Teď se zase sešli hezky ve zkušebně a postaru to tam všechno dali dohromady, nabouchali. Hezky ve zkušebně a postaru to tam všechno dali dohromady, nabouchali, než ten materiál vzniknul.
1: Hlavně
0: zkušebně a postaru to tam všechno dali dohromady, nabouchali, než ten materiál vzniknul.
1: Hlavně
0: postaru to tam všechno dali dohromady, nabouchali, než ten materiál vzniknul.
1: Hlavně oni mají krásnou kytaristku.
0: Všechno dali dohromady, nabouchali, než ten materiál vzniknul.
1: Hlavně oni mají krásnou kytaristku z Prahy, ona Češka.
0: Dohromady nabouchali, než ten materiál vzniknul.
1: Hlavně oni mají krásnou kytaristku z Prahy, ona
0: než ten materiál vzniknul.
1: Hlavně oni mají krásnou kytaristku z Prahy, ona Češka Verunka.
0: Vzniknul.
1: Hlavně oni mají krásnou kytaristku z Prahy, ona Češka Verunka.
0: No to se mi.
1: Hlavně oni mají krásnou kytaristku z Prahy, ona Češka Verunka.
0: No to se mi právě strašně.
1: Krásnou kytaristku z Prahy, ona Češka Verunka.
0: No to se mi právě strašně líbí, no.
1: Z Prahy, ona Češka Verunka.
0: No to se mi právě strašně líbí, no. Jsem se podívat někam na roky.
1: Jediná žena Češka Verunka.
0: No to se mi právě strašně líbí, no. Jsem se podívat někam na roky. No to se mi právě strašně líbí, no. Jsem se podívat někam na roky.
1: Jediná žena v kapele, ano.
0: Mi právě strašně líbí, no. Jsem se podívat někam na roky.
1: Jediná žena v kapele, ano. Já ještě zrsky obsedí.
0: Nebudu. Na desce prej by měli mít hosty od Trautenbergů a z kapely Čat. Nebudu. Na desce prej by měli mít hosty od Trautenbergů a z kapely. Na desce prej by měli mít hosty od Trautenbergů a z kapely Čat. Na desce prej by měli mít hosty od Trautenbergů a z kapely Čat. Už texty od Trautenbergů a z kapely Čat. Už teďka před prázdninami od Trautenbergů a z kapely Čat. Už teďka před prázdninami slibuju, že vyjde nový a z kapely Čat. Už teďka před prázdninami slibuju, že vyjde nový singl. Už teďka před prázdninami slibuju, že vyjde nový singl s klipem, takže se můžeme těšit, máme, že jo, 14 dní. Už teďka před prázdninami slibuju, že vyjde nový singl s klipem, takže se můžeme těšit, máme, že jo, 14 dní. Prázdninami slibuju, že vyjde nový singl s klipem, takže se můžeme těšit, máme, že jo, 14 dní do konce června, takže něco takový. Vyjde nový singl s klipem, takže se můžeme těšit, máme, že jo, 14 dní do konce června, takže něco takový. Single s klipem, takže se můžeme těšit, máme, že jo, 14 dní do konce června, takže něco takového je na spadnutí. No a na podzim, že se můžeme těšit, máme, že jo, 14 dní do konce června, takže něco takového je na spadnutí. No a na podzim, že jo, 14 dní do konce června, takže něco takového je na spadnutí. No a na podzim kapela vyjede 14 dní do konce června, takže něco takového je na spadnutí. No a na podzim kapela vyjede na samostatnou, něco takového je na spadnutí. No a na podzim kapela vyjede na samostatnou koncertní šňůru, je na spadnutí. No a na podzim kapela vyjede na samostatnou koncertní šňůru. Podzim kapela vyjede na samostatnou koncertní šňůru, která se jmenuje Čarovné tour, je na samostatnou koncertní šňůru, která se jmenuje Čarovné tour 2026, samostatnou koncertní šňůru, která se jmenuje Čarovné tour 2026, startuje 9. která se jmenuje Čarovné tour 2026, startuje 9. října u nás ve Valašských tour 2026, startuje 9. října u nás ve Valašských Kloboukách a 2026, startuje 9. října u nás ve Valašských Kloboukách a navštíví u nás takový míst, startuje 9. října u nás ve Valašských Kloboukách a navštíví u nás takový 9. října u nás ve Valašských Kloboukách a navštíví u nás takový místa jako Brna, Jablonec nad Nisou ve Valašských Kloboukách a navštíví u nás takový místa jako Brna, Jablonec nad Nisou, Kolín, Karlovy Vary v Kloboukách a navštíví

0: navštíví u nás takový místa jako Brna, Jablonec nad Nisou, Kolín, Karlovy Vary. Kralupina navštíví u nás takový místa jako Brna, Jablonec nad Nisou, Kolín, Karlovy Vary. Kralupina nad Vltavou u nás takový místa jako Brna, Jablonec nad Nisou, Kolín, Karlovy Vary. Kralupina nad Vltavou, Ostrava, Boskovice, místa jako Brna, Jablonec nad Nisou, Kolín, Karlovy Vary. Kralupina nad Vltavou, Ostrava, Boskovice, v Mostě budou kucí.
1: A u nás Dačicích?
0: No možná tam dojedou, no, nevím, až co, budou kucí.
1: A u nás Dačicích?
0: No možná tam dojedou, no, nevím, až co, když jedeš do Mostu.
1: Z Dačicích?
0: No možná tam dojedou, no, nevím, až co, když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví, co se ti...
1: Dačicích?
0: No možná tam dojedou, no, nevím, až co, když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou, za tím, co koncertuješ.
1: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím, loni jsem...
0: ...stane s dodávkou, za tím, co koncertuješ.
1: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím, loni jsem tam...
0: ...za tím, co koncertuješ.
1: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím, loni jsem tam myla ty okna těch dodávek, bylo to?
0: Koncertuješ.
1: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím, loni jsem tam myla ty okna těch dodávek, bylo to? Byla jenom jednou, myslím, loni jsem tam myla ty okna těch dodávek, bylo to v Mostě?
0: Já nevím, asi jo. Jo. A bylo to hezký.
1: Myslím, loni jsem tam myla ty okna těch dodávek, bylo to v Mostě?
0: Já nevím, asi jo. Jo. A bylo to hezký, ne?
1: Jo, pěkla ty okna těch dodávek, bylo to v Mostě?
0: Já nevím, asi jo. Jo. A bylo to hezký, ne?
1: Dodávek, bylo to v Mostě?
0: Já nevím, asi jo. Jo. A bylo to hezký, ne?
1: Jo, pěkná benzínka.
0: Tak, já nevím, asi jo. Jo. A bylo to hezký, ne?
1: Jo, pěkná benzínka.
0: Tak se, přátelé, těšte, jak no? Jo. A bylo to hezký, ne?
1: Jo, pěkná benzínka.
0: Tak se, přátelé, těšte, jak na podzimní tour, taky, ne?
1: Jo, pěkná benzínka.
0: Tak se, přátelé, těšte, jak na podzimní...
1: Pěkná benzínka.
0: Tak se, přátelé, těšte, jak na podzimní tour, tak na novou desku Horký. Tak se, přátelé, těšte, jak na podzimní tour, tak na novou desku Horký, že slíže, já doufám, že určitě nějaký single zazní. Těšte, jak na podzimní tour, tak na novou desku Horký, že slíže, já doufám, že určitě nějaký single zazní i v éteru Rock Rádia. Tak na novou desku Horký, že slíže, já doufám, že určitě nějaký single zazní i v éteru Rock Rádia.
1: Ano, a na živo.
0: Horký, že slíže, já doufám, že určitě nějaký single zazní i v éteru Rock Rádia.
1: Ano, a na živo.
0: Slíže, já doufám, že určitě nějaký single zazní i v éteru Rock Rádia.
1: Ano. A naživo je můžete...
0: Určitě nějaký single zazní i v éteru Rock Rádia.
1: Ano, a naživo je můžete slyšet, jak už jsme říkali, v rámci festivalu Rock.
0: Zní i v éteru Rock Rádia.
1: Ano, a naživo je můžete slyšet, jak už jsme říkali, v rámci festivalu Rock.
0: Éteru Rock Rádia.
1: Ano, a naživo je můžete slyšet, jak už jsme říkali, v rámci festivalu Rock In.
0: Za chvíli další muzika.
1: Ano, a naživo je můžete slyšet, jak už jsme říkali, v rámci festivalu Rock In.
0: Za chvíli
1: je můžete slyšet, jak už jsme říkali, v rámci festivalu Rock In.
0: Za chvíli další muzika, budu Oasis.
1: Jak už jsme říkali, v rámci festivalu Rock In.
0: Za chvíli další muzika, budu Oasis a
1: v rámci festivalu Rock In.
0: Za chvíli další muzika, budu Oasis a Wonderwall.
1: Festivalu Rock In.
0: Za chvíli další muzika, budu Oasis a Wonderwall. Za chvíli další muzika, budu Oasis a Wonderwall.
2: A teď pozor,
0: další muzika, budu Oasis a Wonderwall.
2: A teď
0: budu Oasis a Wonderwall.
2: A teď pozor, extrémně výhodná. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až tor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty vhodka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun. Zhodněním až 190 000.

0: redukci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová je 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikace 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikace a řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 21 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí 9,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Housebrand Café per
0: 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Housebrand Café per favore
0: 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Housebrand Café per favore
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Housebrand Café per favore
2: Si, signora.
0: Se vyplatí.
1: Housebrand Café per favore
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu.
1: Housebrand Café per favore
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si
1: per favore
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Housebrand.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Housebrand káva.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Housebrand káva.
3: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Housebrand káva.
3: CZ. Si zasloužíte pít.
2: Housebrand káva.
3: CZ.
4: Atención!
3: Jde pít.
2: Housebrandkáva.cz
4: Atención!
3: Housebrandkáva.cz
4: Atención, señoras y señores!
3: Káva.cz
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se.
3: CZ.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v letě.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém.
4: Señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní kurz tancpěle.
4: Un, dos, tres.
5: Mix latino, bachata, salsa.
4: Un, dos, tres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: Tres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical.
6: Přihlaste se hned.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical.
5: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na web.
5: Dance heels a reggaeton.
4: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La
4: Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučí Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Au. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
5: Ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
5: My vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
5: Naučíme tančit.
4: Awarashar! Awarashar!
7: Odplouvám kránu.
4: Awarashar!
7: Odplouvám kránu. Odplouvám kránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i
7: odplouvám kránu. Na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den
7: mám kránu. Na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete
7: na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete
7: na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
7: katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily.

Ladíte Rock Radio v 7.21 a tohle byly... Ladíte Rock Radio v 7.21 a tohle byly slovenský Iné kafe a jejich... Ladíte Rock Radio v 7.21 a tohle byly slovenský Iné kafe a jejich keď... Ladíte Rock Radio v 7.21 a tohle byly slovenský Iné kafe a jejich keď odchádza někdo. 7.21 a tohle byly slovenský Iné kafe a jejich keď odchádza... A tohle byly slovenský Iné kafe a jejich keď odchádza někdo. Někdo odchádza...

0: právě jenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. I po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v pránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám král. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katam prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamara oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamaran. www.prague Na katamaran. www.pragboats.cz. Už ví. Na katamaran. www.pragboats.cz. Už ví. Tak vzhůru. www.pragboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. www.pragboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. V CZ. Už ví. Tak vzhůru na palubu.
1: V CCC.
0: Tak vzhůru na palubu. V CCC.

0: Pořídíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG? Nyní pořídíte se slevou a na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG? Nyní pořídíte se slevou až 20%. Velké spotřebiče AEG? Nyní pořídíte se slevou až 20%. Spotřebiče AEG? Nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart. Nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektro se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektro až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista
1: 100%. To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Potřebuješ změnit?
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Potřebuješ?
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Potřebuješ změnit splátku? Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Od hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběh nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběh. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Lepší příběhy.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo...
3: Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu.
3: 7 dní v týdnu...
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu.
3: 7 dní v týdnu.
4: Čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte? Kontejnery přistavíte jo víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše.
4: Do víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše. Jsme Siegel, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
3: Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto.
5: www.siegel.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Okta...
5: Siegel.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120... Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 no a horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz auto.cz

0: Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů je karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Víc zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
0: Více na Nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v
0: Lidl.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59.

levnější. A s členstvím v Modivo Club až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 2% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 2. Nakupujte v výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, získejte 10% cashback. Neváhejte.

0: aplikaci a na CCC. Teď buďte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Slyšíš to?
0: V aplikaci a na ccc.eu.
1: Slyšíš to?
0: V aplikaci a na ccc.eu.
1: Slyšíš to?
0: cc.eu.
1: Slyšíš to?
0: .eu.
1: Slyšíš to? Tady na ulici. Slyšíš to? Tady na ulici můžeš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat, můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádio. Kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia.rockradio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz.
2: Datart vyhlašuje, datšuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy.
2: Nákupy.
3: Slyším Datart nákupy.
2: Ano, Datart nákupy s fůrou.
3: Slyším Datart nákupy.
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní kýt? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás. Laď. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás. Mobilní klimatizace. To je nápad. Máme i pro vás. Laďte od zace. To je nápad. Máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd. To je nápad. Máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si rokovým rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad
0: na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobil... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimat... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná? Si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná? Tichá? Snad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná? Tichá? Snech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná? Tichá? Snadno přenosná? Sencor Wi-Fi. Výkonná? Tichá? Snadno přenosná? A ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Výkonná? Tichá? Snadno přenosná? A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
0: Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Nehoda o...
0: se děje.
2: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta, jdeme na rychlé zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně je zraněný řidič je osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezd Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 20. informačního centra uzavřela na 26. kilometrů, neprůjezdná je mezi exity 25, centra uzavřela na 26. kilometru, neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 3, neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u nové, mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Při pondělí 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Při pondělní a 32 u Nového Strašecí. Při pondělní nehodě amerického nového strašecí. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru na letcí. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru na letecké v Kalifornii zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo a posklednulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo a posklednutí záběrů havárie bylo 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo a posklednutí záběrů havárie bylo posádky. Letadlo po pádu schořelo a posklednutí záběrů havárie bylo zjištěno, že mohl přežít. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou. Mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Saudové v dalším zápase vyzvou Španělsko a Uruguay narazí na ostrovní. Africký stát.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Aktuálně máme venku slunečno v...
0: Rock Radio. Počasí.
2: Aktuálně máme venku slunečno v severovýchodní polovině.
0: Počasí.
2: Aktuálně máme venku slunečno v severovýchodní polovině území místa.
0: Počasí.
2: Aktuálně máme venku...

0: slunečno, v severovýchodní polovině území místy je zvětšená. Aktuálně máme venku slunečno, v severovýchodní polovině území místy je zvětšená oblačnost. Od západu slunečno, v severovýchodní polovině území místy je zvětšená oblačnost. Od západu bude oblačnosti při východní polovině území místy je zvětšená oblačnost. Od západu bude oblačnosti přibývat na celém polovině území místy je zvětšená oblačnost. Od západu bude oblačnosti přibývat na celém území místy je zvětšená oblačnost. Od západu bude oblačnosti přibývat na celém území a oblačnost od západu bude oblačnosti přibývat na celém území. V Čechách čekáme už západu bude oblačnosti přibývat na celém území. V Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až přibývat na celém území. V Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku a celém území. V Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občas nebo přeháňky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia, večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 i bouřky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až teploty do 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25. 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25.
1: Rock Radio.
0: Celsia, na jižní Moravě až 25.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Až 25.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Kromě uzavřené D20.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Kromě uzavřené D6 si dejte
1: Rock Radio. Doprava.
0: Kromě uzavřené D6 si dejte pozor.
1: Radio. Doprava.
0: Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky v Benešově na
1: Doprava.
0: Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky v Benešově na Nádražní ulici, kde se srazila motorka s autem. V Praze se bouralo v ulici, kde se srazila motorka s autem. V Praze se bouralo v ulici k Barandovu a kde se srazila motorka s autem. V Praze se bouralo v ulici k Barandovu a v Brně motorka s autem. V Praze se bouralo v ulici k Barandovu a v Brně se řeší velká nehoda. V Praze se bouralo v ulici k Barandovu a v Brně se řeší velká nehoda v Husovickém. Praze se bouralo v ulici k Barandovu a v Brně se řeší velká nehoda v Husovickém tunelu. V ulici k Barandovu a v Brně se řeší velká nehoda v Husovickém tunelu. Barandovu a v Brně se řeší velká nehoda v Husovickém tunelu. Je to průjezdné pouze levým jízdním pruhem.
2: Viditelný zážitek v každém
0: pruhem.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. V každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Do na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rock Radio.
3: Zuzko, díky, jedem dál, tohle
1: jsou Rock Radio.
3: Zuzko, díky, jedem dál, tohle jsou Škvoři a jejich Kámen.
1: Radio.
3: Zuzko, díky, jedem dál, tohle jsou Škvoři a jejich Kámen. Zuzko, díky, jedem dál, tohle jsou Škvoři a jejich Kámen. Zuzko, díky, jedem dál, tohle jsou Škvoři a jejich Kámen. Jedem dál, tohle jsou Škvoři a jejich Kámen. Škvoři a jejich Kámen. Jejich Kámen.

0: Wonderwall. Wonderwall, Oasis. Wonderwall, Oasis, Rock Radio, minutu a půl po půl. Wonderwall, Oasis, Rock Radio, minutu a půl po půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou. Wonderwall, Oasis, Rock Radio, minutu a půl po půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou. Rock Radio, minutu a půl po půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou. Minutu a půl po půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou. Půl po půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: V práci vedro.
0: Mí, pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: V práci vedro, doma vedro.
0: Se Zuzkou.

0: Škvoři, kámen na Rock Rádiu 7 hodin 30. Škvoři, kámen na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut, jestli... Škvoři, kámen na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut, jestli je něco tvrdý jako kámen. Kámen na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut, jestli je něco tvrdý jako kámen. Tak na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut, jestli je něco tvrdý jako kámen. Tak je to naše 37 minut, jestli je něco tvrdý jako kámen. Tak je to naše naprosto minut, jestli je něco tvrdý jako kámen. Tak je to naše naprosto nesmluv, něco tvrdý jako kámen. Tak je to naše naprosto nesmlouvavý vybírá jako kámen, tak je to naše naprosto nesmlouvavý vybírá, tak je to naše naprosto nesmlouvavý vybírání dnešního šťastlivce. Je to naše naprosto nesmlouvavý vybírání dnešního šťastlivce, který dostane klima. Naprosto nesmlouvavý vybírání dnešního šťastlivce, který dostane klimaty senkor Wi-Fi.
1: A jak tomu mám říct co? Jsi říkal honem rychle, zvedni se, jdeme rozdávat a pak...
0: No řekni něco Wi-Fi.
1: A jak tomu mám říct co? Jsi říkal honem rychle, zvedni se, jdeme rozdávat a... A jak tomu mám říct co? Jsi říkal honem rychle, zvedni se, jdeme rozdávat a pak...
0: No řekni něco hezkýho, potěš
1: tak naše... Tak rychle, zvedni se, jdeme rozdávat a pak...
0: No řekni něco hezkýho, potěš tak naše posluchače.
1: Rozdávat a pak...
0: No řekni něco hezkýho, potěš tak naše posluchače. Celýho. Něco hezkýho, potěš naše posluchače. Veselýho. Tak si zase lehnout. Tího, potěš naše posluchače. Veselýho. Tak si zase lehnout. Naše posluchače. Veselýho. Tak si zase lehnout.
2: Já nový plot mám. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovy sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchov.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Super.
2: I všechno dobrý.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Super.
2: Všechno dobrý.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Super.
3: Takže sprcháč. Tak co koupelna, hotová?
4: Super.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Koupelna, hotová?
4: Super.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Všechno. Super.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Všechno to.
3: Vyhrávání.
5: Kde je větrák?
4: Větrák, co?
5: Tak takhle ne. Kde je větrák?
4: Větrák, co?
5: Tak takhle ne. Jak spra...
4: Větrák, co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat
4: koupelnu? Co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám? Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz. Ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilátory.
5: Jak správně odvětrat koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilátory.
5: Koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilátory. .cz.
5: Poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Ventilatory.cz.
5: CZ.
6: Ventilatory.cz.
7: Jen zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za

0: 800 korun. Horký že slíže, jde permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, ní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráč 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval, kde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás 4K smart LED televizi ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. V Lidlu jsou ceny televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. V Lidlu jsou ceny v klidu již sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. V Lidlu jsou ceny v klidu již režimem. Více na Vaillant.cz. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Více na Vaillant.cz. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidává Vaillant.cz. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero je nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu. Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za 5 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Ceny rostou.
1: V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Ceny rostou, digitálu.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlatí. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. Rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. Digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihly. Vsaďte

0: Na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Tak děti, zítra je tak brána k bezpečí. AU portál CZ. Tak děti, zítra je taky den a teď a u portál CZ. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a CZ. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty jo nevího! Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělal! Nic ti neudělal!
2: Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Bezkemp můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Okor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999.

0: Pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Ava, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Ano, přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovtice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se.
0: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Rock Radio.
3: Je 7.
2: Rock Radio.
3: Je 7 hodin 41. Je 7 hodin 41 minut, rozdáváme další klimat. Je 7 hodin 41 minut, rozdáváme další klimatizaci Wi-Fi. Je 7 hodin 41 minut, rozdáváme další klimatizaci Wi-Fi od firmy Sencor a jejím šťastným majitelem se právě stal Martin ze Stařechovic. Sencor a jejím šťastným majitelem se právě stal Martin ze Stařechovic. Dobrý ráno přejeme.
4: Dobré ráno.
3: Martin ze Stařechovic. Dobrý ráno přejeme.
4: Dobré ráno.
5: Ahoj, ahoj.
3: Ze Stařechovic. Dobrý ráno přejeme.
4: Dobré ráno.
5: Ahoj, ahoj.
3: Dobrý ráno přejeme.
4: Dobré ráno.
5: Ahoj, ahoj.
3: Čau, čau. Přejeme.
4: Dobré ráno.
5: Ahoj, ahoj. Čau, čau.
3: My tě zdravíme.
4: Dobré ráno.
5: Ahoj, ahoj. Čau, čau.
3: My tě zdravíme.
5: Ahoj, ahoj. Čau, čau.
3: My tě zdravíme, prosím tě, ale ty nezníš úplně jako stařec ještě.
5: Čau.
3: My tě zdravíme, prosím tě, ale ty nezníš úplně jako stařec ještě podle Stařechovic. Zdravíme, prosím tě, ale ty nezníš úplně jako stařec ještě podle Stařechovic. Ale ty nezníš úplně jako stařec ještě podle Stařechovic.
5: Ještě ne.
3: Jako stařec ještě podle Stařechovic.
5: Ještě ne. 38 teprve, no, takže mladík, že?
3: Podle Stařechovic.
5: Ještě ne. 38 teprve, no, takže mladík, že? Ještě ne. 38 teprve, no, takže mladík, že?
4: Ještě ne.
5: 38 teprve, no, takže mladík, že?
4: Jsi mladší než my oba dohromady.
5: 38 teprve, no, takže mladík, že?
4: Jsi mladší než my oba dohromady.
3: No
4: to je dobře. Jak pro koho? Dobře. Jak pro koho? Jak pro koho?
3: Možná to ještě...
4: Pro koho?
3: Možná to ještě přehodnotíme, asi teďka nenápadně... Možná to ještě přehodnotíme, asi teďka nenápadně zavěsím. Hele, Martine, prosím... Martine, prosím tě, ty jsi psal, že máte okna všechny.
5: Máme pospravované starší domeček.

0: domeček s paní?
1: Jo, jo, máme, no, máme pospravované starší domeček a všetko na jich...
0: S paní?
1: Jo, jo, máme, no, máme pospravované starší domeček a všetko na jižní stranu. Jo, jo, máme, no, máme pospravované starší domeček a všetko na jižní stranu. Jako je to super, no, máme pospravované starší domeček a všetko na jižní stranu. Jako je to super, no, jako studňu máme pospravované starší domeček a všetko na jižní stranu. Jako je to super, no, jako starší domeček a všetko na jižní stranu. Jako je to super, no, jako studničku, že si a všetko na jižní stranu. Jako je to super, no, jako studničku, že svítí, světla je dost, ale všetko na jižní stranu. Jako je to super, no, jako studničku, že svítí, světla je dost, ale jako je... Jako je to super, no, jako studničku, že svítí, světla je dost, ale jako jak přijde to léto a takový... Super, no, jako studničku, že svítí, světla je dost, ale jako jak přijde to léto a takový ty 30 plus, tak je to docela sada. No.
2: Zase bohatý lidi s vlastním barákem, co my tu vybíráme samé...
1: tak je to docela sada. No.
2: Zase bohatý lidi s vlastním barákem, co my tu vybíráme samé milionáře tu.
1: Sada, no.
2: Zase bohatý lidi s vlastním barákem, co my tu vybíráme samé milionáře tu.
0: Přes...
2: Bohatý lidi s vlastním barákem, co my tu vybíráme samé milionáře tu.
0: Přesně.
2: Vybíráme samé milionáře tu.
0: Přesně.
1: Určitě, určitě.
0: Proč to nevstane?
1: Milionáře možná.
2: Milionáře tu.
0: Přesně.
1: Určitě, určitě.
0: Proč to
1: nevstane? Že možná tak.
0: Proč to nevstane?
1: Nemalý milionář je možná tak.
2: Taky jsi, doufám, zadlužený jako pán ze včera.
1: Že možná tak.
2: Taky jsi, doufám, zadlužený jako pán... Taky jsi, doufám, zadlužený jako pán ze včera na 4 generace dopředu. Taky jsi, doufám, zadlužený jako pán ze včera na 4 generace dopředu, doufám. Taky jsi, doufám, zadlužený jako pán ze včera na 4 generace dopředu. Doufáme.
1: No,
2: jsi, doufám, zadlužený jako pán ze včera na 4 generace dopředu, doufáme.
1: No, ještě ne, ještě ne.
2: Na 4 generace dopředu, doufáme.
1: No, ještě ne, ještě nejste, nejste.
0: Dokonce ne.
2: Generace dopředu, doufáme.
1: No, ještě ne, ještě nejste, nejste.
0: Dokonce
2: doufáme.
1: No, ještě ne, ještě nejste, nejste.
0: Dokonce ne. Takže seš...
1: Ještě ne, ještě nejste, nejste.
0: Dokonce ne. Takže seš o to bohatší, no to je dobrý.
1: No, ale čekáš se, nejste.
0: Dokonce ne. Takže seš o to bohatší, no to je dobrý.
1: No, ale čeká nás ještě.
0: Dokonce ne. Takže seš o to bohatší, no to je dobrý.
1: No, ale čeká nás ještě střecha, takže ono to
0: přijde. Dokonce ne. Takže seš o to bohatší, no to je dobrý.
1: No, ale čeká nás ještě střecha, takže
0: Takže seš o to bohatší, no to je dobrý.
1: No, ale čeká nás ještě střecha, takže ono to přijde asi nám.
0: To bohatší, no to je dobrý.
1: No, ale čeká nás ještě střecha, takže ono to přijde asi nám. Bohužel.
0: Dobrý.
1: No, ale čeká nás ještě střecha, takže ono to přijde asi nám. Bohužel.
2: Investice v dnešní
1: době. Je to neštěstí takový, no, ale tak bohužel, no.
0: Třebuješ a můžeš někomu půjčit?
1: Tak to určitě bychom to pošilnili zase.
0: Mu půjčit?
1: Tak to určitě bychom to pošilnili zase dál, když tak, no.
2: Vzhledem k tomu, že na...
1: Tak to určitě bychom to pošilnili zase dál, když tak, no.
2: Vzhledem k tomu, že na kolečkách... Tak...
1: To určitě bychom to pošilnili zase dál, když tak, no.
2: Vzhledem k tomu, že na kolečkách, tak můžeš dotlačit...
1: Bychom to pošilnili zase dál, když tak, no.
2: Vzhledem k tomu, že na kolečkách, tak můžeš dotlačit...
1: Pošilnili zase dál, když tak, no.
2: Vzhledem k tomu, že na kolečkách, tak můžeš dotlačit... Vzhledem k tomu, že na kolečkách, tak můžeš dotlačit sousedovi.
0: Tak.
1: Supervi,
2: supervi. Na kolečkách, tak můžeš dotlačit sousedovi.
0: Tak.
1: Supervi, supervi, jo. Supervi, jo.
0: Prosím tě, Martine, my už tě nebudeme zdržovat. Zdravíme tě do Stařechovic. Moc si Klimošku. Prosím tě, Martine, my už tě nebudeme zdržovat. Zdravíme tě do Stařechovic. Moc si Klimošku užijte. Prosím tě, Martine, my už tě nebudeme zdržovat. Zdravíme tě do Stařechovic. Moc si Klimošku užijte, až dorazí. Ty si teda mimochodem prozradil ještě tady mimo éter, že odjíždíte ještě na pár dní. Ještě tady mimo éter, že odjíždíte ještě na pár dní k moři a vracíte se ve středu. Kamže to jedete? Tady mimo éter, že odjíždíte ještě na pár dní k moři a vracíte se ve středu. Kamže to jedete? Takže odjíždíte ještě na pár dní k moři a vracíte se ve středu. Kamže to jedete?
1: Do Turecka frčíme.
0: Do Turecka, no tak, jako chceš říct, že jsme dali Klimošku někomu, kdo má barák, není zadlužený. Do Turecka, no tak, jako chceš říct, že jsme dali Klimošku někomu, kdo má barák, není zadlužený. Jako chceš říct, že jsme dali Klimošku někomu, kdo má barák, není zadlužený a ještě teď jede na dovolenou do Turecka.
2: Takže příště se snaž podle Bia.

0: kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivod. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den, jmenuji
0: na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě
1: do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro z Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. S šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má svým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dok a

0: vybírat nějaký...
1: Je teďka jedna dovolenou Turecka.
0: No tak to je rucho. Že příště se snaž podle Bia vybírat nějaký chudáky, Honzo, děkuji. Že příště se snaž podle Bia vybírat nějaký chudáky, Honzo, děkuji.
1: Už nám nepiš, prosím tě, už nevolej.
0: Že se snaž podle Bia vybírat nějaký chudáky, Honzo, děkuji.
1: Už nám nepiš, prosím tě, už nevolej.
2: Dobře.
0: Já vybírat nějaký chudáky, Honzo, děkuji.
1: Už nám nepiš, prosím tě, už nevolej.
2: Dobře.
0: Jaký chudáky, Honzo, děkuji.
1: Už nám nepiš, prosím tě, už nevolej.
2: Dobře.
1: Už nám nepiš, prosím tě, už nevolej.
2: Dobře.
1: Už nám nepiš, prosím tě, už nevolej.
2: Dobře.
1: Prosím tě, už nevolej.
2: Dobře.
1: Ne, Marko, volej.
2: Dobře.
1: Ne, Marko.
0: Ne, ale Martina. Tak se měj krásně, doufám, že jsme ti zlepšili
1: ne,
0: ale
1: Martina.
0: Tak se měj krásně, doufám, že jsme ti zlepšili začátek týdne.
2: Určitě.
1: Ne,
0: ale
1: Martina.
0: Tak se měj krásně, doufám, že jsme ti zlepšili začátek týdne.
2: Určitě. Supervy. Fakt bomba.
0: Tak se měj krásně, doufám, že jsme ti zlepšili začátek týdne.
2: Určitě. Supervy. Fakt bych mohl pozdravit ještě tady kluky Sepčena do dílny, oni to všichni poslouchají. Tady kluky Sepčena do dílny, oni to všichni poslouchají, takže já jim mám radost. Sepčena do dílny, oni to všichni poslouchají, takže já jim mám radost taky z toho. Do dílny, oni to všichni poslouchají, takže já jim mám radost taky z toho. Dílny, oni to všichni poslouchají, takže já jim mám radost taky z toho. Budu to s nima muset, takže já jim mám radost taky z toho. Budu to s nima muset oslavit, no. Budu to s nima muset oslavit, no.
0: Zdravíme chlapce do dílny.
2: Dobře, díky.
0: Tak ahoj, hezký den.
2: Ahoj.
1: Hezký ráno, Martine, čau.
2: Díky.
0: Tak ahoj, hezký den.
2: Ahoj.
1: Hezký ráno, Martine, čau.
3: Dejte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní Core Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
0: Teď už
3: i přes mobilní aplikaci Sencor.
0: Teď už
3: aplikaci Sencor.
0: Teď už Ozzy Osbourne a Lita Ford zavří. Teď už Ozzy Osbourne a Lita Ford zavřít oči na... Teď už Ozzy Osbourne a Lita Ford zavřít oči navždy. Teď už Ozzy Osbourne a Lita Ford zavřít oči navždy. To bych ještě pár let... Teď už Ozzy Osbourne a Lita Ford zavřít oči navždy. To bych ještě pár let... Počkala. Osbourne a Lita Ford zavřít oči navždy. To bych ještě pár let... Počkala. Ford zavřít oči navždy. To bych ještě pár let... Počkala.
1: A ty dobrá angličtina, já bych u tebe oběd...
0: Zavřít oči navždy, to bych ještě pár let... Počkala.
1: A ty dobrá angličtina, já bych u tebe objednala...
0: To bych ještě pár let... Počkala.
1: A ty dobrá angličtina, já bych u tebe objednala i...
0: Počkala.
1: A ty dobrá angličtina, já bych u tebe objednala i celý třeba...
0: Počkala.
1: A ty dobrá angličtina, já bych u tebe objednala i celý třeba...
0: Já budu robit kurzy, přihlásíš se?
1: Ne.

Nemusíš bejt kdo ví jak kozatá, abys byl... Nemusíš bejt kdo ví jak kozatá, abys byl... Nemusíš bejt kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Nemusíš bejt kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Píš bejt kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. A abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo styl. Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbalový znalci. Mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbalový znalci se vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn Kanou. Na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn Kanoníři tehdy v čele 4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli německé lize vládnul Arsenal Londýn Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného dokázali Arsenal Londýn Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného dokázali celou sezónu projít Londýn Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného dokázali celou sezónu projít bez tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného dokázali celou sezónu projít bez porážky když 20 Henrym předvedli něco úchvatného dokázali celou sezónu projít bez porážky. Když 20 něco úchvatného dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali, vzhledem k tomu, že v mošky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali, vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy ne 26krát vyhráli a 12krát remizovali, vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, vyhráli a 12krát remizovali, vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozkrát remizovali, vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten výkon. Narážím na fakt, že Nicolò Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě, z toho 21, jich je Nicolò Bulega v italském Misánu, získali 25. výhru v řadě, z toho 21, jich je z letošního Misánu, získali 25. výhru v řadě, z toho 21, jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jak jakališ 25. výhru v řadě, z toho 21, jich je z letošní sezóny. A 5. výhru v řadě, z toho 21, jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem je z toho 21, jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou jedna, jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen od sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali účastníky historické chvíle. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté po druhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky tifózy právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky se zraky tifózy právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky to by teprve byla oslava tifózy právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky to by teprve byla oslava a oslava titulu bez ztráty kytičky to by teprve byla oslava
0: Rock Radio
1: bez ztráty kytičky to by teprve byla oslava

0: Rock Radio Moto
1: Kecky, to by teprve byla oslava.
0: Rock Radio Moto Kecky,
1: teprve byla oslava.
0: Rock Radio Moto Kecky,
1: oslava.
0: Rock Radio Moto Kecky.
2: Řídíš rád kamion?
0: Rock Radio Moto Kecky.
2: Řídíš rád kamion nebo
0: dodávku? Moto Kecky.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
0: To Kecky.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma. Rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma. Dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. /kariéra. Která si svých řidičů váží. Spedit.cz. /kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz. /kariéra.
0: Rockradio.cz.
2: /kariéra.
0: Rock Radio. Slušnej rok.
2: /kariéra.
0: Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáku. Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek. VHSek.

0: Tohle byla dobrá probouzečka před osmou. Tohle byla dobrá probouzečka před osmou.
1: Slyšíš to?
0: Co? Co?
1: Slyšíš to?
0: To ticho?
1: Slyšíš to?
0: To ticho?
1: Slyšíš to?
0: To ticho? To ticho? Tady někomu trošku šiblo.
1: Ne, to je strýda Marcel na motorce.
0: Je tak.
1: Ne, to je strýda Marcel na motorce.
0: Je tak.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Strýda Marcel na motorce.
0: Je tak.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Motorce.
0: Je tak.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
0: Tak.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Když máme to mistrovství světa ve fotbale a...
2: Motokec

0: Kapela Katapult, která si nedávno dala oraz jejich hlupák váha. Kapela Katapult, která si nedávno dala oraz jejich hlupák váha a dvě a něco minuty do osmé hodiny.
1: A my se taky hlupáci, ale neváháme a máme pro vás zprávy.
2: Už za chvíli se Zuzkou.
3: Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky 6. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a

0: drsný.cz. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou ptyky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Objevte svět potěšení.
0: Si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Objevte svět potěšení.
0: Za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků
1: pra.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků pra. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla. Potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Rup prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.ružovyslon.cz. Udělejte si radost na www.ružovyslon.cz. www.ružovyslon.cz. www.ružovyslon.cz.
3: Potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky CZ. Honky Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
4: Honda přiváží žhavou let. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavenou. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bez 30 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybrid a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem MUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. A užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
5: Chutná
4: the power of dreams.
5: Chutná jako krásný sen, vůní bude. Chutná jako krásný sen, vůní.

sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech chutná jako krásný sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká jako krásný sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen. Vůní budeš omámen.

0: Farma Vraňany, vaše nejsladší.
1: Vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Potřebujete dětské kolo?
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Potřebujete dětské kolo?
0: Nejsladší jahody.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
0: Tak jahody.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a budete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: Hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkový.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová
2: kola a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek. Vům,
2: Raskal a Bí akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek Vům,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď
3: a kola špičkových značek Vům,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%. A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happy Sport CZ.
2: Slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happy Sport CZ.
2: 15%, ale jen do konce června.
3: Happy Sport CZ.
2: Června.
3: Happy Sport CZ.
4: Střešní
3: Happy Sport CZ.
4: Střešní okna Fenestra
3: Z.
4: Střešní okna Fenestra Fen. Střešní okna Fenestra
3: Fenestra.
4: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
4: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem. Okna Fenestra.
3: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nestra.
3: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
4: 40 let.
3: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra? Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
4: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.

Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání u Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit. O i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na rádny v Dukovanech. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku. Vyšší věku zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku. Ukrajina oficiálně otevřela hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Fotbalisté Belgie na úvod světového šampionátu remizovali v Seattlu s Egyptem 1-1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku. Rock Radio. Počasí. Dnes bude od západu přibývat oblačnosti na celém území. V Čechách čekáme už během dne na Moravě a Vesku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25.

0: 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25. Na jižní Moravě naměříme až 25.
1: Ať už prší.
0: Na jižní Moravě naměříme až 25.
1: Ať už prší nebo paří. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušný den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ani startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio do počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
0: D6 je kvůli...
1: Rock Radio doprava.
0: D6 je kvůli vážně nehodě stále...
1: Radio doprava.
0: D6 je kvůli vážně nehodě stále uzavřená ve směru... D6 je kvůli vážně nehodě stále uzavřená ve směru na Karlovy Vary, boural se na 26. Je kvůli vážně nehodě stále uzavřená ve směru na Karlovy Vary, boural se na 20. Nehodě stále uzavřená ve směru na Karlovy Vary, boural se na 26. Ale uzavřená ve směru na Karlovy Vary, boural se na 26. a půl kilometru. Na D10 Karlovy Vary, boural se na 26. a půl kilometru. Na D10 boural se na 26. a půl kilometru. Na D10 se řeší taky 6,5 kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov. Na D10 se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. V levém se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. V levém jízdním pruhu Turnov na 3,5 kilometru. V levém jízdním pruhu se srazily 3 dodávky a 2 osoby kilometru. V levém jízdním pruhu se srazily 3 dodávky a 2 osoby a na D1. V levém jízdním pruhu se srazily 3 dodávky a 2 osobáky a na D1 se tam jízdním pruhu se srazily 3 dodávky a 2 osobáky a na D1 se taky bouralo ve srazily 3 dodávky a 2 osobáky a na D1 se taky bouralo ve směru na Ostravu na 360 dodávky a 2 osobáky a na D1 se taky bouralo ve směru na Ostravu na 368 km a na D1 se taky bouralo ve směru na Ostravu na 368 km. Ničce se taky bouralo ve směru na Ostravu na 368 kilometru. Bouralo ve směru na Ostravu na 368 kilometru.
2: Viditelný
0: Ostravu na 368 kilometru.
2: Viditelný zážitek
0: v 368 kilometru.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku v
0: 8 kilometru.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očníku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez oší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika HP.

hp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Do na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Rádio, rokovej rozjezd. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Rádio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Abyste rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Abyste si o další klimu.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Abyste si o další klip.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Abyste si o další klimošku napsali zase zítra, vám přeje Honza.
1: Čumáci.
2: Abyste si o další klimošku napsali zase zítra, vám přeje Honza.
3: Anabel.
2: Abyste si o další klimošku napsali zase zítra, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Necelý další klimošku napsali zase zítra, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 8. Klimošku napsali zase zítra, vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 8. V úterý 6. vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 8. V úterý 16.
4: A Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 8. V úterý 16. června. Necelý 3 minuty po 8. v úterý 16. června. Tak co po 8. v úterý 16. června. Tak co vy moje květinky v úterý 16. června. Tak co vy moje květinky, moje sluníčka mého dne.
3: Já mám dneska hezčí den na chodbě k Sindley X, prosím vás.
2: Jaska mého dne.
3: Já mám dneska hezčí den na chodbě k Sindley X, prosím vás. Já mám dneska hezčí den na chodbě k Sindley X, prosím vás.
2: Já jsem ho viděl.
4: Budou všichni úplně nadšený.
3: Já mám dneska hezčí den na chodbě k Sindley X, prosím vás.
2: Já jsem ho viděl.
4: Budou všichni úplně nadšený.
3: Hezčí den na chodbě k Sindley X, prosím vás.
2: Já jsem ho viděl.
4: Budou všichni úplně nadšený.
3: Sindley X, prosím vás.
2: Já jsem ho viděl.
4: Budou všichni úplně nadšený.
2: A myslím, že mě nepoznal.
3: Vy jste to nevěděli, máme na chodbě k Sindley
2: X. Já jsem ho viděl.
4: Budou všichni úplně nadšený.
2: A myslím, že mě nepoznal.
3: Vy jste to
4: nevěděli,
2: máme na
3: chodbě k Sindley X.
2: A myslím, že mě nepoznal.
3: Vy jste to nevěděli, máme na
2: Hele, mohli bychom ho vzít. A myslím, že mě nepoznal.
3: Vy jste to nevěděli, máme na chodbě k Sindley X.
2: Hele, mohli bychom ho vzít sem?
3: Moc.
2: Dobrý den.
3: Zase vás... jsme ty divný postižení lidi, který jsme se potkali u kávovaru.
2: Dobrý den.
3: Zase vás... jsme ty divný postižení lidi, který jsme se potkali u kávovaru, nešel byste s náma dovnitř. A... jsme ty divný postižení lidi, který jsme se potkali u kávovaru, nešel byste s náma dovnitř. Postižení lidi, který jsme se potkali u kávovaru, nešel byste s náma dovnitř.
2: A jste to vy, nebo je to Václav Faltus?
3: Jsme se potkali u kávovaru, nešel byste s náma dovnitř.
2: A jste to vy, nebo je to Václav Faltus?
3: Kávovaru, nešel byste s náma dovnitř.
2: A jste to vy, nebo je to Václav Faltus?
3: Jste s náma dovnitř.
2: A jste to vy, nebo je to Václav Faltus? Dobře, nic. Dobře, nic. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil. Dobře, nic. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil. Dobře, nic. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. Přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. Další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří.
0: Rock Radio.
2: Midnight Oil, Pelechy hoří.
0: Rock Radio.
2: Pelechy hoří.

Hezké ráno máme o... Zprávy. Hezké ráno máme o... Zprávy. Hezké ráno máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké ráno máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou... Hezké ráno máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel... Hezké ráno máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní další zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajským Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkí dvoudenní návštěvu Vysočiny.

0: měl poměrně vzácnou poruchu srdce, trpěl na dehydrataci a
1: A lidi si mysleli, že to patří.
0: Pustil mikrofon na zem, plácnul sebou na pódium a vomdlel. A jeho nemoc odhalila, že v té době už používal některé písničky nahrané na sample. Což on teda nikdy nepřiznala, nikdy to nepotvrdila, vždycky mladický vysoký hlásek pouštěl.

0: Pan Ellis Kopru. Pan Ellis Kopru a jeho Pan Ellis Kopru a jeho Frankenstein. Pan Ellis Kopru a jeho Frankenstein. Pan Ellis Kopru a jeho Frankenstein. Pan Ellis Kopru a jeho Frankenstein. Honzíka to hrozně pobavilo. Já jsem si teda prů a jeho Frankenstein. Honzíka to hrozně pobavilo. Já jsem si teda taky sama sobě zasmála a Zuzka Frankenstein. Honzíka to hrozně pobavilo. Já jsem si teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla Frankenstein. Honzíka to hrozně pobavilo. Já jsem si teda taky sama sobě zasmála a Zuzka. Honzíka to hrozně pobavilo. Já jsem si teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná. Honzíka to hrozně pobavilo. Já jsem si teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná. Takže zrušilo. Já jsem si teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná. Takže taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná. Takže zhruba takhle naše crew vnímá moje, trapno humory.
1: Realita je, že už se tomu smějeme tady asi 5 minut při tom.
0: A moje trapno humory.
1: Realita je, že už se tomu smějeme tady asi 5 minut při tom
0: humory.
1: Realita je, že už se tomu smějeme tady asi 5 minut při tom. Si myslím, že už realita je, že už se tomu smějeme tady asi 5 minut při tom. Si myslím, že už jsme tady zandali jiný fóry za tu dobu, co tu jsme spolu, ale Alice Kopr je
0: dobrý, no.
1: Dal bych si okurky. No nic, nakládačky, co tu jsme spolu, ale Alice Kopr
0: je dobrý, no.
1: Dal bych si okurky. No nic, nakládačky, dneska je úterý, ale Alice Kopr
0: je dobrý, no.
1: Dal bych si okurky. No nic, nakládačky, dneska je úterý.
0: Kopr je dobrý, no.
1: Dal bych si okurky. No nic, nakládačky, dneska je úterý 16. června, mám. Dal bych si okurky. No nic, nakládačky, dneska je úterý 16. června, mám tady si okurky. No nic, nakládačky. Dneska je úterý 16. června, mám tady zase historický nakládačky. Dneska je úterý 16. června, mám tady zase historický okno pro tebe. To se tolik chlap. Dneska je úterý 16. června, mám tady zase historický okno pro tebe. To se tolik chlap. 16. června, mám tady zase historický okno pro tebe. To se tolik chlap. Nebudeš, ale uvidíme. No. Cizí neštěstí. Mám tady zase historický okno pro tebe. To se tolik chlap. Nebudeš, ale uvidíme. No. Cizí neštěstí. Okno pro tebe. To se tolik chlap. Nebudeš, ale uvidíme, no. Cizí neštěstí vždycky pobaví. To se tolik chlámat nebude, ale uvidíme, no. Cizí neštěstí vždycky pobaví. 16. června chlámat nebude, ale uvidíme, no. Cizí neštěstí vždycky pobaví. 16. června roku 2016 mě uvidíme, no. Cizí neštěstí vždycky pobaví. 16. června roku 2016 cizí neštěstí vždycky pobaví. 16. června roku 2016 měl koncert americký zpěvák Meat vždycky pobaví. 16. června roku 2016 měl koncert americký zpěvák Meatloaf a to června roku 2016 měl koncert americký zpěvák Meatloaf a to v Edmontonu. 2016 měl koncert americký zpěvák Meatloaf a to v Edmontonu v Kanadě. Už byl v té době. Měl koncert americký zpěvák Meatloaf a to v Edmontonu v Kanadě. Už byl v té době. Americký zpěvák Meatloaf a to v Edmontonu v Kanadě. Už byl v té době nemocný. Meatloaf a to v Edmontonu v Kanadě. Už byl v té době nemocný. A to v Edmontonu v Kanadě. Už byl v té době nemocný. Měl poměrně vzácnou poruchu srdce, trpěl na dehydrataci.

0: což on teda nikdy nepřiznal, nikdy to nepotvrdil a vždycky tvrdil, že to prostě byl tak pouštěl, což on teda nikdy nepřiznal, nikdy to nepotvrdil a vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba. Což on teda nikdy nepřiznal, nikdy to nepotvrdil a vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba. A on teda nikdy nepřiznal, nikdy to nepotvrdil a vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba, ale bylo to úplně jasný. A nikdy to nepotvrdil a vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba, ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si lidi můžou dělat, vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba, ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si lidi můžou najít, tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba, ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si lidi můžou najít, byla nějaká chyba, ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si lidi můžou najít na internetu. Nic, ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si lidi můžou najít na internetu. Nicméně vydržel jasný. Záznam dokonce si lidi můžou najít na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 záznam dokonce si lidi můžou najít na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022. Můžou najít na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
1: Jo, tak já studuji
0: na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
1: Jo, tak já studuji hned najít to mi
0: na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
1: Jo, tak já studuji hned najít to mi.
0: Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
1: Jo, tak já studuji hned najít to mi určitě pobaví.
0: Pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
1: Jo, tak já studuji hned najít to mi určitě pobaví.
0: 2022.
1: Jo, tak já studuji hned najít to mi určitě pobaví. Jo, tak já studuji hned najít to mi určitě pobaví. Hned najít to mi určitě pobaví.
0: Já si jdu dát.
1: Najít to mi určitě pobaví.
0: Já si jdu dát. Já si jdu dát nějaký okurky. Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy... Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run. Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run. Dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Radio. Nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Radio. Koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Radio. Dejte Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Radio. A Run to the Hills na Rock Radio. To the Hills na Rock Radio.

0: Tania. Tania, nostalgie na Rock Rádiu. Tania, nostalgie na Rock Rádiu. Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin a... Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Já tady mám jednu Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Já tady mám jednu takovou ptákovinu tyka pro tebe titul hodin a 20 minut. Já tady mám jednu takovou ptákovinu tyka pro tebe titul 20 minut. Já tady mám jednu takovou ptákovinu tyka pro tebe titul určitě hodně oceníš, protože máš rád. Já tady mám jednu takovou ptákovinu tyka pro tebe titul určitě hodně oceníš, protože máš ráda rockery. Tu takovou ptákovinu tyka pro tebe titul určitě hodně oceníš, protože máš ráda rockery a tvrdý drogy. Takovinu tyka pro tebe ty tu určitě hodně oceníš, protože máš ráda rockery a tvrdý drogy. Ne? Tebe ty tu určitě hodně oceníš, protože máš ráda rockery a tvrdý drogy. Ne? Tebe hodně oceníš, protože máš ráda rockery a tvrdý drogy. Ne? Dobře?
1: Už ne.
0: Protože máš ráda rockery a tvrdý drogy. Ne? Dobře?
1: Už ne.
0: Ráda rockery a tvrdý drogy. Ne? Dobře?
1: Už ne.
0: Kapela metly a tvrdý drogy. Ne? Dobře?
1: Už ne.
0: Drogy. Ne? Dobře?
1: Už ne.
0: Kapela metly krů. Ne? Dobře?
1: Už ne.
0: Kapela metly krů.
1: Rockery mám ráda, tvrdý drogy už
0: ne.
1: Už ne.
0: Kapela metly krů.
1: Rockery mám ráda, tvrdý drogy už ne. Takhle jsem to chtěla upřesnit.
0: Kapela metly krů.
1: Rockery mám ráda, tvrdý drogy už ne. Takhle jsem to chtěla upřesnit.
0: Kapela metly krů.
1: Rockery mám ráda, tvrdý drogy už ne. Takhle jsem to chtěla upřesnit, ano. Rockery mám ráda, tvrdý drogy už ne. Takhle jsem to chtěla upřesnit, ano.
0: Kapela metly krů.
1: Ráda, tvrdý drogy už ne. Takhle jsem to chtěla upřesnit, ano.
0: Kapela metly krů. Bubeník.
1: Tvrdý drogy už ne. Takhle jsem to chtěla upřesnit, ano.
0: Kapela metly krů.
1: Takhle jsem to chtěla upřesnit, ano.
0: Kapela metly krů. Bubeník Tommy Lee nedávno byl.
1: Přesnit, ano.
0: Kapela metly krů. Bubeník Tommy Lee nedávno byl v nějakém podcastu. Kapela metly krů. Bubeník Tommy Lee nedávno byl v nějakém podcastu. Kapela metly krů. Bubeník Tommy Lee nedávno byl v nějakém podcastu. A bavil se tam bubeník Tommy Lee nedávno byl v nějakém podcastu. A bavil se tam o tom, jaký byli nedávno byl v nějakém podcastu. A bavil se tam o tom, jaký byly ty jejich drogové záležitosti. A bavil se tam o tom, jaký byly ty jejich drogové záležitosti začátky. A bavil se tam o tom, jaký byly ty jejich drogové záležitosti začátky a průběhy. Se tam o tom, jaký byly ty jejich drogové záležitosti začátky a průběhy. A vyprávěl o tom, jaký byly ty jejich drogové záležitosti začátky a průběhy. A vyprávěl o ty jejich drogové záležitosti začátky a průběhy. A vyprávěl o drogové záležitosti začátky a průběhy. A vyprávěl o příhodě, jak jednou tosky začátky a průběhy. A vyprávěl o příhodě, jak jednou s Nicky Sixem začátky a průběhy. A vyprávěl o příhodě, jak jednou s Nicky Sixem někde byli na hy. A vyprávěl o příhodě, jak jednou s Nicky Sixem někde byli na nějakém koncertě lež. A vyprávěl o příhodě, jak jednou s Nicky Sixem někde byli na nějakém koncertě lež. O příhodě, jak jednou s Nicky Sixem někde byli na nějakém koncertě leželi na hotelu v Houstonu, někdy byli na nějakém koncertě leželi na hotelu v Houstonu někdy ve 2:30 ráno, už proběh jako koncertě leželi na hotelu v Houstonu někdy ve 2:30 ráno, už proběh jako kokain, heroin, leželi na hotelu v Houstonu někdy ve 2:30 ráno, už proběh jako kokain, heroin a nějaký další záležitosti, oni si to tehdy někdy ve 2:30 ráno, už proběh jako kokain, heroin a nějaký další záležitosti, oni si to tehdy jako pouštili 3 ráno, už proběh jako kokain, heroin a nějaký další záležitosti, oni si to tehdy běh jako kokain, heroin a nějaký další záležitosti.

0: americký, oni si to tehdy jako pouštěli do žíly taky a nebylo to moc jako heroin a nějaký další záležitosti, oni si to tehdy jako pouštěli do žíly taky a nebylo to nějaký další záležitosti, oni si to tehdy jako pouštěli do žíly taky a nebylo to moc jako hezký a záležitosti, oni si to tehdy jako pouštěli do žíly taky a nebylo to moc jako hezký a došli jako pouštěli do žíly taky a nebylo to moc jako hezký a došli taky a nebylo to moc jako hezký a došli jim drogy, neměli už co dalšího, nebylo to moc jako hezký a došli jim drogy, neměli už co dalšího jako hezký a došli jim drogy, neměli už co dalšího si dát, taky nenapadlo nic lepší a došli jim drogy, neměli už co dalšího si dát, taky nenapadlo nic lepšího, došli jim drogy, neměli už co dalšího si dát, taky nenapadlo nic lepšího, než teda do té stříkačky jim drogy, neměli už co dalšího si dát, taky nenapadlo nic lepšího, než teda do té stříkačky, neměli už co dalšího si dát, taky nenapadlo nic lepšího, než teda do té stříkačky dalšího si dát, taky nenapadlo nic lepšího, než teda do té stříkačky zkusej dát Jacka Danielse, nenapadlo nic lepšího, než teda do té stříkačky zkusej dát Jacka Danielse, který byl na tom hotelu, než teda do té stříkačky zkusej dát Jacka Danielse, který byl na tom hotelu, že si ho tam teda do té stříkačky zkusej dát Jacka Danielse, který byl na tom hotelu, že si ho tam jako šoupnou. Že prečky zkusej dát Jacka Danielse, který byl na tom hotelu, že si ho tam jako šoupnou. Že prej nějakou chvíli to Jacka Danielse, který byl na tom hotelu, že si ho tam jako šoupnou. Že prej nějakou chvíli to který byl na tom hotelu, že si ho tam jako šoupnou. Že prej nějakou chvíli to fakt jako dělu, že si ho tam jako šoupnou. Že prej nějakou chvíli to fakt jako dělali tam jako šoupnou. Že prej nějakou chvíli to fakt jako dělali, než že prej nějakou chvíli to fakt jako dělali, než došli k tomu, že už jak chvíli to fakt jako dělali, než došli k tomu, že už jako toho berou tolik, že by to fakt jako dělali, než došli k tomu, že už jako toho berou tolik, že by mohli jít na dělali, než došli k tomu, že už jako toho berou tolik, že by mohli jít na než došli k tomu, že už jako toho berou tolik, že by mohli jít na led na léčení. Pak teda došli k tomu, že už jako toho berou tolik, že by mohli jít na led na léčení. Pak teda že už jako toho berou tolik, že by mohli jít na led na léčení. Pak teda berou tolik, že by mohli jít na led na léčení. Pak teda
1: já myslím, že se pak kluci probudí,
0: že by mohli jít na led na léčení. Pak teda
1: já myslím, že se pak kluci probudili s rukou v nočníku.
0: Pak teda
1: já myslím, že se pak kluci probudili s rukou v nočníku, že buď přes ten množství já myslím, že se pak kluci probudili s rukou v nočníku, že buď přes ten množství drog už si ani nepamatuju. Pak kluci probudili s rukou v nočníku, že buď přes ten množství drog už si ani nepamatuju, co přesně probudili s rukou v nočníku, že buď přes ten množství drog už si ani nepamatuju, co přesně si píchali každopádně v nočníku, že buď přes ten množství drog už si ani nepamatuju, co přesně si píchali každopádně bych to nedoporučovala. Že buď přes ten množství drog už si ani nepamatuju, co přesně si píchali každopádně bych to nedoporučovala. Pro množství drog už si ani nepamatuju, co přesně si píchali, každopádně bych to nedoporučovala, protože ani nepamatuju, co přesně si píchali, každopádně bych to nedoporučovala, protože mě si píchali, každopádně bych to nedoporučovala, protože kromě toho, že může samozřejmě dojít, každopádně bych to nedoporučovala, protože kromě toho, že může samozřejmě dojít k náhlý ztrátě, to nedoporučovala, protože kromě toho, že může samozřejmě dojít k náhlý ztrátě vědomí, protože kromě toho, že může samozřejmě dojít k náhlý ztrátě vědomí, k útlumu dýchání, zástavě dechu, protože může samozřejmě dojít k náhlý ztrátě vědomí, k útlumu dýchání, zástavě dechu, porucha srdečního rytmu, ztrátě vědomí, k útlumu dýchání, zástavě dechu, porucha srdečního rytmu, otrava alkoholem, kromě toho zánět žil, takovýhle lahůdky, takže si myslím, že už je trošku zmatený.

0: závažní infekce, včetně sepce a takovýhle lahůdky, takže si myslím, že už je trošku zmatený infekce, včetně sepce a takovýhle lahůdky, takže si myslím, že už je trošku zmatený starý svetovaný sepce a takovýhle lahůdky, takže si myslím, že už je trošku zmatený starý svetovaný takovýhle lahůdky, takže si myslím, že už je trošku zmatený starý svetovaný pán, který má trošku skrzy, takže si myslím, že už je trošku zmatený starý svetovaný pán, který má trošku skrzy, myslím, že už je trošku zmatený starý svetovaný pán, který má trošku zkreslený představy o tom, co se na... Už je trošku zmatený starý svetovaný pán, který má trošku zkreslený představy o tom, co se na tom hotelovým... Starý svetovaný pán, který má trošku zkreslený představy o tom, co se na tom hotelovým pokoji dělo. Ale to vůbec nevadí. Pán, který má trošku zkreslený představy o tom, co se na tom hotelovým pokoji dělo. Ale to vůbec nevadí, tak zkreslený představy o tom, co se na tom hotelovým pokoji dělo. Ale to vůbec nevadí, tak ho máme rádi. Představy o tom, co se na tom hotelovým pokoji dělo. Ale to vůbec nevadí, tak ho máme rádi.
1: Jo, já
0: si... tom hotelovým pokoji dělo, ale to vůbec nevadí, tak ho máme rádi.
1: Jo, já si myslím, že i po tomhle bych ho měl
0: pokoji dělo, ale to vůbec nevadí, tak ho máme rádi.
1: Jo, já si myslím, že i po tomhle bych ho měl rád, ale...
0: Vůbec nevadí, tak ho máme rádi.
1: Jo, já si myslím, že i po tomhle bych ho měl rád, ale...
0: Tak ho máme rádi.
1: Jo, já si myslím, že i po tomhle bych ho měl rád, ale docela by mě to zajímalo, jak to vypadá. Jo, já si myslím, že i po tomhle bych ho měl rád, ale docela by mě to zajímalo, jak to vypadá, ale neskoušel bych. Já si myslím, že i po tomhle bych ho měl rád, ale docela by mě to zajímalo, jak to vypadá, ale neskoušel bych to být vámi.
0: Já taky ne.
1: Že i po tomhle bych ho měl rád, ale docela by mě to zajímalo, jak to vypadá, ale neskoušel bych to být vámi.
0: Já taky ne.
1: To bych ho měl rád, ale docela by mě to zajímalo, jak to vypadá, ale neskoušel bych to být vámi.
0: Já taky ne.
1: Ale docela by mě to zajímalo, jak to vypadá, ale neskoušel bych to být vámi.
0: Já taky ne. A my dva to určitě.
1: Mě to zajímalo, jak to vypadá, ale neskoušel bych to být vámi.
0: Já taky ne. A my dva to určitě zkoušet nebudeme.
1: Takže ale neskoušel bych to být vámi.
0: Já taky ne. A my dva to určitě zkoušet nebudeme.
1: Takže to byl vstup o drogách. Zkoušel bych to být vámi.
0: Já taky ne. A my dva to určitě zkoušet nebudeme.
1: Takže to byl vstup o drogách.
0: A... Já taky ne. A my dva to určitě zkoušet nebudeme.
1: Takže to byl vstup o drogách.
0: Ne. A my dva to určitě zkoušet nebudeme.
1: Takže to byl vstup o drogách a o Medley Crew a za chvíli si dáme další. Takže to byl vstup o drogách a o Medley Crew a za chvíli si dáme další muziku. Bude Tom Petty a Learning. Vstup o drogách a o Medley Crew a za chvíli si dáme další muziku. Bude Tom Petty a o Medley Crew a za chvíli si dáme další muziku. Bude Tom Petty a Learning to Fly. A za chvíli si dáme další muziku. Bude Tom Petty a Learning to Fly. Chvíli si dáme další muziku. Bude Tom Petty a Learning to Fly. Muziku. Bude Tom Petty a Learning to Fly.
2: Drby z ohrad
1: a Learning to Fly.
2: Drby z ohrad a výběhu zoopark.
1: Fly.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze... Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu u zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo.
2: Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko.
2: Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí. Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já... Konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, a jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo sen. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Lidi pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i ní, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit, jen se kouká.

0: Ale i nás želvy tu můžete krmit. Nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek
0: můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Věda.
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Věda.
1: Blízko u zvířat.
2: Věda. Řemeslo.
1: Slad.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Z. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Na které můžeme být hrdí.
3: Vám
2: barák. Být hrdí.
3: Vám barák. Vám barák děravej.

0: Sukoradi. www.oknasukoradi.cz www.oknasukoradi.cz www.oknasukoradi.cz www.oknasukoradi.cz
1: Vše, co potřebuji.
0: Sukoradi.cz
1: Vše, co potřebuji za cenu.
0: CZ
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vy... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřové. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez boje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 50 Kč, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za jeden platí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za jeden kilogram. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za jeden kilogram. Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za jeden kilogram. Salát kýta bez kosti v ceně 59,90 za jeden kilogram. Salátová okurka jeden v ceně 59,90 za jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za 89,90 za jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za 8,90 za jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za 8,90 a řepkový olej. Salátová okurka jeden kus za 8,90 a řepkový olej je kurka jeden kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 2 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,99 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to 90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí
2: Potřebuješ změnit
1: 6,90 Lidl to se vyplatí
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní
1: Lidl to se vyplatí
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní
1: to se vyplatí
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu Jeden flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošlou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 2 měsíce pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. 50 000 navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Vidíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hledáte.
2: Je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hledáte práci, která dá...
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hledáte práci, která...
2: Pro lepší příběhy.
3: Hledáte práci, která dává smysl.

0: Pro prodejny lidí příběhy. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny lidí. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Vytáhni jendu!
0: Co říká? Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Vytáhni jendu!
2: Co říká?
0: To se vyplatí.
1: Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám,
0: vyplatí.
1: Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám,
1: Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím!
3: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím!
3: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty umějš!
3: Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty umějš!
3: Šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty umějš šachty!
3: Povídám! Vytáhni jendu!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty umějš šachty!
3: Povídám! Vytáhni jendu!
2: No jo! Výtahy jedna, ty umějš šachty!
3: Povídám! Vytáhni jendu!
2: No jo! Výtahy jedna, ty umějš šachty!
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, vytáhni šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme
3: jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je
4: hotový. My už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty jsi
4: jedna.
2: Jendo?
5: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale...
5: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně. Já už jsem nahoře, výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně. Dělám výtahy. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně. Dělám výtahy jedna. Hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně. Dělám výtahy jedna.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů.
6: Seš ale bedna.
5: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení.
6: Bedna.
5: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý. Ně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové. Jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
7: Zažijte
5: stávajících. www.výtahy1.cz.
7: Zažijte emoce za volantem.

0: Gravei a minha proposta, ela fitia. Gravei a minha proposta, ela fitia. A minha proposta, ela fitia. Senado, senado, posta, ela fitia. Senado, senami, posta, ela fitia. Senado, senami. Snad s námi poraděj. Snad s námi poraděj. Jinak snad s námi poraděj. Jinak snad s námi poraděj. Jinak se námi poraděj. Jinak jsem si poraděj. Jinak jsem. Jinak jsem, jinak jsem,
1: jaký si role,
0: jinak jsem.

0: Peugeot. www.vitahy1.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: www.vitahy1.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot
0: Emotion.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde jste vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. U Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízda to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, ne ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký.
1: PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký.
1: 26.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června u OCE.cz. Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června u OCE Europark. Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června u OCE Europark ve Štěrboholí. Salony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
3: Rok
2: na u OC Europark ve Štěrboholích.
3: Rok
2: Europark ve Štěrboholích.
3: Rok Radio
2: Boholích.

0: To je Rock Radio Stage. Vší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage vku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu. Laď Rock Radio Stage v dubu. Laď Rock Radio Stage v dubu. Rock Radio Stage v dubu. Slušnej výkop ič v dubu. Slušnej Slušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Čtvrteční
0: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Čtvrteční druhý zápas
0: Výkop na Rock Rádiu.
1: Čtvrteční druhý zápas
0: Kop na Rock Rádiu.
1: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na
0: Rock Rádiu.
1: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice. Druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat a českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí. Tory Pensová. Duel na mistrovství Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tory Pensová. Republice bude rozhodovat americká sudí Tory Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude americká sudí Tory Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako americká sudí Tory Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve Tory Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Zápas začne mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Zápas začne v 18 hodin. Mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Zápas začne v 18 hodin a řídit jako teprve druhá žena v historii. Zápas začne v 18 hodin a připomenu, že druhá žena v historii. Zápas začne v 18 hodin a připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Koupky. Zápas začne v 18 hodin a připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Koupka začne v 18 hodin a připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Koupka na úvod šampionátu podle hodin a připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Koupka na úvod šampionátu pomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Koupka na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1 svěřenci trenéra Miroslava Koupka na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup Miroslava Koupka na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1-2 a v boji o úvod šampionátu podlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují tu podlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátce Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z poslední a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů fotbalu o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů fotbalisté Nového Zélandu. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa. Informace z posledních zápasů fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles. Zápasů fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2. Fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2. Hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa Los s Iránem 2-2. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou 2-2. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Dnes se proti mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Dnes se proti sobě postaví nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Dnes se proti sobě postaví ještě Francie a Senegal 1-1 se Saudskou Arábií. Dnes se proti sobě postaví ještě Francie a Senegal.

0: Pohorová pecka Toma Pettyho. Pohorová pecka Toma Pettyho. Pohorová pecka Toma Pettyho Learning to Fly dohrává jenom. Pohorová pecka Toma Pettyho Learning to Fly dohrává jenom pár vteřin. Pohorová pecka Toma Pettyho Learning to Fly dohrává jenom pár vteřin před půl. Pohorová pecka Toma Pettyho Learning to Fly dohrává jenom pár vteřin před půl devátou. Toma Pettyho Learning to Fly dohrává jenom pár vteřin před půl devátou. Což znamená Learning to Fly dohrává jenom pár vteřin před půl devátou. Což znamená, že jsme Fly dohrává jenom pár vteřin před půl devátou. Což znamená, že jsme doplachtili jenom pár vteřin před půl devátou, což znamená, že jsme doplachtili vteřin před půl devátou, což znamená, že jsme doplachtili krásně před půl devátou, což znamená, že jsme doplachtili krásně až na další přehled půl devátou, což znamená, že jsme doplachtili krásně až na další přehled novin, což znamená, že jsme doplachtili krásně až na další přehled novinek a informací, že jsme doplachtili krásně až na další přehled novinek a informací ze světa, chtěli krásně až na další přehled novinek a informací ze světa fotbalového mistrovství. Až na další přehled novinek a informací ze světa fotbalového mistrovství. Přehled novinek a informací ze světa fotbalového mistrovství se Zuzkou. Novinek a informací ze světa fotbalového mistrovství se Zuzkou.
1: Poctivej český
0: informací ze světa fotbalového mistrovství se Zuzkou.
1: Poctivej český
0: světa fotbalového mistrovství se Zuzkou.
1: Poctivej český
0: mistrovství se Zuzkou.
1: Poctivej český festák nonstop
0: se Zuzkou.
1: Poctivej český festák nonstop, ale jistě. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedinej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší. Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světa. Střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Kapely s největšími hvězdami světového roku. To největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je to nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav.

0: Arábií. Dnes se proti sobě postaví ještě Francie a Senegal v 21 hodin. Dnes se proti sobě postaví ještě Francie a Senegal v 21 hodin. Sobě postaví ještě Francie a Senegal v 21 hodin. Francie a Senegal v 21 hodin.
1: Když skončí asfalt.
0: Senegal v 21 hodin.
1: Když skončí asfalt.
0: V 21 hodin.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Asfalt. Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřiště začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jejichž hřištěm je celý svět.
2: Rock Radio.
1: Celý svět.
2: Rock Radio. Doprava.
0: Nehoda osobní.
2: Rock Radio. Doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního.
2: Rock Radio. Doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního.
2: Rock Radio. Doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela dnes ráno.
2: Radio. Doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela dnes ráno u Stochu.
2: Doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela dnes ráno u Stochova. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela dnes ráno u Stochova. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela dnes ráno u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru. A nákladního auta uzavřela dnes ráno u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Uzavřela dnes ráno u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Na D10 ráno u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Na D10 máme vážnou Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Na D10 dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Na D10 máme vážnou nehodu ve směru na Karlovy Vary. Na D10 máme vážnou nehodu ve směru na Turnov na 3,5 Karlovy Vary. Na D10 máme vážnou nehodu ve směru na Turnov na 3,5 km. Na D10 máme vážnou nehodu ve směru na Turnov na 3,5 km. Je tam sobě. Sice máme vážnou nehodu ve směru na Turnov na 3,5 km. Je tam sobě. Vážnou nehodu ve směru na Turnov na 3,5 km, je tam sobě 3 dodávky a směru na Turnov na 3,5 km, je tam sobě 3 dodávky na 3,5 km, je tam sobě 3 dodávky a 3 osobáku tém kilometru, je tam sobě 3 dodávky a 3 tam sobě 3 dodávky a 3 osobáky, na místě zasahují záchranáři a je tam 3 dodávky a 3 osobáky, na místě zasahují záchranářky a 3 osobáky, na místě zasahují záchranáři a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. 3 osobáky, na místě zasahují záchranáři a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Osobáky, na místě zasahují záchranáři a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Potom se bouralo na D1, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Potom se bouralo na D1 ve směru na Ostravu na jízdní pruh. Potom se bouralo na D1 ve směru na Ostravu na 368 km a potom se bouralo na D1 ve směru na Ostravu na 368 km a taky na D2 na D1 ve směru na Ostravu na 368 km a taky na D2 ve směru na Ostravu na 368 km a taky na D2 ve směru na Brno na 368 km a taky na D2 ve směru na Brno na 2,5 km a taky na D2 ve směru na Brno na 2,5 km a taky na D2 ve směru na Brno na 2,5 km. D2 ve směru na Brno na 2,5 km. Na Brno na 2,5 km.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku.
0: 0,5 km.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přinášíme. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počany. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počany. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení

okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad Besku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocnihornipočernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. ocniklinikahp.cz. p.cz.

Så skal jeg... Rock Radio. Så skal jeg... Rock Radio. Zuzko, díky, pokračujeme dál. Rock Radio. Zuzko, díky, pokračujeme dál, mám tu pro tebe Nirvánu. Zuzko, díky, pokračujeme dál, mám tu pro tebe Nirvánu. Zuzko, díky, pokračujeme dál, mám tu pro tebe Nirvánu. About a girl, o holce.

0: speciální hvězdný host, protože jich bude dokonce 7.
1: I zítra.
0: A zítra přijde speciální hvězdný host, protože jich bude dokonce 7. A zítra přijde speciální hvězdný host, protože jich bude dokonce 7. Nebo 7. To je speciální hvězdný host, protože jich bude dokonce 7. Nebo 7. To je kapela. Hvězdný host, protože jich bude dokonce 7. Nebo 7. To je kapela.
1: Myslím, že jich 7.
0: Protože jich bude dokonce 7. Nebo 7. To je kapela.
1: Myslím, že jich
0: 7. Dokonce 7. Nebo 7. To je kapela.
1: Myslím, že jich 7 nebude, aby se nelákali na něco, co se nestane. Takový grupáž, jako vešli by se sem, studio je poměrně velký, ale myslím, že jich bude nestane. Takový grupáž, jako vešli by se sem, studio je poměrně velký, ale myslím, že jich bude trošku míň.
0: Takže bude to kapela 7 z Mladé Boleslavy, kdo přijde, nevíme, to se dozvíme. Takže bude to kapela 7 z Mladé Boleslavy, kdo přijde, nevíme, to se dozvíme. Nicméně z Mladé Boleslavy, kdo přijde, nevíme, to se dozvíme. Nicméně Mladé Boleslavy, kdo přijde, nevíme, to se dozvíme. Nicméně Boleslavy, kdo přijde, nevíme, to se dozvíme. Nicméně pokud byste přijde, nevíme, to se dozvíme. Nicméně pokud byste, to se dozvíme. Nicméně pokud byste zítra chtěli, dozvíme. Nicméně, pokud byste zítra chtěli v 9 si poslechnout zase nějaký hezký povídání. Nicméně, pokud byste zítra chtěli v 9 si poslechnout zase nějaký hezký povídání. Pokud byste zítra chtěli v 9 si poslechnout zase nějaký hezký povídání o muzice s našimi hosty. Zítra chtěli v 9 si poslechnout zase nějaký hezký povídání o muzice s našimi hosty, tak budete chtěli v 9 si poslechnout zase nějaký hezký povídání o muzice s našimi hosty, tak budete správně zase nějaký hezký povídání o muzice s našimi hosty, tak budete správně na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou
0: nějaký povídání o muzice s našimi hosty, tak budete správně na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou nikdo nestíhal
0: na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou nikdo nestíhal, tak nezoufejte, vše najdete ještě stejný den na všech streamovacích. A kdyby to náhodou nikdo nestíhal, tak nezoufejte, vše najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách. Nikdo nestíhal, tak nezoufejte, vše najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách. Nezoufejte, vše najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách a taky na našem najdete ještě stejný jeden na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech. Jeden na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastovacích platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech.
0: Takže to bude zajít.
1: A taky na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech.
0: Takže to bude zajít.
1: Na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech.
0: Takže to bude zajít ráno a co bude za chvíli?
1: Rokovýradio.cz v podcastech.
0: Takže to bude zítra ráno a co bude za chvíli? Tři sestry a ať se špank. Zítra ráno a co bude za chvíli? Tři sestry a ať se špank. Chvíli tři sestry a ať se špank. Tři sestry a ať se špank.
2: Trenýrkárna.cz
0: špank.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty, chceš...
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky? Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30? Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Potřeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš 10%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. Problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kodem.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Stavebniny dnáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Stavebniny dek přináší
2: Trenýrkárna.

0: Jirkárna.cz.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci.
0: Jirkárna.cz.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápenopískové příčkovky.
0: .cz.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápenopískové příčkovky Porf. Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustiky. Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustiky. Megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu pórobetonových příčků s lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebnění akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebnění akumulací. Nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí. Nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akum. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustice ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na Dek.cz. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy. CZ. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super... Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných... Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných... S fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek... Exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 k pořízení

0: Přátelé, máme půl... Přátelé, máme půl devátý ladí... Přátelé, máme půl devátý ladí... Přátelé, máme půl devátý ladí Rock Radio... Přátelé, máme půl devátý ladí Rock Radio... Přátelé, máme půl devátý ladí Rock Radio... Za chvíli bude 9. Máme půl devátý ladí Rock Radio... Za chvíli bude 9, přijde Kamil. Devátý ladí Rock Radio... Za chvíli bude 9, přijde Kamil a Rock Radio... Za chvíli bude 9, přijde Kamil a rokový dopoledne. A to se stane i zítra ve stejnou dobu, v 9 bude zase rokový dopoledne. A to se stane i zítra ve stejnou dobu, v 9 bude zase rokový dopoledne. A kromě stane i zítra ve stejnou dobu, v 9 bude zase rokový dopoledne. A kromě toho
1: bude
0: zítra ve stejnou dobu, v 9 bude zase rokový dopoledne. A kromě toho
1: bude středa.
0: Ve stejnou dobu, v 9 bude zase rokový dopoledne. A kromě toho
1: bude středa.
0: Bude zase rokový dopoledne. A kromě toho
1: bude středa.
0: Jo. Zase rokový dopoledne. A kromě toho
1: bude středa.
0: Jo.
1: Náš oblíbený den v týdnu
0: bude středa. Ne, a kromě toho
1: bude středa.
0: Jo.
1: Náš oblíbený den v týdnu bude středa.
0: A víte to?
1: Bude středa.
0: Jo.
1: Náš oblíbený den v týdnu bude středa.
0: A víte, co se děje?
1: Jo. Náš oblíbený den v týdnu bude středa.
0: A víte, co se děje ve středu?
1: Ano, ve středu chodí.
0: Jo.
1: Náš oblíbený den v týdnu bude středa.
0: A víte, co se děje ve středu?
1: Ano, ve středu chodí. Náš oblíbený den v týdnu bude středa.
0: A víte, co se děje ve středu?
1: Ano, ve středu chodí hvězdný host a nejinak tomu bude i zítra.
0: A zítra přijde speciální hvězdný host, protože jich bude dokonce 7.
1: A nejinak tomu bude i zítra.
0: A zítra přijde speciální

0: Podívej na projektant budoucnosti.cz. Budoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte, budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her.
0: Projektant budoucnosti.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
0: CZ.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
1: Republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
1: osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu.
2: Na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket. Hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Euro může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Pohlédl,
3: až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Pohlédl do dálky a...
3: Eurojackpot.
4: Pohlédl do dálky a...
3: Eurojackpot.
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: A ta...
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: Atava!
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: Atava!
4: Ozvěl do dálky a zvolal.
5: Atava!
4: Dálky a zvolal.
5: Atava!
4: Ozvěna se nesla opuštěla.
5: Atava!
4: Ozvěna se nesla
5: opuštěla.
4: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a... Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdnin věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Bezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu
4: blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu.
4: Druhý prázdniny se blíží.
5: Vinetu.
4: Druhý díl se blíží.
5: Vinetu.
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla.
5: Vinetu.
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla.
5: Vinetu.
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu pokmánu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu poklad na stříbrné jako velkolepé divadelní představení je tu poklad na stříbrném jezeře velkolepé divadelní představení je tu poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městě představení je tu poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice je tu poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice o letoš poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice o letoš stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice
6: o letošních prázdninách

0: posledních dva... ve westernovém městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení. V městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v Boskovice.
0: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očeká.
0: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
0: Prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš
0: posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel má
0: 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.
1: Láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.
1: Očekávám. Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.
1: Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www. Westernové
1: Máj.
0: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka mě. Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz. Více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz.
2: Honda přivádí
0: www. Westernové pomlčka městečko.cz.
2: Honda přivádí
0: Westernové pomlčka městečko.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě
0: městečko.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc. Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun. A letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun. A získejte plně. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV za koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 30 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Honda, the power of dreams. Rock Honda, the power of dreams.

0: až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datsum svýdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista. Až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista. 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: No to, že seš
1: dní. To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: No to, že seš
1: je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: No to, že seš
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí
0: znamenat elektrospecialista.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš
0: specialista.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen plot. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen plot. Že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Tant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ale diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektové profesionální výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlost? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se

pohoda. Rocková pohoda. Pohoda. Slušaj.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia Rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia.rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia.cz. Včera v dabu i FM nebo na rádia.cz. Rok dabu i FM nebo na rádia.cz. Rok M nebo na rádia.cz. Rok rádio na rádia.cz. Rok rádio .cz. Rok rádio .cz.

pokérovaný, abys byl rocker. Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Pro všechny.

0: nový krásný.
1: Jemu a uvidíme, jak to dopadne.
0: Firma CF Moto představuje nový krásný
1: dopadne.
0: Firma CF Moto představuje nový krásný stroj. Firma CF Moto představuje nový krásný stroj. Gladiator Z představuje nový krásný stroj. Gladiator Z10 Turbo a my budeme mít to nový krásný stroj. Gladiator Z10 Turbo a my budeme mít to štěstí, že si ho Gladiator Z10 Turbo a my budeme mít to štěstí, že si ho můžeme Gladiator Z10 Turbo a my budeme mít to štěstí, že si ho můžeme Turbo a my budeme mít to štěstí, že si ho můžeme zkusit řídit. Takže si myslím, že není to štěstí, že si ho můžeme zkusit řídit. Takže si myslím, že není nic lepšího než takhle, že si ho můžeme zkusit řídit. Takže si myslím, že není nic lepšího než takhle v úterý dopoledne zkusit řídit. Takže si myslím, že není nic lepšího než takhle v úterý dopoledne řídit. Takže si myslím, že není nic lepšího než takhle v úterý dopoledne položit na. Myslím, že není nic lepšího než takhle v úterý dopoledne položit na budku Buginu za 3/4 míče.
1: Ježíši Kriste, já říkám, já to řídit nechci. Já budu jenom jako spolujezdec s panem
0: Buginu za 3/4 míče.
1: Ježíši Kriste, já říkám, já to řídit nechci. Já budu jenom jako spolujezdec s panem Buráčkem a budeme
0: míče.
1: Ježíši Kriste, já říkám, já to řídit nechci. Já budu jenom jako spolujezdec s panem Buráčkem a budeme mávat zvok. Kriste, já říkám, já to řídit nechci. Já budu jenom jako spolujezdec s panem Buráčkem a budeme mávat zvokínek jako. Řídit nechci. Já budu jenom jako spolujezdec s panem Buráčkem a budeme mávat zvokínek jako anglická královna. Jako spolujezdec s panem Buráčkem a budeme mávat zvokínek jako anglická královna. Panem Buráčkem a budeme mávat zvokínek jako anglická královna.
0: Každopádně z týhletý
1: budeme mávat zvokínek jako anglická královna.
0: Každopádně z týhletý dnešní taškařice
1: zvokínek jako anglická královna.
0: Každopádně z týhletý dnešní taškařice bude
1: anglická královna.
0: Každopádně z týhletý dnešní taškařice budete potom mít na naší dnešní taškařice budete potom mít na našich sociálních sítích nějaký krásný video. Budete potom mít na našich sociálních sítích nějaký krásný video, abyste se nám mohli smát. Sociálních sítích nějaký krásný video, abyste se nám mohli smát.
1: Tak se mějte krásně.
0: Tiché nějaký krásný video, abyste se nám mohli smát.
1: Tak se mějte krásně, páček slibáčík.
0: Video, abyste se nám mohli smát.
1: Tak se mějte krásně, páček slibáčík.
0: Zase zítra, čau. Abyste se nám mohli smát.
1: Tak se mějte krásně, páček slibáčík.
0: Zase zítra, čau. Mohli smát.
1: Tak se mějte krásně, páček slibáčík.
0: Zase zítra, čau.
1: Tak se mějte krásně, páček slibáčík.
0: Zase zítra, čau.
1: Krásně, páček slibáčík.
0: Zase zítra, čau.
1: Slibáčík.
0: Zase zítra, čau. Zítra, čau.

0: Rádiu. Na Rock Rádiu dohráli... Na Rock Rádiu dohráli Volbeat Dark... Na Rock Rádiu dohráli Volbeat Dagen 4... Na Rock Rádiu dohráli Volbeat Dagen... Na Rock Rádiu dohráli Volbeat Dagen 4 a my budeme... Na Rock Rádiu dohráli Volbeat Dagen 4 a my budeme mít za chvíli... Dohráli Volbeat Dagen 4 a my budeme mít za chvíli 9. hodinu, takže se s vámi hráli Volbeat Dagen 4 a my budeme mít za chvíli 9. hodinu, takže se s vámi... Dagen 4 a my budeme mít za chvíli 9. hodinu, takže se s vámi... A my budeme mít za chvíli 9. hodinu, takže se s vámi dneska, přátelé, loučí.
1: Ano, nás čeká.
0: My budeme mít za chvíli 9. hodinu, takže se s vámi dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do sedlce.
0: Za chvíli 9. hodinu, takže se s vámi dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do
0: 9. hodinu, takže se s vámi dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do sedlce.
0: Se s vámi dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
0: Přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
2: Proč?
0: No jo, učíme.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
2: Proč?
0: No jo, vlastně jo.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
2: Proč?
0: No jo, vlastně jo.
1: Cesta do Sedlčan.
2: Proč?
0: No jo, vlastně jo.
2: Co tam jdem dělat? Proč?
0: No jo, vlastně jo.
2: Co tam jdem dělat?
1: Zabít se v Bugině.
0: No jo, vlastně jo.
2: Co tam jdem dělat?
1: Zabít se v Bugině.
0: Super!
2: No,
0: vlastně jo.
2: Co tam jdem dělat?
1: Zabít se v Bugině.
0: Super!
1: Jupi! Ne, musíme...
2: No, co tam jdem dělat?
1: Zabít se v Bugině.
0: Super!
1: Jupi! Ne, musíme jít pomalu... Zabít se v Bugině.
0: Super!
1: Jupi! Ne, musíme jít pomalu... A Bugině.
0: Super!
1: Jupi! Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic... Jupi! Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo. Přátelé, jedeme na představvačku nový. Jupi! Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo. Přátelé, jedeme na představvačku nový. Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo. Přátelé, jedeme na představvačku nový. Stalo, přátelé, jedeme na představvačku nový Buginy. Já beru pana Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím. Představvačku nový Buginy. Já beru pana Buráčka, takže řídit bude on, že nový Buginy. Já beru pana Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím. Já beru pana Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím. Věřím mu o něco víc než Honzíkovi. Pana Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím. Věřím mu o něco víc než Honzíkovi, takže to předám asi. Řídit bude on, že mu věřím. Věřím mu o něco víc než Honzíkovi, takže to předám asi jemu a uvidím. Honzíkovi, takže to předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne.
2: Firma CF Moto představuje...
1: To předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne.
2: Firma CF Moto představuje...

Pátkovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: chleby. Tři palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Slyšíš to?
0: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Slyšíš to?
0: Chleby.
1: Slyšíš to?
2: Tady cestou na Sněžku.
1: Slyšíš to?
2: Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet.
1: Slyšíš to?
2: Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet růz. Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady. Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat. Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat. Rokrá Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat. Rock Radio. Slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat. Rock Radio. Ať už jste kdekoliv puky. A i tady můžeš poslouchat. Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte rock. Tady můžeš poslouchat. Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte
3: korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou na Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz .auto.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je
3: CZ.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba na... Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
6: Trautenberg.
4: Rybky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Rybičky.
6: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Rybičky.
6: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
6: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé
5: hradu. 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Víkendu.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harla a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná
4: léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Kruda.
5: Harley. Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
4: Krucipisk.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června. Pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři
5: 20. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola
5: na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a
5: hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola
5: .cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou Hrady.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival,
4: Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
4: Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
4: Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.

0: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho tlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem,
0: že nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotech.
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnik, přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár, kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No. To.
0: A doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: Přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: www. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: www. Kompresory vzduchotechnika. www. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
3: Mami.
0: www. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
3: Mami, tati.
0: Vzduchotechnika CZ. To je fičák.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: To je fičák.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky. Víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad? Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad? Můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad? Tak to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad? Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak safari. A jestli dostanu hlad? Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co? A jestli dostanu hlad? Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoochnu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.

0: nejen festival.
1: To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem
1: festivalu. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz.
1: Hrady.
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz.
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
2: z.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis ty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku silnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Uje Alef.

0: Loni v září napadlo nožem šéfa sekce zpravodajského případem vojáka, který loni v září napadlo nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hidžu. Státní zástupce nemůže podal obžalobu zabezpečení armády Romana Hidžu. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů G7.
1: Dneska bude polojasno až o... Rock Radio.

0: počasí. Dneska bude polojasno až...
1: Rádio počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno už...
1: Počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno už ale beze srážek... Dneska bude polojasno až oblačno, už ale beze srážek a denní teploty mezi 20. Dneska bude polojasno až oblačno, už ale beze srážek a denní teploty mezi 20 až 24 oblačno, už ale beze srážek a denní teploty mezi 20 až 24 stupni. No, už ale beze srážek a denní teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia. Beze srážek a denní teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia. A denní teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia. Mezi 20 až 24 stupni Celsia.
1: Ať už prší
0: 24 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej
0: stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete dikt. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje se, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje, můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: A začneme v turno.
1: Rock Radio. Doprava.
0: A začneme v Turnově v ulici Palac...
1: Rádio. Doprava.
0: A začneme v Turnově v ulici Palackého se řeší...
1: Doprava.
0: A začneme v Turnově v ulici Palackého se řeší nehoda dvou osobních aut... A začneme v Turnově v ulici Palackého se řeší nehoda dvou osobních aut... Je to průjezdní s opatrností a dejte si pozor i v Olomouci v ulici Hodolanská. Průjezdní s opatrností a dejte si pozor i v Olomouci v ulici... Hostí a dejte si pozor i v Olomouci v ulici Hodolanská. Tam je nehoda v ulici Hodolanská. Tam je nehoda dvou osobních v ulici Hodolanská. Tam je nehoda dvou osobních aut a komplikuje tam Hodolanská. Tam je nehoda dvou osobních aut a komplikuje tam průjezd, tak počítejte s. Tam je nehoda dvou osobních aut a komplikuje tam průjezd, tak počítejte s omezením. Šťastnou je nehoda dvou osobních aut a komplikuje tam průjezd, tak počítejte s omezením. Šťastnou cestu. Nehoda dvou osobních aut a komplikuje tam průjezd, tak počítejte s omezením. Šťastnou cestu. A komplikuje tam průjezd, tak počítejte s omezením. Šťastnou cestu. Je tam průjezd, tak počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
1: Instagram
0: jde s omezením. Šťastnou cestu.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná
0: šťastnou cestu.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Kontrolujte až zastavíte. Stavíte.

0: Rokový dopoledne. Rock Radio. Rokový dopoledne.
1: 5 minut.
0: Rock Radio. Rokový dopoledne.
1: 5 minut po 9. hodině.
0: Rokový dopoledne.
1: 5 minut po 9. hodině. Startuje rokový dopoledne s datem 16. 5 minut po 9. hodině. Startuje rokový dopoledne s datem 16. června. Máme... 5 minut po 9. hodině startuje rokový dopoledne s datem 16. června, máme úterý. 5 minut po 9. hodině startuje rokový dopoledne s datem 16. června, máme úterý. Startuje rokový dopoledne s datem 16. června, máme úterý. A s vámi je Kamil Dráb. Rokový dopoledne s datem 16. června, máme úterý. A s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, ať 16. června máme úterý. A s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, ať už nás posloucháte při práci, máme úterý. A s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, ať už nás posloucháte při práci, odpočinku. A s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, ať už nás posloucháte při práci, odpočinku. Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, ať už nás posloucháte při práci, odpočinku nebo třeba nějakých sportovních aktivitách. No, to je zajímavý takových věcí, kde by se dalo poslouchat. To je zajímavý takových věcí, kde by se dalo poslouchat Rock Radio nebo při jakých činnostech. Poslouchat Rock Radio nebo při jakých činnostech je strašná spousta, ale to tady teď nebudeme vyjmenovávat. Nech mi tu číslo.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin a jsou...
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin. Hezké dopoledne, je 9 hodin a jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne, je 9 hodin a jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tomiledne, je 9 hodin a jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tom je 9 hodin a jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tomio jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájem. Politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Městský soud v Praze se vzájemnost. Městský soud v Praze se dnes začne zabývat případem vojáka, který loni v září na Městský soud v Praze se dnes začne zabývat případem vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce z Praze se dnes začne zabývat případem vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského začne zabývat případem vojáka, který

sama v poušti stát, až když budeš sama v poušti stát, a všichni svatí sama v poušti stát, a všichni svatí přiletí, v poušti stát, a všichni svatí.

bude se ti svatí přiletí, ale bude se koptá, ale bude se koptá, když je

Rokový dopoledne s Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. Kamilem Drábem.

0: chtěli vyrazit o celou vaší partu. Vy už ten systém dobře znáte, to znamená, pokud byste chtěli vyrazit partu, vy už ten systém dobře znáte, to znamená, pokud byste chtěli vyrazit v pátek na Rokin, tak ten dobře znáte, to znamená, pokud byste chtěli vyrazit v pátek na Rokin, tak to znamená, pokud byste chtěli vyrazit v pátek na Rokin, tak stačí celá fotka, chtěli vyrazit v pátek na Rokin, tak stačí celá fotka vaší pátek na Rokin, tak stačí celá fotka vaší party, se kterou objíždíte festival na Rokin, tak stačí celá fotka vaší party, se kterou objíždíte festivaly, koncerty a můžete od nás dostat 10 lupenů a užít si tak v Pardubicích. Koblížky, alkohol, horký, si tak v Pardubicích. Koblížky, alkohol, horký, že slíže Trautenberg a taky traktor. No a celý tým Rock Rádia, který tam bude pro vás, v čele s Petrem Jandou, který ho znáte dobře z našeho, odpoledního vysílání a ten vás festiákem provede. A samozřejmě tam budou i naše vysílání a ten vás festiákem provede. A samozřejmě tam budou i naše slušní holky, který vám přivezou a ten vás festiákem provede. A samozřejmě tam budou i naše slušní holky, který vám přivezou festiákem provede. Takže si budete moct koupit nový trička. Kdože je ten šťastlivec a kdo může vyrazit 19. června do Pardubic. Tak posílejte 19. června do Pardubic na Rockin Town.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules Klima od matrace.

0: Rybičky Royal. No a my pokračujeme v muzice, za chvíli si dáme Rybičky Royal Republic. No a my pokračujeme v muzice, za chvíli si dáme Rybičky Royal Republic, anebo tak pokračujeme v muzice, za chvíli si dáme Rybičky Royal Republic, anebo taky Linec Kned. Za chvíli si dáme Rybičky Royal Republic, anebo taky Linec Kned.
1: Nejlepší výběr.
0: Rybičky Royal Republic, anebo taky Linec Kned.
1: Nejlepší
0: Republic, anebo taky Linec Kned.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Nebo taky Linec Kned.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Ben. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší novší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbrad. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v naší... Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. Naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech K36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene Čes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene CZ. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene CZ. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene CZ. Biz a Benešově. Více na Bene CZ.
2: Biznis začnete.
1: Více na Bene CZ.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme
1: CZ.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tacho. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu. My mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. K finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Žebro bagr.
2: Více na technikplast.com.
3: Žebro bagr.
2: Technikplast.com.
3: Žebro bagr, žebro bagr.
2: Takom.
3: Žebro bagr, žebro bagr, žebro bagr.

0: 9 hodin a 21 minut. 9 hodin a 21 minut na Rock Rádiu dozněly. 9 hodin a 21 minut na Rock Rádiu dozněly. 9 hodin a 21 minut na Rock Rádiu dozněly Genesis. Tak 9 hodin a 21 minut na Rock Rádiu dozněly Genesis. Tak 9 hodin a 21 minut na Rock Rádiu dozněly Genesis. Tak dneska máme úterý, to znamená, že dozněly Genesis. Tak dneska máme úterý, to znamená, že do čtvrtka Genesis. Tak dneska máme úterý, to znamená, že do čtvrtka do 18. Tak dneska máme úterý, to znamená, že do čtvrtka do 18. Úterý, to znamená, že do čtvrtka do 18. Může znamená, že do čtvrtka do 18. Můžete posílat svoje fotky na e-mail se do čtvrtka do 18. Můžete posílat svoje fotky na e-mail do 18. Můžete posílat svoje fotky na e-mail studio@rokovirádio 18. Můžete posílat svoje fotky na e-mail Můžete posílat svoje fotky na e-mail studio@rokovirádio.cz, pokud byste chtěli posílat svoje fotky na e-mail studio@rokovirádio.cz, pokud byste chtěli vyfotit svoje fotky na e-mail studio@rokovirádio.cz, pokud byste chtěli fotky na e-mail studio@rokovirádio.cz, pokud byste chtěli vyrazit na Rockin Pardubice, e-mail studio@rokovirádio.cz, pokud byste chtěli vyrazit na Rockin Pardubice, rokovirádio.cz, pokud byste chtěli vyrazit na Rockin Pardubice, který proběhne t.cz, pokud byste chtěli vyrazit na Rockin Pardubice, který proběhne tento pátek. A samozřejmě se jedná o Pardubice, který proběhne tento pátek.
1: Pokud byste

0: teď pozor.
1: V prodejní síti Datart.
2: Senku.
0: A teď pozor, extrémně
1: víti Datart.
2: Senku.
0: A teď pozor, extrémně
2: Senku.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivy v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Výhodka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Právě tam. Více na Nissan.cz. Právě více na Nissan.cz. Právě jste naladili CZ. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servíruje. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady se... Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Drž naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se do Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Vsadím se. Držte se. Bude to jízda. Vsadím se, že vás to... Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Ne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do... Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo...
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje.
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na...
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout...
1: Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout za... Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad? Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad? A to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo, chleby, nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo, chleby, palačinky. Tak co, jedeme? Zoo, chleby. Tak co, jedeme? Zoo, chleby.
1: Rock Radio.
4: Zoo, chleby.
1: Rock Radio.
4: Zoo, chleby.

0: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a... My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci na... My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš... To všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia. Na www.rockvyradio.cz. To je práce. Na shopu Rock Rádia. Na www.rockvyradio.cz.
1: To je práce. Na festiák.
0: Na www.rockvyradio.cz.
1: To je práce. Na festiák. Na poradu.
2: To je práce.
1: Na festiák.
2: Na poradu. Do porodnice. Na posed.
1: Na festiák.
2: Na poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop.
2: Na poradu. Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokový...
2: Do porodnice. Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz.
2: Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz.
2: Ve... Na posed.
0: Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz.
3: Vedro jak
0: set. Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz. E-shop na rokovýradio.cz.
3: Vedro jako na Sahaře.
0: Rokovýradio.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: Muka.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senko. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí do Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v Kame pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí domní. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosnice Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dál v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. I na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od... Ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5... Ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od... Na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900... Mobilní klimatizace Senkor již od 5999... Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Data. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Od 5999 korun v prodejní síti Datart. 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
3: 99 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní kules klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. U CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a my...
0: Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Pouzdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a my pokračujeme v muzice. Za chvíli si dáme ryb.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: No a my pokračujeme v muzice. Za chvíli si dáme rybičky. Royal
0: Hubičku CZ.
1: No a my pokračujeme v muzice. Za chvíli si dáme...

Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. ProBagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodl.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Dodání. Vše pro bagr.cz. Ratatadadadadad. Vše pro bagr.cz. Ratatadadadadad. Trička. Bagr.cz. Ratatadadadadad. Trička. Ratatadadadad. Ratatadadadadad, trička, ratatadadadad, potisk, potisk. Ratatadadadadad.

A chodíme spát po... Vstáváme brzo a chodíme spát po... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s garáží a s Kušebem. Rok... Slušnej rok s garáží a s Kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s Kušebem. Rock Radio. S garáží a s Kušebem. Rock Radio. A s Kušebem.

DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na rádia DABu i FM nebo na rádia DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz Rock nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio.cz Rock Radio.

zná a jen žena ho dovede. A jen žena ho dovede. Chceš budem a jen žena ho

Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patří do koše. Je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.

0: Rockin. Máte málo roku? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkehol. Horký že slíže. Trautenberg. A Rock Rádia. Koblížci. Alkehol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. Koblížci. Alkehol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června. Alkehol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Trautenberg. A Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte na Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem
0: třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem
0: ne právě vám.
1: Partnerem festivalu je
0: vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajka.

0: tak aspoň takový návratkem to, co nás čeká, dokončit, tak aspoň takový návratkem to, co nás čeká v příštích měsících. No a samozřejmě si s nima popovídáme o aktuální situaci v kapele Seven v příštích měsících. Aby jsme vám ji blíže představili. Takže zítra mezi 9. hodinou 7 z Mladý Boleslavy na Rock Rádiu. Teď si pojďme dát Valda Gang, dáme si taky Amarant nebo 7 z Mladý Boleslavy na Rock Rádiu.
1: Zítra ušetříme. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sí, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si...
3: Per favore?
4: Sí, signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Sí, signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Hausbrand káva.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Hausbrand káva.cz.
5: Kávu si zasloužíte pít.

9:39. 9:39. 9:39 na Rock Rádiu doznívá. 9:39 na Rock Rádiu doznívá. 9:39 na Rock Rádiu doznívají Lynyrd Skynyrd. 9:39 na Rock Rádiu doznívají Lynyrd Skynyrd a jejich Sweet Home Alabama. 9:39 na Rock Rádiu doznívají Lynyrd Skynyrd a jejich Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat zítra, doznívají Lynyrd Skynyrd a jejich Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat zítra, v tuto Lynyrd Skynyrd a jejich Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat zítra v tuto dobu, tedy mezi 9 a 10 Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat zítra v tuto dobu, tedy mezi 9 a 10 hodinou. A jestli budete poslouchat zítra v tuto dobu, tedy mezi 9 a 10 hodinou, tak víte, že budete poslouchat zítra v tuto dobu, tedy mezi 9 a 10 hodinou, tak víte, že ve středu v tuto dobu, tedy mezi 9 a 10 hodinou, tak víte, že ve středu pro vás máme vždy mezi 9 a 10 hodinou, tak víte, že ve středu pro vás máme vždy hvězdního host 10 hodinou. Tak víte, že ve středu pro vás máme vždy hvězdního hosta. Zítra. Tak víte, že ve středu pro vás máme vždy hvězdního hosta. Zítra dorazí. Tak víte, že ve středu pro vás máme vždy hvězdního hosta. Zítra dorazí kapela Seven. Ve středu pro vás máme vždy hvězdního hosta. Zítra dorazí kapela Seven. Pro vás máme vždy hvězdního hosta. Zítra dorazí kapela Seven z Mladé Boleslavy. Hvězdního hosta. Zítra dorazí kapela Seven z Mladé Boleslavy, kterou dá. Zítra dorazí kapela Seven z Mladé Boleslavy, kterou dobře znáte z vysílání kapela Seven z Mladé Boleslavy, kterou dobře znáte z vysílání Rock Rádia. Kapela Seven z Mladé Boleslavy, kterou dobře znáte z vysílání Rock Rádia, skladba Vyměřený čas nebo Hra s osudem nebo Provokatér, tak ty už zlidověli, nebo Hra s osudem nebo Provokatér, tak ty už zlidověli, co se týká osudem nebo Provokatér, tak ty už zlidověli, co se týká našich posluchačů, takže si je budete moc užít a chlapci nám přijdou představit svoji novou desku. Makají na nový desce, která už měla být sice hotová, ale ještě se jim to nepovedlo dokončit, tak aspoň takový návdavkem to, co nás čeká, jim to nepovedlo dokončit,

0: CZ. Toto vysílání Randkáva.cz. Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořád srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ, pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete už pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Agent s povolením srovnávat.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodej...
0: srovnávat.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě... Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. V Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i u... Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vybrujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny,
3: ale také speciální nabídka na nákup nový, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
5: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH, saky v kvalitě A1+,

0: 10 korun 50 haléřů včetně DPH na plus nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky z Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na... Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
1: Atenci...
0: Vynikající cenu. Více na Dek.cz.
1: Atenci...
0: Cenu. Více na Dek.cz.
1: Atención, señoras y señores.
0: Dek.cz.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, lepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchovy. Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Třetí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit. Na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit. Přijďte se Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit. Přijďte se
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yesokal!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yesom!
2: Další La Tropical Party. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yesom!
2: Další La Tropical Party je už tu. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yesom!
2: Další La Tropical Party. Přijďte žít.
1: Yesom!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Yesom!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party, Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.laterasesmichov. Více na www.latropical.cz. Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.

0: století anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktory 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. EEčka, Fiasko. Závodů nás čekají i večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a revival. I večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a revival Tří sester. EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou. EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou. Fiasko, Kohout plaší smrt a revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod plaší smrt a revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda. Hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revivalka taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Deviant a ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Deviant a Made in Garage. Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete...
0: Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?
0: Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte...
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte... A nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slu... Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je slušnám.cz ve slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika.

vstaneme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletní...
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků.
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncert...
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to...
0: Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od... Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos 10. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný 20. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up. V čele zvůrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorain a Lost Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorain a nebo 13. století Ter i Six Feet Under. Z českých třeba Delorain a nebo 13.

Rokový. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix Fix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Co se tady děje?
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
0: Rozumem, budujte srdcem.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
0: Rozumem.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín do hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr. BYD, světový lídr v
5: super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte to na www.růžovýslon.cz.
7: Do košíku
6: růžovýslon.cz.
7: Do košíku jahody se ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně
7: Farma
8: Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch
7: máme.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia.

0: www.rokovyradio.cz. Trička, mikiny, ponožky. www.rokovyradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Rokovyradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rošky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovyradio.cz. Slušný hadry na www.rokovyradio.cz.
1: Tatart.cz. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřeby exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se. Musíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou a AEG. Nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Střešní
1: elektrospecialista.
3: Střešní okna fenestra. Střešní okna fenestra. Střešní okna fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká. Střešní okna fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna fenestra.
4: Fenestem
3: již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna fenestra.
4: Fenestra.cz. Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Fenestra? Ano, česká střešní okna fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Česká střešní okna fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Střešní okna fenestra.
4: Fenestra.cz.

0: Etická komise o tom klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu 10 milionů korun. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí run. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné.
1: Dio. Počasí. Dneska bude polojasno. Dneska bude polojasno až oblačno, ale bez Dneska bude polojasno až oblačno, ale dneska bude polojasno až oblačno, ale bez srážek, takže prše. Dneska bude polojasno až oblačno, ale bez srážek, takže prše dusno až oblačno, ale bez srážek, takže prše už nebude, pokud včera někde oblačno, ale bez srážek, takže prše už nebude, pokud včera někde no, ale bez srážek, takže prše už nebude, pokud včera někde sprze srážek, takže prše už nebude, pokud včera někde sprchlo. No a teploty, takže pršet už nebude, pokud včera někde sprchlo. No a teploty, ty by se měly pomalu už nebude, pokud včera někde sprchlo. No a teploty, ty by se měly pomalu šplhat nahoru, takže dneska, pokud včera někde sprchlo. No a teploty, ty by se měly pomalu šplhat nahoru, takže dneska už mezi 20 až někde sprchlo. No a teploty, ty by se měly pomalu šplhat nahoru, takže dneska už mezi 20 až. No a teploty, ty by se měly pomalu šplhat nahoru, takže dneska už mezi 20 a měly pomalu šplhat nahoru, takže dneska už mezi 20 až 24 stupni Celsia. Nahoru, takže dneska už mezi 20 až 24 stupni Celsia. Dneska už mezi 20 až 24 stupni Celsia. 20 až 24 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce.
1: Stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si mu. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na pře, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Jdeme na silnice, podíváme se do Prahy. V ulici k Barandovu je nehoda tří osobních aut. Dvě osobní auta a jedna motorka na místě policie, která teda tam nehodu šetří, tak tam počítejte s omezením a taky motorka na místě policie, která tam nehodu šetří, tak tam počítejte s omezením a taky se zdržením místě policie, která tam nehodu šetří, tak tam počítejte s omezením a taky která tam nehodu šetří, tak tam počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. Ještě tady pro vás mám upozornění na nehodu, která se stala v Českých Budějovicích v ulici Pekárenská. Tam je nehoda dvou osobních aut, která je tam vyšetřována za účasti policie. Tak tam počítejte taky s omezením a projíždějte opatrně.
3: Viditelný.

0: zážitek v každém...
1: A projíždějte opatrně.
0: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší... Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocnika.cz.
1: Máme něco málo
2: rádio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Máme něco málo po
2: deskový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Máme něco málo po 10. hodině Kamil je s vámi
2: s Kamilem Drábem.
1: Máme něco málo po 10. hodině Kamil je s vámi
2: před Drábem.
1: Máme něco málo po 10. hodině Kamil je s vámi, přeju vám hezký úterý. Máme něco málo po 10. hodině Kamil je s vámi, přeju vám hezký úterý 16. června a samozřejmě něco málo po 10. hodině Kamil je s vámi, přeju vám hezký úterý 16. června a samozřejmě tady pro vás mám spoustu muziky, abyste si zase odpočinuli od mluvenýho slova a mohli si odpočinuli od mluvenýho slova a mohli si zaspívat třeba Spolís, no tak mluvenýho slova. A mohli si zaspívat třeba Spolís. No tak to bych. A mohli si zaspívat třeba Spolís. No tak to bych vám možná nedoporučoval obecně jako mohli si zaspívat třeba Spolís. No tak to bych vám možná nedoporučoval třeba Spolís. No tak to bych vám možná nedoporučoval obecně jako spolící si zaspívat Spolís. No tak to bych vám možná nedoporučoval obecně jako spolící si zaspívat, ale no tak to bych vám možná nedoporučoval obecně jako spolící si zaspívat, ale u nás můžete. Rage Against the Machine a na začátek pro všechny mamánky krucipisk. The Machine a na začátek pro všechny mamánky krucipisk. A na začátek pro všechny mamánky krucipisk. Začátek pro všechny mamánky krucipisk. Všechny mamánky krucipisk.

0: Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální cena nafty dnes klesla. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální cena nafty dnes klesla pod hranici 39 korun za liter. Zlevnila o 37 haléřů. Nejvyšší 39 korun za liter. Zlevnila o 37 haléřů. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín maximálně za 1,40 týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín maximálně za 1,40 korun. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení. Do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Rada EU informovala tajným klastru s Moldavskem. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění tří utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění tří utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun.

Fuck you, I won't do what you tell me.

0: že potom v průběhu těch 90. let to seklo. Škoda, že potom v průběhu těch 90. let spadnul řetěz a v podstatě na konci 90. už kapela neexistovala. Ale ta vzpomínka tady je, takže jestli máte rádi, tak můžete hlasovat pro ní. 34% z vás už tak učinilo. Maťo Ďurinda v roce 1997 vydal svoje solový album, který je trošku jiný než tvorba Metallica do té doby. Ale ta vzpomínka tady je, takže jestli máte rádi, tak můžete hlasovat pro ní. 34% z vás už tak učinilo. Maťo Ďurinda v roce 1997. Vydal svoje solový album, který je trošku jiný než tvorba Metallica do té doby, i když deska znovu zrozeně, sej trošku podobá, nebo respektive tam už ten směr byl nastartovaný, pozměně sestavy, a směr byl nastartovaný, pozměně sestavy, ale přece jenom jsou to takový písničkový věci, ale přece jenom jsou to takový písničkový věci a ta deska zapadla, teď se chystá, ale přece jenom jsou to takový písničkový věci a ta deska zapadla, teď se chystá, možná tedy nakonec to dopadne, uvidíme, ale tohle album by si to zasloužil. Tak na něj můžete zaspomínat pod číslem 2 a tahle ta deska má 35% vašich hlasů. No a poslední, co je v nabídce, je kapela Merlin, tedy Dan Horina, kterýho jsme nedávno měli u nás na rozhovoru. Také vzpomínali i na tohle album, který vyšlo nedávno i v reedici, tuším, že v roce 2022. A hraje pořád skvěle. Ten obsah je taky vynikající. A 31% z vás si myslí, že by v sobotu večer od 19. taky vynikající. A 31% z vás si myslí, že by v sobotu večer od 19. vynikající. A 31% z vás si myslí, že by v sobotu večer od 19 hodin mělo znít právě tohle album. Jak tak na to koukám, tak to bude asi těsný celý témat opravdu o poslední hlas až do poslední minuty. Tak jestli chcete někoho podpořit s těmi možnostmi, já fakt nevím. Já mám všechny tři desky rád a přemýšlím tady nad tím a nevím, koho upřednostnit. Asi to spíš tentokrát nechám na vás. Pojďme si dát BSP za chvíli Bon Jovi a taky Stratovarius.
1: Trenýrkárna.cz. Hej ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno z karna.cz. A zítra máš. Trenýrkárna.cz.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude.

Tak to byly Green Day. Tak to byly Green Day, něco málo po... Tak to byly Green Day, něco málo po čtvrt na jedenácté na Rock Radio. Tak to byly Green Day, něco málo po čtvrt na jedenácté na Rock Radio. Tak to byly Green Day, něco málo po čtvrt na jedenácté na Rock Radio. A já... Tak to byly Green Day, něco málo po čtvrt na jedenácté na Rock Radio. A já koukám na... Green Day, něco málo po čtvrt na jedenácté na Rock Radio. A já koukám na aktuální stav rokovýho... A já koukám na aktuální stav rokovýho referenda, hlasování, který najdete na našem webu... Na aktuální stav rokovýho referenda, hlasování, který najdete na našem webu rokovýradio.cz. Pro stav rokovýho referenda, hlasování, který najdete na našem webu rokovýradio.cz. Protože mi to vždy referenda, hlasování, který najdete na našem webu rokovýradio.cz, protože mě to vždycky zvání, který najdete na našem webu rokovýradio.cz, protože mě to vždycky zajímá, ovšem tento týden na našem webu rokovýradio.cz, protože mě to vždycky zajímá, ovšem tento týden rokovýradio.cz, protože mě to vždycky zajímá, ovšem tento týden extrémně, vždycky zajímá, ovšem tento týden extrémně. Jsou tam moje oblíbený alba těch let, jednak už dnes v podstatě zapomenutá kapela Macbeth, která v roce 1900, jednak už dnes v podstatě zapomenutá kapela Macbeth, která v roce 1992 vydala, už dnes v podstatě zapomenutá kapela Macbeth, která v roce 1990, zapomenutá kapela Macbeth, která v roce 1992 vydala eponymní desku, jedničku, eponymní desku, jedničku, a myslím si, že s ní strhla lavinu, protože ta deska je výborná, známe z ní třeba píseň Galaxie, lavinu, protože ta deska je výborná, známe z ní třeba píseň Galaxie, protože ta deska je výborná, známe z ní třeba píseň Galaxie, ale spousta dalších věcí, dokonce Olympics je výborná, známe z ní třeba píseň Galaxie, ale spousta dalších věcí, dokonce Olympics je tehdy vzal pod zní třeba píseň Galaxie, ale spousta dalších věcí, dokonce Olympics je tehdy vzal pod svá křídla Galaxie, ale spousta dalších věcí, dokonce Olympics je tehdy vzal pod svá křídla a pod svá křídla a vzal si je na turné, tam se mi taky viděl na živo. A moc jim to seklo. Škoda, že byla a vzal si je na turné, tam se mi taky viděl na živo. A moc jim to seklo. Škoda, že potom vzal si je na turné, tam se mi taky viděl na živo. A moc jim to seklo. Škoda, že potom turné, tam se mi taky viděl na živo. A moc jim to seklo. Škoda, že potom se mi taky viděl na živo. A moc jim to seklo. Škoda, že potom v průběhu těch a moc jim to seklo. Škoda

0: tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
0: Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
2: Duch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
3: Ventilátory.
2: Můžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
3: Ventilátory.
2: Ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
3: Ventilátory.cz.
2: Světy trání na jednom místě.
3: Ventilátory.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vyp... Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19... Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Señoras y señores,
6: roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical.
5: Señores,
6: roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. V latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres.
6: Mix Latino pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres.
6: Intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres.
6: Mix Latino pro dospělé.
5: Un, dos, tres.
6: Mix Latino, bachata, salsa, de...
5: Un, dos, tres.
6: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: Dos, tres.
6: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical.
6: Přihlaste se. No, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď on. Dance heels a reggaeton.
5: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kru... Kdy vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarašar!
6: Vás naučíme tančit.
5: Awarašar!
6: Učíme tančit.
5: Awarašar!
7: Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Outdoor Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Outdoor v Kunratice a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Outdoor v Kunratice.
8: Právě teď
7: světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Outdoor v Kunratice.
8: Právě teď tu mám
7: publice. Do autosalonu Audi Outdoor v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
7: Autosalonu Audi Outdoor v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6
7: Outdoor v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. No, dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
7: Těšíme
8: sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
8: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždy. Digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u porta... Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistot. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál brána k bezpečí.

0: a u portál.cz. Vedro jako a u portál.cz. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Portál.cz. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Z. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na... Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek.
2: Půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových.
2: Vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM. V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal.
3: A Bíny. Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal.
3: A Bíny.
2: A teď navíc se slevou
3: výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal.
3: A Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
4: Hledáte práci, která dává
2: ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
4: Hledáte práci, která dá
3: CZ.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme si, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme si, pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pod právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozice týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vy v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM večera. V dabu i FM nebo na radia.cz.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem.

Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvoř asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: hoši, rozcvičiť. Tak hoši, rozcvičiť, poklusom klednici. Tak hoši, rozcvičiť, poklusom klednici, spracovať nieco k pití. Tak hoši, rozcvičiť, poklusom klednici, spracovať nieco k pití. Rozcvičiť, poklusom klednici, spracovať nieco k pití. Dlouhej pas. Rozcvičiť, poklusom klednici, spracovať nieco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem, to je ono. A zakončení s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, dej den na Rock Rádiu.

Krásně. Krásně jsme to. Krásně jsme to. Krásně jsme to úterní dopoledne uklidnili. Krásně jsme to úterní dopoledne uklidnili. Bruce Springsteen. Jsme to úterní dopoledne uklidnili. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Úterní dopoledne uklidnili. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Ústřední písně uklidnili. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Ústřední píseň krásná. Streets of Philadelphia. Ústřední píseň krásného filmu z roku 1993. Philadelphia. Ústřední píseň krásného filmu z roku 1993 s Tomem Hanksem Sem Philadelphia, což je jeden z mých nejoblíbenějších filmů Philadelphia, což je jeden z mých nejoblíbenějších filmů, který jsem kdy viděl. Je krásný, i po těch letech se na něj krásně kouká. Tady už samozřejmě Bruce Springsteen alias Boss, jehož při něj krásně kouká. Tady už samozřejmě Bruce Springsteen alias Boss, jehož přezdívka vznikla, kouká. Tady už samozřejmě Bruce Springsteen alias Boss, jehož přezdívka vznikla, takže samozřejmě Bruce Springsteen alias Boss, jehož přezdívka vznikla, takže na něj museli vždy členové kapely čekat prostě přezdívku Boss, která zlidověla, tak tady už byl samozřejmě velkou hvězdou a i tahle ta píseň mu strašně Boss, která zlidověla, tak tady už byl samozřejmě velkou hvězdou a i tahle ta píseň mu strašně byl celosvětový hit, ale z začátku to tak úplně nebylo, když Springsteen vstupoval na scénu, dokonce dá se říct, že mohl nakrásně skončit a vůbec na scénu, dokonce dá se říct, že mohl nakrásně skončit a vůbec by jsme takovouhle mega konce dá se říct, že mohl nakrásně skončit a vůbec by jsme takovouhle megastar neměli, protože mohl nakrásně skončit a vůbec by jsme takovouhle megastar neměli, protože hlavně v prvních fázích jeho kariéry, kdy točil první dvě alba, tak ho gramofirma tlačila do podoby Boba Dylana. Chtěli mít z něho kopírku Boba Dylana, takže ho tam do toho tlačili, to se mu moc nelíbilo, taky ty kopírku Boba Dylana, takže ho tam do toho tlačili, to se mu moc nelíbilo, taky ty dvě alba úspěšný, toho tlačili, to se mu moc nelíbilo, taky ty dvě alba úspěšný nebyly, všechno se to moc nelíbilo, taky ty dvě

0: alba úspěšný nebyly. Všechno se to zlomilo až z třetí desky. Ty dvě alba úspěšný nebyly. Všechno se to zlomilo až s třetí deskou. A když konečně přišel úspěch, alba úspěšný nebyly. Všechno se to zlomilo až s třetí deskou. A když konečně přišel úspěch, všechno se to zlomilo až s třetí deskou. A když konečně přišel úspěch a Bruce Springsteen začal dělat to, co ho bavilo, zlomilo až s třetí deskou. A když konečně přišel úspěch a Bruce Springsteen začal dělat to, co ho baví, třetí deskou. A když konečně přišel úspěch a Bruce Springsteen začal dělat to, co ho baví, tak se konečně přišel úspěch a Bruce Springsteen začal dělat to, co ho baví, tak se stalo to, že úspěch a Bruce Springsteen začal dělat to, co ho baví, tak se stalo to, že šel do sporu se svým manažerem a nemohl vydávat desky určitou dobu. Takže mu byla zakázaná jako jakákoliv jeho tvorba. No a on se soustředil na to, že ty svoje písničky Slyšeli na demáči, tak Bruce Springsteen, tak si vem. Ale pak ho to samozřejmě štvalo, protože ty písně pro tom, ať třeba můžeme vzpomenout kapelu Pointer Sister, nebo třeba můžeme vzpomenout kapelu Pointer Sister, nebo třeba Manfred Mann's Earth Band, tak anebo třeba Manfred Mann's Earth Band, tak anebo zmíněnou Patti Smith, tak ty všechny bodovaly v hitparádách, jo, právě v té éře, kdy on nemohl nahrávat a točit. A on je slýchával z rádia a slýchal jako právě v té éře, kdy on nemohl nahrávat a točit. A on je slýchával z rádia a slýchal jako ostatní, on nemohl nahrávat a točit. A on je slýchával z rádia a slýchal, jak ostatní interpreti jsou na nich a točit. A on je slýchával z rádia a slýchal, jak ostatní interpreti jsou na nich úspěšní. A on je slýchával z rádia a slýchal, jak ostatní interpreti jsou na nich úspěšní a štvalo ho to a říkal si, kdy už konečně já taky uslyším nějakou svoji písničku z rádia, anebo ji uvidím parády.
1: Musel si na to počkat, ale vyplatilo se to. Co si budeme povídat? Tak Bruce Springsteena máme s sebou a pojďme se podívat na Dana Landu, dáme si Eventation nebo taky Europe a blížíme se k 11. hodině. To znamená, že si muziku budete přát v elektrickém obědě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okuta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg.

0: 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 2,8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Si Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jen
0: 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jen do konce června
0: zakoupíte. Lidl, to se vyplatí.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže Monkey Business, Richard Nis, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídku
1: června.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant k tápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichý na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu.
2: CZ.
4: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na

0: vyberete jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
0: Firmanos. Po celé republice.
1: Více o akci na
2: Firmanos zážitky.
1: CZ. Více o akci na
2: Firmanos zážitky.
1: CZ. O akci na
2: Firmanos zážitky.
1: CZ. CZ. CZ.
3: 每一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. CZ.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 8. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 8. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje.
5: V republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře
5: účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí v sali. V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaš. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Třídím doma, třídím venku.
7: Hrajete. Eurojackpot.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím.
7: Eurojackpot.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenky. Na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v lese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám ty, že třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám typ, úplně mě třídím hodně. Mám typ, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu hodně. Mám typ, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu. Typ, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo. Podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. A všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
9: Ekokom.
8: Je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
9: Ekokom.
8: Má to smysl. Přijďte odpad.
9: Ekokom.
10: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. O 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v 1000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrátku. Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš

mrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil obor, mrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil opus a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, zněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu poplas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás nervy včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti ne, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti na doraz. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí kve starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí zlosti. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe.

Rádio. Slušnej rok od... Rock Rádio. Slušnej rok od rána do večera. Rock Rádio. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rána do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. Rock dabu i FM. Nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. A radia.cz. Rock Radio. A .cz. Rock Radio. CZ.

náhlasu, z hlubiny času, zní v hlavě jako buzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysl. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na jí duši na váhu. Objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na objevíš odvahu, nemysli.

do tváře padlého, zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí. Jak přijím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí. Jak přízraže padlého výsadkáře, čelo mi rosí. Jak přízrak mě prosí. Padlého výsadkáře, čelo mi rosí. Jak přízrak mě prosí. A děvy slkáře, čelo mi rosí. Jak přízrak mě prosí. A je vysloveno, zapsáno její zrak mě prosí. A je vysloveno, zapsáno její jméno. A je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti. A je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do. Zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Ano její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi linku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde i. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přáníka. Že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto pro sebe ušetřím poslední, snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto pro sebe ušetřím poslední včelní chycem do dlaní. A za sto pro sebe ušetřím poslední včel dlaní. A za sto pro sebe ušetřím poslední včelu polní. Za sto pro sebe.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem. Drábem.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Zažijte emoce za volantem vozu
0: všechno dobrý.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušet. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat. Vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací pší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu je nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dne nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dne. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Zvou ještě dnes na PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopec
1: na PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký
1: 1PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. Čna u OC Europark ve Štěrbohorích. Europark ve Štěrbohorích.
3: Ratatarelarata, lárky, ratatarelarata.

0: pro lepší příběhy. A je to Home Credit pro lepší příběhy.
1: V CCC
0: Home Credit pro lepší příběhy.
1: V CCC začal výprodej.
0: Pro lepší příběhy.
1: V CCC začal výprodej.
0: Pro lepší příběhy.
1: V CCC začal výprodej. Stovky. V CCC začal výprodej. Stovky modelů. V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50%. CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A prodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club govky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výpro členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách C ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC 10% cashback.

0: i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
1: Všem
0: nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
1: Všem střadatelami.
0: Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
1: Všem střadatelům do jejich 30. narození.
0: Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
1: Všem střadatelům do jejich 30. narození.
0: Blíží za ministerstvo Filip Běhal.
1: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní
0: Filip Běhal.
1: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí.
0: Běhal.
1: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na čtyřem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zdu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech z 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření z těch narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
0: A to zcela bez sankce. EU na finanční kompenzaci při více než 3 hodinovém zpoždění letu zřejmě zůstane zachováno. Zástupci EU na finanční kompenzaci při více než 3 hodinovém zpoždění letu zřejmě zůstane zachováno. Hlavní program začne v 18 běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.

0: dárky, potisk, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, belavil, belavil, belavil, tarararata, potisk, dárky, belavil, belavil, belavil, CZ. Potisk, dárky, belavil, belavil, belavil, CZ. Potisk, dárky, belavil, belavil, belavil, CZ.
1: Kontejner.
0: Belavil, belavil, CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i...
3: www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S
3: flexibil.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní.cz. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš... Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna... Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut, ovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15... Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na... 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit.

aplikaci a na ccc.cz, v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. CC v aplikaci a na ccc.eu. Profivoda. EU.

0: Hlavní program začne v 18 hodin. Rok retro Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin. Rok Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin. Rok Radio. Hlavní program začne v 18 hodin. Rok Radio. Počasí. Jin. Rok Radio.
1: Počasí. Ještě dnešní počasí po rádio. Počasí. Ještě dnešní počasí polojasno až oblačno. Počasí. Ještě dnešní počasí polojasno až oblačno, beze srážek. Ještě dnešní počasí polojasno až oblačno, beze srážek. Ještě dnešní počasí polojasno až oblačno, beze srážek. Ještě dnešní počasí polojasno až oblačno, beze srážek a teploty mezi 20 až 24. Polojasno až oblačno, beze srážek a teploty mezi 20 až 24 stupňů oblačno, beze srážek a teploty mezi 20 až 24 stupňů Celsia. Beze srážek a teploty mezi 20 až 24 stupňů Celsia. A teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia. Mezi 20 až 24 stupni Celsia.
2: Ať už prší
1: 24 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce.
1: Stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete, ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
1: Tak co tam dál? Koukneme se ještě na silnice. Začneme v Praze, ulice Zenklova. Tak pokud ještě na silnice, začneme v Praze, ulice Zenklova. Tak pokud tudy budete projíždět, začneme v Praze, ulice Zenklova. Tak pokud tudy budete projíždět, počítejte s komplikací. Praze, ulice Zenklova. Tak pokud tudy budete projíždět, počítejte s komplikací a se zdržením. Zenklova. Tak pokud tudy budete projíždět, počítejte s komplikací a se zdržením. Pokud tudy budete projíždět, počítejte s komplikací a se zdržením, protože se tam řešit. Tudy budete projíždět, počítejte s komplikací a se zdržením, protože se tam řešit. Počítejte s komplikací a se zdržením, protože se tam řeší nehoda osobního auta a tramvaje. No a ještě s komplikací a se zdržením, protože se tam řeší nehoda osobního auta a tramvaje. No a ještě protože se tam řeší nehoda osobního auta a tramvaje. No a ještě Přibyslav v ulici Tyrší nehoda osobního auta a tramvaje. No a ještě Přibyslav v ulici Tyršová nehodního auta a tramvaje. No a ještě Přibyslav v ulici Tyršová nehoda dvou osob tramvaje. No a ještě Přibyslav v ulici Tyršová nehoda dvou osobních aut. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. Jezdí se tam kivadlově, tak tam počítejte taky. Dojďte v pořádku šťastnou cestu.
2: Instagram Rock Rádia.
1: Šťastnou cestu.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušný. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Zkontrolujte, až zastavíte.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profiletou zárukou. Profivoda.cz. Střešní okna zárukou. Profivoda.cz. Střešní.cz. Střešní okna fenestra.
1: Fenestra?
0: A střešní okna fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní. Střešní okna fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi. Střešní okna fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi. Okna fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra.cz. Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: A CZ.

0: elektrický oběd.
1: Tak jo, můžeme to rozpoutat, všechno zásadní máme za sebou, co jsme potřebovali splnit a teď už se můžeme konkrétně vám posluchačům, protože vy máte možnost si napsat o svůj oblíbený song
2: a já vám ho v příštích 60 minutách,
1: pokud to bude v mých silách, rád zahraju. Napište si na náš Facebook, do zpráv anebo v mých silách, rád zahraju. Napište si na náš Facebook, do zpráv anebo na e-mail obed@rockovyradio.cz. Já myslím, že všechno víme, takže se můžeme pustit do elektrického oběda úterního s datem 16.
2: S vámi je Kamil Dráb.
1: Show me how to lie, you're getting better all the time and

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rádio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Kuba Bělák. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za

Tak tohle byly Ospring, který nám otevřeli dnešní elektrický oběd, a my už pojďme na vaše první přání. Dorazil jich strašně pojďme na vaše první přání. Který dáme teď, víte, jak jsem se prošmejdit, ale už jsem tady vybral jedno přání. Jdeme to spustit.

Elektrický elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio.

0: Měl bych jedno přání k dnešnímu elektrickému obědu, a to Arakain z dob hodně minulých, nějakou pořádnou flákotu z alba Trash the Trash nebo Schizofrenie. Díky Honza napsal.
1: Arakain a proč?

0: a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Těšitice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Vítejte.
0: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Vítejte v kempu.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
1: Těšíme se na vás.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Vás.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. To je 867, sektor G. 7, sektor G. Sektor G. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
3: Říkej!
2: Zelená smažák.
3: Říkej!
2: Smažák.
3: Říkej! Říkej! Říkej!
4: Kempovat. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. CZ. Jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. CZ. Bez kempu. CZ.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sì, signora.
4: CZ.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sì, signora.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sì, signora.
7: Hausbrand, tuhle ka...
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sì, signora.
7: Hausbrand, tuhle kávu si...
6: Sì, signora.
7: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand kávu...
6: Sì, signora.
7: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand kávu... Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva.cz. Zasloužíte pít. Hausbrand káva.cz.

0: kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušné cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistolotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistol. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily. Nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce, spojky, pneumatitole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu
0: e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu
0: CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 50, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 50, vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka je ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 59,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 8,90 a řepkový olej za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 8,90 a řepkový salátová okurka jeden kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr jeden kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 20 za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí. Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí.
2: Vytáhni jendu
1: jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš?
1: 26,90 Lidl, to se vyplatí.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Řík.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám.
1: To se vyplatí.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám.
1: Vyplatí.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Dáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy
2: na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povídám. Vytáhni jendu.
3: No, výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo.
2: Vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy
2: jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře.
3: No, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře.
3: Jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Jendo. Výtah jedna.
3: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
3: Jendo, ty seš a...
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
3: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
3: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně,
5: dělám výtahy. Výtah je hotový.
3: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám výtahy jedna.
3: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů.
3: Ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má bedna.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Dobrý.
0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Dobrý den.
0: Elektrický oběd.
1: Dobrý den. Jmenuji se
0: Elektrický oběd.
1: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
0: oběd.
1: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční
1: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční
1: republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6
1: salonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant. A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon pro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu, cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice. Cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě do Autojaro v Kunratice.

0: Jasně, dělám výtahy 1. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý. Dělám výtahy 1. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Výtahy 1. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Modetahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. I rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
0: Stávajících. www.výtahy1.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidává.
0: www.výtahy1.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty.
0: Výtahy1.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být. Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být na klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 20. Další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kus za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl 4,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si
0: v Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto.
0: Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 102.
0: Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
0: Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun.
0: Platí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 100 o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Totu tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Totu ještě nebylo. Takovou nabídku levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Totu ještě nebylo. Takovou nabídku to se slevou 125 tisíc korun. Totu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v 1000 korun. Totu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu sto a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.autovozu zdarma. www.direct.auto.cz
3: rock.direct.auto.cz Rock Radio. Where's
4: Pomočka auto.cz

0: CZ.
1: Co je?
0: CZ.
1: Co je?
2: Funguj ty.
1: Co je?
2: Funguj ty.
1: Co je?
2: Funguj ty, chřápe.
1: Co je?
2: Funguj ty, chřápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
1: Co je?
2: Funguj ty, chřápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Funguj ty, chřápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Ty, chřápe.
3: Já to musím dneska dodělat. Já to musím dneska dodělat.
4: Kleknul vám kompresor, pořiďte si.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kleknul vám kompresor, pořiďte
3: si. Dneska dodělat.
4: Kleknul vám kompresor, pořiďte si nový, kvalitní. Kleknul vám kompresor, pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na B. Kleknul vám kompresor, pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BB. Kleknul vám kompresor, pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BB. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchové.

Live, která je právě z tohohle alba, a zařídila to Reason to Live, která je právě z tohohle alba, a zařídila to Live, která je právě z tohohle alba, a zařídila to Petra, je právě z tohohle alba, a zařídila to Petra. Další přání z tohohle alba, a zařídila to Petra. Další přání je, a zařídila to Petra. Další přání je od Adama, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Five Finger Death Punch. Je od Adama, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Five Finger Death Punch. A od Adama, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Five Finger Death Punch. A který zdraví a chtěl by nechat zahrát Five Finger Death Punch. A píše, bylo by to pro všechny. Chtěl by nechat zahrát Five Finger Death Punch. A píše, bylo by to pro všechny, co poslouchají. Děkuji. Zahrát Five Finger Death Punch. A píše, bylo by to pro všechny, co poslouchají. Děkuji. Five Finger Death Punch. A píše, bylo by to pro všechny, co poslouchají. Děkuji. Adame, nemáš zač. A píše, bylo by to pro všechny, co poslouchají. Děkuji. Adame, nemáš zač. Bylo by to pro všechny, co poslouchají. Děkuji. Adame, nemáš zač. Všechny, co poslouchají. Děkuji. Adame, nemáš zač. Poslouchají. Děkuji. Adame, nemáš zač. Děkuji. Adame, nemáš zač. Adame, nemáš zač.

Super píseň z alba Crazy Nights. Super píseň z alba Crazy Nights roku 1987 a samozřejmě od... Super píseň z alba Crazy Nights roku 1987 a samozřejmě od kapely... alba Crazy Nights roku 1987 a samozřejmě od kapely Kiss, protože Paula Stanleyho toho jste museli poznat, takovej specifický a jedinečný hlas, který jsme si dali... Reason to Love, která je právě z toho...

Eli... Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd a kap. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Jo, elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. A Kamil Dráb.

Další přání zní takto, ahoj, co takhle zahrát, Ivaně. Další přání zní takto, ahoj, co takhle zahrát, prosím, Dlažební kosku od Brutusu na takový ten polední detox od přemýšlení. Tak to si myslím, polední detox od přemýšlení, tak to si myslím, že se hodí skvěle. Detox od přemýšlení, tak to si myslím, že se hodí skvěle. Přemýšlení, tak to si myslím, že se hodí skvěle. Tak to si myslím, že se hodí skvěle. Myslím, že se hodí skvěle.

Eagle Eye Sherry. Eagle Eye Sherry na rok. Eagle Eye Sherry na rok rádiu Save Tonight. Eagle Eye Sherry na rok rádiu Save Tonight a muzika. Eagle Eye Sherry na rok rádiu Save Tonight a muzika podle vašich chutí a přání. Eagle Eye Sherry na rok rádiu Save Tonight a muzika podle vašich chutí a přání. Tonight a muzika podle vašich chutí a přání. Pohodovka do dnešního elektrického oběda, která krásně zapůla. A muzika podle vašich chutí a přání. Pohodovka do dnešního elektrického oběda, která krásně vašich chutí a přání. Pohodovka do dnešního elektrického oběda, která krásně zapůla. Pohodovka do dnešního elektrického oběda, která krásně zapůla. A to díky. Oběda, která krásně zapula. A to díky. Ivaně, krásně zapula. A to díky. Ivaně, další přání zní tak. Díky. Ivaně.

0: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování.
0: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyfting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu už dákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií o počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vyber
2: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere
2: pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.
1: Bere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou
2: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
2: Tak zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit
2: za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
1: Nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Slibuju, že nebudu.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Slibuju, že nebudu.
3: Zážitky.
2: CZ.
4: Slibuju, že nebudu.
5: Ještě nemáš lístky na hrady?
2: CZ.
4: Slibuju, že nebudu.
5: Ještě nemáš lístky na hrady?
4: Slibuju, že nebudu.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
6: Trautenberg.
2: Rybičky.
5: Migové. Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
6: Trautenberg.
2: Rybičky.
5: Migové.
2: Jdeme na
5: napravit.
2: Dan Landa.
6: Trautenberg.
2: Rybičky.
5: Migové.
2: Jdeme na hrady.
5: Dan Landa.
6: Trautenberg.
2: Rybičky.
5: Migové.
2: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
2: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto.
2: Hrady.
5: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
5: Po celé republice.
2: Dan Landa.
5: Harley.
2: Vypsaná fixa. Dan Landa.
5: Harley.
2: Vypsaná fixa. Za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
7: Pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis. Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: No to, že seš mladý projekt.
9: Extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrovaně. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. Mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ale s diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop, alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí nebo vysokorychlostních tratí?

0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novou, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, ní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, jste to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o ta Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděpoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Radech a Benešově. Více na Bene.cz. Vidíš a Benešově. Více na Bene.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidíš.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce. Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let
4: zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem.

0: Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
0: Budoucnosti.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice. Her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
1: Osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
1: 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj.
2: Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se
2: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o
2: závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagen. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Jste v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterý celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka, mle cestovatelka, může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Do dálky a zvolal. Atava! Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Druhý se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách
7: Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách
7: ve Westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20
7: představ městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představ. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekáme.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očeká.
8: Prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel.
8: Posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městky.cz. Westernové-městečko.cz.
10: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu
8: @městečko.cz.
10: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži

0: vyzkoušíte to Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás auto
0: PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC6.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohu. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohu. Kopecký 20. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Rok. U OC Europark ve Štěrbohorích. Rok. Europark ve Štěrbohorích.
2: Rok. Rádio.
1: Ohorích.

Ich will Rammsteini. Ich will Rammsteini. Ich will Rammsteini na Rock Rádiu a přání od Roberta, který jsem splnil další přání, je od a přání od Roberta, který jsem splnil další přání, je od měla další přání, je od Marty píše přání, je od Marty píše. Ahoj Kamile, rád bych nechal zahrát nějakou pecku od Seven pro partu do dílny, ať nám to u Seven bude zítra hostem u nás na Rock Rádiu v jezdní hodince mezi 9 a 10 hodinou. A hostem u nás na Rock Rádiu v jezdní hodince mezi 9 a 10 hodinou. U nás na Rock Rádiu v jezdní hodince mezi 9 a 10 hodinou, tak můžeme udělat i touhle formou 10 hodinou, tak můžeme udělat i touhle formou malou pozvánku. Takže Seven z Mladý můžeme udělat i touhle formou malou pozvánku. Takže Seven z Mladý Boleslavy a provokat i touhle formou malou pozvánku. Takže Seven z Mladý Boleslavy a provokatér. Tak trochu strach.

untergehen. Wir wollen im Beifall untergehen.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický obě. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický obě. Rock Radio, Rock Radio, elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio, Rock Radio, elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Oběd a Kamil Tráp.

Tak tohle byly legendární Led Zeppelin, který jsme si na Rock Rádiu dali díky Tereze. Tak tohle byly legendární Led Zeppelin, který jsme si na Rock Rádiu dali díky Tereze a další přání je díky Petrovi, který píše, že by chtěl nechat zahrát Cure pro mě a kolegu Michala do práce, aby nám ten lépe utekl, a taky pro tebe a všechny, co mají tuhle hudbu rádi. Díky. Petře, jdeme si dát. Petře, jdeme si dát Cure.

Rock, Rock Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rock, Rock Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rock, Rock Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Jo, elektrický oběd s Samilem Drábem. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Oběd s Samilem Drábem. Drábem.

0: Připrav se na den, kdy bude... Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neuteč. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. Kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června. Všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června. Ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Utečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitky. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitky. Června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší tak pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barva se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební.
0: Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební
0: partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební daň.
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební daň tvoří 14%
0: Náchodě.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Daň tvoří 14% státního rozpočtu. 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Rat pro bohatší Česko.
2: Ratatadadadata trička rata.
1: Bohatší Česko.
2: Ratatadadadata trička ratatadadata. Ratatadadadata trička rata. Ratatadadata trička ratatadadata poti. Ratatadadata trička ratatadadata potisk potisk trička potisk trička ratatadadata trička ratatadadata potisk potisk trička potisk trička ratatadadata potisk potisk trička potisk trička byla byl ratatadadata potisk potisk trička potisk trička byla potisk trička potisk trička byla byl CZ potisk trička byla byl CZ.
3: Odplouvám kránu.
2: Byla byl CZ.
3: Odplouvám kránu.
2: Byla byl CZ.
3: Odplouvám kránu. Na katamarán. Odplouvám kránu. Na katamarán. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats.

0: katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterých katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské paku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor. Vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor. Pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplanu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu, na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Tak vzhůru na palubu. Tak vzhůru na palubu.
2: Z kosmetika, co má
0: palubu.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek žád. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek žád. Keci Birds, lousy, vůně, pot i sporek žád. Keci funkční věc, lousy, vůně, pot i sporek žád. Keci funkční věci, a na keci funkční věci, a na gory, bearda funkční věci, a na gory, bearda sáci, a na gory, bearda sáčka gory, bearda sáčka cz.
3: Stavebniny dek,
2: bearda sáčka cz.
3: Stavebniny dek přináší Megár,
2: bearda sáčka cz.
3: Stavebniny dek přináší Megár.
2: Tečka CZ.
3: Stavebniny dek přináší Megárci.
2: Tečka CZ.
3: Stavebniny dek přináší Megárci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům.
2: Z.
3: Stavebniny dek přináší Megárci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům. Stavebniny dek přináší Megárci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolo. Přináší Megárci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně deck foam. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně deck foam MX 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně deck foam MX 500. Nyní navíc každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně deck foam MX 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus kusům pistolové pěny pro stavební výplně deck foam MX 500. Nyní navíc dostanete pěny pro stavební výplně deck foam MX 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve výplně deck foam MX 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebním MX 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách deck 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách deck platí do 20. Navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách deck platí do 26. čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách deck platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách deck platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny deck foam prost ve stavebninách deck platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny deck foam prost 26. června. Tak si přijďte pro pěny deck foam pro stavební výplně zdarma. 10. června. Tak si přijďte pro pěny deck foam pro stavební výplně zdarma. Více na deck.cz. Tak si přijďte pro pěny deck foam pro stavební výplně zdarma. Více na deck.cz. Přijďte pro pěny deck foam pro stavební výplně zdarma. Více na deck.cz. Pro stavební výplně zdarma. Více na deck.cz.
4: Rok
3: výplně zdarma. Více na deck.cz.

0: Rádio. Více na dek.cz. Rock Rádio. Rock Rádio. V dabu i Rock Rádio. V dabu i FM nebo Rock Rádio. V dabu i FM nebo Rock Rádio. V dabu i FM nebo na rádia. V dabu i FM nebo na rádia. V dabu i FM nebo na rádia.cz. V dabu i FM nebo na rádia.cz. Rádia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
0: Fenestra.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
0: Fenestra?
1: Ano. Střešní okna Fenestra.
0: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
0: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem. Okna Fenestra.
0: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již.
0: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
0: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
0: Fenestra?
1: Ano. Česká a nebem již 40 let.
0: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna již 40 let.
0: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
0: Fenestra.cz.
1: Let.
0: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
0: Fenestra.cz.
1: Da? Ano. Česká střešní okna Fenestra.
0: Fenestra.cz.
1: Fenestra.cz.

0: Triumf v klubovou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím 27. triumf v klubové historii. V rozhodujícím 7. finále zvítězili nad klubové historii. V rozhodujícím 7. finále zvítězili nad Pardubicemi 90. V rozhodujícím 7. finále zvítězili nad Pardubicemi 91-74 a 7. finále zvítězili nad Pardubicemi 91-74 a sérii vyhráli. Finále zvítězili nad Pardubicemi 91-74 a sérii vyhráli nad Pardubicemi 91-74 a sérii vyhráli 4-3 na zápas 91-74 a sérii vyhráli 4-3 na zápasy. Oba celky 71-74 a sérii vyhráli 4-3 na zápasy. Oba 74 a sérii vyhráli 4-3 na zápasy. Oba celky se už postup a sérii vyhráli 4-3 na zápasy. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali do nadcházejících 4-3 na zápasy. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího na zápasy. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů. Postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů. Rok finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů.
1: Rok rádio. Počas
0: kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů.
1: Rok rádio.
0: Nadcházejícího ročníku Ligy mistrů.
1: Rok rádio. Počasí.
0: Ročníku Ligy mistrů.
1: Rok rádio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno, je zataženo.
1: Rok rádio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno, je zataženo zpočátku.
1: Rádio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno, je zataženo zpočátku i polojasno.
1: Rádio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno, je zataženo, zpočátku i polojasno, je skoro jasno.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, je zataženo, zpočátku i polojasno, je skoro jasno. Dnes bude oblačno, je zataženo, zpočátku i polojasno, je skoro jasno. V Čechách čekáme od západu místy občasný. Dnes bude oblačno, je zataženo, zpočátku i polojasno, je skoro jasno. V Čechách čekáme od západu místy občasný. Zpočátku i polojasno, je skoro jasno. V Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší polojasno, je skoro jasno. V Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty skoro jasno. V Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teplot v Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty, občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. 23 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí.
1: Rock Radio.
3: Do každého počasí.
1: Rock Radio.
3: Doprava. Počasí.
1: Rock Radio.
3: Doprava.
1: Rock Radio.
3: Doprava.
2: V ulici Svatovícká.
1: Rock Radio.
2: V ulici Svatovícká v
1: Praze. Rock Radio.
3: Doprava.
2: V ulici Svatovícká v Praze nehoda dvou.
1: Radio. Doprava.
2: V ulici Svatovícká v Praze nehoda dvou osobních aut.
1: Doprava.
2: V ulici Svatovícká v Praze nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce. V ulici Svatovícká v Praze nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku.

0: dorazíte. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.horní-počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. www.ocniklinika.hp.cz. klinikahp.cz .cz .cz
2: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej folk. Rock Radio. Rockovej folk. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras.
0: A já vás zdravím, rokeři.
2: Rock Radio. Rockovej foras.
0: A já vás zdravím, rokeři. Je pár minut po 12. hodině a začíná
2: Rockovej foras.
0: A já vás zdravím, rokeři. Je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej voda s Danem. A já vás zdravím, rokeři. Je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej voda s Danem. Já jsem dneska. A já vás zdravím, rokeři. Je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej voda s Danem. Já jsem dneska jel po dálnici a stavoval. Rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej voda s Danem. Já jsem dneska jel po dálnici a stavoval jsem po 12. hodině a začíná Rockovej voda s Danem. Já jsem dneska jel po dálnici a stavoval jsem se na kafe na benzínce. Začíná Rockovej voda s Danem. Já jsem dneska jel po dálnici a stavoval jsem se na kafe na benzínce. Rockovej voda s Danem. Já jsem dneska jel po dálnici a stavoval jsem se na kafe na benzínce. A teď tam já jsem dneska jel po dálnici a stavoval jsem se na kafe na benzínce. A teď tam vlezu a slyším jenom polštinu. Dneska jel po dálnici a stavoval jsem se na kafe na benzínce. A teď tam vlezu a slyším jenom polštinu. Říkám, stavoval jsem se na kafe na benzínce. A teď tam vlezu a slyším jenom polštinu. Říkám, jsem snad blbě od na kafe na benzínce. A teď tam vlezu a slyším jenom polštinu. Říkám, jsem snad blbě odbočil. A teď tam vlezu a slyším jenom polštinu. Říkám, jsem snad blbě odbočil. Já jsem snad normálně jde v Polsku. Tam vlezu a slyším jenom polštinu. Říkám, jsem snad blbě odbočil. Já jsem snad normálně jde. Říkám, jsem snad blbě odbočil. Já jsem snad normálně jde v Polsku. No a paní se tam smála a říká, to je teďka snad blbě odbočil. Já jsem snad normálně jde v Polsku. No a paní se tam smála a říká, to je teďka normálka. Já jsem snad normálně jde v Polsku. No a paní se tam smála a říká, to je teďka normálka, my tady máme jenom polský jde v Polsku. No a paní se tam smála a říká, to je teďka normálka, my tady máme jenom polský. No a paní se tam smála a říká, to je teďka normálka, my tady máme jenom polský jako zájezdy. Takže tam byli smála a říká, to je teďka normálka, my tady máme jenom polský jako zájezdy. Takže tam byly samý školáci. Teďka normálka, my tady máme jenom polský jako zájezdy. Takže tam byly samý školáci. Tady máme jenom polský jako zájezdy. Takže tam byly samý školáci a podobně těma autobusama tak polský jako zájezdy. Takže tam byly samý školáci a podobně těma zájezdy. Takže tam byly samý školáci a podobně těma autobusama. Tak jsem si koupil kapučino. Takže tam byly samý školáci a podobně těma autobusama. Tak jsem si koupil kapučino, říkám. Jim se zavděčíte sami školáci a podobně těma autobusama. Tak jsem si koupil kapučino, říkám, jim se zavděčíte, když to uděláte si a podobně těma autobusama. Tak jsem si koupil kapučino, říkám, jim se zavděčíte, když to autobusama. Tak jsem si koupil kapučino, říkám, jim se zavděčíte, když to uděláte smažený sýr z ranolkama. Koupil kapučino, říkám, jim se zavděčíte, když to uděláte smažený sýr z ranolkama. No a my si pustíme nějakou hudbu, čino, říkám, jim se zavděčíte, když to uděláte smažený sýr s ranolkama. No a my si pustíme nějakou hudbu. Jim se zavděčíte, když to uděláte smažený sýr s ranolkama. No a my si pustíme nějakou hudbu, třeba Lenny Kravitz. Zavděčíte, když to uděláte smažený sýr s ranolkama. No a my si pustíme nějakou hudbu, třeba Lenny Kravitz, Foo Fighters. To je smažený sýr s ranolkama. No a my si pustíme nějakou hudbu, třeba Lenny Kravitz, Foo Fighters, Lucie, anebo to. No a my si pustíme nějakou hudbu, třeba Lenny Kravitz, Foo Fighters, Lucie, anebo Soilwork.

0: Zprávy.
1: Krásné poledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého újezdu dnes jezdí tanky. Nacvičují jízdu v koloně. Kocourovce a Velkého újezdu dnes jezdí tanky. Nacvičují jízdu v koloně. Újezdu dnes jezdí tanky. Nacvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici dnes jezdí tanky. Nacvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovat tanky. Nacvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do 15. Cvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do 15 hodin. Jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do 15 hodin. Řidiče, kteří vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do 15 hodin. Řidiče, kteří tady budou projíždět, žádá pojedou opakovaně až do 15 hodin. Řidiče, kteří tady budou projíždět, žádá armáda o ohleduplnost. V Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-50. Zahynulo všech 8 členů. Letadlo po pádu shořelo. Letoun přepravoval 8 osob na rutinní zkušební misi. Zatím není jasné, co havárii způsobilo. Basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21.

0: si pustíme nějakou hudbu, třeba Lenny Kravitz, Foo Fighters, Lucie, anebo Soilwork.
1: Rock Radio.

Ahoj, já jsem Robert Kodym. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jo. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jo. Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jo. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jo. Posluchače Rock Rádia. Jo. Rock Rádia. Jo.

0: nějaký materiál reklamní pusy, který vám budou rozdávat nějaký materiál reklamní pusy, u nich můžete koupit, nějaký merch náš. A co pro to materiál reklamní pusy, u nich můžete koupit nějaký merch náš. A co pro to musíte udělat? Pusy, u nich můžete koupit nějaký merch náš. A co pro to musíte udělat? Vyfotit nějakou krizi. Pusy, u nich můžete koupit nějaký merch náš. A co pro to musíte udělat? vyfotit nějakou krizi fotku s celou vaší partou, deset lístků pro celou vaší partu, abyste se mohli dostat.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules.

0: Smích se šířkatí hlídky.
1: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areály. Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou na zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi... Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zase šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme alem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. A lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svůj. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. Sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty. Ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí.
1: My surikaty opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy.
1: Opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek
1: dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Chceme rád. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Rukama?
4: Vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
5: Porfix z dětí.
4: Vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
5: Porfix z dětí.
4: Materiál
3: a vybudovat náš domov.
5: Porfix z dětí s rozumem buduje.
3: A vybudovat náš domov.
5: Porfix z dětí s rozumem budujte srdcem.
3: Náš domov.
5: Porfix z dětí s rozumem budujte srdcem. S rozumem budujte srdcem.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
5: Budujte srdcem.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
6: Tady děje.
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days.
7: Test. Co se chystá?
8: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. U prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. D, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě mobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 3 úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dohybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 50 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a

Lenny Kravitz a Again. Lenny Kravitz a Again. Lenny Kravitz a Again. To se tematicky hodí, protože Lenny Kravitz a Again. To se tematicky hodí. Lenny Kravitz a Again. To se tematicky hodí, protože uvidíme se znovu a to a Again. To se tematicky hodí, protože uvidíme se znovu a to zrovna. To se tematicky hodí, protože uvidíme se znovu a to zrovna na Rock in Town. To se tematicky hodí, protože uvidíme se znovu a to zrovna na Rock in Town a to protože uvidíme se znovu a to zrovna na Rock in Town a to v Pardubicích 19. června. Uvidíme se znovu a to zrovna na Rock in Town a to v Pardubicích 19. a to zrovna na Rock in Town a to v Pardubicích 19. června a na Rock in Town a to v Pardubicích 19. června můžete se těšit na koblížky a to v Pardubicích 19. června můžete se těšit na koblížky alkohol v Pardubicích 19. června můžete se těšit na koblížky alkohol horký jeslíže Trantem 19. června můžete se těšit na koblížky alkohol horký jeslíže Trantenberg června můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký jeslíže, Trantenberg a můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký jeslíže, Trantenberg a traktoře, které koblížky, alkohol, horký jeslíže, Trantenberg a traktoře, který slaví 25 let, alkohol, horký jeslíže, Trantenberg a traktoře, který slaví 25 let, jedu šňůru právě s náma, horký jeslíže, Trantenberg a traktoře, který slaví 25 let, jedu šňůru právě s náma na Rokinech, Trantenberg a traktoře, který slaví 25 let, jedou šňůru právě s náma na Rokinech. Nebude tam chybět. A traktoře, který slaví 25 let, jedou šňůru právě s náma na Rokinech. Nebude tam chybět. Který to pro vás postavil. Petr, který bude moderovat tenhle ten festival a uvádět ty kapely. Petr, který bude moderovat tenhle ten festival a uvádět ty kapely. No a budou tam holky než Petr, který bude moderovat tenhle ten festival a uvádět ty kapely. No a budou tam holky než hostes moderovat tenhle ten festival a uvádět ty kapely. No a budou tam holky než hostesky a uvádět ty kapely. No a budou tam holky než hostesky, který vám budou rozdávat nějaké uvádět ty kapely. No a budou tam holky než hostesky, který vám budou rozdávat nějaké kapely. No a budou tam holky než hostesky, který vám budou rozdávat nějaký materiál. No a budou tam holky než hostesky, který vám budou rozdávat nějaký materiál reklamní plus u nich než hostesky, který vám budou rozdávat nějaký.

0: Díky Tehru spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky Tehbonusu teď
0: od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky Tehbonusu teď super
0: mililitrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky Tehbonusu teď super hybrid za cenu spalováku
0: 100 kilometrů.
1: Jo, a díky Tehbonusu teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Toto vysílání
0: úsporných technologiích. BYD.com.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
0: Technologiích. BYD.com.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
0: Hovor BYD.com.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent
0: .com.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout. Vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout. S povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz. Pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz agent a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz agent s povolením ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz agent s povolením srovnávat 6 000 ročně. Klik.cz agent s povolením srovnávat.
3: No to, že jsi mladý
2: ročně. Klik.cz agent s povolením srovnávat. Klik.cz agent s povolením srovnávat.
3: No to, že jsi mladý
2: agent s povolením srovnávat.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem je
2: povolením srovnávat.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat
2: srovnávat.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a To, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a za projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudu. Budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudopu. Jsme ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudopu. Jsme sudopadní domky. Teda alespoň ne u nás v sudopu. Jsme sudop Praha. A na teda alespoň ne u nás v sudopu. Jsme sudop Praha. A nabízíme ne u nás v sudopu. Jsme sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy i v sudopu. Jsme sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým. Jsme sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budou třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnostního nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ.

0: Svojí budoucnosti, tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svojí budoucnost najdeš právě Svojí budoucnost najdeš právě tam. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojď budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projekteš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz
1: Do košíku jahody
2: Belabel.cz.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní QS klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Matrace za hubičku CZ.
1: A já jsem tady vybral perfektní písničku.
0: Hubičku CZ.
1: A já jsem tady vybral perfektní písničku.
0: CZ.
1: A já jsem tady vybral perfektní písničku pro holky všechny, kterým. A já jsem tady vybral perfektní písničku pro holky všechny, kterým. A já jsem tady vybral perfektní písničku pro holky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Vybral perfektní písničku pro holky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Takový ty písničku pro holky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Takový ty kačeříku pro holky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Takový ty kačeříuky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Takový ty kačeří ústa, jiné kafe a kole. Takový ty kačeří ústa, jiné kafe a kolagenová nitka. Kačeří ústa, jiné kafe a kolagenová nitka. Jiné kafe a kolagenová nitka. Kolagenová nitka.
2: Drby z ohrad a výběhu zoopa...
1: Nitka.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky. Z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor!
2: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený...
2: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb.
2: Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb.
2: Se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb.

mince a cihličky. Jistota ve vašich rukách na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukách, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U portál.cz. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U portál.cz. Jako brána k bezpečí. A U portál.cz. Rok bezpečí. A U portál.cz. Rock Radio. A U portál.cz. Rock Radio. CZ.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr
0: těch... Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr...
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a...
1: ...nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme...
1: ...samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně...
1: ...těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme do...
1: ...sladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme... Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fan... Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou... A krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Vaše jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nej...
2: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: K tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Ceny rostou.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Ceny rostou.
1: Vaše nejsladší jahody.
3: Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale
1: jahody.
3: Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale zlato. Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale zlato. To tu bude vždycky. A ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale zlato. To tu bude vždycky. A upor digitální čísla mizí. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz čísla mizí. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaď tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které... A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží... CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté...

0: práci vedro, doma vedro. V práci vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi nezavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální. Na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Pak kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnují rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazení, pište si o ní. Honza s Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazení od Honza s Anabel ji věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný
0: na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parných. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Senk. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkon příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. A i přes mobilní aplikaci Senkor. Mobilní aplikaci Senkor. Aplikaci Senkor.

Red Hot Chili Peppers. A nám dohráli Red Hot Chili Peppers a Danny California. A nám dohráli Red Hot Chili Peppers a Danny California. Peppers a Danny California. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for Peace a Danny California. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla výborná Fornia. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla výborná. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla výborná stage a jmenuje se Táborák. Zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla výborná stage a jmenuje se Táborák stage. Výborná stage a jmenuje se Táborák stage. A my si jdem a najednou slyším, říkám, to je jmenuje se Táborák stage. A my si jdem a najednou slyším, říkám, to je stage. A my si jdem a najednou slyším, říkám, to je moje divoký. A my si jdem a najednou slyším, říkám, to je moje divoký byl a slyším malování. A najednou slyším, říkám, to je moje divoký byl a slyším malování. Slyším, říkám, to je moje divoký byl a slyším malování. Tak se jdem tam vrátit tomu táboráku. To je moje divoký byl a slyším malování. Tak se jdem tam vrátit tomu táboráku, tam je moje divoký byl a slyším malování. Tak se jdem tam vrátit tomu táboráku, tam je jakovej táborák, lidi slyším malování. Tak se jdem tam vrátit tomu táboráku, tam je jakovej táborák, lidi sedí okolo a hraje. Tak se jdem tam vrátit tomu táboráku, tam je jakovej táborák, lidi sedí okolo a hraje tam jako akustický. Tak se jdem tam vrátit tomu táboráku, tam je jakovej táborák, lidi sedí okolo a hraje tam jako akustický. A tomu táboráku, tam je jakovej táborák, lidi sedí okolo a hraje tam jako akusticky. A vidím Vaška Bláhu. Tam je jakovej táborák, lidi sedí okolo a hraje tam jako akusticky. A vidím Vaška Bláhu z Divokýho Billa. Táborák, lidi sedí okolo a hraje tam jako akusticky. A vidím Vaška Bláhu z Divokýho Billa. Říkám okolo a hraje tam jako akusticky. A vidím Vaška Bláhu z Divokýho Billa. Říkám a hraje tam jako akusticky. A vidím Vaška Bláhu z Divokýho Billa. Říkám, Ježišmarja, tady Vašek. No a vidím Vaška Bláhu z Divokýho Billa. Říkám, Ježišmarja, tady Vašek. No a hrál tam to malování. Říkám, Ježišmarja, tady Vašek. No a hrál tam to malování, všichni zpívali, pak jsem Vašek. Říkám, Ježišmarja, tady Vašek. No a hrál tam to malování, všichni zpívali, pak jsem Ježišmarja, tady Vašek. No a hrál tam to malování, všichni zpívali, pak jsem Vaška potkal, kecám s ním. No a hrál tam to malování, všichni zpívali, pak jsem Vaška potkal, kecám s ním. Říkal tam to malování, všichni zpívali, pak jsem Vaška potkal, kecám s ním. Říkám, hele, neměl zbyt náhodou, protože oni ve čtvrtek. Všichni zpívali, pak jsem Vaška potkal, kecám s ním. Říkám, hele, neměl zbyt náhodou, protože oni ve čtvrtek. Měl jsem Vaška potkal, kecám s ním a říkám, hele, neměl zbyt náhodou, protože oni ve čtvrtek měli s Medvědem 009 hrát právě na Parníku a tam jsem původně jako měl jít, měl jsem se na ně jít hrát právě na Parníku a tam jsem původně jako měl jít, měl jsem se na ně jít podívat na Parníku a tam jsem původně jako měl jít, měl jsem se na ně jít podívat, ale místo toho jsem šel na Rokáč na Parníku a tam jsem původně jako měl jít, měl jsem se na ně jít podívat, ale místo toho jsem šel na Rokáč původně jako měl jít, měl jsem se na ně jít podívat, ale místo toho jsem šel na Rokáč, tak říkám, co tady děláš, jo? Měl jsem se na ně jít podívat, ale místo toho jsem šel na Rokáč, tak říkám, co tady děláš, jo? No my jsme byli i pozvaný jít podívat, ale místo toho jsem šel na Rokáč, tak říkám, co tady děláš, jo? No my jsme byli i pozvaný, my jsme byli jako, místo toho jsem šel na Rokáč, tak říkám, co tady děláš, jo? No my jsme byli i pozvaný, my jsme byli jako skrytá jako show, tak říkám, co tady děláš, jo? No my jsme byli i pozvaný, my jsme byli jako skrytá jako show, jo? No my jsme byli i pozvaný, my jsme byli jako skrytá jako show tady na tom táboráku, tak jsem pozvaný, my jsme byli jako skrytá jako show tady na tom táboráku, tak jsem tady hrál s tátou, bylo to skvělý. Skrytá jako show tady na tom táboráku, tak jsem tady hrál s tátou, bylo to skvělý. Tohle tu stage jako show tady na tom táboráku, tak jsem tady hrál s tátou, bylo to skvělý. Tohle tu stage mám hrozně rád. Je to plný překvapení, tak jsem tady hrál s tátou. Bylo to skvělý. Tohle tu stage mám hrozně rád. Je to plný překvapení v neděli. Tak jsem tady hrál s tátou. Bylo to skvělý. Tohle tu stage mám hrozně rád. Je to plný překvapení. Hrál s tátou. Bylo to skvělý. Tohle tu stage mám hrozně rád. Je to plný překvapení v neděli, třeba když byli Iron Maiden. Tohle tu stage mám hrozně rád. Je to plný překvapení v neděli, třeba když byli Iron Maiden, tak tam byl stage mám hrozně rád. Je to plný překvapení v neděli, třeba když byli Iron Maiden, tak tam byl Mardy z Vypsaný Fixy. Je to plný překvapení v neděli, třeba když byli Iron Maiden, tak tam byl Mardy z Vypsaný Fixy. Je to plný překvapení v neděli, třeba když byli Iron Maiden, tak tam byl Mardy z Vypsaný Fixy. V neděli třeba když byli Iron Maiden, tak tam byl Mardy z Vypsaný Fixy. Takže skvělý tomuhle fajn, když byli Iron Maiden, tak tam byl Mardy z Vypsaný Fixy. Takže skvělý tomuhle fandím, tak tam byl Mardy z Vypsaný Fixy. Takže skvělý tomuhle fandím. Takovýhle stage na festiáku, kde je z Vypsaný Fixy. Takže skvělý.

0: skvělý, tomuhle fandím, takovýhle stage na festiáku víc. No a takže skvělý, tomuhle fandím, takovýhle stage na festiáku víc. No a že jsem byl skvělý, tomuhle fandím, takovýhle stage na festiáku víc. No a že jsem byl u toho divokého byla, dím, takovýhle stage na festiáku víc. No a že jsem byl u toho divokého byla, tak toho vám za chvilku, takovýhle stage na festiáku víc. No a že jsem byl u toho divokého byla, tak toho vám za chvilku taky pustím, ale ještě bude festiáku víc. No a že jsem byl u toho divokého byla, tak toho vám za chvilku taky pustím, ale ještě bude Marilyn Manson, Pain. Že jsem byl u toho divokého byla, tak toho vám za chvilku taky pustím, ale ještě bude Marilyn Manson, Pain. Byla, tak toho vám za chvilku taky pustím, ale ještě bude Marilyn Manson, Pain, anebo mý oblíbený mistr. Tak toho vám za chvilku taky pustím, ale ještě bude Marilyn Manson, Pain, anebo mý oblíbený mistr. Pustím, ale ještě bude Marilyn Manson, Pain, anebo mý oblíbený Mr. Big Egg Shine. Marilyn Manson, Pain, anebo mý oblíbený Mr. Big Egg Shine. Pain, anebo mý oblíbený Mr. Big Egg Shine.
1: Kdo šetří?
0: Anebo mý oblíbený Mr. Big Egg Shine.
1: Kdo šetří?
0: Oblíbený Mr. Big Egg Shine.
1: Kdo šetří? Má za tři.
0: Big Egg Shine.
1: Kdo šetří? Má za tři.
2: 500? Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další. Kupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes na...
2: Akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Zítra už června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco
2: navíme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tré.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Trenýrkárna.cz.
1: Max. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Trenýrkárna.cz.
1: Hej ty. Ceny a vždycky něco navíc.
3: Trenýrkárna.cz.
1: Hej ty. Vždycky něco navíc.
3: Trenýrkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Víc.
3: Trenýrkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky,
3: ponožky? Trenýrkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky,
3: ponožky?
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Trenky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna. Třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkaky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Na procent? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. Problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30%. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
1: rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
1: a zítra máš. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
1: a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
1: a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz.
1: Všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
1: a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Dnes objednáš
1: a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz. Bam. Trenýrkárna.cz.
5: Bam barák děravej.
3: Trenýrkárna.cz.
5: Bam barák děravej. Mě do
3: postele.
5: Bam barák děravej. Mě do postele. Bam barák děravej. Mě do postele. Bam barák děravej. Mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad znám. Mě do postele fičí. Snad znám jí z telefičí. Snad znám jí poraď fičí. Snad znám jí poradí. Snad znám jí poradí.

0: snad s námi poraděj. Jinak jsem snad s námi poraděj. Jinak jsem s námi poraděj. Jinak jsem poraděj. Jinak jsem poraděj. Jinak jsem jinak jsem
1: já vízí rolety na cestě
0: jsem

0: hrnky a taky ty kobrazy. A mají tam i hrmydaňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. Ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Co, jedeme? Zoo chleby.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Zoo chleby.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedí. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. A kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Chutná jako krásný set.

0: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor v Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 z mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodeji 1999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor
0: 99 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor
0: 99 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor
2: Rock Radio
0: síti Planeo.
1: Senkor

0: www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika.

0: budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňané. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká, Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše
0: čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší.
0: Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji.
1: Vaše nejsladší jahody.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji.
1: Nejsladší jahody.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu. V bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v lese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. U vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když řídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. A třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. I básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odplat. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odplat.
3: Eko.
2: Tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odplat.
3: Eko.com.

0: vůně pod i sporek, žádný kec. Lousy vůně pod i sporek, žádný kec. Cifunčí věci, cifunčí věci. Anagory, BRDS, tečka c. Věci. Anagory, BRDS, tečka c. Anagory, BRDS, tečka cz.
1: Mami, tati.
0: BRDS.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme?
0: BRDS.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na...
0: BRDS.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: BRDS.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: BRDS.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit daňky. Kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit daňky a tak...
2: Do zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit daňky a taky ty ko...
2: Do zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy!
2: A do chleby!
1: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy!
2: A mají tam i lvy!
1: Tam můžeme...

Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Pej voraz s Danem. S Danem.

0: Ahoj lidi, tady Vašek Blá. Ahoj lidi, tady Vašek Blá ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače roku. Ahoj lidi, tady Vašek Blá ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Blá ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Blá ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Těšíme se, až se uvidíme
1: přes léto na našem turné 8 divokých.
0: A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: Potřebuješ změnit splátku?
1: www.siegl.cz.
0: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
1: Siegl.cz.
0: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu
1: Z.
0: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Kup si auto v Direct Auto.
0: Pro lepší příběhy.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc. Se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Bylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny jdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pomoc.com a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pomoc.auto.cz. Direct.pomoc.auto.cz.
3: Rock Radio.
2: CZ.

0: Stawać nie najde. Stawać nie najde. Stavat dny nejde, přináší mega akci. Stavat dny nejde, přináší mega. Stavat dny nejde, přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samony. Stavat dny nejde, přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrk. Stavat dny nejde, přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafejza Super přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafejza Super cenu od nás nyní. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafejza Super cenu od nás nyní dostanete. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafejza Super cenu od nás nyní dostanete profesionální tuhnoucí samonivelační stěrky Mafejza Super cenu od nás nyní dostanete profilační stěrky Mafejza Super cenu od nás nyní dostanete profesionální pěti litrovou penetraci Mafejza Super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5litrovou penetraci Mafej zdarma cenu od nás nyní dostanete profesionální 5litrovou penetraci Mafej zdarma mega akce ve stavebněte profesionální 5litrovou penetraci Mafej zdarma mega akce ve stavebněnách dek platí do 20. dní 5litrovou penetraci Mafej zdarma mega akce ve stavebněnách dek platí do 26. penetraci Mafej zdarma mega akce ve stavebněnách dek platí do 26. června tak si zdarma mega akce ve stavebně dek platí do 26. června. Tak si při stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej. Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci 6. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Více od června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na dek.cz. Profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na dek.cz.
1: Svět není jen samé
0: Mafej zdarma. Více na dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně.
0: Více na dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně.
0: Dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat. Slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si neruha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Vnější pneu.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.
2: Třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
4: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
2: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Potřebuje.
2: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Potřebuje.
2: Jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.

Tabu.fm nebo na radia.cz. Tabu.fm nebo na radia.cz. Každý den nebo na radia.cz. Každý den čelí vaše radia.cz. Každý den čelí vaše data digi.cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuje Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuje Alef. Buje Alef.

0: Viete a je spojen se suchem i povodněmi. S intenzitou teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Zintenzivnit by mohl ve druhé polovině roku světě a je spojen se suchem i povodněmi. Zintenzivnit by mohl ve druhé polovině roku a byl jen se suchem i povodněmi. Zintenzivnit by mohl ve druhé polovině roku a byl by pak nejsilnější povodněmi. Zintenzivnit by mohl ve druhé polovině roku a byl by pak nejsilnější. Zintenzivnit by mohl ve druhé polovině roku a byl by pak nejsilnější za posledních 7 desetiletí. Mohl ve druhé polovině roku a byl by pak nejsilnější za posledních 7 desetiletí. Polovině roku a byl by pak nejsilnější za posledních 7 desetiletí. By pak nejsilnější za posledních 7 desetiletí. Bývalý hokejový reprezentant za posledních 7 desetiletí. Bývalý hokejový reprezentant 7 desetiletí. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové tí. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezóny asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa podepsal víceletou smlouvu. St. Louis to oznámilo v prohlášení na webu.
1: Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 8. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Na D2 na trase Brno Lanžhot je porouchané.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D2 na trase Brno Lanžhot je porouchané.
1: Doprava.
2: Na D2 na trase Brno Lanžhot je poruchané nákladní vozidlo. Čekejte tam zdržení a nepůjezdnej pravý jízdní pruh. Také se někam jedete takhle mě vidlo. Také se někam jedete takhle mě opatrně, tam pořádku dostanete.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět posílí konzulární. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět posílí konzulární. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět posílí konzulární služby. Přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět posílí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku. Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět posílí konzulární služby, například v letní sezóně opět posílí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu opět posílí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí, například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě mimoří pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě mimořádných událostí konzulární tým rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace nasazení. Ten by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti Tici českým občanům. Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti Tianům. Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti Tichomoří se vyskytl meteorologický vzorec nasvědčující nástupu tropické oblasti Tichomoří se vyskytl meteorologický vzorec nasvědčující nástupu El Niño. Tichomoří se vyskytl meteorologický vzorec nasvědčující nástupu El Niño. Ten přispěl meteorologický vzorec nasvědčující nástupu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplotický vzorec nasvědčující nástupu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě nasvědčující nástupu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je nástupu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněm Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Přispívá k nárůstu teplot po celém světě.

0: Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první rokovej poraz. A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového porazu s Danem. Rokovej poraz. A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového porazu. A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového porazu s Danem za sebou. Tady v Praze. A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového porazu s Danem za sebou. První hodinu rokového porazu s Danem za sebou. Tady v Praze sice zataženo a i tady pršelo před chvilkou, ale o víkendu se k nám ženou hrozný tropy, takže se připravte 30+. Rock Radio.

jako na Titaniku. Pánové, jako na Titaniku. Hudba hraje. Pánové, jako na Titaniku. Hudba hraje. Pánové, jako na Titaniku. Hudba hraje, i když jsem jako na Titaniku.

0: my tady od nich hrajeme měřený čas, občas ho tady taky pouštím. Na Seven, my tady od nich hrajeme měřený čas, občas ho tady taky pouštím. I ostatní ho tady pouštěj. My tady od nich hrajeme měřený čas, občas ho tady taky pouštím. I ostatní ho tady pouštěj. Takže hrajeme měřený čas, občas ho tady taky pouštím. I ostatní ho tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele tady taky pouštím. I ostatní ho tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, i ostatní ho tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, ráno leďte, i ostatní ho tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, ráno pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, ráno leďte Kamila od 9 do 10. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, ráno leďte Kamila od 9 do 10. On tady kluky vyspovídá. O téhle kapele víc dozvědět, ráno leďte Kamila od 9 do 10. On tady kluky vyspovídá. Ráno leďte Kamila od 9 do 10. On tady kluky vyspovídá. Ať něco víte o téhle kapele víc. A já zas pustím něco třeba tvrdšího, systémou dám Arakajně, a nebo teďka YouTube za chvilku. Pustím něco třeba tvrdšího, systémou dám Arakajně, a nebo teďka YouTube za chvilku. Třeba tvrdšího, systémou dám Arakajně, a nebo teďka YouTube za chvilku. Systémou dám Arakajně, a nebo teďka YouTube za chvilku. Arakajně, a nebo teďka YouTube za chvilku.
1: Já nový
0: a nebo teďka YouTube za chvilku.
1: Já nový plot mám, nový
0: polku.
1: Já nový plot mám. Já nový plot mám, nový plot od firmy. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodává firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Plot vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Plot všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchov. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Dobrý den,
1: Běchovice, Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Dobrý den,
1: Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
1: CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největší
1: všechno dobrý.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice.
1: Všechno dobrý.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice. Zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme
2: světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme ročké
2: republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
2: Salonu Audi Auto Euro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcem.
2: Audi Auto Euro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4 TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4 která má a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4 která má všechno. Dokonalý výkon Quattro za výjimečnou cenu. 4 která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou cenu. 4 která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. 4 která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant. Kon špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat

0: Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratlouceni. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte si... Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se.
0: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Pomoc.
0: Dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchu.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. .cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě. A odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě. Poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě.
4: Nemáš co na sebe?
3: Ani na jednom místě.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www do nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www rokový rád. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www rokový rádio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www rokový rádio.cz. Trička mix na e-shopu Rokrádia, na www rokový rádio.cz. Trička na www rokový rádio.cz. Trička, mikiny, ponožky rádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www rokový rádio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www rokový rádio.cz. Dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím.
5: Ptáky na www.rokovýradio.cz. Vidíš to?
6: Vidím.
5: Ptáky radio.cz. Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Led balon.
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Led balonem.
6: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Led balonem. Bungee jump.
6: Slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Led balonem. Bungee jump.
6: Pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Led balonem. Bungee jumping. No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Led balonem. Bungee jumping, driftování, rafting.
6: Co?
5: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard. Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení. Balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení.

0: skalách a nespočet dalších. Driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších. Rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí
0: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií.
0: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si
1: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: Nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefí, tak pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.
0: Každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: Snejšíte,
1: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
1: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
1: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
1: Zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
1: Nik je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než zažitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Nik na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až... Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď České republiky. Už 19. až 21. června. Buď bliky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Atención.
3: Na autodrombrno.com.
4: Atención, señora. Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v Latinsku.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: Señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
6: Kal pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
6: Mix intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
6: Mix tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels.
4: Dos, tres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance.
4: Dos, tres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical.
5: Salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na
5: heels a reggaeton.
4: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La
4: Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical.
6: Se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude.
6: Na www.latropical.cz.
5: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my.
6: La Tropical.cz.
5: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. Vás naučí kroky, vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Naučí všude, ale my.

0: to byl komunál, nedáme se zlomit. No a zítra 9.
1: My tady vodní hrajeme měřený čas z kapely Monona 7.

0: vás naučíme tančit. Awarašar! Ale my vás naučíme tančit. Awarašar! Vás naučíme tančit. Awarašar! Tančit. Awarašar! Awarašar! Awarašar!
1: Šeprobr. Šeprobagr, šeprobagr.

0: Jdemu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bine. V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bine. Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bine.
0: A teď navíc se slevou.
1: Výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bine.
0: A teď navíc se slevou.
1: Kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bine.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do Raskal
1: a Bine.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Ne.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
0: Navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
0: Června.
1: Happysport.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun.
1: Sport.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120 Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku měji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Club 1000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. V Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Sternice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz Direct-auto.cz Rock Radio. Auto.cz Rock Radio. .cz

0: Náhradní díly pro
1: vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro
1: vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr
0: na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
2: Hej vy.
0: Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
2: Hej vy. Ano.
1: Vše pro bagr.cz.
2: Hej vy. Ano vy.
1: Bagr.cz.
2: Hej vy. Ano vy.
1: Z.
2: Hej vy. Ano vy. Na belabel.cz. Hej vy. Ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout. Ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete v belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tak si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výsknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu, jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně. Výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeň, to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Zapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Dárky s vlastním potiskem.
3: Potřebujete
2: vlastním potiskem.
3: Potřebujete dětské kolo.
2: Alkem.
3: Potřebujete dětské kolo.
2: Ale bojíte.
3: Potřebujete dětské kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítě.
3: Potřebujete dětské kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjď.
3: Potřebujete dětské kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjč.
3: Potřebujete dětské kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
3: Tak si jete dětské kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně Nováko.
4: Půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětní. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětní. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Jo. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky. Pamětníky.

0: Rockin'. Máte málo roku ve... Rockin'. Máte málo roku ve svým... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alk. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký, že jsme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký, že slíže. Trautenberg. A moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký, že slíže. Trautenberg. Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký, že slíže. Trautenberg. A Koblížci. Alkohol. Horký, že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června. Alkohol. Horký, že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června. Horký, že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laťberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laťte nás v FM i Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laťte nás v FM i Dabus. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laťte nás v FM i Dabu. Sledujte na Pardubicích. Lístky máme. Laťte nás v FM i Dabu. Sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laťte nás v FM i Dabu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnuj. Laťte nás v FM i Dabu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: vám.
1: Partnerem festivalu je společnost ne... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Výopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Tak do tance, mládeži.
1: Na www.nevajgluj.cz.
2: Tak do tance, mládeži.
1: Nevajgluj.cz.
2: Tak do tance, mládeži.
1: CZ.
2: Tak do tance, mládeži.

0: Rice, miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale, protože včera skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale, protože včera se stal příběh, který se vždycky stává na mistrovství světa ve fotbale, protože včera se stal příběh, který se vždycky stává na olympiádě ve fotbale, protože včera se stal příběh, který se vždycky stává na olympiádě, Každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství, každý mistrovství hodinu. A to si řekneme za chvilku.
1: Slušnej výkop na Rockrádiu.
0: Včera hráli Španělové, hráli s Kapverdama, já jsem nevím, jestli to pamatujete, jak jsem říkal. Sledujte Jamala na španělské straně a v Kapverdá golmana. A právě ten golman, ten Vozíňa, se stal hvězdou, protože vychytal nulu. A bylo to 0-0. Španělé jsou velký favoriti tohohle mistrovství světa. Měl sledujících na Instagramu 50 tisíc před zápasem. Po zápase k dnešnímu dni má 6 milionů tisíc před zápasem. Je to teďka nejznámější kapverdský fotbalista. Jmenuje se Vozíňa.

0: Instagramem. Je to teďka nejznámější kapverdský fotbalista. Jmenuje se Vozíňa. A dneska večer nás hlavně zajímá hraje se France se Senegalem. Na francouzské straně sledujte Michela Oliseho Galem. Na francouzské straně sledujte Michela Oliseho, který dal letos 15 gólů 11 aček. Hráč z Bayernu Mnichov, skvělý fotbalista, záložník. A ten dotáhl Crystal Palace k triumfu konferenční ligy, kdy v 15 zápasech dal 9 gólů. Takže sledujte tenhle ten zápas, myslím si, bude hodně zajímavý.
1: Salát 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší
0: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.
0: To se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
2: Technis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. Nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast Tachov. Více na technikplast.com.
3: Atención, señoras y señores.
2: Technikplast.com.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztáčí.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět.
3: Dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
3: Dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to vše zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to v nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádár. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropic.
4: Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical.
4: Super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical.
4: Přijďte, to všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit. No na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes,
4: další La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes,
4: další La Tropical Party je už tuto.
3: Bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes, další La Tropical Party je už tuto sobotu otančit, přijďte žít.
3: Yes,
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Přijďte žít.
3: Yes,
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
3: Yes,
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.laparty na terase Smíchov. Více na www.latropicsmíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar.
4: Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar.
4: www.latropical.cz.
3: Awarashar.
4: La Tropical.cz.
3: Awarashar.
4: CZ.
3: Awarashar.
5: Tahle nabídka.
3: Awarashar.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Tahle nabídka na vás nepočká. Nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190 vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete

A to byly System of Down a jejich Radio. A to byly System of Down a jejich Radio Video. A to byly System of Down a jejich Radio Video. A to byly System of Down a jejich Radio Video z roku 2005. A to byly System of Down a jejich Radio Video z roku 2005 z alba Mesmerize. Milou tuhle. Byly System of Down a jejich Radio Video z roku 2005 z alba Mesmerize. Milou tuhle skladbu. 2005 z alba Mesmerize. Milou tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství alba Mesmerize. Milou tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale.

0: můžete mít už od 190. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. 99 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutní rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. A skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone. CZ. Vodafone. Vodafone. Vodafone.
1: Potisk, potisk, trička.
2: Potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička
1: Ceny rostou.
2: Belabel.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlata ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU portál CZ.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
1: CZ.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Aře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
3: 1999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
3: 99 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: Vytáhni jendu!
3: 9 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: Vytáhni jendu!
3: Tart.
4: Senkor.
5: Vytáhni jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říku.
5: Vytáhni jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám. Vytáhni jendu!
5: Vytáhni jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám. Vytáhni jendu!
5: Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám. Vytáhni jendu!
6: Výtahy jedna?
4: Říkám. Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím!
4: Říkám. Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy
4: jedna! Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna! Ty uměj šachty.
4: Potřebujeme šachtu na výtah.
6: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
4: Povídám šachtu na výtah.
6: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
4: Povídám.
6: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
4: Povídám. Vytáhni jendu.
6: No
4: jendu.
6: No jo. Výtahy jedna.

0: Teď my už máme výtahy jedna.
1: No jo, výtahy jedna.
0: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
2: Chlapi, já už jsem nahoře.
1: Výtahy jedna.
0: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
2: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
3: Jendo, ty seš ale bedna.
4: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešit
3: ale bedna.
4: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, modernové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz Rock Radio. Where's the CZ.

0: FM nebo na Rádia Rock od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia na do večera. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rock Rádia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Soseďka.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít.
0: Děje.
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je bej letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás tu pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálení. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálení Poříčí. Letos láká 20. do 27. června ve spálení Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up. 20. června ve spálení Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up. Června ve spálení Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up. Čeles Wasp a Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up. Čeles Wasp anebo Apokalyptikou. Příroda láká na mimořádně nadupaný line-up. Čeles Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodním areálu mimořádně nadupaný line-up. Čeles Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodním areálu zahrají taky Paradise line-up. Čeles Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost. Steel Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost. Steel Panther. Přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost. Steel Panther i Six Feet Under. S českým areálu zahrají taky Paradise Lost. Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř pade. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktory. Vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čeká 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncert Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Koriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt. A nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt. A Revival 3 večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt. A Revival 3 sester. Lipčit EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt. A Revival 3 sester. Lipčice nad Vltavou, Red a Revival 3 sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstupné do sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejen pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný, to je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, devět akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio Šárka Hlubcová.
0: Chystáte
1: až Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam.
1: Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dej všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio, Rock.cz ve slušných rock akcích.

0: zwiecie dwej, co?
1: Nechci.
0: Nechceš trochu zwiecie dwej, co?
1: Nechci, nechci.
0: I co?
1: Nechci, nechci. Nechci, nechci.

Objevíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business.

0: Vondráčková, Ben Kristoval a další, zde vystoupí od Jir Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další, zde vystoupí od 11. do 13. Vondráčková, Ben Kristoval a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Ben Kristoval a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálší, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálší od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské Vinobrady do konce června.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším
0: na.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Je Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy. Exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix slev. Využijte

0: bez potisku. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Blíku. Bez potisku CZ.
1: Blíku jsou ceny v klidu již od...
0: Bez potisku CZ.
1: Blíku jsou ceny v klidu již od února. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další souceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být na... přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144. Čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 244,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidlu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidlu 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidlu, to se vyplatí.
2: A teď pozor. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až... Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně paka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílů karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílů 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nissan. Více na Nissan.cz. Více na Nissan.cz. Střeš.cz. Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra
2: již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Fenestra.cz. CZ.

0: odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní. Chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: X8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový. S výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialist. Až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. 9 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Objevte svět potěšení.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Objevte svět potěšení.
1: Mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Objevte svět potěšení.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
0: Odjemný elektrospecialista.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
0: Odjemný
2: sta. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků, prádla, svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků, prádla, kosmetiky až po a smyslnosti. Odjemný olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty. Odjemný olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám etiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Radost na www.růžovýslon.cz.
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证。
4: Nekupujte drahý značky.
3: Aho.
4: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám.

0: Výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň gameplay. Bezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň gameplay není realita. Výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň gameplay není realita. Kampaň sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň gameplay není realita. Kampaň je založena na videích, zahájila k tomu kampaň gameplay není realita. Kampaň je založena na videích, zahájila k tomu kampaň gameplay není realita. Kampaň je založena na videích, kampaň gameplay není realita. Kampaň je založena na videích, která využívají motivy fikty, není realita. Kampaň je založena na videích, která využívají motivy fiktivních video. Kampaň je založena na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálu využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálu fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě skončit tragicky. Her a ukazují situace, které mohou v reálném světě skončit tragicky. Situace, které mohou v reálném světě skončit tragicky. Mladí by mohli získat výhodnější v reálném světě skončit tragicky. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření v světě skončit tragicky. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření ministerstvo tragicky. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu. Výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu. Penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal. Všemi. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
1: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin.
0: Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
1: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní přísepky zdvojnásobí na 40% 30. narozenin se státní přísepky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíční se státní přísepky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Přísepky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin cenově měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin cenově zavádí možnost všem klientům do jejich 36. narozenin cenově zavádí možnost po minimálně 10 klientům do jejich 36. narozenin cenově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření 36. narozenin cenově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednou narozenin cenově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednou minimálně 10 letech spoření jednou jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor. 10 letech spoření jednou jednorázově vybrat až třetinu vlastních jednou jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení. Vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
0: A to zcela bez sankce. Zcela bez sankce. Na atletické zlaté tetře dnes bude závodit. Na atletické zlaté tetře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Atletické zlaté tetře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Tetře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie Tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. 100 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin. Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
2: Rock Radio.
0: Hlavní program začne v 18 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Začne v 18 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude 18 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačné zataženost.
2: Rock Radio. Počasí.

0: Housebrand Cafe. Housebrand Cafe. Housebrand Cafe, per favore?
1: Sì, signora.
0: Housebrand Cafe, per favore?
1: Sì, signora.
0: Housebrand Cafe, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz, kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz, zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz.
3: Jen do konce června. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za... Jen do konce června zakoupíte...

0: Dnes bude oblačno zataženo, zpočátku i polesno, a skoro
1: počasí.
0: Dnes bude oblačno zataženo, zpočátku i polesno, a skoro jasno v Čechách. Dnes bude oblačno zataženo, zpočátku i polesno, a skoro jasno v Čechách. Čekáme od západu místy občasný. Dnes bude oblačno zataženo, zpočátku i polesno, a skoro jasno v Čechách. Čekáme od západu místy občasný. Jenom zpočátku i polesno, a skoro jasno v Čechách. Čekáme od západu místy občasný. Déšť nebo přehánky i polesno, a skoro jasno v Čechách. Čekáme od západu místy občasný. Déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní skoro jasno v Čechách. Čekáme od západu místy občasný. Déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 20. V Čechách čekáme od západu místy občasný. Déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Západu místy občasný. Déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
1: Ať už prší.
0: Teploty 18 až 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio doprava počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
0: V ulici.
1: Rock Radio doprava.
0: V ulici Jelení v obci.
1: Rock Radio doprava.
0: V ulici Jelení v obci Praha je nehoda na.
1: Radio doprava.
0: V ulici Jelení v obci Praha je nehoda nákladní.
1: Doprava.
0: V ulici Jelení v obci Praha je nehoda nákladního vozidla do svodidel, tam překážka. V ulici Jelení v obci Praha je nehoda nákladního vozidla do svodidel, tam překážka. V ulici Jelení v obci Praha je nehoda nákladního vozidla do svodidel, tam překážka na vozovce a půjde ze zvělení. V obci Praha je nehoda nákladního vozidla do svodidel, tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. A je nehoda nákladního vozidla do svodidel, tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jdete, tak vozidla do svodidel, tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, a je tam pořád vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně a je ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně a je tam pořádku dorazíte. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně a je tam pořádku dorazíte. Někam jdete, tak hlavně opatrně a je tam pořádku dorazíte. Hlavně opatrně a je tam pořádku dorazíte.
2: Viditelný zážitek.
0: A je tam pořádku dorazíte.
2: Viditelný zážitek v
0: dorazíte.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.horní-počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp. Řešení očních vad bez

0: Bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz hp.cz
1: Rock Radio. Rockovej foras.
2: A je pár minut po 14.
1: Rockovej foras.
2: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rockovýho vorazu s Danem.
1: Rockovej foras.
2: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového vrazu s Danem. A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového vrazu s Danem. A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového vrazu s Danem. A já jsem teďka četl, že hodině a máme poslední hodinu rokového vrazu s Danem. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se máme poslední hodinu rokového vrazu s Danem. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se na ranním rozjezdu vrazu s Danem. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se na ranním rozjezdu u nás hledá s Danem. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se na ranním rozjezdu u nás hledá lístky na. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se na ranním rozjezdu u nás hledá lístky na Evu Farnou. Lístky na Evu Farnou blíž k pódiu. On se určitě chce naučit tu písničku, měl s ně vůbec rád. A já se trošku bojím. Blíž k pódiu. On se určitě chce naučit tu písničku, měl s ně vůbec rád. A já se trošku bojím, že oni to naspívají. On se určitě chce naučit tu písničku, měl s ně vůbec rád. A já se trošku bojím, že oni to naspívá. On se určitě chce naučit tu písničku, měl s ně vůbec rád, a já se trošku bojím, že on mě to naspívá. On se nám k něčemu měl s ně vůbec rád, a já se trošku bojím, že on mě to naspívá. On se nám k něčemu určitě chce rád, a já se trošku bojím, že on mě to naspívá. On se nám k něčemu určitě chce přiznat. Tak trošku bojím, že on mě to naspívá. On se nám k něčemu určitě chce přiznat. Tak Honzovi zahrajeme nějaký, mě to naspívá. On se nám k něčemu určitě chce přiznat. Tak Honzovi zahrajeme nějaký písničky třeba. On se nám k něčemu určitě chce přiznat. Tak Honzovi zahrajeme nějaký písničky třeba Harley, Alice Cooper, určitě chce přiznat. Tak Honzovi zahrajeme nějaký písničky třeba Harley, Alice Cooper, přiznat. Tak Honzovi zahrajeme nějaký písničky třeba Harley, Alice Cooper, anebo Kissin' Dynamite. Tak Honzovi zahrajeme nějaký písničky třeba Harley, Alice Cooper, anebo Kissin' Dynamite. Zahrajeme nějaký písničky třeba Harley, Alice Cooper, anebo Kissin' Dynamite. Třeba Harley, Alice Cooper, anebo Kissin' Dynamite. Alice Cooper, anebo Kissin' Dynamite. Anebo Kissin' Dynamite.
1: Rock Dynamite. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Zprávy.
1: Krásné.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Zpráva železnic.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Zpráva železnic varuje před nebezpečnými výkyvy. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Zpráva železnic varuje před nebezpečnými odpoledne přeje Kuba Bělák. Zpráva železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sítě Kuba Bělák. Zpráva železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zpráva železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila knic varuje před nebezpečnými výzvami.

Ahoj holky, kluci, tady Tomáš Hrb. Ahoj holky, kluci, tady Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás zdravím, zdravím Ahoj holky, kluci, tady Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás zdravím, zdravím Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás zdravím, zdravím posluchače Rock Rádia, užívejte krásný den. Z Harley, všichni vás zdravím, zdravím posluchače Rock Rádia, užívejte krásný den a mějte se fajn. Zdravím, zdravím posluchače Rock Rádia, užívejte krásný den a mějte se fajn. Dávno vyčen není všechno. Posluchače Rock Rádia, užívejte krásný den a mějte se fajn. Dávno vyčen není všechno. Rádia, užívejte krásný den a mějte se fajn.

0: Vlastně Orel Eddie Edwards s Kokan bratem osmém, kdy vlastně Orel Eddie Edwards s Kokan britsky na lyžích začal mávat, kdy vlastně Orel Eddie Edwards s Kokan britsky na lyžích začal mávat, Orel Eddie Edwards s Kokan britsky na lyžích začal mávat při skoku před Orel Eddie Edwards s Kokan britsky na lyžích začal mávat při skoku před dopadu, tak dělal křídla jako Edwards s Kokan britsky na lyžích začal mávat při skoku před dopadu, tak dělal křídla jako Kokan britsky na lyžích začal mávat při skoku před dopadu, tak dělal křídla jako lyžích začal mávat při skoku před dopadu, tak dělal křídla jako rukama a tím se začal mávat při skoku před dopadu, tak dělal křídla jako rukama a tím se stal jako obrovskou senzací. Skoku před dopadu, tak dělal křídla jako rukama a tím se stal jako obrovskou senzací. Dopadu, tak dělal křídla jako rukama a tím se stal jako obrovskou senzací. Tak takhle je přesně ten vtip, tak dělal křídla jako rukama a tím se stal jako obrovskou senzací. Tak takhle je přesně ten Vitíňa jako rukama a tím se stal jako obrovskou senzací. Tak takhle je přesně ten Vitíňa, že jako a tím se stal jako obrovskou senzací. Tak takhle je přesně ten Vitíňa, že jako vylítl jako nahoru obrovskou senzací. Tak takhle je přesně ten Vitíňa, že jako vylítl jako nahoru, ono uvidíme v dalších zápasech. Tak takhle je přesně ten Vitíňa, že jako vylítl jako nahoru, ono uvidíme v dalších zápasech. První ten Vitíňa, že jako vylítl jako nahoru, ono uvidíme v dalších zápasech. První zápas nic neznamená, že jako vylítl jako nahoru, ono uvidíme v dalších zápasech. První zápas nic neznamená, a vylítl jako nahoru, ono uvidíme v dalších zápasech. První zápas nic neznamená, a v dalších uvidíme, že vlastně ono uvidíme v dalších zápasech. První zápas nic neznamená, a v dalších uvidíme, že vlastně tak zas tak dobrý není. Zápas je první zápas nic neznamená a v dalších uvidíme, že vlastně tak zas tak to vás jako ujistím, docela fotbal sleduju, mám o tom přehled, ten tam pár těch fíků ujistím, docela fotbal sleduju, mám o tom přehled, ten tam pár těch fíků dostane, mám o tom přehled, ten tam pár těch fíků dostane, ale já mám už tady rozhovor, který nám přiložil přehled, ten tam pár těch fíků dostane, ale já mám už tady rozhovor, který nám přiložil pro tam pár těch fíků dostane, ale já mám už tady rozhovor, který nám přiložil pro Rock Rádio Jirka Luňák z okresního Přebu dostane, ale já mám už tady rozhovor, který nám přiložil pro Rock Rádio Jirka Luňák z okresního Přeboru, kde trenér mám už tady rozhovor, který nám přiložil pro Rock Rádio Jirka Luňák z okresního Přeboru, kde trenér, který nám přiložil pro Rock Rádio Jirka Luňák z okresního Přeboru, kde trenér Španělská pro Rock Rádio Jirka Luňák z okresního Přeboru, kde trenér Španělská vykládal k Rádio Jirka Luňák z okresního Přeboru, kde trenér Španělská vykládal, kterou měl okresního Přeboru, kde trenér Španělská vykládal, kterou měl taktiku na té Kapverdy. Trenér Španělská vykládal, kterou měl taktiku na té Kapverdy. A já vám to tady... Trenér Španělská vykládal, kterou měl taktiku na té Kapverdy. A já vám to tady pustím. Trenér Španělská vykládal, kterou měl taktiku na té Kapverdy. A já vám to tady pustím, ať to víte. Vykládal, kterou měl taktiku na té Kapverdy. A já vám to tady pustím, ať to víte, jak to znělo. V češtině měl taktiku na té Kapverdy. A já vám to tady pustím, ať to víte, jak to znělo v češtině. Kapverdy. A já vám to tady pustím, ať to víte, jak to znělo v češtině. Tady pustím, ať to víte, jak to znělo v češtině.
1: No, tak co k tomu dodat?
0: Ať to víte, jak to znělo v češtině.
1: No, tak co k tomu dodat?
0: Jak to znělo v češtině.
1: No, tak co k tomu dodat? Snad...
0: V češtině.
1: No, tak co k tomu dodat? Snad jako v pokus ono... No, tak co k tomu dodat? Snad jako v pokus o novou věc, který... No, tak co k tomu dodat? Snad jako v pokus o novou věc, který moc nevyšel. Experiment, který se nevydařil, no.
0: Takže prostě jim se to nevydařilo.
1: Vyšel experiment, který se nevydařil, no.
0: Takže prostě jim se to nevydařilo. Nevyšlo.
1: Experiment, který se nevydařil, no.
0: Takže prostě jim se to nevydařilo. Nevyšlo to. A tak...
1: No.
0: Takže prostě jim se to nevydařilo. Nevyšlo to. A tak třeba příště to vyjde. Takže prostě jim se to nevydařilo. Nevyšlo to. A tak třeba příště to vyjde. Vydařilo. Nevyšlo to. A tak třeba příště to vyjde. A já vám pustím další hudbu třeba Guano Apes. Nevyšlo to. A tak třeba příště to vyjde. A já vám pustím další hudbu třeba Guano Apes, Motorhead, Bryan Adams. A tak třeba příště to vyjde. A já vám pustím další hudbu třeba Guano Apes, Motorhead, Bryan Adams. A nebo za chvilku Horky. A já vám pustím další hudbu třeba Guano Apes, Motorhead, Bryan Adams. A nebo za chvilku Horky, že slíže.

0: Tlačíš, tlačíš. Tlačíš, tlačíš.
1: Tlačím, tlačím, ale moc to ne...
0: Tlačíš, tlačíš.
1: Tlačím, tlačím, ale moc...
0: Tlačíš, tlačíš.
1: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
0: Nas tlačíš.
1: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch.
1: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
1: Ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo
2: Kompresory.
0: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
0: Nabídku všech produktů na jedno místo
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Z. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.
2: Na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fič.
2: Netlačí, za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fiča.
2: Dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Kontejnery.cz.
0: To je fičák.
3: Kontejnery Siegel.
0: To je fičák.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím tady.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím tady.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedmkníh, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedmkníh v týdnu, třeba i...
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedmkníh v týdnu, třeba i v noci.
4: Čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedmkníh v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to přistavíte i o víkendu?
3: Sedmkníh v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte o víkendu?
3: Sedmkníh v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co
3: potřebuje, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuje za
3: Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci.
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci.
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou
5: chci. CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabesco. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabesco v ceně 50. Cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabesco v ceně 59,90. Platí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabesco v ceně 59,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabesco v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka vepřováky Tabesco v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka v ceně 50.

0: 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,59 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus 90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepko kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litrová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90 za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, kací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splav
0: jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit
0: 6,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku
0: s Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si
0: se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc po s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídí, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příčce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. To. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Příběhy.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i pod...
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat...
2: Kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat...
2: Katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrickějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats pije z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutná. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, mátky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní a luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.

Temptation a jejich Faster letos té mohli slyšet na Rock for People. Ale já se ještě vrátím k tomu fotbalu, protože Mělo takový boom na internetu a ten gólman Vitíňa, který se stal totálním virálem a celebritou přes noc. Tak tohle z tyhle ty příběhy, se stal totálním virálem a celebritou přes noc, tak tohle z tyhle ty příběhy už se staly tím virálem a celebritou přes noc, tak tohle z tyhle ty příběhy už se staly už jenom v Calgary celebritou přes noc, tak tohle z tyhle ty příběhy už se staly už jenom v Calgary v 80 přes noc, tak tohle z tyhle ty příběhy už se staly už jenom v Calgary v 80, tak tohle z tyhle ty příběhy už se staly už jenom v Calgary v 88, kdy tyhle ty příběhy už se staly už jenom v Calgary v 88, kdy vlastně Orel Eddie Edwards v 88, kdy vlastně Orel Eddie Edwards v 88, kdy vlastně

0: ještě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránou.
0: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránou.
0: Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránou. Na katamaránu.
0: VV nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránou. Na katamaránu.
0: VVV Prágboutci.
1: Odplouvám kránou. Na katamaránu.
0: VVV Prágboutc.cz.
1: Už vím. Kránou. Na katamaránu.
0: VVV Prágboutc.cz.
1: Už vím.
0: Tak vz...
1: Na katamaránu.
0: VVV Prágboutc.cz.
1: Už vím. Kránou.
0: VVV Prágboutc.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Pohlboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Pohlédl do dálky a...
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
0: Na palubu.
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
3: Atava!
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
3: Atava!
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
3: Atava!
2: Ozvěna se nesla a zvolal.
3: Atava!
2: Ozvěna se nesla.
3: Atava!
2: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem.
3: Atava!
2: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem.
3: A!
2: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží prázdnepečí a prázdniny se blíží prázdniny se blíží a prázdniny se blíží prázdniny se blíží.
3: Vinetu.
2: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu.
2: Blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu.
2: Prázdniny se blíží.
3: Vinetu.
4: Druhý díl dobrodružné
2: blíží.
3: Vinetu.
4: Druhý díl dobrodružného roma.
3: Vinetu.
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako
3: tu.
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na stříbro
4: Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na stříbrné
4: jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách
5: že ve Westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení
5: ve městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení
5: Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás
6: o letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám.
6: Ach, posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel
6: 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více
7: informací. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na
7: vás očekávám. Váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.vestr.
7: Váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www. Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko a více informací na www.westernové-městečko.cz i na www.westernové-městečko.cz.
8: A teď pozor,
6: westernové-městečko.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
6: Westernové-městečko.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
6: Westernové-městečko.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zví... Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000, včetně paliv... Nevýhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním...

včetně palivové karty v hodnotě tka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě. Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun. Až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí po 50 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce červové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.

0: Co jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí v mistrovství světa superbajků, by nejsou tu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí v mistrovství světa superbajků, by nejspíš trumfli si neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí v mistrovství světa superbajků, by nejspíš trumflo i ten výkon. To, co teď v úvozovkách hrozí v mistrovství světa superbajků, by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Na úvozovkách hrozí v mistrovství světa superbajků, by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nikolo mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nikolo Bulega v italské superbajku by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nikolo Bulega by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nikolo Bulega v italské Misánu získališ 20. Palo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nikolo Bulega v italské Misánu získališ 25. výhru v řadě Gunners. Narážím na fakt, že Nikolo Bulega v italské Misánu získališ 25. výhru v řadě. Z toho dva fakt, že Nikolo Bulega v italské Misánu získališ 25. výhru v řadě. Z toho 21 jich je z letošní se italské Misánu získališ 25. výhru v řadě. Z toho 21 jich je z letošní se Misánu získališ 25. výhru v řadě. Z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem 25. výhru v řadě. Z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým svou výhru v řadě. Z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci porazil. Z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jedna jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývající si poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývající, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendu věřitelného, vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance se superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svým škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky. A pak je tu ještě další faktující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle.
1: Rock Radio Motokeci.

rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Rok od rána do večera.

0: Rock Rádio Motokeci. Rock Rádio Motokeci. Motokeci. Keci.
1: Řídíš rád kamion? Řídíš rád kamion nebo dodám? Řídíš rád kamion nebo... Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedy. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. A firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.

0: nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz. Rock Radium nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo
0: Keci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo
0: Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky
0: Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak o... Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2000 se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2000 dotknout, ne? Tak OK. Fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003. Tak OK. Fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnou. Znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanoníři 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanoníři tehdy v čele s Thierry Henry 4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco Arsenal Londýn kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného, dokázali celou sezónu kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného, dokázali celou sezónu projít tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného, dokázali celou sezónu projít bez porážky. Henrym předvedli něco úchvatného, dokázali celou sezónu projít bez porážky. Sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako když 26 krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, mistrovství světa super motorsportu.

Danem. Dobrej voraz s Danem. S Danem.

0: Fak hoši. Rozcvičit,
1: To všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Kompas, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Někdo má, jo?
1: Já nevím, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel.
0: Já jsem potom slyšel od kámošů.
1: Já nevím, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel.
0: Já jsem potom slyšel od kámošů, já to neznám.
1: No právě, buď jako...
0: Od kámošů, já to neznám.
1: No právě, buď jako celou noc, anebo jako až do smrti. Šťastně až do smrti, já nevím. Právě, buď jako celou noc, anebo jako až do smrti. Šťastně až do smrti, já nevím, to jsou podle mě hrozně smrti. Šťastně až do smrti, já nevím, to jsou podle mě hrozně jako nerealistický časový očekávání. Až do smrti, já nevím, to jsou podle mě hrozně jako nerealistický časový očekávání.
0: Já zase jdu jako sám.
1: To jsou podle mě hrozně jako nerealistický časový očekávání.
0: Já zase jdu jako sám.
1: A nerealistický časový očekávání.
0: Já zase jdu jako sám.
1: Aha, jo. Nerealistický časový očekávání.
0: Já zase jdu jako sám.
1: Aha, jo. Časový očekávání.
0: Já zase jdu jako sám.
1: Aha, jo. A dobře.
0: Já zase jdu jako sám.
1: Aha, jo. A dobře.
0: Jako sám.
1: Aha, jo, a dobře. Aha, jo, a dobře.
0: Tak je to dobrý. Já než se s váma rozloučím poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs. Já než se s váma rozloučím poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs, Rasmus anebo Valda. Poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs, Rasmus anebo Valda Gang právě na tu jednu. Tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs, Rasmus anebo Valda Gang právě na tu jednu. Třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs, Rasmus anebo Valda Gang právě na tu jednu noc. Tak se mějte hezky a čau.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor... Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. Dům, sektor G.

0: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Popsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš
0: v krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích
0: ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si.
0: Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na
1: oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít.
2: A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelné.
2: Že je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let
2: v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balón. Být nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegrii.
1: Nutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegrii.
1: Tak honem, ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850.
1: Ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte.
2: Je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad
2: let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem
2: 1850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si
2: 50 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte. Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou. Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky
2: CZ.
1: Republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky
2: CZ.
3: Firma na zážitky
2: CZ. CZ.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se
5: Belavil CZ.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se
5: Belavil CZ.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo
4: her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj!
6: Na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! V červnu se
6: hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu
6: vzniknout závislost.
7: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 kalif. Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit. V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte až ani a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpotovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot může být vaše. Kam vyrazíte?

0: A to byli Guano Apes a jich Open. A to byli Guano Apes a jich Open. A to byli Guano Apes a jich Open Your Eyes. A já už tady vidím Kubu ve studiu. Čau, Kubo.
1: Nazdár, jsem.
0: A to byli Guano Apes a jich Open Your Eyes. A já už tady vidím Kubu ve studiu. Čau, Kubo. Guano Apes a jich Open Your Eyes. A já už tady vidím Kubu ve studiu. Čau, Kubo.
1: Nazdár, jsem rád, že mě vidíš, já tě taky rád vidím.
0: Studiu, čau, Kubo.
1: Nazdár, jsem rád, že mě vidíš, já tě taky rád vidím.
0: No právě, proto tady máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle. Nazdár, jsem rád, že mě vidíš, já tě taky rád vidím.
0: No právě, proto tady máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, tak taky rád vidím.
0: No právě, proto tady máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle. Ty jeden kulisák.
0: No potom tady máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle. Ty jeden kulisák.
0: No tak tomu hodí, akorát neberem teda Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle. Ty jeden kulisák.
0: No tak tomu hodí, akorát neberem teda koment.
1: Jo, vidíš, takhle. Ty jeden kulisák.
0: No tak tomu hodí, akorát neberem teda koment.
1: Ty jeden kulisák.
0: No tak tomu hodí, akorát neberem teda komentovat tu další písničku.
1: Ty jeden kulisák.
0: No tak tomu hodí, akorát neberem teda komentovat tu další písničku na jednu noc. To by nám tak tomu hodí, akorát neberem teda komentovat tu další písničku na jednu noc.
1: To by nám to je pravda, to tady
0: nebudem teda komentovat tu další písničku na jednu noc.
1: To by nám to je pravda, to tady tak dlouho tady být nemůžu, promiň.
0: To je další písničku na jednu noc.
1: To by nám to je pravda, to tady tak dlouho tady být nemůžu, promiň.
0: To je taky na jednu noc.
1: To by nám to je pravda, to tady tak dlouho tady být nemůžu, promiň.
0: To je taky tady můžu spát.
1: To by nám to je pravda, to tady tak dlouho tady být nemůžu, promiň.
0: To je taky tady můžu spát.
1: Jako hele, celá noc, jako já vím, že jak to tady tak dlouho tady být nemůžu, promiň.
0: To je taky tady můžu spát.
1: Jako hele, celá noc, jako já vím, že jako někdy nemůžu, promiň.
0: To je taky tady můžu spát.
1: Jako hele, celá noc, jako já vím, že jako někteří lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale
0: můžu spát,
1: jako hele, celá noc, jako já vím, že jako někteří lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale celá noc, jako já vím, že jako někteří lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale jako já vím, že jako někteří lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou noc?
0: To fakt jako někdo má, jo.
1: Já mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou noc?
0: To fakt jako někdo má, jo.
1: Já nevím, takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou noc?
0: To fakt jako někdo má, jo.
1: Já nevím, to jsem jen jako celou noc.
0: To fakt jako někdo má, jo.
1: Já nevím, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel. Celou noc.
0: To fakt jako

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
0: Chráním tvůj domov před letními vedry.
1: www.bezkempu.cz
0: Chráním tvůj domov před letními vedry.
1: www.bezkempu.cz
0: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám. Domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Mi vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. Jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliník, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. Venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Kroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Výšní okna Velux. Více informací na velux.cz. Více informací na velux.cz.

0: vyrazíte, až ji vyhrajete. Eurojackpot.
1: Hledáte...
0: Kam vyrazíte, až ji vyhrajete. Eurojackpot.
1: Hledáte práci, která...
0: Vyrazíte, až ji vyhrajete. Eurojackpot.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Eurojackpot.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Eurojackpot.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Pro...
1: Hledáte práci, která dává smysl?
2: Pro prodejny Lidl v Praze hledáme nás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Ty, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.cz a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Zažijte.
1: Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Zažijte emoce.
1: Lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
1: Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte emoce za volantem...
1: To se vyplatí.
3: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emo...
1: Platí.
3: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Ale čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervační nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000 příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OCZ. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. 19. června před OC Letňany.
5: Domanský.
4: Stavebniny dek 10. června před OC Letňany.
5: Domanský.
4: Stavebniny dek přináší mega...
5: Domanský.
4: Stavebniny dek přináší mega akci. Vápenopískové příčky. Stavebniny dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší a stavebniny dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací Mikci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Fix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových

příčkovek. Akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 20. nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro 6. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Na. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz. Akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz. Příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz. Betonových. Více na dek.cz. Více na dek.cz.

Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. A.cz. Rok Radio. Z.

0: Ty veci a NGR i BR 10. Ty veci a NGR i BR 10.cz a NGR i BR 10.cz BR 10.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se
0: BR 10.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
0: BR 10.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás...
0: .cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě
1: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu
1: publice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
1: Salonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
1: Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špič za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijď všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autoje. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Audi do autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarovce a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Do košíku jahody.
2: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Do košíku jahody.
1: Těšíme se na vás.
3: Do košíku jahody. Sami nazví.

0: tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší...
0: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Ještě nemáš
1: vaše nejsladší jahody.
2: Ještě nemáš lístky
1: na hrady.
2: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové. Lístky na hrady, to je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové. To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: Osm.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: Osm hradů.
3: Osm.
2: Celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa. Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor. Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
2: Pisk.
3: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní
3: června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a
3: www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen fest.
3: .cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
3: To jsou
2: hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
3: To jsou hrady.
2: Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
3: To jsou hrady. www.
2: Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
3: To jsou hrady. www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou hrady. www.hrady.cz.
2: Hrdý.
3: To jsou hrady. www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.
3: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz.
3: Hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. 30 GB dat gratis a opakovaně. Každý den čelí vaše data a opakovaně. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco SAM. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuujím. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph. Aleph.

0: Věda. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihová. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věd. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Které můžeme být hrdí. Hrdí.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pod i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagrae, sporek, žádný keci, funkční věci. Anagrae, ve keci, funkční věci.

0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítám.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Policie stíhá skupinu lidí za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb. Jde o rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb. Jde o 8 cizinců a 2 Čechy, kteří měli státu. 8 cizinců a 2 Čechy, kteří měli státu způsobit škodu za 300 milionů. Kauza souvisí s platformami Uber a 2 Čechy, kteří měli státu způsobit škodu za 300 milionů. Kauza souvisí s platformami Uber a státu způsobit škodu za 300 milionů. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt a mezi obvinění za 300 milionů. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt a mezi obviněnými jsou hlavně milionů. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt a mezi obviněnými jsou hlavně Uzbekové. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt a mezi obviněnými jsou hlavně Uzbekové. Skupina měla Uber a Bolt a mezi obviněnými jsou hlavně Uzbekové. Skupina měla rozdělené role a Bolt a mezi obviněnými jsou hlavně Uzbekové. Skupina měla rozdělené role. Praha pomůže chudým. Obviněnými jsou hlavně Uzbekové. Skupina měla rozdělené role. Praha pomůže chudším Uzbekové. Skupina měla rozdělené role. Praha pomůže chudším obyvatelům cest. Skupina měla rozdělené role. Praha pomůže chudším obyvatelům cestovat městem. Znovu totiž za rozdělené role. Praha pomůže chudším obyvatelům cestovat městem. Znovu totiž zavedla cestovat městem. Znovu totiž zavedla zvýhodněné jízdné pro ty v tíživé finanční situaci. Znovu totiž zavedla zvýhodněné jízdné pro ty v tíživé finanční situaci. Musí mít ale potvrzení zvýhodněné jízdné pro ty v tíživé finanční situaci. Musí mít ale potvrzení o sociální podpoře od úřadu pro ty v tíživé finanční situaci. Musí mít ale potvrzení o sociální podpoře od úřadu práce. Finanční situaci. Musí mít ale potvrzení o sociální podpoře od úřadu práce. A jakým způsobem to bude? Musí mít ale potvrzení o sociální podpoře od úřadu práce. A jakým způsobem mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal?
2: Bude dostupné výhradně v elektronické
1: integrované dopravy Filip Drápal.
2: Bude dostupné výhradně v elektronické podobě prostřednictvím
1: Filip Drápal.
2: Bude dostupné výhradně v elektronické podobě prostřednictvím
1: Drápal.
2: Bude dostupné výhradně v elektronické podobě prostřednictvím systému Pidlítačka. Pidlítačka. Půjde o nepřenosný měsíční kupon za cenu 165 korun. O nepřenosný měsíční kupon za cenu 165 korun, což odpovídá měsíční kupon za cenu 165 korun, což odpovídá přibližně 70% kupon za cenu 165 korun, což odpovídá přibližně 75 korun, což odpovídá přibližně 70% slevě oproti běžnému, což odpovídá přibližně 70% slevě oproti běžnému předplatnému. Odpovídá přibližně 70% slevě oproti běžnému předplatnému.
1: Novinka začne
2: 70% slevě oproti běžnému předplatnému.
1: Novinka začne platit od 1. srpna
2: slevě oproti běžnému předplatnému.
1: Novinka začne platit od 1. srpna
2: běžnému předplatnému.
1: Novinka začne platit od 1. srpna. Europoslanci schválili zrušení
2: předplatného.
1: Novinka začne platit od 1. srpna. Europoslanci schválili novinka začne platit od 1. srpna. Europoslanci schválili zrušení dovozních cel na většinu platit od 1. srpna. Europoslanci schválili zrušení dovozních cel na 1. srpna. Europoslanci schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského. Europoslanci schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského. Schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z UE. Zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA. Jde o klíčovou součást zemědělského zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu evropské o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise uzavřela ve snaze část obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise uzavřela ve snaze zabránit dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise uzavřela ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do 22. června. Pokud odvolací komise fotbalové asociace

0: se nerozhodne do 22. června. Ze soutěže se fotbalové asociace nerozhodne do 22. června. Ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Ta asociace nerozhodne do 22. června. Ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise včera dne do 22. června. Ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyššího června. Ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kupí Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2020. Včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024. Klub na Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024. Klub na soutěže kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024. Klub navíc dostal 10 milionů tří utkání v roce 2024. Klub navíc dostal 10milionovou pokutu. To není v roce 2024. Klub navíc dostal 10milionovou pokutu. C24. Klub navíc dostal 10milionovou pokutu. Tolik zprávy. Hezké odpoledne. Rok 4. Klub navíc dostal 10milionovou pokutu. Tolik zprávy. Hezké odpoledne. Rok navíc dostal 10milionovou pokutu. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rok Radio.
0: Milionovou pokutu. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Teploty.
0: Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Teploty jsou pravda.
0: Zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Teploty jsou pravda o něco vyšší než včera a
0: odpoledne.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Teploty jsou pravda o něco vyšší než včera, ale zase
1: Radio. Počasí.
2: Teploty jsou pravda o něco vyšší než včera, ale zase možná o trošku víc prší a
1: počasí.
2: Teploty jsou pravda o něco vyšší než včera, ale zase možná o trošku víc prší a teploty jsou pravda o něco vyšší než včera, ale zase možná o trošku víc prší. Aspoň to platí pro Čechy na Moravě. Vyšší než včera, ale zase možná o trošku víc prší. Aspoň to platí pro Čechy na Moravě to včera, ale zase možná o trošku víc prší. Aspoň to platí pro Čechy na Moravě to zase tak hrozný není, tam je možná o trošku víc prší. Aspoň to platí pro Čechy na Moravě to zase tak hrozný není, tam je spíš polojasno a teplo víc prší. Aspoň to platí pro Čechy na Moravě to zase tak hrozný není, tam je spíš polojasno a teplo platí pro Čechy na Moravě to zase tak hrozný není, tam je spíš polojasno a teploty až na Moravě to zase tak hrozný není, tam je spíš polojasno a teploty až nad 23 stupňů. Zase tak hrozný není, tam je spíš polojasno a teploty až nad 23 stupňů. Je spíš polojasno a teploty až nad 23 stupňů. Přes noc polojasno a teploty až nad 23 stupňů. Přes noc bude něco kolem osty až nad 23 stupňů. Přes noc bude něco kolem 8 stupňů, takže nad 23 stupňů. Přes noc bude něco kolem 8 stupňů. Přes noc bude něco kolem 8 stupňů, takže nás čeká zhruba nejchladnější noc z celých. Přes noc bude něco kolem 8 stupňů, takže nás čeká zhruba nejchladnější noc. Takže nás čeká zhruba nejchladnější noc z celého týdne. Každopádně od zítra už se bude zase víc nás čeká zhruba nejchladnější noc z celého týdne. Každopádně od zítra už se bude zase víc chladnější noc z celého týdne. Každopádně od zítra už se bude zase víc oteplovat. Deště a taky bouřky se přesunou spíš týdne. Každopádně od zítra už se bude zase víc oteplovat. Deště a taky bouřky se přesepádně od zítra už se bude zase víc oteplovat. Deště a taky bouřky se přesunou spíš na Moravu, takže tentokrát východ se bude zase víc oteplovat. Deště a taky bouřky se přesunou spíš na Moravu, takže tentokrát východní polovina bude spíš. Deště a taky bouřky se přesunou spíš na Moravu, takže tentokrát východní polovina bude spíš tak jako skropená. A taky bouřky se přesunou spíš na Moravu, takže tentokrát východní polovina bude spíš tak jako skropená. V Čechách spíš na Moravu, takže tentokrát východní polovina bude spíš tak jako skropená. V Čechách tak, takže tentokrát východní polovina bude spíš tak jako skropená. V Čechách tak tam to bude spíš do východní polovina bude spíš tak jako skropená. V Čechách tak tam to bude spíš do polojasna, no a bude spíš tak jako skropená. V Čechách tak tam to bude spíš do polojasna, no a teploty všude v průměru kolem 3 skropená. V Čechách tak tam to bude spíš do polojasna, no a teploty všude v průměru kolem 23 stupňů. V Čechách tak tam to bude spíš do polojasna, no a teploty všude v průměru kolem 23 stupňů. To bude spíš do polojasna, no a teploty všude v průměru kolem 23 stupňů. Polojasna, no a teploty všude v průměru kolem 23 stupňů.
3: Ať už prší.
2: Teploty všude v průměru kolem 23 stupňů.
3: Ať už
2: prší. Průměru kolem 23 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří
2: 20 stupňů.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně na...
0: Zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr...
0: Nechuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těchlých jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantasticky a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu pili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše
2: jahod a fantastickou zmrzlinu.

0: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsat. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsat si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná mu den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná mu napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Dobrá počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor v ulici Kutno.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor v ulici Kutnohorská v Praze osoba, která tu...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor v ulici Kutnohorská v Praze osoba.
0: Radio. Doprava.
1: Dejte si pozor v ulici Kutnohorská v Praze osoba, tam totiž napal do dopravní značky.
0: Doprava.
1: Dejte si pozor v ulici Kutnohorská v Praze osoba, tam totiž napal do dopravní značky. A je pozor v ulici Kutnohorská v Praze osoba, tam totiž napal do dopravní značky a je tam kolem toho docela chaos. Na D5 na 50. kilometru směrem na Prahu se válí nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce. Na D5 na 50. kilometru směrem na Prahu se válí nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce, takže určitě kilometru směrem na Prahu se válí nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce, takže určitě sundejte nohu z ahu, se válí nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce, takže určitě sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce, takže určitě sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká pneumatika na vozovce, takže určitě sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte, takže určitě sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Benešovem, dejte sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Benešovem, dejte si pozor v ulici na Beznu, ať se nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Benešovem, dejte si pozor v ulici na Benešovem, dejte si pozor v ulici na Bezděkově. Jsou tam sobě dva osobáky, docela tam blokují provoz. Si pozor v ulici na Bezděkově. Jsou tam sobě dva osobáky, docela tam blokují provoz. A ještě tady mám jednu nehodu hlášenou na Bezděkově. Jsou tam sobě dva osobáky, docela tam blokují provoz. A ještě tady mám jednu nehodu hlášenou v ulici provoz. A ještě tady mám jednu nehodu hlášenou v ulici Výškovická v Ostravě. Je to přímo u zastávky. A ještě tady mám jednu nehodu hlášenou v ulici Výškovická v Ostravě. Je to přímo u zastávky MHD Horymírova směrem hlášenou v ulici Výškovická v Ostravě. Je to přímo u zastávky MHD Horymírova směrem na Vítkovice. Výškovická v Ostravě. Je to přímo u zastávky MHD Horymírova směrem na Vítkovice. Jsou tam sobě v Ostravě. Je to přímo u zastávky MHD Horymírova směrem na Vítkovice. Jsou tam sobě dva osobáky, takže tam můžete. Je to přímo u zastávky MHD Horymírova směrem na Vítkovice. Jsou tam sobě dva osobáky, takže tam můžete. MHD Horymírova směrem na Vítkovice. Jsou tam sobě dva osobáky, takže tam můžete počítat s mírným zdržením. Směrem na Vítkovice. Jsou tam sobě dva osobáky, takže tam můžete počítat s mírným zdržením. Takže tam můžete počítat s mírným zdržením.
0: Instagram.
1: Můžete počítat s mírným zdržením.
0: Instagram.
1: Zdržením.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte.

0: Radio. Rokový odpoledne. Rock Radio. Rokový odpoledne. Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: Dámy a pánové, rokový odpoledne.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: Dámy a pánové, rokový odpoledne.
0: Radio. Rokový odpoledne.
1: Dámy a pánové, rokový odpoledne je tady.
0: Odpoledne.
1: Dámy a pánové, rokový odpoledne je tady s váma, tentokrát v plný sestavě. V plný sestavě jsme rádi, že po několika dnech už jsme tady zase oba, Kuba i Petr na svých místech.
2: Konečně.
1: Rádi, že po několika dnech už jsme tady zase oba, Kuba i Petr na svých místech.
2: Konečně. A
1: několika dnech už jsme tady zase oba, Kuba i Petr na svých místech.
2: Konečně. A vzhledem k tomu, že jsme tady zase
1: oba, Kuba i Petr na svých místech.
2: Konečně. A vzhledem k tomu, že jsme tady zase
1: Kuba i Petr na svých místech.
2: Konečně. A vzhledem k tomu, že jsme tady zase dneska oba, tak zase máme připravené. Konečně. A vzhledem k tomu, že jsme tady zase dneska oba, tak zase máme připravený. Konečně. A vzhledem k tomu, že jsme tady zase dneska oba, tak zase máme připravený našlapaní rokový odpoledne, ale jako vzhledem k tomu, že jsme tady zase dneska oba, tak zase máme připravený našlapaní rokový odpoledne, ale jako vždycky. Že jsme tady zase dneska oba, tak zase máme připravený našlapaní rokový odpoledne, ale jako vždycky. Oba, tak zase máme připravený našlapaní rokový odpoledne, ale jako vždycky.
1: Jako vždycky. A to, že máme
2: připravený našlapaní rokový odpoledne, ale jako vždycky.
1: Jako vždycky. A to, že máme po 15. hodině
2: rokový odpoledne, ale jako vždycky.
1: Jako vždycky. A to, že máme po 15. hodině, znamená, že někdo z vás už je hezky.
2: Jako vždycky.
1: Jako vždycky. A to, že máme po 15. hodině, znamená, že někdo z vás už je hezky. Jako vždycky. A to, že máme po 15. hodině, znamená, že někdo z vás už je hezky. A to, že máme po 15. hodině, znamená, že někdo z vás už je hezky na cestě domů. Někdo z vás ještě odpočítává. 15. hodině znamená, že někdo z vás už je hezky na cestě domů. Někdo z vás ještě odpočítává poslední hodinu. Hodině znamená, že někdo z vás už je hezky na cestě domů. Někdo z vás ještě odpočítává. Někdo z vás už je hezky na cestě domů. Někdo z vás ještě odpočítává poslední hodinu nebo možná dvě, nebo možná na cestě domů. Někdo z vás ještě odpočítává poslední hodinu nebo možná dvě, nebo možná tři a pozor. Někdo z vás ještě odpočítává poslední hodinu nebo možná dvě, nebo možná tři a pozor. Odpočítává poslední hodinu nebo možná dvě, nebo možná tři a pozor, možná i čtyři, ale nebojte. Poslední hodinu, nebo možná dvě, nebo možná tři a pozor, možná i čtyři, ale nebojte, my to s váma tady hezky. Nebo možná dvě, nebo možná tři a pozor, možná i čtyři, ale nebojte, my to s váma. Nebo možná tři a pozor, možná i čtyři, ale nebojte, my to s váma tady hezky přežijeme. A pozor, možná i čtyři, ale nebojte, my to s váma tady hezky přežijeme a bude to dobrý.
2: Ať už totiž
1: i čtyři, ale nebojte, my to s váma tady hezky přežijeme a bude to dobrý.
2: Ať už totiž děláte co,
1: ale nebojte, my to s váma tady hezky přežijeme a bude to dobrý.
2: Ať už totiž děláte cokoliv, tak
1: i to s váma tady hezky přežijeme a bude to dobrý.
2: Ať už totiž děláte cokoliv, tak to, co vám
1: hezky přežijeme a bude to dobrý.
2: Ať už totiž děláte cokoliv, tak to, co vám teďka pomůže, bude další rocková
1: a bude to dobrý.
2: Ať už totiž děláte cokoliv, tak to, co vám teďka pomůže, bude další rocková muzika. Čekaj nás. Ať už totiž děláte cokoliv, tak to, co vám teďka pomůže, bude další rocková muzika. Čekáte cokoliv, tak to, co vám teďka pomůže, bude další rocková muzika. Čekaj nás Journey, taky Dis vám teďka pomůže, bude další rocková muzika. Čekaj nás Journey, taky Disturbs, jejich Sound of Silence. Bude další rocková muzika. Čekaj nás Journey, taky Disturbs, jejich Sound of Silence. Rybičky 40, rocková muzika. Čekaj nás Journey, taky Disturbs, jejich Sound of Silence. Rybičky 48 se nás přijou podívat. A čekaj nás Journey, taky Disturbs, jejich Sound of Silence. Rybičky 48 se nás přijou podívat, ale teďka tady taky Disturbs, jejich Sound of Silence. Rybičky 48 se nás přijou podívat, ale teďka tady tu hodinku začneme s Toutou a jejich Hold the Line. Skoro ty bylo 50 let starý klečeme s Toutou a jejich Hold the Line. Skoro ty bylo 50 let stará pecka a jejich Hold the Line. Skoro ty bylo 50 let stará pecka už skoro. Skoro ty bylo 50 let stará pecka už skoro.
1: Ale pořád to dává, to je jedna z mých.
2: Ty bylo 50 let stará pecka už skoro.
1: Ale pořád to dává, to je jedna z mých oblíbených písniček.
2: 50 let stará pecka už skoro.
1: Ale pořád to dává, to je jedna z mých oblíbených písniček. Tohle je tak skvělý.
2: Stará pecka už skoro.
1: Ale pořád to dává, to je jedna z mých oblíbených písniček. Tohle je tak skvělý.
2: Neskutečný, jdem si to užít skoro.
1: Ale pořád to dává, to je jedna z mých oblíbených písniček. Tohle je tak skvělý.
2: Neskutečný, jdem si to užít po.
1: Jo, pojď, pojď. To je jedna z mých oblíbených písniček. Tohle je tak skvělý.
2: Neskutečný, jdem si to užít po.
1: Jo, pojď, pojď. Písniček, tohle je tak skvělý.

0: skvělý.
1: Neskutečný, jdem si to užít, pojď.
0: Jo, pojď, pojď. Tak skvělý.
1: Neskutečný, jdem si to užít, pojď.
0: Jo, pojď, pojď.
1: Neskutečný, jdem si to užít, pojď.
0: Jo, pojď, pojď.
1: Pojď.
0: Jo, pojď, pojď.

až jednou zapři v pánu, až jednou zatluču, ano, až jednou zatluču, až jednou zatluču, na ty velký, až jednou zatluču, na ty velký dveře, jednou zatluču, na ty velký dveře, ču, na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil

A já na to, že kdeže, až budu jednou spát.

až jednou zaklepu na nebe, až jednou zaklepu na, až jednou zaklepu na nebeskou bránu, zaklepu

řeknu si pro pána, to já jsem asi v pána, řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu, si pro pána, to já jsem asi v pánu, to já jsem asi v

0: Reason Firefest. Letos tam je Apokalyptika, Steel Panther, Anisium, Death to All Wasp Firefest. Letos tam je Apokalyptika, Steel Panther, Anisium, Death to All Apokalyptika, Steel Panther, Anisium, Death to All Wasp, no spousta skvělých kapel.
1: Jako bude to naš...
0: Steel Panther, Anisium, Death to All Wasp, no spousta skvělých kapel.
1: Jako bude to našlapaný...
0: Anisium, Death to All Wasp, no spousta skvělých kapel.
1: Jako bude to našlapaný jako prase, takže akorát prostě otevřete telefon.
0: Spousta skvělých kapel.
1: Jako bude to našlapaný jako prase, takže akorát prostě otevřete telefony nebo počítače nebo
0: kapel.
1: Jako bude to našlapaný jako prase, takže akorát prostě otevřete telefony nebo počítače nebo cokoliv, kde najdete to našlapaný jako prase, takže akorát prostě otevřete telefony nebo počítače nebo cokoliv, kde najdete Facebook. Jako prase, takže akorát prostě otevřete telefony nebo počítače nebo cokoliv, kde najdete Facebook. A tam prostě otevřete telefony nebo počítače nebo cokoliv, kde najdete Facebook. A tam si telefony nebo počítače nebo cokoliv, kde najdete Facebook. A tam si najdete stránky Rockradia nebo cokoliv, kde najdete Facebook. A tam si najdete stránky Rockradia a do zpráv nám napište, proč by najdete Facebook. A tam si najdete stránky Rockradia a do zpráv nám napište, proč by rádia a do zpráv nám napište, proč by jsme tady ty lístky měli dát právě vám a taky nám k tomu nezapomeňte napsat telefon. A do zpráv nám napište, proč by jsme tady ty lístky měli dát právě vám a taky nám k tomu nezapomeňte napište, proč by jsme tady ty lístky měli dát právě vám a taky nám k tomu nezapomeňte napsat telefonní číslo, ať vám za telefonní číslo, ať vám potom odsud ze studia můžeme zavolat.
0: Rozhodně si budeme chtít s váma pokecat,
1: ať vám potom odsud ze studia můžeme zavolat.
0: Rozhodně si budeme chtít s váma pokecat, vždycky nás baví
1: zavolat.
0: Rozhodně si budeme chtít s váma pokecat, vždycky nás baví, že někdy rozhodně si budeme chtít s váma pokecat, vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, chtít s váma pokecat, vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že se budeme vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že se budeme povídat. A my jim vždycky někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že se budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebo někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že se budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousneme. Ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že se budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousneme. Jako nervózní, víš, jako z toho, že se budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousneme, ale jako z toho, že se budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousneme, ale povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousneme, ale možná bychom někdy vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousneme, ale možná bychom někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, nebo třeba bojte se, my vás neukousneme, ale možná bychom někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, kousnem, ale možná bychom někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, nebo třeba zaspívat oblíbenou, možná bychom někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od svojí oblíbený kapely, někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od svojí oblíbený kapely, co hraje na Basin, písničku, ať nám řeknou, nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od svojí oblíbený kapely, co hraje na Basin Firefestu, co myslíš, nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od svojí oblíbený kapely, co hraje na Basin Firefestu, co myslíš,
1: ty brďo, to by bylo
0: oblíbenou písničku od svojí oblíbený kapely, co hraje na Basin Firefestu, co
1: ty brďo, to by bylo hustý, tak kdyby se nějakýmu posluchači
0: oblíbený kapely, co hraje na Basin Firefestu, co myslíš,
1: ty brďo, to by bylo hustý, tak kdyby se nějakýmu posluchači,
0: co hraje na Basin Firefestu, co myslíš,
1: ty brďo, to by bylo hustý, tak kdyby se nějakýmu posluchači tohle to povedlo, kdyby se nějakýmu posluchači tohle to povedlo, oni nám můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
0: Klidně můžou, jako hele.
1: Nějakýmu posluchači tohle to povedlo, oni nám můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
0: Klidně můžou, jako
1: tohle to povedlo, oni nám můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
0: Klidně můžou, jako hele, rozhodně
1: oni nám můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
0: Klidně můžou, jako hele, rozhodně vám to přidá nějaký body, ale hele, na tomto
1: vlastně klidně.
0: Klidně můžou, jako hele, rozhodně vám to přidá nějaký body, ale hele, na tomto nestojí, prostě hele, rozhodně vám to přidá nějaký body, ale hele, na tomto nestojí, prostě my tady na rok vám to přidá nějaký body, ale hele, na tomto nestojí, prostě my tady na Rock Rádiu nějaký body, ale hele, na tomto nestojí, prostě my tady na Rock Rádiu my nesoutěžíme, ale na tomto nestojí, prostě my tady na Rock Rádiu my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
1: Přesně tak.
0: Prostě my tady na Rock Rádiu my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
1: Přesně tak. A teďka budeme rozdávat další
0: rádiu my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
1: Přesně tak. A teďka budeme rozdávat další muziku. Čeká nás
0: my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
1: Přesně tak. A teďka budeme rozdávat další muziku. Čeká nás Láďa Kříž.
0: Soutěžíme, my prostě rozdáváme.
1: Přesně tak. A teďka budeme rozdávat další muziku. Čeká nás Láďa Kříže. Přesně tak. A teďka budeme rozdávat další muziku. Čeká nás Láďa Křížek 30 seconds to Mars a nebo Night. Teďka budeme rozdávat další muziku. Čeká nás Láďa Křížek 30 seconds to Mars a nebo Nightwish už za chvilku. Muziku. Čeká nás Láďa Křížek 30 seconds to Mars a nebo Nightwish už za chvilku. Láďa Křížek 30 seconds to Mars a nebo Nightwish už za chvilku.
2: Housebrand. Sí, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Signora. Housebrand.

0: kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz.
1: Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi.
1: To netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi.
1: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem, že teď...
1: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web. Fouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduch.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Igritop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Igri to doručí. Objednáte a doručí vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Igri to doručí. Objednáte vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Igri to doručí. Objednáte a doručí nám to místě. Vidíte, co je skladem? Igri to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Co je skladem? Igri to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Igri to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No.
1: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
1: Nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
1: Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
1: Vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
1: Z. To je fičák.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
1: Fičák.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD.
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days.
5: Chystá.
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Zkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, byl s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 13. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1357 litrů na 100 kilometrů.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
6: Na 100 kilometrů.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
6: BYD.
7: A díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super
7: bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super
7: hybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
7: Za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Journey. Journey a jejich Separate Ways. Journey a jejich Separate Ways právě teďka dojeli na Rock Rádiu v 15 hodin. Journey a jejich Separate Ways právě teďka dojeli na Rock Rádiu v 15 hodin a jejich Separate Ways právě teďka dojeli na Rock Rádiu v 15 hodin a 19 minut. Právě teďka dojeli na Rock Rádiu v 15 hodin a 19 minut. No a co by to bylo na Rock Rádiu v 15 hodin a 19 minut. No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 19 minut. No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili. No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějaký lístky, co? Bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějaký lístky, co?
1: No, stoprocentně. Kdo poslouchal včera, tak...
0: Kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějaký lístky, co?
1: No, stoprocentně. Kdo poslouchal včera, tak už ví...
0: 20 minut nevyhlásili nějaký lístky, co?
1: No, stoprocentně. Kdo poslouchal včera, tak už ví, že tenhle týden rozdáváme do spálený...
0: lístky, co?
1: No, stoprocentně. Kdo poslouchal včera, tak už ví, že tenhle týden rozdáváme do spáleného... procentně. Kdo poslouchal včera, tak už ví, že tenhle týden rozdáváme do spáleného poříčí, kde mezi dva tak už ví, že tenhle týden rozdáváme do spáleného... páleného poříčí, kde mezi 24. a páleného poříčí, kde mezi 24. a 27. červnem probíhá ten slavný mezi 24. a 27. červnem probíhá ten slavný festák Basin a 27. červnem probíhá ten slavný festák Basin Firefest. Probíhá ten slavný festák Basin Firefest. Letos tam je Apokalyptika, Steel Panther, Any festák.

0: doda. Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš líst
0: zárukou. Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové. Na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové. Jdeme třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 vík. Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda.
3: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé.
2: 8
1: hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley. Celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley. Vypsaná po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. Fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.pisk. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Píš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři.
2: 20. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa. Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou hrady.
4: Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou hrady.
4: Pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Hrtiva.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
5: Festival.
6: To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.
6: To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hradice.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile.
2: Hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a Limit.
2: .cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a Limit. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jím partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis na edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Ratatararata, trička, ratatarka, ratatararata, potisk, trička, byla bel, ratatarata, potisk, trička, byla bel, CZ. Potisk,

0: Iskrička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Iskrička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Chutný potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás sen, vůní budeš omámen.

0: Farma Vraňany. Vaše
1: nech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší
1: čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Vedry.
0: Vaše nejsladší jahody.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: Nejsladší jahody.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: Jahody.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladat Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná dí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupně. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: Korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: Senkor.cz.
3: Senkor.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němý.

nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. .cz.

taky z roku 1992. Ku partičky Merlin, taky z roku 1992. Muziku na Soblin, taky z roku 1992. Muziku na sobotní večer 1992. Muziku na sobotní večer vybírejte 92. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový 2. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rok. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový rádio CZ. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový rádio CZ. Sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový rádio CZ. Vyberte si rokový album.

Záležitý referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotním rokovým referendu. Na vašem hlasu záleží. Sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí. Na vašem hlasu záleží. Sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth z eponymní desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth z eponymní, který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z Ropomělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Eponymní deskou z roku 1992. Deskou z roku 1992. Dvojku schytal 1992. Dvojku schytal Maťo Ďurinda 2. Dvojku schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnoj... Dvojku schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmená... Dvojku schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmená solo... Schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmená solová záležitost z roku 1997. Maťo Ďurinda a jeho stejnojmená solová záležitost z roku 1997. Stejnojmená solová záležitost z roku 1997. Má záležitost z roku 1997. Roku 1997. 97. Hej kočka, prvej triedy. Hej kočka, prvej triedy. Nebo můžete... Hej kočka, prvej triedy. Nebo můžete zvolit eponymní desku. Hej kočka, prvej triedy. Nebo můžete zvolit eponymní desku. Hej kočka, prvej triedy. Nebo můžete zvolit eponymní desku par... Prvej triedy. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku... Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku... Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1990. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Eponymní desku partičky Merlin...

0: Tohle byly 30 Seconds to Mars a tohle byly 30 Seconds to Mars a tohle bylo jejich... Tohle byly 30 Seconds to Mars a tohle bylo jejich věc... Tohle byly 30 Seconds to Mars a tohle bylo jejich věc God's Eye neboli Boží... Tohle byly 30 Seconds to Mars a tohle bylo jejich věc God's Eye neboli Boží oko... Seconds to Mars a tohle bylo jejich věc God's Eye neboli Boží oko. No a jako Boží os a tohle bylo jejich věc God's Eye neboli Boží oko. No a jako Boží oko na vás teďka dohlíží... Tohle bylo jejich věc God's Eye neboli Boží oko. No a jako Boží oko na vás teďka dohlíží... Jejich věc God's Eye neboli Boží oko. No a jako Boží oko na vás teďka dohlížíme God's Eye neboli Boží oko. No a jako Boží oko na vás teďka dohlížíme my, hlavně na to, abyste se... No a jako Boží oko na vás teďka dohlížíme my, hlavně na to, abyste se v létě měli jak zabavit. Boží oko na vás teďka dohlížíme my, hlavně na to, abyste se v létě měli jak zabavit. Protože už tenhle ten pátek dohlížíme my, hlavně na to, abyste se v létě měli jak zabavit. Protože už tenhle ten pátek se rok hlavně na to, abyste se v létě měli jak zabavit. Protože už tenhle ten pátek se rock in stěhuje do se v létě měli jak zabavit. Protože už tenhle ten pátek se Rock In stěhuje do Pardubic.
1: Můžete být u toho a dokonce u toho můžete být i zadarmo. Pardubice.
0: Tu fotku té party pošlete prosím vás na e-mail studio@rokovirádio.cz. No a když pošlete prosím vás na e-mail studio@rokovirádio.cz. No a když ji pošlete, tak my se na ní potom podíváme. Odborná porota to vyhlásí a pokud to pošlete do čtvrtečních odborná porota to vyhlásí a pokud to pošlete do čtvrtečních 15 hodin, to znamená ve čtvrtek ve 3 odpoledne, u závěrka do té doby to musíte stihnout.
1: A hlavně znám v pátek
0: musíte stihnout. No tak pak jste ve slosování a můžete v pátek ráno mít velkou radost.
1: A hlavně znám v pátek.
0: No tak pak jste ve slosování a můžete v pátek ráno mít velkou radost.
1: A hlavně znám v pátek s váma uvidím i já, protože celý ten
0: festiálování a můžete v pátek ráno mít velkou radost.
1: A hlavně znám v pátek s váma uvidím i já, protože celý ten festiák.
0: V pátek ráno mít velkou radost.
1: A hlavně znám v pátek s váma uvidím i já, protože celý ten festiák budu moderovat a
0: mít velkou radost.
1: A hlavně znám v pátek s váma uvidím i já, protože celý ten festiák budu moderovat a už se. A hlavně znám v pátek s váma uvidím i já, protože celý ten festiák budu moderovat a už se na vás nemůžu dočkat. S váma uvidím i já, protože celý ten festiák budu moderovat a už se na vás nemůžu dočkat. Takže posílejte fotky svý i já, protože celý ten festiák budu moderovat a už se na vás nemůžu dočkat. Takže posílejte fotky svý party, celý ten festiák budu moderovat a už se na vás nemůžu dočkat. Takže posílejte fotky svý party, ať tam pak můžeme udělat tak nějak moderovat a už se na vás nemůžu dočkat. Takže posílejte fotky svý party, ať tam se na vás nemůžu dočkat.

0: potkat. Takže posílejte fotky své party, ať tam pak můžeme udělat tak nějakou fotku třeba společně.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá...
0: Třeba společně.
1: Tvrdou muziku ti přináší... Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace...

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Mačku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubič, trace za hubičku CZ.
1: Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo, Anto.
0: CZ.
1: Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo, Antone Pavloviči. Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo, Antone Pavloviči. Dáme si taky Revolution Renaissance. Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo, Antone Pavloviči. Dáme si taky Revolution Renaissance. Ať je nebo není to málo, Antone Pavloviči. Dáme si taky Revolution Renaissance. Společně to málo, Antone Pavloviči. Dáme si taky Revolution Renaissance. Společně s Michaelem Kiskem, no a Ozzy Osbourne dohromady s Michaelem Kiskem, no a Ozzy Osbourne dohromady s Eltonem Johnem Ordinary Man, tak to nás čeká už za chvilku. Ozzy Osbourne dohromady s Eltonem Johnem Ordinary Man, tak to nás čeká už za chvilku.
2: Kdo šetří?
1: S Eltonem Johnem Ordinary Man, tak to nás čeká už za chvilku.
2: Kdo šetří?
1: Ordinary Man, tak to nás čeká už za chvilku.
2: Kdo šetří? Má za...
1: To nás čeká už za chvilku.
2: Kdo šetří? Má za tři.
3: Za 500 ma...
2: Kdo šetří? Má za tři.
3: Za 500 maxi za 500.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500 maxi za 500. Při nákupu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí. Dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned dne.
3: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned.
3: Akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupím.
3: Do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra už je.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší Max. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou co navíc. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na BK36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz, dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Bradech a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
4: Mám barák, děda. Mám barák, děda. Mám barák, děda. Mám barák děravej, je to. Mám barák děravej, je to děravej.

poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

0: Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete... Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout... Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz. Můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. CZ. Agent s povolením srovnávat. Agent s povolením srovnávat.
1: Majitěm.
0: Návat.
1: Majitěm pěkné T-shirty, tělo.买一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky, ani levný. Já se oblíkám bez potisku. Odplouvám kránu.
3: Na katamaránu,
4: nejenom kránu.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu,
4: nejenom kránu.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu,
4: nejenom kránu, ale i po celý den může katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražstriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. www.prageboats.cz
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
3: Úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku.

0: Okna su korady, okna su korady, su korady. www.oknasukorady.cz Korady, su korady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Stavebniny Dek přináší
0: sukorady.cz
1: Stavebniny Dek přináší
0: sukorady.cz
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+ plus nyní za Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+ plus nyní za skvělých Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+ plus nyní za skvělých mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+ plus nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně deci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+ plus nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně A1+ plus nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. 2. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Cenu. Více na Dek.cz.
2: Toto vysílání je přísně.
0: Více na Dek.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
0: Dek.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Je přísně tajné.

0: plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám z přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Se k nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte opět navrátí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte opět, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
0: A bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
0: Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom. Rokrát. Ekokom.

0: Rock Radio, co se děje? Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních
0: Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních fest
0: Rock Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. Si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června od 24. do 27. června ve Spálený Poříčí. Letos láká na 30. do 27. června ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup. 20. června ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup. Čele ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup. Čele z Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Stykou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století. Celkem téměř třeba Delorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. Téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vydat Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnov 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské Traktoriády. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské Traktoriády. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské Traktoriády. Kromě závodů náské Traktoriády, kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Riva. Závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sestry. EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, Podchýnovská, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, Podchýnovským, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů, Zakázaný ovoce. Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio. Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio. Šárka Hlubcová. Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio. Šárka Hlubcová. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio. Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam.
1: Tak se bavte. Pro Rock Radio. Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete.
1: Se bavte. Pro Rock Radio. Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci.
1: Radio. Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami.
1: Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami. Tak to dejte vědět všem. Na naše večer někam na akci a nechcete tam být sami. Tak to dejte vědět všem. Na naše akci a nechcete tam být sami. Tak to dejte vědět všem. Na naše webu nechcete tam být sami, tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz veslušný sami, tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz veslušný, tak to dejte vědět všem. Na našem webu

Poraděj, snad s námi poraděj, snad s námi poraděj, jinak jsem a mi poraděj, jinak jsem.

rockovirádio.cz ve slušných rock akcích. Vidět všem na našem webu rockovirádio.cz ve slušných rock akcích. Rock rády na našem webu rockovirádio.cz ve slušných rock akcích. Rock rádio, rock ve slušných rock akcích. Rock rádio, rock je slušná rock rádio, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Slušnej rok od rána rádio. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia teď do večera. V dabu i FM nebo na rádia tečka v dabu i FM nebo na rádia tečka CZ. Rok FM nebo na rádia tečka CZ. Rok ona radia.cz Rock Radio Rock Radio radia.cz Rock Radio Rock Radio Sos.cz

Rock Radio. Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio. Rock Radio.

0: tě do hry. Ministerstvo financí. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje účastí na hra. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní hře může vzniknout do hry. Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Objevte svět potěšení
0: na hazardní hře.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na bz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte s... Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý
2: kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se
2: Petr. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
2: Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největší...
2: To se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autos... Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu má
3: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý tro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou... Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 a špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Audi a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na auto.

0: Trenír. Trenírkárna.cz. Trenírkárna.cz. Trenírkárna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxer.cz. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a ne.
0: CZ.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Kliky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není pírkárna.cz? Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno z kód.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš.
1: A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz.
2: Zítra máš.
0: Trenírkárna.cz.
3: Právě jste naladili.
0: Trenírkárna.cz.
3: Právě jste naladili
0: radiofonírkárna.cz.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna.
0: Ta.cz.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. A teď všichni. Mexická vlna.
4: Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc.
3: Fortuna.
4: Tohle bude dlouhá noc.
3: Fortuna. Dostane tě do hry. Fortuna. Dostane

0: Jarovce a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Střešní autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
2: Střešní okna Fenestra.
1: Na vás.
2: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi stra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra Z.
2: Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Ano, česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Fenestra CZ.
3: Fenestra CZ.

0: nebezpečnými výzvami užívají více látek současně. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na tak současně. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila kvůli tomu kampaň železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila kvůli tomu kampaň nazvanou Game bezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila kvůli tomu kampaň nazvanou Gameplay není na sociálních sítích. Zahájila kvůli tomu kampaň nazvanou Gameplay není realita. Založených. Zahájila kvůli tomu kampaň nazvanou Gameplay není realita. Založena je na videích, jak kvůli tomu kampaň nazvanou Gameplay není realita. Založena je na videích, jak říká mluvčí, ani nazvanou Gameplay není realita. Založena je na videích, jak říká mluvčí Nela Eberl-Fríbová.
1: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená.
0: Fríbová.
1: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívá. Motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají. Jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuální motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
0: Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také
1: tragicky.
0: Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče. V Ostrově na kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče. V Ostrově na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče. V Ostrově na Karlovarsku vznikne do konce roku moderní, ale také na řidiče. V Ostrově na Karlovarsku vznikne do konce roku moderní sportovní areál. V Ostrově na Karlovarsku vznikne do konce roku moderní sportovní areál. Určený bude v Ostrově na Karlovarsku vznikne do konce roku moderní sportovní areál. Určený bude nejen pro biatlonisty do konce roku moderní sportovní areál. Určený bude nejen pro biatlonisty, ale taky pro veřejnost. Sportovní areál. Určený bude nejen pro biatlonisty, ale taky pro veřejnost. Než 9 milionů korun. Čeští vědci vyvinuli jeden z nejmenších přístrojů pro měření emisí motocyklů.
2: Počasí. Mírné přehánky a déšť nás bude pořád čekat ještě i po celý dnešní večer, hlavně v jižních Čechách. Postupně se to dojde až na jih Moravy. Teploty máme venku momentálně kolem 22 stupňů a večer padnou asi na jih Moravy. Zítra nás ale opět venku momentálně

0: Kolem 22 stupňů a večer padnou asi na 8. Zítra nás ale opět 22 stupňů a večer padnou asi na 8. Zítra nás ale opět ten déšť bude čekat taky prostě pňů a večer padnou asi na 8. Zítra nás ale opět ten déšť bude čekat taky pro asi na 8. Zítra nás ale opět ten déšť bude čekat taky. Zítra nás ale opět ten déšť bude čekat taky prostě se ho ještě nezbavíme. Ale opět ten déšť bude čekat taky prostě se ho ještě nezbavíme. Hlavně na severu Moravy ten déšť bude čekat taky, prostě se ho ještě nezbavíme. Hlavně na severu déšť bude čekat taky, prostě se ho ještě nezbavíme. Hlavně na severu Moravy a taky v jižních Čechách bude čekat taky, prostě se ho ještě nezbavíme. Hlavně na severu Moravy a taky v jižních Čechách se ho ještě nezbavíme. Hlavně na severu Moravy a taky v jižních Čechách. A teď potřebujete hlavně na severu Moravy a taky v jižních Čechách. A teď potřebujete čekejte kolem 20 na severu Moravy a taky v jižních Čechách. A teploty zítra čekejte kolem 23 stupňů. Moravy a taky v jižních Čechách. A teploty zítra čekejte kolem 23 stupňů. V jižních Čechách. A teploty zítra čekejte kolem 23 stupňů. A teploty zítra čekejte kolem 23 stupňů. A čekejte kolem 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří
0: 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání staví slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušnej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Krokra do každého počasí. Krok rádio. Doprava časí. Krok rádio. Doprava.
2: Nehoda v Temelíně.
1: Krok rádio. Doprava.
2: Nehoda v Temelíně. Ne, neboj.
1: Krok rádio. Doprava.
2: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna.
1: Krok rádio. Doprava.
2: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna.
1: Rádio. Doprava.
2: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale...
1: Doprava.
2: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale každopádně u...
1: Java.
2: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech. Boura se, nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech. Bourali dvě elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech. Bourali dvě osobní auta, tak projíždíte opatrně. U jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech. Bourali dvě osobní auta, tak projíždíte opatrně, aby se tam elektrárny Temelín na jihu Čech. Bourali dvě osobní auta, tak projíždíte opatrně, aby se tam na jihu Čech bourali dvě osobní auta, tak projíždíte opatrně, aby se tam náhodou nestalo něco většího. V novém dvě osobní auta, tak projíždíte opatrně, aby se tam náhodou nestalo něco většího. V novém Jičíně, tak projíždíte opatrně, aby se tam náhodou nestalo něco většího. V novém Jičíně, tak opatrně, aby se tam náhodou nestalo něco většího. V novém Jičíně, tak tam je to hřbitovní ulice, náhodou nestalo něco většího. V novém Jičíně, tak tam je to hřbitovní ulice, ale nebojte se, taky to je to jenom obnestalo něco většího. V novém Jičíně, tak tam je to hřbitovní ulice, ale nebojte se, taky to je to jenom obyčejná. V novém Jičíně, tak tam je to hřbitovní ulice, ale nebojte se, taky to je to jenom obyčejná srážka dvou osobáků. Hřbitovní ulice, ale nebojte se, taky to je to jenom obyčejná srážka dvou osobáků na křižovatce s ulicí Kapitána. Nebojte se, taky to je to jenom obyčejná srážka dvou osobáků na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše. I tam si to je to jenom obyčejná srážka dvou osobáků na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše. I tam si dávejte pozor. Obyčejná srážka dvou osobáků na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše.

0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Skoro tři...
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Skoro tři čtvrtě... Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Skoro tři čtvrtiny odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku užívají návykové. Lidí v Česku užívají návykové látky. V polovině populace pak hrozí závislost. Jak ukazuje výroční zpráva, návykové látky. V polovině populace pak hrozí závislost. Jak ukazuje výroční zpráva za rok 2020. Látky. V polovině populace pak hrozí závislost. Jak ukazuje výroční zpráva za rok 2025. Populace pak hrozí závislost. Jak ukazuje výroční zpráva za rok 2025. Národního monitorovacího středě závislost. Jak ukazuje výroční zpráva za rok 2025 Národního monitorovacího střediska pro drogy. Jak ukazuje výroční zpráva za rok 2025 Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Denně nebo skoro denně kouří cigarety víc než 1,5 milionu lidí. Denně nebo skoro denně kouří cigarety víc než 1,5 milionu lidí starších nebo skoro denně kouří cigarety víc než 1,5 milionu lidí starších 15 let. Alkohol v takové míře pije kouří cigarety víc než 1,5 milionu lidí starších 15 let. Alkohol v takové míře pije víc než 1,5 milionu lidí starších 15 let. Alkohol v takové míře pije až 1,5 milionu lidí starších 15 let. Alkohol v takové míře pije až 1 milion osob. Přibývá pak lidí, kteří starších 15 let. Alkohol v takové míře pije až 1 milion osob. Přibývá pak lidí, kteří užívají víc látek. Alkohol v takové míře pije až 1 milion osob. Přibývá pak lidí, kteří užívají víc látek současně. Až 1 milion osob. Přibývá pak lidí, kteří užívají víc látek současně. Správa železnic varuje, přibývá pak lidí, kteří užívají víc látek současně. Správa železnic varuje pak lidí, kteří užívají víc látek současně. Správa železnic varuje před nebe.

0: I tam si dávejte pozor na cestu osobáků na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše. Ať tam taky nezahučíte. V Praze s ulicí Kapitána Jaroše i tam si dávejte pozor na cestu, ať tam taky nezahučíte.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní. Rock Rádio, rokový odpoledne.
2: 16:03. Rokový odpoledne hezky pozvolna najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a samopoledne hezky pozvolna najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že díky nám si můžete užít hodinky. Kuba i

0: Petr za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že díky nám si můžete užít. I Petr za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že díky nám si můžete užít pořád fónem a samozřejmě vám připomínáme, že díky nám si můžete užít pořádně našlapanej bejzit. Vám připomínáme, že díky nám si můžete užít pořádně našlapanej bejzit. Díky nám si můžete užít pořádně našlapanej bejzit Firefest. Si můžete užít pořádně našlapanej bejzit Firefest. Ve spáleném poříčí od 20. pořádně našlapanej Basin Firefest. Ve spáleném poříčí od 24. do 27. našlapanej Basin Firefest. Ve spáleném poříčí od 24. do 27. Basin Firefest. Ve spáleném poříčí od 24. do 27. protože teď ve spáleném poříčí od 24. do 27. protože tady máme dva připravené lístky. Poříčí od 24. do 27. protože tady máme dva připravené lístky.
1: No kdo na
0: 27. protože tady máme dva připravené lístky.
1: No kdo nám napíše do zpráv na Facebook,
0: protože tady máme dva připravené lístky.
1: No kdo nám napíše do zpráv na Facebooku Rock Rádia,
0: dva připravené lístky.
1: No kdo nám napíše do zpráv na Facebooku Rock Rádia, že ty lístky chce
0: lístky.
1: No kdo nám napíše do zpráv na Facebooku Rock Rádia, že ty lístky chce, tak kdo nám napíše do zpráv na Facebooku Rock Rádia, že ty lístky chce, tak ten je prostě zpráv na Facebooku Rock Rádia, že ty lístky chce, tak ten je prostě může dostat. Ty lístky chce, tak ten je prostě může dostat. Stačí jenom, abyste měli trošku toho štěstíčka, ale nic víc po vás nechcem. Takže ten je prostě může dostat. Stačí jenom, abyste měli trošku toho štěstíčka, ale nic víc po vás nechcem. Takže dostat. Stačí jenom, abyste měli trošku toho štěstíčka, ale nic víc po vás nechcem. Takže nám napište zprávu. Připojte tam svoje telefony, měli trošku toho štěstíčka, ale nic víc po vás nechcem. Takže nám napište zprávu. Připojte tam svoje telefonní číslo, štěstíčka, ale nic víc po vás nechcem. Takže nám napište zprávu. Připojte tam svoje telefonní číslo v téhle. Nic víc po vás nechcem. Takže nám napište zprávu. Připojte tam svoje telefonní čísla, v téhle hodině si s váma zavoláme. A sem, takže nám napište zprávu. Připojte tam svoje telefonní čísla, v téhle hodině si s váma zavoláme.
0: A my už si zatím vrhneme na
1: zprávu. Připojte tam svoje telefonní čísla, v téhle hodině si s váma zavoláme.
0: A my už si zatím vrhneme na další muziku. Čeká nás.
1: Připojte tam svoje telefonní čísla, v téhle hodině si s váma zavoláme.
0: A my už si zatím vrhneme na další muziku.
1: Telefonní čísla, v téhle hodině si s váma zavoláme.
0: A my už si zatím vrhneme na další muziku. Čeká nás Dio, taky Kabáti,
1: přijde si s váma zavoláme.
0: A my už si zatím vrhneme na další muziku. Čeká nás Dio, taky Kabáti přijdou. A my už si zatím vrhneme na další muziku, čeká nás Dio, taky Kabáti přijdou. Biffy Clyro, ale tyhle ty zatím vrhneme na další muziku, čeká nás Dio, taky Kabáti přijdou. Biffy Clyro, ale tyhle ty čeká nás Dio, taky Kabáti přijdou. Biffy Clyro, ale tyhle ty bicí znamená taky Kabáti přijdou. Biffy Clyro, ale tyhle ty bicí znamená jediný Green Day a přijdou. Biffy Clyro, ale tyhle ty bicí znamená jediný Green Day a Know Your Enemy. Biffy Clyro, ale tyhle ty bicí znamená jediný Green Day a Know Your Enemy. Tyhle ty bicí znamená jediný Green Day a Know Your Enemy. Znamená jediný Green Day a Know Your Enemy. Green Day a Know Your Enemy. Know Your Enemy.

rádio. Rock rádio. Rock je slušná muzika.

Nemusíš chodit. Nemusíš chodit jen v. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rokem. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rokem. Rok je Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rokem. Rok je. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rokem. Rok je slušná muzika pro všechny. Chodit jen v černý, abys byl rokem. Rok je slušná muzika pro všechny. Černý, abys byl rokem. Rok je slušná muzika pro všechny. Byl rokem. Rok je slušná muzika pro všechny. Rok je slušná.

0: 9 hodin ráno. 9 hodin ráno, když přijde další, se tady na Rock Rádiu bude dít zítra v 9 hodin ráno. 9 hodin ráno, když přijde další ráno. 9 hodin ráno, když přijde další hvězdný host Kamila Drába a tentokrát to bude kapela Seven. 9 hodin ráno, když přijde další hvězdný host Kamila Drába a tentokrát to bude kapela Seven.
1: Seven, pokud
0: další hvězdný host Kamila Drába a tentokrát to bude kapela Seven.
1: Seven, pokud
0: ní host Kamila Drába a tentokrát to bude kapela Seven.
1: Seven, pokud neznáte, tak
0: a tentokrát to bude kapela Seven.
1: Seven, pokud neznáte, tak to teda
0: a to bude kapela Seven.
1: Seven, pokud neznáte, tak to teda jako nevím, kde jste žili. Seven, pokud neznáte, tak to teda jako nevím, kde jste žili. Pokud neznáte, tak to teda jako nevím, kde jste žili. Každopádně voňáte, tak to teda jako nevím, kde jste žili. Každopádně oni už tak to teda jako nevím, kde jste žili. Každopádně oni už teda jako nevím, kde jste žili. Každopádně oni už jsou z roku 96, na to koukám, prohli. Každopádně oni už jsou z roku 96, na to koukám, progresivně metalová kapela. Oni už jsou z roku 96, na to koukám, progresivně metalová kapela z Českých Budějovic. Jsou z roku 96, na to koukám, progresivně metalová kapela z Českých Budějovic. Jsou z roku 96, na to koukám, progresivně metalová kapela z Českých Budějovic.
0: Ta kapela je
1: na to koukám, progresivně metalová kapela z Českých Budějovic.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
1: Nekecej. Progresivně metalová kapela z Českých Budějovic.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
1: Z Českých Budějovic.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
1: Nekecej.
0: Ano, já jsem takže taky se ta kapela je úplně stejně stará jako já.
1: Nekecej.
0: Ano, já jsem
1: takže taky 17. Taky 17.
0: Úplně stejně stará jako já.
1: Nekecej.
0: Ano, já jsem
1: takže taky 17. Taky 17 let
0: týko já.
1: Nekecej.
0: Ano, já jsem
1: takže taky 17. Taky 17 let tý kapele. Nekecej.
0: Ano, já jsem
1: takže taky 17. Taky 17 let tý kapele, no to je kecej.
0: Ano, já jsem
1: takže taky 17. Taky 17 let tý kapele, no to je takže taky 17. Taky 17 let tý kapele, no to je hezký, to vypadá dobře ještě, jako výborně. Taky 17. Taky 17 let tý kapele, no to je hezký, to vypadá dobře ještě, jako výborně. Taky 17 let tý kapele, no to je hezký, to vypadá dobře ještě, jako výborně. 17 let tý kapele, no to je hezký, to vypadá dobře ještě, jako výborně. Ne, samozřejmě, to je hezký, to vypadá dobře ještě, jako výborně. Ne, samozřejmě, jako Kamil je taky vlastně z Českých Budějovic, jestli se nepletu, tak se určitě takhle znají, je taky vlastně z Českých Budějovic, jestli se nepletu, tak se určitě takhle znají z Českých Budějovic, jestli se nepletu, tak se určitě takhle znají z Českých Budějovic koncertu, jestli se nepletu, tak se určitě takhle znají z Českých Budějovic koncertu a takhle, no ale zítra si určitě tak se určitě takhle znají z Českých Budějovic koncertu a takhle, no ale zítra si určitě popovídají nejenom určitě takhle znají z Českých Budějovic koncertu a takhle, no ale zítra si určitě popovídají nejenom jako z Českých Budějovic koncertu a takhle, no ale zítra si určitě popovídají nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky z Budějovic koncertu a takhle, no ale zítra si určitě popovídají nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samtu a takhle, no ale zítra si určitě popovídají nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samozřejmě jako moderátor, zítra si určitě popovídají nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou určitě popovídají nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou a dozvíme kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou a dozvíme se nějaký, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou a dozvíme se nějaký velmi zajímavý věci, doufám. Taky samozřejmě jako moderátor s kapelou a dozvíme se nějaký velmi zajímavý věci, doufám. Takže moderátor s kapelou a dozvíme se nějaký velmi zajímavý věci, doufám.
0: Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno nalaďte
1: kapelou a dozvíme se nějaký velmi zajímavý věci, doufám.
0: Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno nalaďte
1: a dozvíme se nějaký velmi zajímavý věci, doufám.
0: Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno nalaďte a kdybyste to náhodou nestíhali,
1: zajímavý věci, doufám.
0: Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno nalaďte a kdybyste to náhodou nestíhali, že by... Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno nalaďte a kdybyste to náhodou nestíhali, že byste třeba měli poradu a nebo jste rozhodně zítra v 9 ráno nalaďte a kdybyste to náhodou nestíhali, že byste třeba měli poradu. Ano, ale tak kdybyste to náhodou nestíhali, že byste třeba měli poradu, anebo jste museli zrovna někam odeběhnout. To náhodou nestíhali, že byste třeba měli poradu, anebo jste museli zrovna někam odeběhnout. Tak stíhali, že byste třeba měli poradu, anebo jste museli zrovna někam odeběhnout. Tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich měli poradu, anebo jste museli zrovna někam odeběhnout. Tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách museli zrovna někam odeběhnout. Tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách rokový rád.

0: Radio.cz někam odeběhnout, tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách rokovýradio.cz už odpoledne běhnout, tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách rokovýradio.cz, tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách rokovýradio.cz už odpoledne bude tady nic dělat, protože na našich stránkách rokovýradio.cz už odpoledne bude tady ten díl viset.
1: No, já si myslím, že i místo porady si to můžete klidně pustit, protože na té poradě se stejně prdlaj vyřeší.
0: On to stejně mohl být e-mail.
2: To jsem chtěl říct přesně. Každopádně, my vám nebudeme posílat maila, my vám to prostě řekneme rovnou do ucha. Teď si dáme off Monsters and Men. To je tak blbej název kapely.
0: To mohlo být, to jsme klidně mohli a je to v pohodě.
2: Prostě aligátor bude ta písnička. Dáme si Dimitri Lidice, to je název, hele.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV a přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun.
4: Takhle širokou nabídku.

0: takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikdy. Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. O nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. A vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátortechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz jinde nenajdete. Ventilátory.cz
1: vidíš to?
0: Najdete. Ventilátory.cz
1: vidíš to?
0: A CZ
1: vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce po...
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš...
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Let balonem, bungee...
2: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftová...
2: Pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, sko... No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padáka.
3: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet ping. Driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků k padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegro.
1: A nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegro.
1: Další zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegro a vyberte
1: který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegro a vyberte nezapomenutelný
1: můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegro a vyberte nezapomenutelný užijte si krásného počasí s Allegro a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Krásného počasí s Allegro a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere
2: sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdar
1: si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
1: úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší
2: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny
2: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
2: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Dřív než začnou prázdniny.
2: Zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Dřív než začnou prázdniny. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. GP. Grand Prix České republiky. Už 19. až... Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídit. Už 19.

0: Dio, I am mystery. Always a mystery. Dio, I am mystery, pravite. Always a mystery. Dio, I am mystery, pravitečka dojíždí. Dio a jeho mystery právě teďka. Dio a jeho mystery právě teďka dojíždí na Rock Radio 16:18. Dio a jeho mystery právě teďka dojíždí na Rock Radio 16:18 k tomu a jeho mystery právě teďka dojíždí na Rock Radio 16:18 k tomu právě teďka dojíždí na Rock Radio 16:18 k tomu mystery neboli dojíždí na Rock Radio 16:18 k tomu mystery neboli na Rock Radio 16:18 k tomu mystery neboli tajemství by se možná Radio 16:18 k tomu mystery neboli tajemství by se na 18 minut k tomu mystery neboli tajemství by se možná dalo říct mystery neboli tajemství by se možná dalo říct nebo něco takového jako by mystery neboli tajemství by se možná dalo říct nebo něco takového jako by
1: záhada
0: tajemství by se možná dalo říct nebo něco takového jako by
1: záhada
0: jako by
1: záhada
0: rozhodně ale není záhadou to co se
1: záhada
0: rozhodně ale není záhadou to, co se tady na Rock Radio bude dít zítra. Rozhodně ale není záhadou to, co se tady na Rock Radio bude dít zítra. Záhadou to, co se tady na Rock Radio bude dít zítra.

0: až 21. června. Buď u toho. 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 10. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com.
1: Atención!
0: Pořídíš na autodrombrno.com.
1: Atención!
0: Autodrombrno.com.
1: Atención! Señoras y señores! Atención! Señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: Señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: V latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa.
1: Dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned. Salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned z Heels a Reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
2: Taneč hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
2: Taneční kroky vás naučí všude. www.latropical.cz.
1: La Tropical.
2: Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme.
1: La Tropical.
2: Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit.
1: La Tropical.
2: Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit.
1: Vás naučí všude.
2: Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
2: Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
2: Vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
2: Tančit.
1: Awarashar. Awarashar. Awarashar.
4: Potisk, potisk, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ. Potisk, dárky, byla byl, CZ. Chuť, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
2: Chutná jako
4: ky, byla byl, CZ.
2: Chutná jako krás,
4: byla byl, CZ.

0: potřebujete dětské kárné.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Potřebujete dětské kolo.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Potřebujete dětské kolo.
2: Ale bojíte se.
1: Vaše nejsladší jahody.
0: Potřebujete dětské kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítko.
1: Nejsladší jahody.
0: Potřebujete dětské kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
1: Jahody.
0: Potřebujete dětské kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
0: Tak si ho půjčte a potřebujete dětské kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát. Ke kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Happy Sport. Ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Že bude dítko hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Happy Sportu půjčujeme výhrad malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně
0: a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM. Výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Raskal
2: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15.
2: Kola špičkových značek VUM.
0: Raskal
2: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale
2: VUM.
0: Raskal
2: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce čkal.
2: A Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy
0: se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
0: 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
3: Praho, připrav se na den,
0: ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
3: Praho, připrav se na den,
0: konce června.
2: Happysport.cz.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno.
2: Happysport.cz.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty.
2: CZ.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. Kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku. Ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. Neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. V Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registr babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. Sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak pojď. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiálně na barvám neutečeš. CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální utečeš. CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Auto. Do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Rock Radio.
3: Prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Rock Radio.
3: V Praze a v Náchodě.
4: Rock Radio.
3: Náchodě.

nebo na radia.rockradio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušný nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok s radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek. VHSek.

0: budeš omámen. Ve Vraňanech na... jako krásný sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen. Omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany.
0: Nech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší
0: čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody
0: Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a Petrem. Kubou a Petrem.

0: 24. června roku 2042.
1: Taky jste měli hektický
0: recept.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaši hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný. Čerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok. V rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok. Dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledník na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: 2026. Já nový plot mám, nový 26. Já nový plot mám, nový plot od firmy Plot. Já nový plot mám, nový plot od firmy. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty dobrý, vám budou od... Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty dobrý, vám budou od... Nový plot mám, nový plot od firmy Ploty dobrý, vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty. Nový plot od firmy Ploty dobrý, vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Spotřební daň.
0: CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Spotřební daň. Tvoří 14%.
0: Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Business.cz. Pro bohatší Česko.
2: Business.
1: Pro bohatší Česko.
2: Biznis začnete nápadem a
1: bohatší Česko.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Nete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tm. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichým čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichým provozem a skvělým designem. Land, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělíkají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako... A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jest i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu. Přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
5: Potřebuješ
4: palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
5: Potřebuješ změnit splátky.

0: Zoo chleby.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexi...
0: Zoo chleby.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní...
0: Zoo chleby.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 200 míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyříď zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc na zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut on. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut on. Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Víc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy.
0: Pro
1: lepší příběhy.
0: 每一件漂亮的T恤条纹多多。只需要您的几条个人信息和银行卡号。几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný
0: 银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já? Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez... Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisky s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Pohled.
2: Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Pohled.
2: Potisku. Bez potisku CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: Bez potisku CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal.
4: Atava
2: CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal.
4: Atava, Atava!
3: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že ne. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu.
3: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu.
3: Prázdniny se blíží.
4: Vinetu.
3: Druhý díl blíží.
4: Vinetu.
3: Druhý díl dobrodružného románu.
4: Vinetu.
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkou. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní
5: poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice. Na Stříbrném

0: Černém jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách poslední
0: jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních
0: ve městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou Kovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci
1: vás. 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.
2: Si vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.
2: Očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www. Vester.
2: Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko. Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz. Zažij více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz.
3: Zažijte emoce
1: na www. Westernové pomlčka městečko.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
1: Westernové pomlčka městečko.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu
1: pomlčka městečko.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze svět Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testujte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
4: Zvou vás autosalony
3: ještě dnes na PED 2026.cz.
4: Zvou vás autosalony
3: PED 2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký
3: 2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký 21.
3: CZ.
4: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Salony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
5: Vítáhni
4: 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
5: Vytáhni jendu.
4: 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
5: Vytáhni jendu.
6: Co říkáš? Výtahy
4: OC Europark ve Štěrboholích.
5: Vytáhni jendu.
6: Co říkáš? Výtahy jedna.
5: Říkám.
4: Ve Štěrboholích.
5: Vytáhni jendu.
6: Co říkáš? Výtahy jedna.
5: Říkám. Vytáhni jendu. Vytáhni jendu.
6: Co říkáš? Výtahy jedna.
5: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na.
6: Co říkáš? Výtahy jedna.
5: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
6: Já vím. Výtahy jedna.
5: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
6: Já vím. Výtahy jedna.
5: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
6: Já vím. Výtahy.
5: Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
6: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
5: Povídám, potřebujeme šachtu na výtah.
6: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty. Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
5: Povídám, vytáhni jendu.
6: No jo, jedna, ty uměj šachty.
5: Povídám, vytáhni jendu.
6: No jo, výtahy jedna.
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo?
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
6: Jendo?
7: Výtahy jedna.
6: Jendo?
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna, seš ale bedna.
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro...
9: Jasně.

Na Rock Radio právě dozněla kapela Of Monsters and Men, což by se dalo... Na Rock Radio právě dozněla kapela Of Monsters and Men, což... Na Rock Radio právě dozněla kapela Of Monsters and Men, což by se dalo přeložit jako O příšerách. Právě dozněla kapela Of Monsters and Men, což by se dalo přeložit jako O příšerách a lidech. Of Monsters and Men, což by se dalo přeložit jako O příšerách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala Alex and Men, což by se dalo přeložit jako O příšerách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala... Se dalo přeložit jako O příšerách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala Alligator, tak to by spíš asi příšerách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala Alligator, tak to by spíš asi bylo k těm příšerám. Každopádně už za chvilku si pokecáme i s lidma, a to zrovna konkrétně s člověkem. Který získává dva lístky na Basin Firefest 2026. Yeah. Fest 2026.

0: Dělám výtahy 1. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy, řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
1: Nemáš co na sebe?
0: www.výtahy1.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Po krátký pauze jsme Rock Radio. Po krátký pauze jsme zpátky a nejsme tady sami. Je tady Radio. Po krátký pauze jsme zpátky a nejsme tady sami. Je tady Po krátký pauze jsme zpátky a nejsme tady sami. Je tady totiž s náma i výherce dnešních dvou lístků na Pauze jsme zpátky a nejsme tady sami. Je tady totiž s náma i výherce dnešních dvou lístků. Ten Firefest je tady s náma Tomáš. Nazdar Tome.
1: Metal s váma.
0: Čau, hele, prosím tě, tak ty jsi tady s náma Tomáš. Nazdar Tome.
1: Metal s váma.
0: Čau, hele, prosím tě, tak ty jsi nám solo. Nazdar Tome.
1: Metal s váma.
0: Čau, hele, prosím tě, tak ty jsi nám solo docela zajímavý.
1: Metal s váma.
0: Čau, hele, prosím tě, tak ty jsi nám solo docela zajímavou zprávu, že seš
1: poměrně... Takže ty lístky skončily v docela správných rukou, si myslím, ne? Tak doufám.
0: A nějaký v docela správných rukou, si myslím, ne?
1: Tak doufám.
0: Na jaký festiáky se kromě Basin Firefestu tady to léto ještě chystáš, prosím tě?
1: No, ještě se chystám na Holíšov, pekelný...
0: Hezky.
1: No, ještě se chystám na Holíšov, pekelný ostrov.
0: Hezky.
1: A potom ostrov.
0: Hezky.
1: A potom Master of Rock Vizovice.
0: Hezky.
1: A potom Master of Rock Vizovice.
0: Hezky. Teda jako máš dobrý...
1: A potom Master of Rock Vizovice.
0: Hezky. Teda jako máš dobrý vkus...
1: Vizovice.
0: Hezky. Teda jako máš dobrý vkus, musím říct. Jako hezky. Teda jako máš dobrý vkus, musím říct. Jako výborně. Teda jako máš dobrý vkus, musím říct. Jako výborně. A prosím tě, koho dobrý vkus, musím říct. Jako výborně. A prosím tě, koho tam budeš brát sebou, když ty lístky máš dva?
1: Asi kamaráda vemu.
0: A chodíte takhle často spolu, jo, na koncerty?
1: Jo.
0: A chodíte takhle často spolu, jo, na koncerty?
1: Jo, chodíme.
0: Tak super. Hele, chodíte takhle často spolu, jo, na koncerty?
1: Jo, chodíme.
0: Tak super. Hele, často spolu, jo, na koncerty?
1: Jo, chodíme.
0: Tak super. Hele, Tome, přeju ti, ať si to oba dva pořádně užijete. Když tak klidně pošli nějakou fotku a zase se někdy ozvi.
1: Jasně, ale díky moc.
0: Tak jo, díky Tome, měj se, čau.

0: Čau.
1: Na Rock Rádiu.
2: Díky Tome, měj se, čau.
1: Na Rock Rádiu nesoutěžíme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnou nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
2: Jestli chcete být...
1: Máme. Od rána do večera slušnej rok.
2: Jestli chcete být taky jako Tomáš a taky
1: na... Do večera slušnej rok.
2: Jestli chcete být taky jako Tomáš a taky navštěvovat spoustu fe...
1: Slušnej rok.
2: Jestli chcete být taky jako Tomáš a taky navštěvovat spoustu
1: festivalů rok.
2: Jestli chcete být taky jako Tomáš a taky navštěvovat spoustu. Jestli chcete být taky jako Tomáš a taky navštěvovat spoustu festiáků, tak prostě musíte dál být taky jako Tomáš a taky navštěvovat spoustu festiáků, tak prostě musíte dál poslouchat Rock Radio. Teď už Queen, Olympic, máš a taky navštěvovat spoustu festiáků, tak prostě musíte dál poslouchat Rock Radio. Teď už Queen, Olympic a tu festiáků, tak prostě musíte dál poslouchat Rock Radio. Teď už Queen, Olympic, ale prostě musíte dál poslouchat Rock Radio. Teď už Queen, Olympic, Allen und Lande poslouchat Rock Radio. Teď už Queen, Olympic, Allen und Lande a teď už Guns N' Roses a Rock Radio. Teď už Queen, Olympic, Allen und Lande a teď už Guns N' Roses a Queen, Olympic, Allen und Lande a teď už Guns N' Roses a Civil War. Posloucháte Rock Radio? Allen und Lande a teď už Guns N' Roses a Civil War. Posloucháte Rock Radio? Allen und Lande a teď už Guns N' Roses a Civil War. Posloucháte Rock Radio? A teď už Guns N' Roses a Civil War. Posloucháte Rock Radio? A teď už Guns N' Roses a Civil War. Posloucháte Rock Radio? Guns N' Roses a Civil War. Posloucháte Rock Radio?

Не мусиш. Не мусиш прохласт. Не мусиш прохластat všechny. Не мусиш прохластat všechny prachy, abys byl rocker. Не мусиш прохластat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je služ. Не мусиш прохластat všechny prachy, abys byl rocker. Rock мусиш прохластat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: našich dalších prodejnách v Praze, Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Benešská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až
0: na bene.cz.
1: Využijte slev na Zalandu.
0: Z.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60%. Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě? Procent na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory. Co si vezmu šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory. Co si vezmu na sebe? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyber outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Procent nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Ať uchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
3: Kup si auto v
2: aplikaci radia.cz.
3: Kup si auto v direct
2: radia.cz.
3: Kup si auto v direct auto. Oktávka o
2: CZ.
3: Kup si auto v direct auto. Oktávka o 120. Kup si auto v direct auto. Oktávka o 120 000 korun. Kup si auto v direct auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se si auto v direct auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia direct auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou ni. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na
4: www.direct-auto.cz.
5: vedro.direct-auto.cz. Vedro jako na Sahaře máme
4: .auto.cz.
5: Vedro jako na Sahaře máme pro vás
4: .cz.
5: Vedro jako na Sahaře máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře máme pro vás řešení. Mobilní Vedro jako na Sahaře máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Sahaře máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupce. Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku se ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900.

0: 99 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkul.
2: Jen do konce
0: 9 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkul.
2: Jen do konce června zakoupíte
0: v prodejní síti Planeo.
1: Senkul.
2: Jen do konce června zakoupíte
1: Senkul.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v
1: Miku.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková za 800 korun. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráč. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. 13. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
3: Každý den.
2: Nabídka platí jen do konce června.
3: Každý den čelí vaše data.
2: Jen do konce června.
3: Každý den čelí vaše data digitálním hrozba.
2: Června.
3: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Ta digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A sej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. S aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší
0: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou...
0: To se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesný výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Ne nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Bene. Nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo

0: pasů na poslední chvíli. Úřady je můžou vydat do 5 řízení cestovních pasů na poslední chvíli. Úřady je můžou vydat do 5 pracovních dnů, ale také dní chvíli. Úřady je můžou vydat do 5 pracovních dnů, ale také do 24 hodin. Na zvýšení je můžou vydat do 5 pracovních dnů, ale také do 24 hodin. Na zvýšenou poptávku jsou ale na ministerstvu vnitra také do 24 hodin. Na zvýšenou poptávku jsou ale na ministerstvu vnitra podle mluvčího a těch hodin. Na zvýšenou poptávku jsou ale na ministerstvu vnitra podle mluvčího Adama Rezlera. Dobře při poptávku jsou ale na ministerstvu vnitra podle mluvčího Adama Rezlera dobře připraveni.
1: Požádat o
0: ale na ministerstvu vnitra podle mluvčího Adama Rezlera dobře připraveni.
1: Požádat o
0: Rezlera dobře připraveni.
1: Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv
0: připraveni.
1: Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. V Praze expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části. Pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části, na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do pěti části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun pro vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun pro děti do 15 let. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun pro děti do 15 let 1000 korun. Tak za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun pro děti do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun pro děti do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 3000 korun pro děti do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro děti do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělé do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let 4 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000.
0: Pas vydaný do
1: dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000.
0: Pas vydaný do 24 hodin jde
1: u dětí do 15 let je cena 2000.
0: Pas vydaný do 24 hodin jde pas vydaný do 24 hodin jde vyzvednout pouze na ministerstvu vnitra. Před kongresovým centrem na vydaný do 24 hodin jde vyzvednout pouze na ministerstvu vnitra. Před kongresem 24 hodin jde vyzvednout pouze na ministerstvu vnitra. Před kongresovým centrem na Pražském vyzvednout pouze na ministerstvu vnitra. Před kongresovým centrem na Pražském Vyšehradě začne ministerstvu vnitra. Před kongresovým centrem na Pražském Vyšehradě začne stavbu vnitra. Před kongresovým centrem na Pražském Vyšehradě začne stavba nové haly, práce za víc než před kongresovým centrem na Pražském Vyšehradě začne stavba nové haly, práce za víc než miliardu a čtvrtým centrem na Pražském Vyšehradě začne stavba nové haly, práce za víc než miliardu a čtvrt začnou už příštím Pražském Vyšehradě začne stavba nové haly, práce za víc než miliardu a čtvrt začnou už příští měsíc. Nová hala bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům i společným měsíc. Nová hala bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím. Věci sledují pohyb koček divokých v Českém lese v Plzeňském kraji používaným akcím. Obojky s vysílačkou. Chtějí zjistit, jak velké území tyto šelmy využívají, kudy se krajinou pohybují a jaká opatření můžou přijít, kritické ohroženého druhu.
2: Rock Radio. Počasí. Dneska máme na většině území skoro jasno.

0: až... Rock Radio. Počasí.
1: Dneska máme na většině území skoro jasno až polojasno a během odpolední...
0: Radio. Počasí.
1: Dneska máme na většině území skoro jasno až polojasno a během odpolední... Dneska máme na většině území skoro jasno až polojasno a během odpoledních a brzkých večerních hodin... Skoro jasno až polojasno a během odpoledních a brzkých večerních hodin by měla trošku se... Jasno až polojasno a během odpoledních a brzkých večerních hodin by měla trošku se zvyšovat oblačnost... Jasno a během odpoledních a brzkých večerních hodin by měla trošku se zvyšovat... A během odpoledních a brzkých večerních hodin by měla trošku se zvyšovat oblačnost a to hlavně od západu a brzkých večerních hodin by měla trošku se zvyšovat oblačnost a to hlavně od západu, to znamená v Čechách černých hodin by měla trošku se zvyšovat oblačnost a to hlavně od západu, to znamená v Čechách by měla trošku se zvyšovat oblačnost a to hlavně od západu, to znamená v Čechách by mělo být víc zamračeno, zvyšovat oblačnost a to hlavně od západu, to znamená v Čechách by mělo být víc zamračeno, než je teď během to hlavně od západu, to znamená v Čechách by mělo být víc zamračeno, než je teď během večera, to znamená v Čechách by mělo být víc zamračeno, než je teď během večera, by mělo být víc zamračeno, než je teď během večera a taky to sebou přinese nějaký být víc zamračeno, než je teď během večera a taky to sebou přinese nějaký srážky. No, než je teď během večera a taky to sebou přinese nějaký srážky. Takže včet během večera a taky to sebou přinese nějaký srážky. Takže v Čechách by nám mělo pršet na Moravě a taky to sebou přinese nějaký srážky. Takže v Čechách by nám mělo pršet na Moravě a ve Slezsku sebou přinese nějaký srážky. Takže v Čechách by nám mělo pršet na Moravě a ve Slezsku by to úplně být nemělo pršet na Moravě a ve Slezsku by to úplně být nemělo, ale neznamená to, že tam nespadne ani kapka. A ve Slezsku by to úplně být nemělo, ale neznamená to, že tam nespadne ani kapka. Jenom to nejsou zrovna nějaký by to úplně být nemělo, ale neznamená to, že tam nespadne ani kapka. Jenom to nejsou zrovna nějaký plně být nemělo, ale neznamená to, že tam nespadne ani kapka. Jenom to nejsou zrovna nějaký mělo, ale neznamená to, že tam nespadne ani kapka. Jenom to nejsou zrovna nějaký přehánky, o kterých byste měli psát. Na to, že tam nespadne ani kapka, jenom to nejsou zrovna nějaký přehánky, o kterých byste měli psát domů. Ne ani kapka, jenom to nejsou zrovna nějaký přehánky, o kterých byste měli psát domů. V noci bude jenom to nejsou zrovna nějaký přehánky, o kterých byste měli psát domů. V noci bude kolem 8 zrovna nějaký přehánky, o kterých byste měli psát domů. V noci bude kolem 8 stupňů, o kterých byste měli psát domů. V noci bude kolem 8 stupňů a zítra se rozhodně potkáme se srážkama domů. V noci bude kolem 8 stupňů a zítra se rozhodně potkáme se srážkami. V noci bude kolem 8 stupňů a zítra se rozhodně potkáme se srážkami na 8 stupňů a zítra se rozhodně potkáme se srážkami na větším území než dneska. A zítra se rozhodně potkáme se srážkami na větším území než dneska. Zítra se rozhodně potkáme se srážkami na větším území než dneska. To se hlavně bude týkat Moravy a potkáme se srážkami na větším území než dneska. To se hlavně bude týkat Moravy a Slezska, ve Slezsku dokonce bouřky. V Čechách se srážky týkají hlavně okolí Karlových Varů, taky v Čechách se srážky týkají hlavně okolí Karlových Varů, taky jižních Čech a možná i Krkonoš. Srážky týkají hlavně okolí Karlových Varů, taky jižních Čech a možná i Krkonošska. Jinak zítra teploty týkají hlavně okolí Karlových Varů, taky jižních Čech a možná i Krkonošska. Jinak okolí Karlových Varů, taky jižních Čech a možná i Krkonošska. Jinak zítra Karlových Varů, taky jižních Čech a možná i Krkonošska. Jinak zítra teploty kolem 23 stupňů Čech a možná i Krkonošska. Jinak zítra teploty kolem 23 stupňů. 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat taká...
0: Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat. A druhá je na Vinohradský, tam je neprůjezdný pravý.

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Před ním z obchodních domů v Praze došlo k napadení. Podle svědků měl neznámý muž ve Vodstářově ulice z něčeho nic odpoledne napadnout jiného muže ostrým předmětem a poté utekl. Podle aktu.cz útočil pachatel nožem. Na místo vyrazilo několik hlídek policie a záchranka, která ušetřila zhruba 40letého zraněného muže v horní části těla. Před letem přebývá zájemců o vyřízení cestovních pasů na poslední chvíli. Úřady je můžou vydat do 5 dnů.

0: jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Takže pruh kvůli srážce dvou osobáků. Takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou. Kvůli srážce dvou osobáků. Takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou. V ulici Lázeňská. Takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka. Počítat s docela dost velkou kolonou. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na dost velkou kolonou. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce. Dejte si na to pozor, srazil se tam dojnou. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce. Dejte si na to pozor, srazil se tam totiž Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce. Dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce. Dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu rozlitá látka na vozovce. Dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu se nikomu jíst na vozovce. Dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu se nikomu jíst nestalo, a na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu se nikomu jíst nestalo, ale i taky to docela nepříjemné s autobusem. Díky bohu se nikomu jíst nestalo, ale i taky to docela nepříjemná situace. A neprůjezd. Díky bohu se nikomu jíst nestalo, ale i taky to docela nepříjemná situace. A neprůjezdnej levej jízdní nikomu jíst nestalo, ale i taky to docela nepříjemná situace. A neprůjezdnej levej jízdní pruh taky najde, ale i taky to docela nepříjemná situace. A neprůjezdnej levej jízdní pruh taky najdete na D1 na 122. situace. A neprůjezdnej levej jízdní pruh taky najdete na D1 na 122. kilometru směrem na Brno. A neprůjezdnej levej jízdní pruh taky najdete na D1 na 122. kilometru směrem na Brno. Neprůjezdnej levej jízdní pruh taky najdete na D1 na 122. kilometru směrem na Brno. Jsou tam sobě dva osobáky, jdete na D1 na 122. kilometru směrem na Brno. Jsou tam sobě dva osobáky a samozřejmě už blok Brno. Jsou tam sobě dva osobáky a samozřejmě už blokují celý ten levej jízdní pruh. Osobáky a samozřejmě už blokují celý ten levej jízdní pruh. Hele, blokují celý ten levej jízdní pruh. Hele, zdržíte se tam tak 20 minut minimálně. Blokují celý ten levej jízdní pruh. Hele, zdržíte se tam tak 20 minut minimálně.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku.
0: Minimálně.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní. Přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz klinikahp.cz.
2: Čtyři minuty po 17. hodině je rokový odpoledne s váma, naše odpolední dvojka Kuba a Petr samozřejmě za mikrofony a tak nějak nás zajímá, co vlastně dneska děláte, jak si užíváte samozřejmě za mikrofony a tak nějak nás zajímá, co vlastně dneska děláte, jak si užíváte úterý. Za mikrofony a tak nějak nás zajímá, co vlastně dneska děláte, jak si užíváte úterý.
3: Je to těžký si vlastně představit, že jsme už prakticky v
4: pěti.
3: Je to těžký si vlastně.

0: Vlastně představit, že jsme už prakticky v půlce června a jako těžký si vlastně představit, že jsme už prakticky v půlce června a jako v květnu bylo hezčej, co? Vlastně představit, že jsme už prakticky v půlce června a jako v květnu bylo hezčej, že jsme už prakticky v půlce června a jako v květnu bylo hezčej, co?
1: Hele, je ti jasný, že ale ty víš...
0: Bylo hezčej, co?
1: Hele, je ti jasný, že ale ty víš, co přijde o víkendu. Jako,
0: o víkendu, no, tak samozřejmě blíží se...
1: Hele, je ti jasný, že ale ty víš, co přijde o víkendu. Jako,
0: Jo,
1: tak to s tebou docela souhlasím. Oni nás totiž čekají,
0: že tady furt ty moderátoři kecaj a vůbec nepouštějí písničky. Love is fear.

will transform your life. That will transform your life.

gastrosexuál, ale jen když řek, že jsem gastrosexuál, ale jen co, že jsem gastrosexuál, ale jen co se zle uzve, gastrosexuál, ale jen co se zle uzve, ale jen co se zle uzve, přísně se, ale jen co

Chate koprový, ak uvaří. Šaty koprový a guláří. Šaty koprový a gulášový. Šaty koprový a gulášový.

Nohavičky z marcipánů fíží. Nohavičky z marcipánů z vanilku fíží. Nohavičky z marcipánů z vanilku. Nohavičky z marcipánů z vanilkou. Havičky z marcipánů z vanilkovou příchutí. Z marcipánů z vanilkovou příchutí. Šampánu s vanilkovou příchutí. S vanilkovou příchutí. Šamazaný příchutí. Šamazaný. Šamazaný brušetou s tymiánu. Mazaný brušetou s tymiánu. Mazaný brušetou s tymiánu a knoflíky s brušetou.

0: Four Non Blondes a ich peska What's Four Non Blondes a ich peska WhatsApp. Four Non Blondes a ich peska WhatsApp právě teďka dojela na Rock Rádiu 17 hodin a 20. Four Non Blondes a ich peska WhatsApp právě teďka dojela na Rock Rádiu 17 hodin a 20 minut k tomu. Four Non Blondes a ich peska WhatsApp právě teďka dojela na Rock Rádiu 17 hodin a 20 minut k tomu. Za ich peska WhatsApp právě teďka dojela na Rock Rádiu 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kubo, já mám na tebe právě teďka dojela na Rock Rádiu 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kubo, já mám na tebe docela zajímavou na Rock Rádiu 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš 5 minut k tomu? A Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když A Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když Inter docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když interpreti k tesku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždějí třeba celý svět.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždějí třeba celý svět. Z jejich... Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné, o tom, když interpreti, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich interpreti, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich songama, hrajou už několik, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich songama, hrajou už několik let u třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich songama, hrajou už několik let úplně songama, hrajou už několik let úplně ten samej program. Jsi zastánce toho, aby hrajou už několik let úplně ten samej program. Jsi zastánce toho, aby interpreti dělali spíš nový. Několik let úplně ten samej program. Jsi zastánce toho, aby interpreti dělali spíš program. Jsi zastánce toho, aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně. Aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný program.
1: To je věčná otázka.
0: Ten stejný program.
1: To je věčná otázka. Můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně dvě hodiny. To je věčná otázka. Můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně dvě hodiny. Je to těžký, no. Já si myslím,
0: Četl jeden článek o Stingovi, který tady v Praze vystoupí na Metronom festivalu, ale četl jeden článek o

0: Stingovi, který tady v Praze vystoupí na Metronom festivalu, ale on vlastně v Stingovi, který tady v Praze vystoupí na Metronom festivalu, ale on vlastně v tom, který tady v Praze vystoupí na Metronom festivalu, ale on vlastně v tom článku se stěžují na to, že už vystoupí na Metronom festivalu, ale on vlastně v tom článku se stěžují na to, že už ale on vlastně v tom článku se stěžují na to, že už roky sem do Česka jezdí s tím on vlastně v tom článku se stěžují na to, že už roky sem do Česka jezdí v tom článku se stěžují na to, že už roky sem do Česka jezdí s tím úplně identickým programem. Se stěžují na to, že už roky sem do Česka jezdí s tím úplně identickým programem s tou roky sem do Česka jezdí s tím úplně identickým programem s tou identickou kapelou, a vlastně to vůbec jakoby nějak neobměňuje, tak mě zajímalo, co ty s identickou kapelou a vlastně to vůbec jakoby nějak neobměňuje, tak mě zajímalo, co ty si o tom myslíš.
1: No
0: a vlastně to vůbec jakoby nějak neobměňuje, tak mě zajímalo, co ty si o tom myslíš.
1: No
0: vůbec jakoby nějak neobměňuje, tak mě zajímalo, co ty si o tom myslíš.
1: No já jsem tak nějak myslel, že jsem
0: nějak neobměňuje, tak mě zajímalo, co ty si o tom myslíš.
1: No já jsem tak nějak No já jsem tak nějak myslel, že jsem že jsem ho viděl někde.
0: Co ty si o tom myslíš?
1: No já jsem tak nějak myslel, že jsem že jsem ho viděl někde hrát s nějakým orchestrem. No já jsem tak nějak myslel, že jsem že jsem ho viděl někde hrát s nějakým orchestrem.
0: Dokonce s Českým národním symfonickým orchestrem v O2 aréně, myslím, že v roce 2000.
1: Takže ten program je sice jako stejný, ale pokaždý s jinýma lidma. Takže ten program je sice jako stejný, ale pokaždý s jinýma lidma a zní to trošku jinak. Takže by se to skoro dalo uznat.
0: Ale jde o to, že prostě jsou to písničky, víš.
1: No tak to je právě ten druhý případ asi a pokud jezdí často, tak si myslím, že by to klidně mohl měnit.
0: A on sem taky jezdí docela často.
2: Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%?

0: I chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. I boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. I ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod radio cent, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a jedení problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a jede to. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a jede to. 30%.cz, napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem.cz, napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Jde to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trén. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénirkarna.cz. Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénirkarna.rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénirkarna.cz.
1: Chráním tvůj domov před
0: lesem. Objednáš a zítra máš. Trénirkarna.cz.
1: Chráním tvůj domov.
0: Zítra máš. Trénirkarna.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními ve.
0: Trénirkarna.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními ve. Tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníkní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. Mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví.
1: Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví.
1: Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s
1: řešením roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux.
1: Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více ví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Nemáš co?
2: Více informací na velux.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trh.
2: Více informací na velux.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trh.
2: Informací na velux.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádratě.
2: CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádratě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na. Chodíš jako trhan, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na. Ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na ve. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirad. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu. Rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. A spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Tu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz.
4: Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy, vůně, pot i sporek, že má koule. Angry Birds.

0: Lucy vůně pot i sporek, já. Angry Birds. Lucy vůně pot i sporek, já. Díkat si funčí ven. Angry Birds. Lucy vůně pot i sporek, já. Díkat si funčí ven. Lucy vůně pot i sporek, já. Díkat si funčí věci. Ano, Lucy vůně pot i sporek, já. Díkat si funčí věci. Ano, Lucy i sporek, já. Díkat si funčí věci. Ano, Lucy. Díkat si funčí věci. Ano, Lucy. Be a funčí věci. Ano, Lucy. Be a rodosí věci. Ano, Lucy. Be a rodosí tečka CZ. Ano, Lucy. Be a rodosí tečka CZ. Be a rodosí tečka CZ.
1: Zažijte emoce za
0: BARDOSL.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: BARDOSL.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Je BARDOSL.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
2: Těšíme se na
1: jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
2: Těšíme se na
1: dnes na PED2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek
1: 19.6.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Na vás v pátek 19. června před OC Letňany. 19. června před OC Letňany.
3: Odplouvám krán.
2: OC Letňany.
3: Odplouvám kránu na katamarány. Odplouvám kránu na katamarán. Odplouvám kránu na katamarán. Odplouvám kránu na katamarán.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
3: na katamarán.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější
3: na katamarán.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
3: na katamarán.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
3: kránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Prvnějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí. Katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nic z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, tak v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusníme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Taky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet.

0: oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránou.
0: Kátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránou.
0: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránou.
0: Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránou. Na katamaránu.
0: www.firemní akci.
1: Odplouvám kránou. Na katamaránu. Odplouvám kránou. Na katamaránu.
0: www.prageboat.cz.
1: Na katamaránu.
0: www.prageboat.cz.
1: Už vím.
0: Tak
1: na katamaránu.
0: www.prageboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Maránu.
0: www.prageboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.prageboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci?
0: CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny
0: Lidl na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozice týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nast pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte taky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariérne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Tým Lidl, to se vyplatí.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

s garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rock s garáží a zkušeben. Rock Radio. Rock s garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio.

0: práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavřo. Doma vedro, venku vedro. Ale zavřít se s rodinou na dro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jak šup. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jak šup. Vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jak šup. Takž přežít, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jak šup. Takž přežít, to asi není rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jak šup. Takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. Do sklepa, kde se dá jak šup. Takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A mobilní klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. A vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si přídu
0: na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parných dnech. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klip. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tich i v parných dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Mobilní aplikaci Sencor. Sencor.

0: kapitán, nazdar.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak prosím tě, kápo, ty už jako ty letěl i kapitán, nazdar.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak prosím tě, kápo, ty už jako tyka musí říct akorát tu jednu kapitán, nazdar.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak prosím tě, kápo, ty už jako tyka musí říct akorát tu jednu důležitou.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, kápo, ty už jako tyka musí říct akorát tu jednu důležitou věc našim posluchačům. Tak prosím tě, kápo, ty už jako tyka musí říct akorát tu jednu důležitou věc našim posluchačům. Kápo, ty už jako tyka musí říct akorát tu jednu důležitou věc našim posluchačům. Musí říct akorát tu jednu důležitou věc našim posluchačům.
1: Volejte, pište.
0: Přesně tak. A my už se rozloučíme jednu důležitou věc našim posluchačům.
1: Volejte, pište.
0: Přesně tak. A my už se rozloučíme pár posledníma věc našim posluchačům.
1: Volejte, pište.
0: Přesně tak. A my už se rozloučíme pár posledníma peckama.
2: Je to tak.
1: Volejte, pište.
0: Přesně tak. A my už se rozloučíme pár posledníma peckama.
2: Je to tak. Bude Jimmy Jameson
0: a... Přesně tak. A my už se rozloučíme pár posledníma peckama.
2: Je to tak. Bude Jimmy Jameson Amorphis a taky Lucie.
0: Už se rozloučíme pár posledníma peckama.
2: Je to tak, bude Jimmy Jameson Amorphis a taky Lucie, boucháš se rohům. Pardon, rouháš
0: s těma peckama, ne?
2: Je to tak, bude Jimmy Jameson Amorphis a taky Lucie, boucháš se rohům. Pardon, rouháš se bohům. Tak bude Jimmy Jameson Amorphis a taky Lucie, boucháš se rohům. Pardon, rouháš se bohům.
0: A slyším
2: ten Amorphis a taky Lucie, boucháš se rohům. Pardon, rouháš se bohům. A taky Lucie, boucháš se rohům. Pardon, rouháš se bohům.
0: A slyšíme se zase,
2: boucháš se rohům. Pardon, rouháš se bohům.
0: A slyšíme se zase zítra klasicky, ne? Tak čus.
2: Se rohům, pardon, rouháš se bohům.
0: A slyšíme se zase zítra klasicky, ne? Tak čus.
2: Čau.
1: Čau.
2: Rouháš se bohům.
0: A slyšíme se zase zítra klasicky, ne? Tak čus.
2: Čau.
1: Čau.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohof Kunrad a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
4: Právě teď
3: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
4: Právě teď
3: v České republice. Do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční aut s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi a dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a za skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: Drbis Ohrad. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: Drbis Ohrad a výběhu
3: z.cz. Těšíme se na vás.
4: Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín.
3: Vás.
4: Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady. Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni
4: zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají a všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Tají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do... Tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový. To tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový léto. Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčí.
5: A jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín.
5: Kouský je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek
5: pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko
5: léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a

0: hodně blízko u zvířat.
1: Atención!
0: Čín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Atención!
0: Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Park.
0: Hodně blízko u zvířat.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
1: Señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí americké zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical!
2: Přijďte super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchou.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba na... Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
3: Migové. Lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
3: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
3: To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
3: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
3: Osm Hradů.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
3: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
3: Osm Hradů.
2: Osm víkendů.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
3: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
3: Osm Hradů.
2: Osm víkendů.
3: Muzika.
2: Rybičky.
3: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
3: Osm Hradů.
2: Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda.
2: Na Hrady.
3: Osm Hradů.
2: Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Osm Hradů.
2: Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
3: Celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
3: Harley. Republice.
2: Dan Landa.
3: Harley.
2: Vypsaná fixa.
3: Kruci.
2: Dan Landa.
3: Harley.
2: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
2: Dan Landa.
3: Harley.
2: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
2: A pozor, lístky. Landa.
3: Harley.
2: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepaná fixa.
3: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
3: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní
2: koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice.
2: 5. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a
2: Coca-Cola. Na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle
4: partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou testy.
2: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a
2: Hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná
2: edice.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostat Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Potřebuješ
6: dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Potřebuješ změnit splátku?
1: S Flexextra 30 GB dat gratis a opakovaně.
0: Potřebuješ změnit splátku?
1: S Flex...
0: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jednit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš... S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak z hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do pat potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo naš. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A víc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na
2: České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře
2: nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost
2: mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost
2: let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj!
3: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! V červnu se
3: hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10. Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestova od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: No to, že seš mladej...
6: Eurojackpot.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem...
6: Eurojackpot.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme... Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podívat a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost.

Jovi a You Give Love a Bad Name. Tohle je ta neskutečná pecka právě dojíždí. Bon Jovi a You Give Love a Bad Name. Tohle je ta neskutečná pecka právě dojíždí na rok rádiu. A You Give Love a Bad Name. Tohle je ta neskutečná pecka právě dojíždí na rok rádiu. 17. A rokový odpoledne už je pomalu, ale jistě u svýho konce. A dokonce už jsem do studia vletěl. Tak prosím, do studia vletěl i kapitán.

0: Svojí budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. Svojí budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti CZ.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka
0: budoucnosti CZ.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 Z. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v 25 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu to Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. A 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz rock.direct-auto.cz
2: Rock Radio. Rock Radio, co se děje? Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
3: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká nám 20. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně na 20. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně na 20. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost. Nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské trak 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské trak 27. Na Dřínově tam je Big Beat.
4: Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce.
3: Sobotu 20. Na Dřínově tam je Big Beat.

0: Nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Mě Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů, Deviant a v sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů, Deviant a Made 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok rádio, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok rádio, Šárka Hlubová. Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok rádio, Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok rádio, Šárka Hlubcová. Prorok rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle.
0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si za...
0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu...
0: Per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si za...
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Hausbrandkáva.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý
2: Káva.cz.
3: Kontejnery Siegel,
2: Z.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přist...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v týdnu, třeba i...
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: Že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci. Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Vše co?
3: Jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Vše co potřebuji?
5: www.siegel.cz.
6: Vše co potřebuji za cenu...
5: Siegel.cz.
6: Vše co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od
5: pondělí.
6: Vše co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve... Vše co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve Přováky Tabesco. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve Přováky Tabesco v ceně 50. Cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve Přováky Tabesco v ceně to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve Přováky Tabesco v ceně 59,90 za 1 kg platí. Od pondělí v Lidlu ve Přováky Tabesco v ceně 59,90 za 1 kg. Za pondělí v Lidlu ve Přováky Tabesco v ceně 59,90 za 1 kg. Kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nemáš
6: plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nemáš co na sebe
6: jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nemáš co na sebe?
6: Lidl, to se vyplatí.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale
6: se vyplatí.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokra. Do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokra. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokra.

levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 2% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 2% nakupující. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 2% nakupujte ve výprodeji. Členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 2% nakupujte ve výprodeji. Modivo Club Gold ušetříte 2% nakupujte ve výprodeji a získejte 10% Gold ušetříte 2% nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. 2% nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Kupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, dej a získejte 10%.

0: 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na CC. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. V aplikaci a na ccc.eu.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku.
0: A na ccc.eu.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku.
0: .eu.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nebyl, ho!
3: Kempovat. Kempovat můžeš i kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním. A pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně paliv. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty. Vhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan. Už do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Více na Nissan.cz. Střešní okna FZ. Střešní okna Fenestra. Fenestra. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano. Česká střešní okna mezi vámi a ne. Na Fenestra. Fenestra? Ano. Česká střešní okna mezi vámi a Fenestra? Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.

40 let. Fenestra a střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano, česká mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano, česká střešní nebem již 40 let. Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenetlet. Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Tra? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz.

Základní školy by měly dostat větší volnost ve výuce cizích jazyků.

0: Hezký podvečer, zprávy pro vás.
1: Zprávy.
0: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika.
1: Zprávy.
0: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné. Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné. Podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty klesne o desítky haléřů. Zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty klesne o desítky haléřů. Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty klesne o desítky haléřů. Maximál. Cenový strop na pohonné hmoty klesne o desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra oproti dnešku. Strop na pohonné hmoty klesne o desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra oproti dnešku sníží. Nafty se zítra oproti dnešku sníží o 57 haléřů na 38 korun a 35. Dnešku sníží o 57 haléřů na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín pak o 57 haléřů na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpat na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice korun a 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat o 20 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat o 25 haléřů méně. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat o 25 haléřů méně. Konkrétně za 4 čerpací stanice prodávat o 25 haléřů méně. Konkrétně za 41,26 prodávat o 25 haléřů méně. Konkrétně za 41,26 za poklesem 105 haléřů méně. Konkrétně za 41,26 za poklesem stojí 41,26 za poklesem stojí ohlášená dohoda USA s Iránem o ukončení 6 za poklesem stojí ohlášená dohoda USA s Iránem o ukončení války. Sem stojí ohlášená dohoda USA s Iránem o ukončení války. Na vysokorychlostní trati Praha USA s Iránem o ukončení války. Na vysokorychlostní trati Praha Brno nedává zastávku Iránem o ukončení války. Na vysokorychlostní trati Praha Brno nedává zastávku ukončení války. Na vysokorychlostní trati Praha Brno nedává zastávka příliš smysl. Na vysokorychlostní trati Praha Brno nedává zastávka příliš smysl. Na Jihlavské radnici to dnes řekl vysokorychlostní trati Praha Brno nedává zastávka příliš smysl. Na Jihlavské radnici to dnes řekl prezident Petr Pavel. Praha Brno nedává zastávka příliš smysl. Na Jihlavské radnici to dnes řekl prezident Petr Pavel. Zastávka příliš smysl. Na Jihlavské radnici to dnes řekl prezident Petr Pavel. Při větším počtu zastávek by smysl. Na Jihlavské radnici to dnes řekl prezident Petr Pavel. Při větším počtu zastávek by podle něj a si to dnes řekl prezident Petr Pavel. Při větším počtu zastávek by podle něj ale nebylo možné prezident Petr Pavel. Při větším počtu zastávek by podle něj ale nebylo možné plně využít, ale nebylo možné plně využít vysokou rychlost, na kterou budou tyto velmi drahé železnice projektu mohly jezdit rychlostí až 320 km v hodině. Základní školy by měly dostat až 320 km v hodině. Základní školy by měly dostat větší volnost ve kilometrů v hodině. Základní školy by měly dostat větší volnost ve výuce cizích jazyků.

0: rokovýradio.cz, na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz,
1: v CCC
0: rokovýradio.cz,
1: v CCC začal výprodej
0: CZ,
1: v CCC začal výprodej stovky

0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok naptuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rok muzika do každého počasí. Rok rádio doprava každého počasí. Rok rádio doprava. Rok rádio doprava. Rok rádio doprava.
1: Ano, ano, pojďme na dopravičku. V ulici Palackého v Jedovnici, okres Blansko, je nehoda a havarovaná motorka. V ulici Palackého v Jedovnici, okres Blansko, je nehoda a havarovaná motorka. Projíždíte tam opatrně. V Jedovnici, okres Blansko, je nehoda a havarovaná motorka. Projíždíte tam opatrně na místě. Okres Blansko, je nehoda a havarovaná motorka. Projíždíte tam opatrně na místě záchranka. Blansko, je nehoda a havarovaná motorka. Projíždíte tam opatrně na místě záchranka. V Kbelský ulici havarovaná motorka, projíždíte tam opatrně na místě záchranka. V Kbelský ulici jste tam opatrně na místě záchranka. V Kbelský ulici v Praze koukám opatrně na místě záchranka. V Kbelský ulici v Praze
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinik. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.očniklinika.horní.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.očniklinika.horní.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. Do na věk. www.ocniklinika.hp.cz. www.ocniklinika.hp.cz. klinikahp.cz .cz .z
0: Rock Radio.

námořníci, máme 4 minuty. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině. Námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a s... Námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a s váma je opět váš... Námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a s váma je opět váš kapitán na... Máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a s váma je opět váš kapitán na... 18. hodině, je tu úterý a s váma je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Je tu úterý a s váma je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. A s váma je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, s váma je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, pojďme si rád po 18. hodině. Váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, pojďme si rád po 18. hodině. Jak je naš slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, pojďme si rád po 18. hodině. Jak je naším dobrým zvykem muziky. Jirka Vajgis, pojďme si rád po 18. hodině. Jak je naším dobrým zvykem dvouhodinovou. Jirka Vajgis, pojďme si rád po 18. hodině. Jak je naším dobrým zvykem dvouhodinovou. Jak je naším dobrým zvykem dvouhodinovou výpravu za muzikou, tedy rok na přání, do kterého naším dobrým zvykem dvouhodinovou výpravu za muzikou, tedy rok na přání, do kterého můžete zasáhnout. Dvouhodinovou výpravu za muzikou, tedy rok na přání, do kterého můžete zasáhnout úplně všichni. Výpravu za muzikou, tedy rok na přání, do kterého můžete zasáhnout úplně všichni. Tedy rok na přání, do kterého můžete zasáhnout úplně všichni posluchači Rock Rádia. Tedy rok na přání, do kterého můžete zasáhnout úplně všichni posluchači Rock Rádia. Buď na přání, do kterého můžete zasáhnout úplně všichni posluchači Rock Rádia. Buď tak, že mi voláte, kterého můžete zasáhnout úplně všichni posluchači Rock Rádia. Buď tak, že mi voláte přímo do kapitánský keu, zasáhnout úplně všichni posluchači Rock Rádia. Buď tak, že mi voláte přímo do kapitánský všichni posluchači Rock Rádia. Buď tak, že mi voláte přímo do kapitánský keu, ty na 725844 posluchači Rock Rádia. Buď tak, že mi voláte přímo do kapitánský keu, ty na 725844. Buď tak, že mi voláte přímo do kapitánský keu, ty na 725844 725844 424. No a nebo mi píšete na Messenger 44424. No a nebo mi píšete na Messenger či do mailu. To 424. No a nebo mi píšete na Messenger či do mailu. To už je na vás. No a nebo mi píšete na Messenger či do mailu, to už je na vás. Na úvod si dáme trochu romantiky. Nebo mi píšete na Messenger či do mailu, to už je na vás. Na úvod si dáme trochu romantiky. Píšete na Messenger či do mailu, to už je na vás. Na úvod si dáme trochu romantiky v podání či do mailu, to už je na vás. Na úvod si dáme trochu romantiky v podání kapele Mr. Big, už je na vás. Na úvod si dáme trochu romantiky v podání kapele Mr. Big a jejich kultov. Na úvod si dáme trochu romantiky v podání kapele Mr. Big a jejich kultovky Wild. Trochu romantiky v podání kapele Mr. Big a jejich kultovky Wild. Romantiky v podání kapele Mr. Big a jejich kultovky Wild World. Podání kapele Mr. Big a jejich kultovky Wild World z roku 1990. Big a jejich kultovky Wild World z roku 1993. A během týhle jejich kultovky Wild World z roku 1993. A během týhle 3,5 minutovky Wild World z roku 1993 a během týhle 3,5 minutovky koukejte World z roku 1993 a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník 93 a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. No proč? 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. No proč? Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. No proč? No protože právě vyplouváme. Náš pirátský pářník. No proč? No protože právě vyplouváme. Juhu! Pářník. No proč? No protože právě vyplouváme. Juhu! No proč? No protože právě vyplouváme. Juhu! Proč? No protože právě vyplouváme. Juhu!

0: právě vyplouváme. Juhu!
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Je. Petře, svolávej k rádiu. Hele, tak prosím tě, Petře, svolávej právě teď. Hele, tak prosím tě, Petře, svolávej právě teď, protože... Prosím tě, Petře, svolávej právě teď, protože... Petře, svolávej právě teď, protože právě pro tebe... Svolávej právě teď, protože právě pro tebe i pro celou tu právě teď, protože právě pro tebe i pro celou tvoji rodinu právě teď, protože právě pro tebe i pro celou tvoji rodinu pro všechny, protože právě pro tebe i pro celou tvoji rodinu pro všechny, co v tom baráku, protože právě pro tebe i pro celou tvoji rodinu pro všechny, co v tom baráku máš, pro tebe i pro celou tvoji rodinu pro všechny, co v tom baráku máš, zazní pro celou tvoji rodinu pro všechny, co v tom baráku máš, zazní právě vypsaná fixa. Rodinu pro všechny, co v tom baráku máš, zazní právě vypsaná fixa. A všechny, co v tom baráku máš, zazní právě vypsaná fixa. A antidepresivu máš, zazní právě vypsaná fixa. A antidepresivní rybička, aby jsme ty resty máš, zazní právě vypsaná fixa. A antidepresivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou řešili. Zazní právě vypsaná fixa. A antidepresivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou řešili. Nejseš vypsaná fixa a antidepresivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou řešili. Nejseš antidepresivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou řešili. Nejseš kupodivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou řešili. Nejseš samozřejmě těch restů mám několik, tolik nejseš jedinej, samozřejmě těch restů mám několik, tak jak se budete, abychom nezůstali nikomu nic dlužný. Teď teda pro Petra Hejhala a jeho plný barák Full House, nikomu nic dlužný. Rok na přání. Rok rádio.

Tak, to byly... Tak, to byly Mr. Big a Wild World, tak... Tak, to byly Mr. Big a Wild World, tak... Tak, to byly Mr. Big a Wild World, tak doufám, že... Tak, to byly Mr. Big a Wild World, tak doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na... Tak, to byly Mr. Big a Wild World, tak doufám, že jste si zatančili... Tak, to byly Mr. Big a Wild World, tak doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání a teď si... Mr. Big a Wild World, tak doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání a teď si pojďme dát taky nějaký rest... Wild World, tak doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání a teď si pojďme dát... Doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání a teď si pojďme dát taky nějaký resty z minula a psal mi... ...na úvod našeho roku na přání a teď si pojďme dát taky nějaký resty z minula a psal mi tady Petr roku na přání a teď si pojďme dát taky nějaký resty z minula a psal mi tady Petr Hejhal a teď si pojďme dát taky nějaký resty z minula a psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych ti nějaký resty z minula a psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych minula a psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní rybičku. Psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní rybičku, jak jsem tě prosil. Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní rybičku, jak jsem tě prosil včera. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní rybičku, jak jsem tě prosil včera. Poprosil bych tu antidepresivní rybičku, jak jsem tě prosil včera. Šlo by mě třeba upozornit antidepresivní rybičku, jak jsem tě prosil včera. Šlo by mě třeba upozornit zprávou rybičku, jak jsem tě prosil včera. Šlo by mě třeba upozornit zprávou předem včera. Šlo by mě třeba upozornit zprávou předem, abych svolal všechny. Šlo by mě třeba upozornit zprávou předem, abych svolal všechny na baráku. By mě třeba upozornit zprávou předem, abych svolal všechny na baráku k rádiu. Třeba upozornit zprávou předem, abych svolal všechny na baráku k rádiu. Hele, tak prosím tě, svolal všechny na baráku k rádiu. Hele, tak prosím tě, Petře, všechny na baráku k rádiu. Hele, tak prosím tě,

pod srdcem, a možná, možná i pod srdcem, a možná trochu níž, a i pod srdcem, a možná trochu níž, on srdce, a možná trochu níž, ona může všud, a možná trochu níž.

další. Falešný městský strážník, Barry. Falešný městský strážník, Barry. A zlodějko, falešný městský strážník, Barry.

zastávce jí to chutná. V týhle válce kouří na zastávce jí to chutná. V týhle válce a její vnitří od zastávce jí to chutná. V týhle válce a její vnitří od zastávce jí to chutná.

Tak přátelé, to byly Old Town Road. Tak přátelé, to byly Old Town Road. Tak přátelé, to byly Old Town Road a jejich Dear Bottle. Tak přátelé, to byly Old Town Road a jejich Dear. Tak přátelé, to byly Old Town Road a jejich Dear Maria. Přátelé, to byly Old Town Road a jejich Dear Maria. Count me in. No a Old Town Road a jejich Dear Maria. Count me in. No a jejich Dear Maria. Count me in. No a teď budeme hrát Milanovi nebo od Milana. Dear Maria. Count me in. No a teď budeme hrát Milanovi nebo od Milana. Hrát Milanovi nebo od Milana. Pečku říkal, že má strašně rád Ozyho a nebo od Milana Pečku říkal, že má strašně rád Ozyho a píseň na Pečku říkal, že má strašně rád Ozyho a píseň Patient Number 9. Pečku říkal, že má strašně rád Ozyho a píseň Patient Number 9. A to říkal, že má strašně rád Ozyho a píseň Patient Number 9. A to je taky a píseň Patient Number 9. A to je taky nejoblíbenější píseň Patient Number 9 a to je taky nejoblíbenější píseň mého syna. A to je taky nejoblíbenější píseň mého syna, sedmiletého. A to je taky nejoblíbenější píseň mého syna, sedmiletého. Wolfíka, taky nejoblíbenější píseň mého syna, sedmiletého. Wolfíka, taky nejoblíbenější píseň mého syna, sedmiletého. Wolfíka, takže si ji určitě rádi dáme a říkal, že dostal teďka lístky na Rock for People, kde dáme a říkal, že dostal teďka lístky na Rock for People, kde byla, že to bylo bezvadný. A říkal, že dostal teďka lístky na Rock for People, kde byla, že to bylo bezvadný. Že dostal teďka lístky na Rock for People, kde byla, že to bylo bezvadný. Jako a ptáte se mě lístky na Rock for People, kde byla, že to bylo bezvadný. Jako a na Rock for People, kde byla, že to bylo bezvadný. Jako a ptáte se mě taky, kde jsem, jestli jo, kde byla, že to bylo bezvadný, jako a ptáte se mě taky, kde jsem, jestli jo, bezvadný, jako a ptáte se mě taky, kde jsem, jestli jo, proč jsem tam nebyl, jako a ptáte se mě taky, kde jsem, jestli jo, proč jsem tam nebyl, já jsem, přátelé, se věnoval, jako a ptáte se mě taky, kde jsem, jestli jo, proč jsem tam nebyl, já jsem, přátelé, se věnoval, taky, kde jsem, jestli jo, proč jsem tam nebyl, já jsem, přátelé, se věnoval synovi, a jestli jo, proč jsem tam nebyl, já jsem, přátelé, se věnoval synovi a byl, ale byl jsem na koncertě, tam nebyl. Já jsem, přátelé, se věnoval synovi a byl, ale byl jsem na koncertě, se věnoval synovi a byl, ale byl jsem na koncertě. Já jsem si skočil, prosím vás, do Chomutova na synovi a byl, ale byl jsem na koncertě. Já jsem si skočil, prosím vás, do Chomutova na Lacodéčiho. Byl jsem na koncertě. Já jsem si skočil, prosím vás, do Chomutova na Lacodéčiho. Koncertě. Já jsem si skočil, prosím vás, do Chomutova na Lacodéčiho. A si skočil, prosím vás, do Chomutova na Lacodéčiho a Chomutova na Lacodéčiho a jeho celula New York na Lacodéčiho a jeho celula New York Lacodéčiho a jeho celula New York, no strašně, a jeho celula New York, no strašně dlouho jsem se to chtěl vidět, jeho celula New York. No, strašně dlouho jsem se to chtěl vidět, strašně dlouho jsem to odkládal. Lula New York. No, strašně dlouho jsem se to chtěl vidět, strašně dlouho jsem to odkládal a to jsem neměl. No, strašně dlouho jsem se to chtěl vidět, strašně dlouho jsem to odkládal a to jsem neměl. Strašně dlouho jsem se to chtěl vidět, strašně dlouho jsem to

odkládal a to jsem neměl dělat. Dlouho jsem se to chtěl vidět, strašně dlouho jsem to odkládal a to jsem neměl dělat, protože chtěl vidět, strašně dlouho jsem to odkládal a to jsem neměl dělat, protože kluci teda z Celula New York, já to odkládal a to jsem neměl dělat, protože kluci teda z Celula New York a to jsem neměl dělat, protože kluci teda z Celula New York, já dělat, protože kluci teda z Celula New York, já smekám před nima, jsou to protože kluci teda z Celula New York, já smekám před nima, jsou to vynikající muži, kluci teda z Celula New York, já smekám před nima, jsou to vynikající muzikanti, kluci teda z Celula New York, já smekám před nima, jsou to vynikající New York, já smekám před nima, jsou to vynikající muzikanti, od prvního do posledního, smekám před nima, jsou to vynikající muzikanti, od prvního do posledního, ale Laco úplně nebyl před nima, jsou to vynikající muzikanti, od prvního do posledního, ale Laco úplně nebyl ve vynikající muzikanti, od prvního do posledního, ale Laco úplně nebyl ve formě, on je po operaci a od prvního do posledního, ale Laco úplně nebyl ve formě, on je po operaci do posledního, ale Laco úplně nebyl ve formě, on je po operaci a jako upřímně se nepochopil, ale Laco úplně nebyl ve formě, on je po operaci a jako upřímně se nepochopil, proč ty úplně nebyl ve formě, on je po operaci a jako upřímně se nepochopil, proč teďka teda koncert, on je po operaci a jako upřímně se nepochopil, proč teďka teda koncertujou po operaci a jako upřímně se nepochopil, proč teďka teda koncertujou, když není uci a jako upřímně se nepochopil, proč teďka teda koncertujou, jako upřímně se nepochopil, proč teďka teda koncertujou, když není úplně ve formě, proč teďka teda koncertujou, když není úplně ve formě, zatroubil tam asi dvakrát, teda koncertujou, když není úplně ve formě, zatroubil tam asi dvakrát a koncertujou, když není úplně ve formě, zatroubil tam asi dvakrát a potom, když není úplně ve formě, zatroubil tam asi dvakrát a potom úplně ve formě, zatroubil tam asi dvakrát a potom byla přestávka a v druhý půlce nebyl, zatroubil tam asi dvakrát a potom byla přestávka a v druhý půlce nebyl, asi dvakrát a potom byla přestávka a v druhý půlce nebyl, ještě jsem zažil tak, potom byla přestávka a v druhý půlce nebyl, ještě jsem zažil takovou, takže jako já stávka a v druhý půlce nebyl, ještě jsem zažil takovou, takže jako já jsem moc v druhý půlce nebyl, ještě jsem zažil takovou, takže jako já jsem moc dobrý koncert byl, ještě jsem zažil takovou, takže jako já jsem moc dobrý koncert nezažil, možná jsem nezažil, možná jsem na to Rock for People, bylo to v chomutovském klubu Café 40, vřele nedoporučuju vůbec, protože tam nám jako doporučuju vůbec, protože tam nám jako já nevím, jestli vůbec, protože tam nám jako já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale v hospodě máte nám jako já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale v hospodě máte určitý ceny, který máte v lístku a tam já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale v hospodě máte určitý ceny, který máte v lístku a tam se rozhodli, že někdy zažili, ale v hospodě máte určitý ceny, který máte v lístku a tam se rozhodli, že v hospodě máte určitý ceny, který máte v lístku a tam se rozhodli, že Plzeň bude stát během koncertu ceny, který máte v lístku a tam se rozhodli, že Plzeň bude stát během koncertu 70 v lístku a tam se rozhodli, že Plzeň bude stát během koncertu 75 korun a tam se rozhodli, že Plzeň bude stát během koncertu 75 korun, že Plzeň bude stát během koncertu 75 korun a ještě tam točili podmíráky, Plzeň bude stát během koncertu 75 korun a ještě tam točili podmíráky a když jsem na během koncertu 75 korun a ještě tam točili podmíráky a když jsem na to upozornil 75 korun a ještě tam točili podmíráky a když jsem na to upozornil a ještě tam točili podmíráky a když jsem na to upozornil tak mi pan a když jsem na to upozornil tak mi pan vedoucí a když jsem na to upozornil tak mi pan vedoucí nejdřív jako se vymlouval vyčepornil tak mi pan vedoucí nejdřív jako se vymlouval výčepák, že je tam na brigádě tak mi pan vedoucí nejdřív jako se vymlouval výčepák, že je tam na brigádě a takhle já jsem říkal hele, ale Míra je furt mír. Vedoucí nejdřív jako se vymlouval výčepák, že je tam na brigádě a takhle já jsem říkal hele, ale Míra je furt nejdřív jako se vymlouval výčepák, že je tam na brigádě a takhle já jsem říkal hele, ale Míra je furt Míra to nemusíš bejt jako vymlouval výčepák, že je tam na brigádě a takhle já jsem říkal hele, ale Míra je furt Míra to nemusíš bejt jako profesionální výčepák, že je tam na brigádě a takhle já jsem říkal hele, ale Míra je furt Míra to nemusíš bejt jako profesionální a

0: Takhle já jsem říkal, ale míra je furt míra, to nemusíš být jako profesionální výčepák. Mi zavolal pana vedoucího a ten mi nejdřív řekl, jako profesionální výčepák.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: nové prodejně v Praze, Poděbrad. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze Poděbradská. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradí nové prodejně v Praze Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a v Praze Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešovská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: CZ.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrým.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý mate.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s...
2: Materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
2: Vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Co je? Co je? Funguj ty, křápe. To je. Funguj ty, křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
3: Funguj ty, křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
3: I křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
5: Kliknul vám kompresor. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a... Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BM kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB kompresory. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, kvalitní a za skvělou cenu na BBB kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, a za skvělou cenu na BBB kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré na BBB kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole VZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce, spojky. To, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce, spojky, příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí, stlačený vzduch pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.šího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné.
5: technika.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořád povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ Mode. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit průměru. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit průměru 6 000 ročně. CZ a můžete ušetřit průměru 6 000 ročně.

0: Klik.cz. Agent s povolením te ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srov 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Agent s povolením srovnávat.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš...
1: Vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem...
1: ...ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
1: Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od...
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balón.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď
2: v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci. Jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: V akci, tak letíme spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady.
6: Teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad
6: Poděbrady. Allegri let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad
6: Poděbrady. 850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte
6: 10 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek. Se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit. Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. My Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitek.
4: Nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky.
4: Z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky.
6: CZ. Akci na
7: firma na zážitky.
6: CZ.
8: Honda přiváží žhavou
7: letní na zážitky.
6: CZ.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a zbídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bez rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bez až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu 30 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nového. Že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v novém vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The Beat úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Dveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The Power of Dreams. V nové Hondě. Honda. The Power of Dreams.
9: Semir.
8: Honda. The Power of Dreams.
9: Semi rostou digitál.
8: The Power of Dreams.
9: Ceny rostou digitální číslami
8: z Dreams.
9: Ceny rostou digitální číslami. Ceny rostou digitální číslami z.
10: Ale zlato.
9: Ceny rostou digitální číslami z.
10: Ale zlato.
9: To tu bude vždy. Digitální číslami z.
10: Ale zlato.
9: To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u

0: Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako bránka. Mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako bránka k bezpečí. A rukou. AU jako zlato, portál jako bránka k bezpečí. AU portál.cz. Bránka k bezpečí. AU portál.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro...
0: A u portál.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Již od 5999 korun v prodejní síti Datart. 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
1: 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
1: 9 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
1: A korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: A teď pozor, extrémně výhodné
1: síti Datart.
2: Senkor.
3: A teď pozor, extrémně výhodné
2: Senkor.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 200. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 200. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 200. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Rock Radio.
3: Více na Nissan.cz.
4: Rock Radio.
3: Nissan.cz.

Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší

Rok od rána do večera. V dabu Slušnej rok od rána do večera. V dabu i od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rok rádio nebo na radia.cz. Rok rádio. Radia.cz. Rok Radio. CZ.

Tak to byly Accepti a Princess of Dawn. Tak to byly Accepti a Princess of Dawn. Tak to byly Accepti a Princess of Dawn a jejich klasická kultovka. Tak to byly Accepti a Princess of Dawn a jejich klasická kultovka. Tak to byly Accepti a Princess of Dawn a jejich klasická kultovka. A teď se pojďme dát nějaký a Princess of Dawn a jejich klasická kultovka. A teď se pojďme dát nějaký český kapely zase. A jejich klasická kultovka. A teď se pojďme dát nějaký český kapely zase. Klasická kultovka. A teď se pojďme dát nějaký český kapely zase. Jenom kultovka. A teď se pojďme dát nějaký český kapely zase. Jenom tady nějaký pojďme dát nějaký český kapely zase, jenom tady nějaký reakce přečtu na nějaký český kapely zase, jenom tady nějaký reakce přečtu na český kapely zase, jenom tady nějaký reakce přečtu na moji výzvu, pojďme se bavit zase, jenom tady nějaký reakce přečtu na moji výzvu, pojďme se bavit o tom, co jsme, jenom tady nějaký reakce přečtu na moji výzvu, pojďme se bavit o tom, co jsme, tady nějaký reakce přečtu na moji výzvu, pojďme se bavit o tom, co jsme dobrýho hudebního přečtu na moji výzvu, pojďme se bavit o tom, co jsme dobrýho hudebního zažili. Moji výzvu, pojďme se bavit o tom, co jsme dobrýho hudebního zažili o víkendu. Psal mi tady Honzu, pojďme se bavit o tom, co jsme dobrýho hudebního zažili o víkendu. Psal mi tady Honza Tesák, ten měl dobrýho hudebního zažili o víkendu. Psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěstí hudebního zažili o víkendu. Psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěstí zažili o víkendu. Psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěstí. Ahoj, Jirko, byli jsme měl víkendu. Psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěstí. Ahoj, Jirko, byli jsme, měli jsme Tesák, ten měl vyloženě štěstí. Ahoj, Jirko, byli jsme, měli jsme prodloužený koncert. Vyloženě štěstí. Ahoj, Jirko, byli jsme, měli jsme prodloužený koncertní. Ahoj, Jirko, byli jsme, měli jsme prodloužený koncertní víkend s kamarádem Alešem, jsme se rozhodli, že uděláme. Jirko, byli jsme, měli jsme prodloužený koncertní víkend s kamarádem Alešem, jsme se rozhodli, že uděláme. Měli jsme prodloužený koncertní víkend s kamarádem Alešem, jsme se rozhodli, že uděláme metalový eurotrip. Prodloužený koncertní víkend s kamarádem Alešem, jsme se rozhodli, že uděláme metalový eurotrip, takže jsme se víkend s kamarádem Alešem, jsme se rozhodli, že uděláme metalový eurotrip, takže jsme se vydali do Budapešti, takže jsme se vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek a v sobotu zažili neuvěřitelný koncerty Metaliky. Vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek a v sobotu zažili neuvěřitelný koncerty Metaliky. Kluci jsou stále v ohromný formě. Kde jsme ve čtvrtek a v sobotu zažili neuvěřitelný koncerty Metaliky. Kluci jsou stále v ohromné formě a koncerty tak a v sobotu zažili neuvěřitelný koncerty Metaliky. Kluci jsou stále v ohromné formě a koncerty byly neuvěřitelný koncerty Metaliky. Kluci jsou stále v ohromné formě a koncerty byly fantastický. No a koncerty Metaliky. Kluci jsou stále v ohromné formě a koncerty byly fantastický. No a přece kluci jsou stále v ohromné formě a koncerty byly fantastický. No a při cestě z Budapešti stále v ohromné formě a koncerty byly fantastický. No a při cestě z Budapešti se krásně nabízelo po formě a koncerty byly fantastický. No a při cestě z Budapešti se krásně nabízelo po cestě fantastický. No a při cestě z Budapešti se krásně nabízelo po cestě domů vyskočit v Hradci Králové ještě. A při cestě z Budapešti se krásně nabízelo po cestě domů vyskočit v Hradci Králové ještě si užít. Se krásně nabízelo po cestě domů vyskočit v Hradci Králové ještě si užít Iron Maiden. Tak krásně nabízelo po cestě domů vyskočit v Hradci Králové ještě si užít Iron Maiden. Takže jsme během domů vyskočit v Hradci Králové ještě si užít Iron Maiden. Takže jsme během 4 dní skočit v Hradci Králové ještě si užít Iron Maiden. Takže jsme během 4 dní zažili dva koncerty a ještě si užít Iron Maiden. Takže jsme během 4 dní zažili dva koncerty Metaliky a koncert Iron Maiden. Iron Maiden. Takže jsme během 4 dní zažili dva koncerty Metaliky a koncert Stýsen. To naprosto chápu, to je fakt jako takové, já vám to přeju. To naprosto chápu, to je fakt jako takové, já vám to přeju. Chápu, to je fakt jako takové, já vám to přeju. Holte, to je fakt jako takové, já vám to přeju. Holte, kež bych měl i já takové hudební, měl i já takové hudební štěstí o víkendu. No a psal mi tady Anton Hanič, ahoj kapitáne, hudební štěstí o víkendu. No a psal mi tady Anton Hanič, ahoj kapitáne,

0: Zahraj prosím pro našeho kamaráda. No a psal mi tady Anton Hanič. Ahoj kapitáne, zahraj prosím pro našeho kamaráda písničku. No a psal mi tady Anton Hanič. Ahoj kapitáne, zahraj prosím pro našeho kamaráda písničku. Anton Hanič. Ahoj kapitáne, zahraj prosím pro našeho kamaráda písničku. My ještě nejsme ahoj kapitáne, zahraj prosím pro našeho kamaráda písničku. My ještě nejsme starý od rybiček. Zahraj prosím pro našeho kamaráda písničku. My ještě nejsme starý od rybiček a taky pro kolegu z práce našeho kamaráda písničku. My ještě nejsme starý od rybiček a taky pro kolegu z práce písničku. My ještě nejsme starý od rybiček a taky pro kolegu z práce, který se stal dědou. My ještě nejsme starý od rybiček a taky pro kolegu z práce, který se stal dědou. Kolegu z práce, který se stal dědou. Ať dělá děťátko jen radost pře kolektiv Radnická. Dělá děťátko jen radost pře kolektiv Radnická sero. Tak jdeme na to. Ryby, ryby.
1: Rock Radio.
0: Pře kolektiv Radnická sero. Tak jdeme na to. Ryby, ryby.
1: Rock Radio. Rock.
0: Radnická sero. Tak jdeme na to. Ryby, ryby.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.
0: Tak jdeme na to. Ryby, ryby.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.
0: Ryby, ryby.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock na psání.

co já tu udělá na celý víkend. Co já tu budu dělat na celý víkend. Co já tu budu dělat celý víkend. Co já tu budu dělat sám. Zůstal

0: Tak to byla Nirvana a Rape Me a Nirvanu si psala posluchačka Adel, která mě volala a chtěla by poděkovat strašně. Rape Me a Nirvanu si psala posluchačka Adel, která mě volala a chtěla by poděkovat strašně svý kamarádce Marketce za skvělou sobotní akci. Tak jo holky, já doufám, že jste takhle spokojený. Jdeme hned tam švihnout. Tak jo holky, já doufám, že jste takhle spokojený. Jdeme hned tam švihnout další muziku. Psal mi Tom ahoj kapo. Tak jo holky, já doufám, že jste takhle spokojený. Jdeme hned tam švihnout další muziku. Psal mi Tom ahoj kapitáne dlouho jsem neslyšel. Americký kamelot, tak pro dobrou náladu poprosím všem a i tobě děkuji, Tomáš. Tak si dáme The Great Divine od tyhle skvělý bandy.
1: Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za pět.
0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 1000, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super.
1: Na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme.
1: Akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme. Hned? Dnes nakoupíme?
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Dřív než...
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Dřív než začnou prázdniny.
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Dřív než začnou prázdniny.
0: A vždycky něco navíc.
2: Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš na dovolenou.
0: I něco navíc.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dobrčnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP kolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Při České republiky už 19. až 21. června. Republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com.
3: Co se tady děje?
4: Co?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech
3: tady děje.
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days.
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovat. BYD Tech Days. Testovací. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty.

0: Cesty benzín, dojezdný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz
2: Siegel.
4: www.siegel.cz www.siegel.cz
5: Žebro
4: Siegel.cz
5: Žebro, bagr, žebro
4: www.siegel.cz

Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednávání na místě. Pohodlné

0: dodání. Vše pro Bagr.cz. Ratata pro Bagr.cz. Ratata ratata trička ratata potisk potisk trička potisk trička bela bel CZ. Potisk potisk trička bela bel CZ.
1: Odplouvám krézet, odplouvám kránu na katamar, odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i
1: podplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i
1: na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplout v modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Maránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Nebo firemní akci.
1: Odplouvám.

0: Čekají na vás novinky, to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Zvou ještě dnes na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecky
0: na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecky
0: 21.26.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecky 21. června u
0: CZ.
1: Zvou vás autosalony Kopecky 20. června u OC Europark ve Štěrboholích. 20. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Třídím doma, třídím venku.
1: Června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím.
1: Europark ve Štěrboholích.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku.
1: Třídím v Holích.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku.
1: Třídím v bytě, třídím na chatě.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku.
1: Třídím v bytě, třídím na chatě.
2: Třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku.
1: Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese.
2: Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese.
1: Třídím v leže, třídím u vody zaběhu,
2: třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese.
1: Třídím v leže, třídím u vody zaběhu,
2: třídím v létě,
1: třídím v zimě na sněhu.
2: Třídím skromně, třídím hodně.
1: Třídím v práci, třídím ve škole,
2: třídím, když řídím, i když jim skromně,
1: třídím hodně.
2: Třídím v práci, třídím ve škole,
1: třídím, když řídím, i když jedu na kole.
2: Třídím v práci, třídím ve škole,
1: třídím, když řídím, i když jedu na kole.
2: Vytřídím krabici od pici,
1: i když se zřídím, i když jedu na kole.
2: Vytřídím krabici od pici,
1: i když se zřídím a mám malou opici.
2: Třídím, když kole.
1: Vytřídím krabici od pici,
2: i když se zřídím a mám malou opici.
1: Třídím, když je mi pídně,
2: třídím, když je mi krásně.
1: Krabici od pici,
2: i když se zřídím a mám malou opici.
1: Třídím, když je mi pídně,
2: třídím, když je mi krásně,
1: i když se zřídím a mám malou opici.
2: Třídím, když je mi pídně,
1: třídím, když je mi krás,
2: třídím a mám malou opici.
1: Třídím, když je mi pídně,
2: třídím, když je mi krásně,
1: dobrý texty recykluju
2: o opici.
1: Třídím, když je mi pídně,
2: třídím, když je mi krásně,
1: dobrý texty recykluju a třídím špatný básně.
2: Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude.
1: Má to smysl, třídě odpad.
3: Ekokom.
1: Má to smysl, třídě odpad.
3: Ekokom.
1: Třídě odpad.
3: Ekokom.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Objevte
0: CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Objevte svět potěšení a smysl.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot.

0: miláčka. Ahoj, prosím, zahrajte písničku od Aleše Brechty Superhero a pro mého miláčka Miluška. Zahrajte písničku od Aleše Brechty Superhero a pro mého miláčka Miluška, který má dnes narozeniny a kterého já moc miluji. Už se těším, jak je bouzlivě oslavíme na Moravě mezi sklepy. Doufám, že máš sílu, abys Miloška táhla ze sklepa do sklepa. Vaše radio poslouchám. Miloška táhla ze sklepa do sklepa. Vaše radio poslouchám každý den v práci i doma. Miloška táhla ze sklepa do sklepa. Vaše radio poslouchám každý den v práci i doma. Jste superový. Vaše radio poslouchám každý den v práci i doma. Jste superový. Moc krát děkujeme. A díky každý den v práci i doma. Jste superový. Moc krát děkujeme. A díky moc rockerka Katka. Tak milý Milošku, hodně štěstí, zdraví a kopec srandy na vrch, ty jeden superhero. Srandy na vrch, ty jeden superhero.
1: Rock na přání. Rock Radio.

AC/DC. AC/DC a TNT, hanem, AC/DC a TNT, hanem práve dobúchávaj, a my máme 18 hodin 50 minút, než si dáme další píseň. AC/DC a TNT, hanem práve dobúchávaj, a my máme 18 hodin 50 minút, než si dáme další, hanem práve dobúchávaj, a my máme 18 hodin 50 minút, než si dáme další píseň, bude z mailu. A my máme 18 hodin 50 minút, než si dáme další píseň, bude z mailu, a tak máme 18 hodin 50 minút, než si dáme další píseň, bude z mailu, a tak prosím vás, tradiční píseň bude z mailu, a tak prosím vás, tradiční výzva, abyste měli sichr a mailu, a tak prosím vás, tradiční výzva, abyste měli sichr a jistotu, že vám dneska. Tak prosím vás, tradiční výzva, abyste měli sichr a jistotu, že vám dneska zahraju tak VIP píseň na přání samozřejmě po 7 hodině. Pište mi návrhy, tak VIP píseň na přání samozřejmě po 7 hodině. Pište mi návrhy na jazyk píseň na přání samozřejmě po 7 hodině. Pište mi návrhy na jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli nachytat. A teď už mail od Katky. Ahoj, prosím, zahrajte písničku. Superhero. Od Katky. Ahoj, prosím, zahrajte písničku od Aleše Brechty Superhero. A pro

Tak super, samozřejmě výběr kapel, výborné řezivo a je kilometr, tak super, samozřejmě výběr kapel, výborné řezivo a ještě nesmím zapomenout, samozřejmě výběr kapel, výborné řezivo a ještě nesmím zapomenout kapel, výborné řezivo a ještě nesmím zapomenout milé setkání s tvou kolegyní Ana, nesmím zapomenout milé setkání s tvou kolegyní Anabel, jasně, milé setkání s tvou kolegyní Anabel, jasně, opravdu na setkání s tvou kolegyní Anabel. Jasně, opravdu na setkání s Anabel nelze. Kolegyní Anabel. Jasně, opravdu na setkání s Anabel nelze. Anabel. Jasně, opravdu na setkání s Anabel nelze zapomenout, přátelé. Jasně, opravdu na setkání s Anabel nelze zapomenout, přátelé. Zapomenout, přátelé. Tak jestli můžu poprosit, jasně, tak tvý kokotminici dáme, přátelé. Tak jestli můžu poprosit, jasně, tak tvý kokotminici dáme za chvíli. Jestli můžu poprosit, jasně, tak tvý kokotminici dáme za chviličku. Prosit, jasně, tak tvý kokotminici dáme za chviličku. Určitě tak tvý kokotminici dáme za chviličku. Určitě, milý Randolfe, tvý kokotminici dáme za chviličku. Určitě, milý Randolfe, ale zatím odstartujeme dáme za chviličku. Určitě, milý Randolfe, ale zatím odstartujeme druhou půli našeho chviličku. Určitě, milý Randolfe, ale zatím odstartujeme druhou půli našeho určitě, milý Randolfe, ale zatím odstartujeme druhou půli našeho roku napřání se Škorpíkem a Pečkou Blackout. Se Škorpíkem a Pečkou Blackout. Blackout.

Tak jste to slyšeli, přátelé, v křováčtině jste dnes mohli zaslechnout. Slunce je dnes ve tři čtvrtině oblohy a život je krásný. Takhle nějak si to přál Randolph a život je krásný. Takhle nějak si to přál Randolph Vinče. Napsal, jelikož se blíží časové oznámení, šlo by to v jazyku křiváků, a hustý víkend to byl křováků, se opravil. Samozřejmě, napsala hojka pane kapitáne, byl jsem v sobotu s mou drahou polovičkou na rok in Moravský Krumlov, jelikož je to od mé výšky 3 kilometry, tak super, samozřejmě výběr kapel, výborné řezivo a mé výšky 3 kilometry.

0: Tak, to byl Randolph Vinče, nebo bude Randolph Vinče za chvilku, dáme si kokot. Randolph Vinče, nebo bude Randolph Vinče za chvilku, dáme si kokot minuty, jak si poručil. Nebo bude Randolph Vinče za chvilku, dáme si kokot minuty, jak si poručil. Tak Randolph Vinče za chvilku, dáme si kokot minuty, jak si poručil. Tak spokojen, dáme si kokot minuty, jak si poručil. Tak spokojen byl s časovým znamením, to jsem rád, jak si poručil. Tak spokojen byl s časovým znamením, to jsem rád. Tak spokojen byl s časovým znamením, to jsem rád. A teď si dáme opravdu Martina Cellera, jeho bandu Kokot Minute a necháme plout. Martina Cellera, jeho bandu Kokot Minute a necháme plout řeku a pak pojedeme v dalších krasojízdách. Kokot Minute a necháme plout řeku a pak pojedeme v dalších krasojízdách, který jste si sami v roku na přání zvolili.
1: Rock Radio. Rock
0: Radio. Který jste si sami v roku na přání zvolili.
1: Rock Radio. Rock
0: na přání zvolili.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.
0: Lili.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání. Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání. Jo, Rock na psání. Na psání.
2: Naplať mi řeku, naplať mi řeku. Bouřící po dotyku divokou.

dívat mi řeku, bouřící po doteku, dívat mi řeku, bouřící po doteku, bouřící po doteku, divokou na věky věku.

0: to jenom poděkujete za teplý lidský slovo a mě to fakt těší, že tuhle důvěru spolu máme, že jsme
1: těší, že máme spolu takový rodinný vztah. No, v podstatě rodina, že máme spolu takový rodinný vztah. No, i tohle vlastně udělal Marcel z Liberce,
0: jeho dcery na motorce, že to jako těžká rodinná událost, že by potřeboval zahrát něco na uklidnění a měl být od Pink Floydů. Tak já jsem tedy vybral píseň Goodbye. A doufám, že to je přesně to, co právě teď Marceli potřebuješ.
2: Rock Radio.
1: Rock Radio.
2: Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

To byla původní píseň od Michaela Jacksona, předělaná kapelou Three Days Grace, dodali tomu kulky. Michaela Jacksona, předělaná kapelou Three Days Grace, dodali tomu kulky. Já bych řekl, že tohle předělaná kapelou Three Days Grace, dodali tomu kulky. Já bych řekl, že tohle předělávka jako za mě. Kapelou Three Days Grace, dodali tomu kulky. Já bych řekl, že tohle předělávka. Grace, dodali tomu kulky. Já bych řekl, že tohle předělávka jako za mě dobrá. Dodali tomu kulky. Já bych řekl, že tohle předělávka jako za mě dobrá. No a jinak já bych řekl, že tohle předělávka jako za mě dobrá. No a jinak, že tohle předělávka jako za mě dobrá. No a jinak, milí posluchačové, rukná jako za mě dobrá. No a jinak, milí posluchačové, rukná. No a jinak, milí posluchačové, rukrádiový, chtěl bych vám velmi. No a jinak, milí posluchačové, rukrádiový, chtěl bych vám velmi poděkovat. Milí posluchačové, rukrádiový, chtěl bych vám velmi poděkovat za vaši důvěru. Pro posluchačové rukrádiový, chtěl bych vám velmi poděkovat za vaši důvěru, protože chtěl bych vám velmi poděkovat za vaši důvěru, protože tady kolikrát chtěl bych vám velmi poděkovat za vaši důvěru, protože velmi poděkovat za vaši důvěru, protože tady kolikrát spolu řešíme za vaši důvěru, protože tady kolikrát spolu řešíme i po telefonu, i protože tady kolikrát spolu řešíme i po telefonu, i po písmenkách, víte to samo, že tady kolikrát spolu řešíme i po telefonu, i po písmenkách, kolikrát spolu řešíme i po telefonu, i po písmenkách, víte to sami, kolikrát spolu řešíme i po telefonu, i po písmenkách, víte to sami, kolikrát i jenom jako u telefonu, i po písmenkách, víte to sami, kolikrát i jenom jako úplně neveselé věci, po písmenkách, víte to sami, kolikrát i jenom jako úplně neveselé věci, třeba věci, třeba úmrtí různých partnerů a členů rodiny a tak dále. Třeba úmrtí různých partnerů a členů rodiny a tak dále. A já vám za to děkuju, že mám různých partnerů a členů rodiny a tak dále. A já vám za to děkuju, že mám vaši partnerů a členů rodiny a tak dále. A já vám za to děkuju, že mám vaši důvěru v tom, že se mi dokáže a členů rodiny a tak dále. A já vám za to děkuju, že mám vaši důvěru v tom, že se mi dokáže a tak dále. A já vám za to děkuju, že mám vaši důvěru v tom, že se mi dokážete svěřit. A já vám za to děkuju, že mám vaši důvěru v tom, že se mi dokážete svěřit. A já vám za to děkuju, že mám vaši důvěru v tom, že se mi dokážete svěřit. A že mi třeba i, že mám vaši důvěru v tom, že se mi dokážete svěřit. A že mi třeba i zavolá důvěru v tom, že se mi dokážete svěřit. A že mi třeba i zavoláte potom, třeba ani nekážete svěřit. A že mi třeba i zavoláte potom, třeba ani nechcete. A že mi třeba i zavoláte potom, třeba ani nechcete písničku na přání, ale jenom poděkujete. A že mi třeba i zavoláte potom, třeba ani nechcete písničku na přání, ale jenom poděkujete. Ani nechcete písničku na přání, ale jenom poděkujete za teplý lidský slovo a písničku na přání, ale jenom poděkujete za teplý lidský slovo a mě to

0: Tak co koukám. Tak co koukám. Tak co koupel? Tak co koupelna, hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprch, prcháč, umyvadlo, záklop.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák? O, záklop.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co? Hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak, takhle ne. Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak, takhle ne. Jak správně?
1: Větrák, co?
0: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám
1: tak, co?

0: okna sukorady.cz.
1: Potřebuješ
0: v okna sukorady.cz.
1: Potřebuješ změnit splát
0: okna sukorady.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku
0: sukorady.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku
0: sukorady.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyříct, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home Credit pro lepší nebo na pobočce. A je to. Home Credit pro lepší příběhy. A je to. Home Credit pro lepší příběhy. A to. Home Credit pro lepší příběhy. Home Credit pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy.

0: klene. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz. Správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz.
1: Ventilátory.
0: Koupelnu vám poradíme na ventilátory.cz.
1: Ventilátory.cz.
0: Poradíme na ventilátory.cz.
1: Ventilátory.cz.
0: Ventilátory.cz.
1: Ventilátory.cz.
0: .cz.
1: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Mám, mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě to mám barák děravej. Mě to postele fičí. Barák děravej. Mě to postele fičí. Mě to postele fičí. Snad známý postele fičí. Snad známý fičí. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj. Jinak jsem známý poraděj. Jinak jsem poraděj. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.
4: Nabízí role financem.

0: dost levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Nevejte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v aplikacích cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v aplikacích. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CEU.
1: Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni jendu! Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na...
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu...
2: Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím!
1: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím!
1: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty.
1: Povidu, potřebujeme šachtu na výtah.
2: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
1: Povidám,
2: potřebujeme
1: šachtu na výtah.
2: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
1: Povidám, vytáhni jendu.
2: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
1: Povidám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna, ty uměj šachty.
1: Povidám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna, uměj šachty.
1: Povidám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
1: Povidám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
1: Klapendu.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
1: Klo,
2: výtahy jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Klapy, já už jsem nahoře.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Klapy, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
3: Jendo. Výtah jedna.
2: Jendo.
4: Klapy, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
4: Klapy, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
4: Klapy, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
4: Já jsem nahoře, výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám.
4: Hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám. Výtahy jedna. Český výrobce.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám. Výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení.
5: Seš ale bedna.
6: Jasně, dělám. Výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty na český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty se výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. Prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. I rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.

Mm-hmm.

0: dárky, potisk dárky, Belavil, Belavil, Belavil, ta potisk dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ. Potisk dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
1: Honda při...
0: Potisk dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
1: Honda přiváží...
0: Belavil, Belavil, CZ.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
0: Už CZ.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV a Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu 1000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nového Hondě. Honda, the power of dreams. V nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. The power of dreams.
2: V CCC začal
1: of dreams.
2: V CCC začal

0: za sebou. Tak, to bychom měli za sebou Halloween a... Tak, to bychom měli za sebou Halloween a This is Tokyo. Tak, to bychom měli za sebou Halloween a This is Tokyo, vaše oblíbené. Tak, to bychom měli za sebou Halloween a This is Tokyo, vaše oblíbené. Za sebou Halloween a This is Tokyo, vaše oblíbené Halloweeny. No a teď se dáme poskyo, vaše oblíbené Halloweeny. No a teď se dáme posluchače Martina, který chtěl odprot... Vaše oblíbené Halloweeny. No a teď se dáme posluchače Martina, který chtěl odprota zahrát pečku. No a teď se dáme posluchače Martina, který chtěl odprota... zahrát pečku. Bude dáme posluchače Martina, který chtěl odprota zahrát pečku. Bude nás slyšet. Posluchače Martina, který chtěl odprota zahrát pečku. Bude nás slyšet. A bude to jako který chtěl odprota zahrát pečku. Bude nás slyšet. A bude to jako vždy, která se stará o vozíčkáře a o vozíčkářky a taky pro slušný rockery a rockerky. Tohle z vozíčkáře a o vozíčkářky a taky pro slušný rockery a rockerky. Tohle z toho zahrát. Tak jo, bude nás slyšet. Vozíčkářky a taky pro slušný rockery a rockerky tohle z toho zahrát. Tak jo, bude taky pro slušný rockery a rockerky tohle z toho zahrát. Tak jo, bude nás slyšet. Slušný rockery a rockerky tohle z toho zahrát. Tak jo, bude nás slyšet.
1: Rock na
0: přání. Rockerky tohle z toho zahrát. Tak jo, bude nás slyšet.
1: Rock na přání. Rock rádio. Rock na přání. Rock rádio. Rock na přání. Rock rádio. Přání. Rock Radio. Rock Radio.

Alice Cooper a... Alice Cooper, I love should... Alice Cooper, I love should never feel... Alice Cooper, I love should never feel like this. Alice Cooper, I love should never feel like this. Alice Cooper, I love should never feel like this. Přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, should never feel like this. Přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, jak tady ještě odpovím na otázku. Feel like this. Přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, jak tady ještě odpovím na otázku. Yes. Přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, jak tady ještě odpovím na otázku. Přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, jak tady ještě odpovím na otázku, třeba Mirek Říha se v našem roku na přání, jak tady ještě odpovím na otázku, třeba Mirek Říha se mě ptal, jak tady ještě odpovím na otázku, třeba Mirek Říha se mě ptal, plánuješ opět otázku, třeba Mirek Říha se mě ptal, plánuješ opět motový, třeba Mirek Říha se mě ptal, plánuješ opět motový šťku do krádeho se mě ptal, plánuješ opět motový šťku do krádeho po případě jde tyto tvoje akce najít. Tak, přátelé, já doufám, tyto tvoje akce najít. Tak, přátelé, já doufám, že od akce najít. Tak, přátelé, já doufám, že od těchto akcích se... Tak, přátelé, já doufám, že od těchto akcích se dozvíme na sociálních... Přátelé, já doufám, že od těchto akcích se dozvíme na sociálních... Doufám, že od těchto akcích se dozvíme na sociálních, že o těchto akcích se dozvíme na sociálních sítích Rock Rádia, o těchto akcích se dozvíme na sociálních sítích Rock Rádia, no a akcích se dozvíme na sociálních sítích Rock Rádia, no a na sociálních sítích Rock Rádia, no a bude to co nejdřív samozřejmě sítích Rock Rádia, no a bude to co nejdřív samozřejmě pro Rock Rádia, no a bude to co nejdřív samozřejmě, protože sezóna nám začala a bude to co nejdřív samozřejmě, protože sezóna nám začala a tak musíme bude to co nejdřív samozřejmě, protože sezóna nám začala a tak musíme vymyslet nějaký nejdřív samozřejmě, protože sezóna nám začala a tak musíme vymyslet nějaký protože sezóna nám začala a tak musíme vymyslet nějaký sezóna nám začala a tak musíme vymyslet nějaký směr a tak musíme vymyslet nějaký směr a vymyslet nějaký směr a určitě vymyslíme nějaký směr a určitě vymyslíme nějakou pěknou nějaký směr a určitě vymyslíme nějakou pěknou motovíš a určitě vymyslíme nějakou pěknou motovíšku. Určitě vymyslíme nějakou pěknou motovíšku. Tak minule jsme to dělali tady. Určitě vymyslíme nějakou pěknou motovíšku. Tak minule jsme to dělali tady kolem Prahy. Tak možníme nějakou pěknou motovíšku. Tak minule jsme to dělali tady kolem Prahy. Tak možnou motovíšku. Tak minule jsme to dělali tady kolem Prahy. Tak možná by jsem nabral tady. Tak minule jsme to dělali tady kolem Prahy. Tak možná by jsem nabral, tohle jsme to dělali tady kolem Prahy, tak možná by jsem nabral tady Pražáky, dělali tady kolem Prahy, tak možná by jsem nabral tady Pražáky a vyrazili třeba Prahy, tak možná by jsem nabral tady Pražáky a vyrazili, možná by jsem nabral tady Pražáky a vyrazili třeba, nabral tady Pražáky a vyrazili třeba na jih Čech, tady Pražáky a vyrazili třeba na jih Čech a vyrazili třeba na jih Čech, jo, potom bychom mohli taky dát třeba nějak třeba na jih Čech, jo, potom bychom mohli taky dát třeba na jih Čech, jo, potom bychom mohli taky dát třeba nějakou Moravu navíc, jo, potom bychom mohli taky dát třeba nějakou Moravu.

Ostravu na víkend a tak dále, určitě. Potom bychom mohli taky dát třeba nějakou Moravu na víkend a tak dále, každopádně výjíždět se bude 100% z Prahy, teda aspoň já. Takže kdo chce, může se pak přidat, takže kdo chce, může se pak přidat, i všechno promyslím, dám dohromady, doufám teda. No, teďka půjdeme na keksáky, který si přál Vašek. Teďka půjdeme na keksáky, který si přál Vašek, který bych chtěl pozdravit všechny z Milevska a zahrát jim nějakou píseň. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tak to byla Nebožka Dolores. Tak to byla Nebožka Dolores s kapelou Cranberries. Ještě jsem švihnem jednu písničku do toho.
1: Já třeba osobně mám potom vždycky hlad jako vlk.
2: Rock Radio. Rok napsání s Rock Radio. Rock Radio. Rok napsání s Rock Radio. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Napsání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem. Zem.

0: deti. Tak, deti, zítra je taký deň.
1: Můžeš i jinak, zkus to. Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempukovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Cena Bene. CZ.
3: Biznis začnete nápadem a
2: meze.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Více na technikplast.com.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: technikplast.com.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby!
3: Tamu.com.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby!
4: Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby!
4: Tam můžeme krmit daňky. Pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby!
4: Tam můžeme krmit daňky a taky ty na výlet?
5: Do zoo chleby!
4: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
5: Do zoo chleby!
4: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejspat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší pav v safari. A jestli dostanu hlad,

0: tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Vše co.
0: Lepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Vše co potřebuji.
0: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Vše co potřebuji za cenu, kterou.
0: To jedeme? Zoo chleby.
1: Vše co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve prváky ta bez kosti v cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve prváky ta bez kosti v ceně 50, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve prváky ta bez kosti v ceně 59,90. Od pondělí v Lidlu ve prváky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Dube prváky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,99 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. Olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
2: Majitěm.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Majitěm.
1: Vyplatí.
2: Majitěm. Pěkné.
3: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Tam bez potisku. Bez potisku CZ. Bez potisku CZ.
4: Do košíku jahody.
3: Bez potisku CZ.
4: Do košíku jahody. Sami.
3: Z.
4: Do košíku jahody. Sami nazbírá.

0: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí dní. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku ptí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: 9 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
2: Potřebujete dětské kolo?
0: Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
2: Potřebujete dětské kolo?
0: Ale bojíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
2: Potřebujete dětské kolo?
0: Ale bojíte
1: Senkor.
2: Potřebujete dětské kolo?
0: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
0: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
0: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových.
2: Bude mu vždy akorát.
0: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal.
0: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal.
0: Výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal.
0: A Bíny.
2: A teď navíc se slevou patr.
0: Špičkových značek VUM.
2: Raskal.
0: A Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: VUM.
2: Raskal.
0: A Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: Raskal. A Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: Hny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: Happy Sport.
2: Se slevou 15%, ale jen do konce června.
0: Happy Sport CZ.
2: 15%, ale jen do konce června.
0: Happy Sport CZ.
2: Ale jen do konce června.
0: Happy Sport CZ.
2: Června.
0: Happy Sport CZ.
3: Rock.
0: Sport CZ.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti
1: a je nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to
1: samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně
1: těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vezeme
2: domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Hod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: K tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Vedro jako
1: sladší jahody.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
1: řešení.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Máme pro vás řešení.

0: Posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu, s vaším kapitánem Jirkou Vajgezem, to byl počmárený biznismení kysáci a Crazy Crazy,
1: Chtěla bych trochu zrychlit tempo,
0: dej tam prosím něco pěkného od System of Down. Trná posluchačka, víš co, Leni, tak si dáme cigaro.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání.

Píseň v našem dnešním roku na přání. Poslední píseň v našem dnešním roku na přání. Tak napsal si Bedřich píseň v našem dnešním roku na přání. Tak napsal si

Přátelé, za sebou mám... Přátelé, za sebou máme Gamma Ray a Send Me a Sign. Přátelé, za sebou máme Gamma Ray a Send Me a Sign. No a před sebou poslední píseň v našem... Přátelé, za sebou máme Gamma Ray a Send Me a Sign. No a před sebou poslední píseň v našem... Gamma Ray a Send Me a Sign. No a před sebou poslední píseň v našem dnešním roku na přátelé. No a před sebou poslední...

0: Ploty a Braví plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodává i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, ty dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Housebrand Café per favore.
0: Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Housebrand Café per favore.
0: Všechno dobrý.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand.
1: Brand Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si
1: favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Tu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Pít. Housebrand káva. CZ. Vše.káva.cz Vše.propagr.vše.cz Vše.propagr.vše.propagr.

Náhradní díly pro bagr, vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodl.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro místě. Pohodlné objednání.

0: 10. Zažijte emoce za volantem
1: Vše pro bagr CZ.
0: Zažijte emoce za volantem vozu
1: CZ.
0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu PET. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy vší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dneska na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes k vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. CZ.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark. Ve Štěrbohorích.
3: Rock Radio.
2: OC Europark ve Štěrbohorích.

nový plot mám. Nový plot od... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé.

to hell, way to heaven, way to heaven.

lidi, tady Vašek Blá... Ahoj lidi, tady Vašek Blá... Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Blá ze skupiny Divoký byl... Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Blá ze skupiny Divoký byl... Zdravíme posluchače Rock Radia. Ahoj lidi, tady Vašek Blá ze skupiny Divoký byl, zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se. Ahoj lidi, tady Vašek Blá ze skupiny Divoký byl, zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se, až se Vašek Blá ze skupiny Divoký byl, zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem tour byl, zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Turné 8 divokých.

0: Když máme to mistrovství světa ve fotbale...
1: Marcela Herbolta.
0: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu...
1: Herbolta.
0: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho tak... Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbal ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbaloví znalci si jistě by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, ne? Tak OK. Fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal. Si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy 4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v čele s Thierry anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsport bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsport, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy nezná, vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď zkrát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách. Motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí. Mistrovství světa superbajků by nejspíš jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí. Mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten dne, tak to, co teď v úvozovkách hrozí. Mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i hrozí v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega superbajků by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě. Z toho dva Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě. Z toho 21 jich je v italském Misánu získali 25. výhru v řadě. Z toho 21 jich je z letošní sezónu získali 25. výhru v řadě. Z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakou pátou výhru v řadě. Z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci. Z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci 1 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci porážní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývající, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodníků, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někdo tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle ku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí. Všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné sklapne.

0: práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, v práci vedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý den. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý den. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak to do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do... Co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do... To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Sluku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám a napište si o ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parní...
0: Na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobil... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní kli... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senko. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní.
2: Motokeci Marcela Herbolta.

0: kde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli bajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky. Na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historie. Mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostatníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem ke chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbal, tak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí, upadli k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí, upír. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky, tyfózy. Právě k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky, tyfózy. Právě k motorkám fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky, tyfózy. Právě k motorkám na mundialu chybí, upírají se zraky, tyfózy. Právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky chybí, upírají se zraky, tyfózy. Právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky se zraky, tyfózy. Právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava. Tyfózy, právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava. Motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava.
1: Rock Radio.
0: Oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava.
1: Rock
0: bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava.
1: Rock Radio Moto Keci,
0: to by teprve byla oslava.
1: Rock Radio Moto Keci
0: byla oslava.
1: Rock Radio Moto Keci. Rock Radio Moto Keci. Rock Radio Moto Keci. Moto Keci. Keci.

K Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely z řád. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největším Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světo se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. S největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíte. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Your stage v dabu.

Poctivý český. Poctivý český festiák. Poctivý český festiák nonstop, ale jistě. Poctivý český festiák nonstop, ale jistě. Poctivý český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jediný český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rock, jak si račte přát. Jedině na Rock

0: Nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104 nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bez až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte 1000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem je zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Ceny rostou, digitální číslo
0: of dreams.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale... Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. Zlaté mince a cihličky.
2: Spotřební daň tvoří 14%. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Housebrand Café Perfavore.
2: CZ. Pro bohatší Česko.
3: Housebrand Café Perfavore.
2: Pro bohatší Česko.
3: Housebrand Café Perfavore.
2: Si Česko.
3: Housebrand Café Perfavore.
4: Si signora.
5: Housebrand.
3: Housebrand Café Perfavore.
4: Si signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu.
3: Housebrand Café Perfavore.
4: Si signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží. Housebrand Káva CZ.
6: Kontejnery Siegel, dobře.
5: CZ.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu. Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte o víkendu?
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše. Jsme týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše. Jsme Siegel.
8: www.siegel.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše. Jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.

0: Náhradní díly pro bagry CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé do náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
1: Bám barák děravej mě do postele fičí. Barák děravej mě do postele fičí. Děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem. Známý poraděj, jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.

Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda C. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda CZ. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda CZ. S desetiletou zárukou. Profivoda CZ. Honda přiváží žhavou letou zárukou. Profivoda CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Profivoda CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV a Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104 přiváží žhavou letní

DABu i FM, Rock Radio. V DABu i FM nebo na rádia Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cadio. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz. Tečka CZ.

na sukorady.cz. Sukorady, sukorady. www.oknasukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.

stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top budete na svých. Od AC/DC po ZZ Od AC/DC po ZZ Top Od AC/DC po ZZ Top Klasika a legendy roku, to je náš. Od AC/DC po ZZ Top Klasika a legendy roku, to je po ZZ Top Klasika a legendy roku, to je náš stream Legends of Rock na rockový. Klasika a legendy roku, to je náš stream Legends of Rock na rockový rády. Klasika a legendy roku, to je náš stream Legends of Rock na rockový rády. Legendy roku, to je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Až stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Legends of Rock na rockový rádio CZ. Of Rock na rockový rádio CZ. Rockový rádio CZ.

Vyznáváte... Vyznáváte jedině klasiku. Vyznáváte jedině klasiku a z... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijde. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Máte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu netama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. Jdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý stejně neví, co je dobrý. Tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý stejně neví, co je dobrý. Teče mlíko po bradě. A ty mladý stejně neví, co je dobrý. A ty mladý stejně neví, co je dobrý. Nalaďte i mladý stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si náš, co je dobrý. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš...

Radio. Rock je a je. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rocková, noková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví o éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Ona radia.cz.

0: Udělíte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12. Jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Roko a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteč. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. A odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na rok. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Jo, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušným rokem. U nás jedině slušnej a rokovej.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí? Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na a kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš, je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream a... Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and... Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. Metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. A budete na svej. Vy? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. A budete na svejch. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. A budete na svejch. Hard and Heavy. A budete na svejch. Od Ant budete na svejch. Od Antraxu povych. Od Antraxu povitacit a všechno. Od Antraxu povitacit a všechno mezi tacit a všechno mezi tím. To je náš stream, kno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy. To je náš stream Hard and Heavy. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový rádio. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. Stream Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. Heavy na Rockový rádio CZ. Radio CZ. CZ.

0: Was? Was? Was?
1: Was? Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím,
1: tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch
1: jíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch
2: tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší,
2: ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobčí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Objevte svět potěšení.
3: Technika.cz. To je fičák.
5: Objevte svět potěšení.
3: To je fičák.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejů. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rodí. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžů, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez proudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžový. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon na www. Růžový slon CZ.
6: Ratatadadadatrička ratat.
5: Růžový slon CZ.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rádi od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. Bu i FM nebo na radia.cz. Radia.cz.

0: Když...
1: Jirka Němčichojest, Jirka Němí, a s ním spousta slušný rokový muziky z Českých lů a hájů, Český, a s ním spousta slušný rokový muziky z Českých lů a hájů, Český i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

alles muss verstärkt.

Každý všední den od 6 do 9 se připravte. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a suroku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu. Hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich neveš pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Ať nezaspíte. I to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Ať nezaspíte. Nevešlo. Budíky povinně na 6. Ať nezaspíte. Rokte. Rokový rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Americe. V Americe měli Brangelínu. V Americe měli Brangelínu. V Americe měli Brangelínu. My máme Dandabel. V Americe měli Brangelínu. My máme Dandabel. V Americe měli Brangelínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme Brangelínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světový. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme máme Dandabel. Ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme slušný a rokovel. Ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme slušný a rokový. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den Anabel Fárovou.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou záruku. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím.
0: .cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, který přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.
1: Třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
3: www.siegel.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
3: odjemný.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prát. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. On vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Si radost na www.růžovýslon.cz. www.růžovýslon.cz.
5: Potisk trička, byla CZ.

Slušnej rok. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rád rána do večera. V dabu i FM nebo na rá. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Tečka CZ.

víkend, co já tu budu dělat na celý víkend, co já tu celý víkend, co já tu budu dělat sám. Víkend, co já tu budu dělat sám. Co já tu budu dělat sám. Co já tu budu dělat sám. Já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Zůstal

Až vyhodím kapesníky pro až vyhodím kapesníky promáčený slib manžel, až vy...

Cítím star, ještě se necítím star, necítím star, cítím star.

Slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, z toho zblázníš. Ale je to marný, ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Radio.
1: Je to marný.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Je to mar.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Je to mar.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: No.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: No, no.
0: Konec legrace.
2: No, I know that I can't make
0: it. Legrace.
2: No, I know that I can't make
0: it.

0: taky jste měli hektický ráno. Eternal Dark, Dark. Taky jste měli hektický ráno. Eternal Dark, Dark. Taky jste měli hektický ráno. Načerpej. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odbo. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude pejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Rokovým společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku. Odborník na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady.
0: Rádio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na tý točně.
0: Název. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na tý točně říkal.

výročnom mysliveckom plese. Koš, ja vás tady vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Koš, ja vás tady vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Zmena programu, Krištof, ja tady vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Zmena programu, Krištof, ja tady výročnom mysliveckom plese. Zmena programu, Krištof, ja nedorazili, ale máme tu kabáty. Mysliveckom plese. Zmena programu,

0: našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd našeho jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celý dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Z naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme. Se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a na vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, my vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak a objednávejte elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu. 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. 11 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Stop. Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Stop. Nářez. Opravdu vás pobaví. Stop. Opravdu vás pobaví.
1: Stop. Kde je had? Já ho roztrhnu.
0: Pobaví.
1: Stop. Kde je had? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po... Stop. Kde je had? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu.
2: To nešlo stihnout. A to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu.
2: Zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný.
2: Plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný, kvůli jednomu blbýmu
1: hadovi. Znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný, kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný, kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte si jdeme to znovu.
3: Je to nutný, kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte si jdeme to znovu.
3: Ovšem nutný, kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte si jdeme to znovu.
4: Ovšem až
3: hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra.
1: Ten had tam vysloveně chybí, pojďte si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo. Až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky, berušky letěj do Ostravy.
4: Nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky, berušky letěj do Ostravy.
6: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky, berušky letěj do Ostravy.
6: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Ostravy.
6: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
6: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
7: Labutě, berušky, hadi. To stane já někdy normálně v film.
0: Rock Radio. Konec.
7: Někdy normálně v film.
0: Rock Radio. Konec legrace.
7: Film.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace.

Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořád... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnější? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Či něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelního. Z našeho nabušenýho jídelního.

Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio, to nejlepší. Rock je slušná muzika. Rock Rádio, to nejlepší. Rock je slušná muzika. Rock Rádio, to nejlepší z českých. Je slušná muzika. Rock Rádio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Muzika. Rock Rádio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Rock Rádio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Nejlepší z českých zkušeben a garáží. Ben a garáží. Garáží.

0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na 60 jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený. Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem. Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
3: Spadla v taxíku.
0: Konec legrace.

Vyznáte se v holandský... Vyznáte se v holandských ministrech škol... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jak... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguán? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguán? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguán? Ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát. Zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a host. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na volovin. Dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpí. Ano, C je správně. Misi na voloviny správně. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen roloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete Rádiu, nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CD, soutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. O ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio.

Rock Radio. Rock Radio. Slušný. Rock Radio. Slušný rok pro Rock Radio. Slušný rok pro paměť. Rock Radio. Slušný rok pro pamětníky. Radio. Slušný rok pro pamětníky. Slušný rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám vtýčí v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to ovítáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravíme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend. Týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Si to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Ropravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hej, vy jste sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší? Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší?
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste král, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste král, jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž, vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž, veliteli? Jak jste krásnej muž, opravdu, jste krásnej. Jak jste krásnej muž, opravdu, jste krásná hlava. Jak jste krásnej muž, opravdu, jste krásná. Jste krásnej muž, opravdu, jste krásná hlava, k tomu jste muž. Opravdu, jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám. K tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám. Moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: Oh, to ne.
2: Ano, pane. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: Oh, to ne.
2: Ano, skvělej a já vám to říkám.
1: Oh, to ne.
2: Ano, pane plukovník. Pane generále.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

slušná muzika.